0: Hrozně krásně. Seti, krásně se držíš, OK? Hrozně rovně, dobrá škola je to. A já jsem tady byl jsem tady v září. Lidi plno kytiček dali dokola, moc rádi mají jízdu na koni. Že? No, abych nezdržoval místce. Teď nám snad místce, tři pousteli, předvedete zde přítomnému publiku vaše senzační vystoupení, 20 kostýmů na hrazdě. Sorry, já nemohu vystoupit. Proč, prosím, mistře? Já jsem si dal kostýmy, chemikaly do vaše pucovna. No, jak se jmenuje to? Fry Family. Osvobozená familie. A už týden mě říká tomorrow, zítra, tak já zítra, a když já zítra, tak oni zas zítra. Tak, a zítra.
1: Dobrý den.
2: Omenuji si, jak co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
1: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
2: No a?
1: No jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
2: Aha, tak dobrý.
1: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
2: Vy mě přímo děsíte.
1: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to si nějak nestýte. Hlejte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte?
2: Ano.
1: Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
2: A já?
1: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
2: Jenom
1: duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte?
2: No. Tak se posaďte.
1: Děkuju, já vedle vás takhle, víš, dobrý,
2: no, tak
1: jo?
2: Pojďte.
1: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek,
2: ukažte.
1: Jo? Nešahat, to je přísně důvěrný.
2: No dovolte, když mě stejně ty otázky musíte říct. Jo. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
1: to, ne? To právě nesmíte, protože kdyby si každý všecko nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hejte, já jenom chci, abyste odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všecko, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
2: Znám, já byl svého času podezřelý z velezrady.
1: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
2: No prosím.
1: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila Chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se Chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
2: No prosím.
1: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo dvě.
2: No.
1: Co říkáte politický situaci?
2: No, podívejte se, no,
1: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
2: No počkejte, ne, se vším ne.
1: No to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
2: no,
1: ano?
2: No.
1: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
2: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
1: I vy, šibale jeden, tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
2: jo.
1: Tak hned vím, že to byl kolega, co pora zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? ale nekřičte na mě.
2: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
1: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
2: Víte, ještě k tomu ty srážky.
1: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
2: Jo? Kdy?
1: Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
2: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
1: Ja, no dlouho. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
2: A. Tak dál.
1: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném? No. To je idiot, co?
2: No vy ho znáte.
1: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
2: To nevím, já ho nikdy neviděl.
1: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou? No. Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
2: Do
1: Bulharska,
2: ne. K moři.
1: Do Jugoslávie.
2: Ale ne, k moři piva někam.
1: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
2: Jo, ale to tam nepište.
1: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
2: Já myslím, abyste tam nepsal o tom moři piva. Jo. Napište doma máje.
1: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
2: Ale ne, doma máje.
1: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaký ten slovoslek nekoukáme. Dál, jo?
2: No.
1: Otázka 7. Jak máte velký byt?
2: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
1: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
2: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte? Jo. Abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
1: No jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér. Víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš. Že ano. Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Šemlo, že ano. Tak dál.
2: Vy byste měli být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
1: No, vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej.
2: Darmo mluvit.
1: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
2: Já děti nemám.
1: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
2: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu. Babičky nemáme.
1: Dobrý.
2: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
1: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
2: Ale to je nesmysl.
1: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
2: No, myslíte, minisukně, to se mi ohromně líbí.
1: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
2: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený jsem.
1: Ne. Ale. Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
2: Prosím vás, co je komu do toho?
1: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
2: No, jak kdy, no, ty to znáte.
1: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku,
2: no, jo? To byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
1: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu, erotický život na ústupu, nutno řešit personálně.
2: No, jste opravdu fikanej.
1: No to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takovej vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
2: No tak.
3: Dotančit, prosím. Dotančit. Přistupujeme k zlatému hřebíku naší kulturní zábavy v Pidivajzlici. Soudruzi, tiše tam vzadu. Neperte se tam se soudruhem okrskářem. Hřebíku! Vrať mu hned tu pistoli! No, proto přistupujeme tedy k volbě královny plesu v našich pidivajzlicích. Do poroty prosím, zástupce místního národního výboru. Dále prosím do poroty zástupce zdravotnického střediska. Nakonec pak prosím do poroty zástupce požárníků v Pidivajzlici. Prosím, ať porota zasedne. Pane vrchní, láhvinku, napište to na kulturní fond, rubrika zájezdy po českých zříceninách. Děkuji, pane. Tak, soudruzi, na volbu soudružky královny plesu v Pidivajzlici.
4: Na zdraví.
5: Já myslím, že ono se moc vybírat nedá.
3: To řekl dobře, soudru. To řekl dobře.
5: Ne, já si myslím, že královnou plesu musí plesu soudružka předsedová MNV.
3: Správně, soudruzi, podporuju tento návrh, protože soudru předseda si to určitě zaslouží.
5: Mimo to, on je slavista, už neměl dlouho žádnou radost. No, tak aspoň ať ta stará jeho jednou něco vyhraje.
6: Soudruzi, pardon.
5: Nic se nestalo.
6: Já si totiž myslím, že by se měl klást větší důraz na politické aspiky, soudruzi.
3: Aspekty, soudruhu.
6: Jo, na ty taky.
3: No.
6: A proto si myslím, že soudruh tajemník, který byl už prosím šestkrát ošátkovaný od pionýrů za různý projevy, by si chudák zasloužil, aby ta jeho manželka byla tou feudálkou.
3: Ano, správně, soudruhu. To by šlo a vedle toho má několik vyznamenání za sběr. A taky bylo zjištěno, že ten ječmen neukradl on, ale bezpečnostní technik. Tím víc by bylo záhodno, aby královnou plesu byla soudružka tajemníková.
5: Na zdraví.
7: Já navrhuju, aby to byl velitel místních požárníků Kozůbek, protože ten taky nic neukradl a navíc má bráchu v nějakém vejboru.
3: No já te...
5: Pokud vím, tak má bráchu zavřenýho.
7: No jo, ale je tam ve vězeňském vejboru.
3: Ano, to má soudruh pravdu. Ovšem, soudruzi, myslím, že jsme zapomněli na soudružku lékárníkovou. Když královna, tak soudružka lékárníková. Protože soudruh lékárník je prudkej člověk a ten, když se rozčílí, no nazdar.
8: Nazdar, bratři!
3: Pardon. Pokračuju tedy, soudruzi. Herko, kde já pokračuju?
6: Že lékárník je pes.
3: Ano, lékárník je pes. A nevyřídil on toho čuříka tím jedem na krysy?
7: No jo, ale z roztržitosti.
3: No jo, z roztržitosti, ale vyřídil ho. Já navrhuju tedy lékárníkovou. A navíc, soudruzi, je daleko lepší usedla královna šedesátnice, než nějaká nevyspělá svazačka, která by se nám s tímhle titulem vůbec nevyrovnala a chodila by nám po Pidivajzlicích mravně narušená celý život.
6: Zastaví proti vnitřně narušeným svazačkám. Ať žije královna doktorová.
3: A žije, počkej, já jsem říkal lékárník.
6: A já vás říkám doktorová. Za prvé. Doktor musel štujírovat díl než lékárník. A za druhý,
4: Když by nás v případě nezvolení, ty svý,
7: Chotě
4: Mařejný přestával uznávat soudruzi, tak kdypak my si máme postavit králíkárnu?
7: No, tak kdy nám o králíkárnu nebo o královnu?
4: Co? Soudruzi, mě jde o králíky, protože mě se strašně rychle kotěj.
7: Moment, já navrhuji, aby to byl velitel požárníku Kozubek, protože soudruzi, on má doma ve špajzu obrovskou bednu syrek. On by nám mohl, kdyby jsme ho nezvolili, zapálit pěděvajzlice a ty by lehli popelem i s tou tvojí králikárnou.
4: No,
5: to
4: ne, ale předseda nebo Kozubek, to je praž nebo uhoď. Když nezvolíme předsedovou, tak nám předseda spočítá metry a stejně nemáme kde bydlet.
7: No dobře, ale nelehne nic popelem. A takhle si to představ, všechno lehne popelem, nezůstanou ti ani žádný spotky, ani svršky. Jenom pár legitimací a holej život. Strašná představa. Proto já navrhuji velitele požárníku Kozubka.
5: No jo, ale moment. Tady Kozubek, a kde máte manželku? Kozubek už je 25 let vdovec.
7: A co na to taháš manželku? Pro tebe člověk bez manželky není člověk, jo? To se na to teda špatně díváte ze špatného stanoviska toho druzy. To teda promiňte, já vysloveně hlasuju pro velitele požárníků Kozubka. Ať žije velitele požárníků Kozubek,
8: královna plesu v pěděvajzlici.
0: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
9: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a v Hodkovici jsem se probouzel, Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí se souboru ví. A jednou se stalo, si představte, že jedu tím autobusem. Zima.
10: Jirko, nejsi host.
9: No já to zkusím, ale...
10: Jirko, probuďte se, člověče, probuďte se.
9: To bylo pomalečku noc. A jedu. A já vždycky samozřejmě autobus tam se sedí po dvou, že jo? A většinou jsem seděl vedle nějaký starší dámy. A jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima, jedem, a já spím. A já mi se občas stane, že křičím ze spaní. A si představte, že takový ten tichý ranní autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že jo, na práci. A najednou se to těší. A teďka, no a najednou, teďka jedem a najednou mě probudí takový jako... Že se tak proberla, když mě tahá za ruku taková starší paní a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka tady. Celý autobus na mě zíral. Teďka, co se děje? Co se teď? Vy jste tak strašně křičel ze spaní, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, já jsem se zastyděl. Víte, jak to muselo vypadat, tichý autobus, jenom. Je ta hostu, já jsem hlubnul a teďka šel, ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte, jak to tam hostu, že se smáli, pochopitelně.
10: Tak už si řeksím, že tak rodí chlap. Tak nespíše určitě na to.
9: Na to jeden film, jo. No, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě když spím, tak sliním. Představte, že jsem hlubnou jel. A je ty, teď se stalo tak jako, například zase jsem takhle klimba, taková zase starší paní se jela vedle mě, že jo? A já vždycky jako jsem na ní přepad, tak když se jako, no, promiňte.
10: Jen si odpočiňte, mladý muži.
9: Jsem ještě mladý muž, jo. Ale teď se jako nezlobte se. A zase jako, ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako, a zase takhle.
10: Já jsem
9: hodinka, odpočíňte si. A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím tom spánku, jak takový vám jdu, na její svetr, jo. Je opravdu, jak měříš, ty mohle. Tak jsem to, já jsem také rafinoval, jak jsem to v tom spánku tak jako rozpňahňal.
11: Ale to můžu jenom potvrdit to. Čeňka křičí ze spaní, to je pravda. A měl jsi s tím další trapas. Ten byl ještě daleko větší. My jsme před 2 lety byli na společné dovolené. Tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já. A spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty, takže...
9: Na Krku to bylo, ne?
11: Pokoje byly asi tak 6 m2 a bylo jich tam hodně a samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon, všichni, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovým tom borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle ty dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, jak to, tak zase se ozývalo, co? Jirko, nech toho. Zápětí zase.
0: Přestaň, Jirko.
11: Jak nevěděl, co má, co se opravdu děje. Tak tam teda asi 4 hodiny takovýhle dialog. Shodou okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
12: Vážení poslucháči, hlásím se vám z grécké krajiny, zo Syrakus. V priamej reportáži odtiaľ budete za niekoľko okamihů svedkami epochálnej události v dejinách Európy a možno bez rozpakov povedať aj fyziky vôbec. Svedkami objavu, ktorý ovplyvní moreplavbu rovnako ako aj priemysel, ktorý ovplyvní teóriu ako aj prax, ktorý ovplyvní život nás všetkých na tejto malej, hoci svojráznej planéte, ktorá, ako všetci vieme, sa volá stručne, ale výstižne Zemeguľa. Teraz sa už pozrieme na čestnú tribúnu, ktorá je umístená nad vchodom do syrakúskeho bazénu. Toto luxusné kúpalisko doslova žiari ozajistným karárským ramorom. Všetky žrčky u schodíkov do bazénu sú zlatené, a steny bazénu sú vykládané takými farebnými mozaikami. Joj, a teraz už na tribúnu prichádzajú velikáni fyziky. Profesor Bernoulli, teraz sa objavuje Galvani. A to nie je Galvani. Je to Galvani? Nie, to je hosteska. Teraz je to Galvani. Teraz Fúza Lomonosov, Tomáš Alva Edison, Nikola Tesla loupežník, profesor Faraday, no to se mi dobře pamätá, lebo toto jméno zní jako Paradajka. A teraz se objavuje aj taký vlasatý Albert Einstein. No čo možno povedať o tomto Albertovi? Že mu tie jeho čupriny tak ako si trčia na všetky strany. Ako také antény, tak by som to prirovnal. Teraz prekrásný detailní záber čuprin Albertovi. Teraz to isté vidíme v zpomaleném záberu. No pojďme ďalej, pojďme dál. Teraz náš chlapec, ano, je to Krížik. Majitel, objavitel oblúko. A teraz pohled do bazén. Po schodíkoch, v belasom kúpasom obleku. Pošitom pestrobarevnými flitry cháza Archimedes zo Syrakus. Nadšeně vítaný divákmi, ako aj kolegami na tribúne. Zvolna sa hýbe svedom do vody. Neponáhlá sa. Ľahčom, ako by skúšal teplotu. Teraz si počuť gong. Začína objavenie Archimedovo záhu. až si, vážení poslucháči, začal, co toto hovorím, Archimede sa ponoril. A teraz, teraz vytláča. Ako ozajistné teleso vytláča vám dva kalíny. Můžu teda svítit aj na vašich obrazovkách. Ako hladina v bazéně stoupá kůštiček nad původnou lisku. Teda to je ta kvapalina, kterou teda sprednáme, to už v prvej minutě svojho pokusu Archimede z horko ťažko vytláča. No, nazdává sa, že by kvapaliny nielen mohlo, ale presnejšie povedané malo byť viac. No neviem, neviem, chlapec, či ťa táto pomerne zatiaľ malá vrstva vytláčenej vody, či ťa bude nadláčovať. No nič, je treba bojovať. Ťažko v bazéne, ľahko v kádince. Tak to vôbec vyzerá, hej? Ale Archimedes je statočný bojovník, zase nevzdává, vytláča ďalej. So zaťatými zubami, a možno povedať, ako by všetci prítomní diváci vytláčali s ním. A už je to tak, voda stúpa a stúpa, a to už by aj podľa môjho odhadu mohlo stačiť. Naozaj, Archimedes prestáva vytláčať, púšťa sa posledného schodíku, je hotovo, je hotovo. Archimedov zákon platí. Pravda, zatiaľ je to výsledek neoficiálny. A než medzinárodná žíri vyhodnotí dáta Archimedovho pokusu, pozval som pred náš mikrofon našu expertku, ktorá pracuje v komitete tohto pokusu. Spýtal by sa takto, čo sa tedy predbežne očakáva od zavedenia Archimedovho zákona do najširšej praxe?
13: Ahoj. Dosavadní výzkumy nás opravňují k domněnce, že podle Archimedova zákona může být vlastně vytlačováno jakékoliv těleso. Ho ponoříme do určitého média.
12: A čo člověk?
13: Ano.
12: Člověk, když se ponoví voladě do takového média, povesme v mori, na kúpalisku, ako bude reagovat, aby bol v súlade s požiadavky Archimedova zákon?
13: Ano, máte pravdu. Na člověka se Archimedův zákon vztahuje stejně jako na kterékoliv těleso, stejné váhy, rozměru a hydromechanických vlastností.
12: Ďakujem pekne. Tomu nie je treba veľa dodať, veď z jasných strojí fakt je napokon zrejme, že keď sa Archimedov zákon dôsledne presadí do každej dediny, nebude už viac neblavcov, nebude utopený. Pravda, bude napokon tento zákon zavedený také aj u nás. Poslednú otázku. Bolo všetko v poriadku?
13: Áno. Všechno proběhlo v pořádku a všechna vylosovaná čísla jsou platná.
12: Děkuji pěkně, do počutí, já.
14: Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom horčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit co literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu, recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše, a dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčil v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
15: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
14: No tak to poděkuj hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
15: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
14: Je to kratší verš, co si vybral.
15: Kratší.
14: Úvod to má delší.
15: Úvod to má delší.
14: Tak to zkrať.
15: Tak to zkrať.
14: Neopakuj všechno po mně.
15: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
14: Co je zase?
15: Teďka koukám, že se nebudu moct uklonit.
14: Proč by si se nemohl uklonit?
15: Kdyby se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
14: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
15: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
14: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
15: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
14: No.
15: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
14: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
15: Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
14: Je to možný. To je zoufalec.
15: Sedí zoufale.
14: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekneš, sedí bandaska, ne?
15: To by to říkal se vláze, nebo
14: no, asi jo, vypadá to tak. Že pre už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost touhle figurou objíždět města. Bude, ti jim tam stačí.
15: To vidí, jo, nevím, byl sympatický až po.
14: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
15: Já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty chytré. Zabývat s ním.
14: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
15: Sedí banda.
14: No, už je to tady, to povídám.
15: Já jsem půl hromlý kostel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Já snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, už je z toho na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
14: Opravdu teda, to se máš tím klubu. To se odtahují, divím, že vůbec ti páte. To jsi se vycajchnoval, já tady vojemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
15: To bych nemal.
14: No tak to koukej no. Zachránit, tohle byl trapas.
15: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší, ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do 9:30. Ježíš Maria, to začíná. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
14: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám sválně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

0: to přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořád je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme je objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter.
1: Hele, kluci, co kdybychom to teď obrátili? To byly rodiny, v jakých jste žili. Co kdybychom teď vzali rodiny, v jakých žijete dneska? Genio, celý národ viděl tvoji svatbu, jak ses dostal do Chomoutu. Všichni si myslej, že jo, že si všichni myslíte, nebo z 50% si lidi myslej, že to tady zavinil Suchoš.
2: Jak jako zavinil?
1: No zavinil, to jsem použil špatný slovo, že k tomu vlastně, že si navet vedoucího nebo šéfa zábavy na Nově a ten to celý spunktoval.
2: No ne, já vymýšlím legrační pořady.
1: Jo, tak to máš pravdu.
2: Já nedělám takovýhle.
1: To máš pravdu.
2: Na vlastní oči.
3: No ne, no tak jo.
1: To bylo občanský judo spíš.
3: Ne, tak jako já jsem se oženil, protože my jsme s mojí ženou chodili 8 let, máme se hrozně rádi, nejradši bychom byli pořád spolu, jezdíme spolu na dovolený. Já teď vážně. Jsem se opravdu oženil. A tady to nespunktoval to Suchoš, ale za všechno může Hanka Zetorová a Štefan Margarita. Tyhle ty dva prostě seděli doma po koncertě ochraptělí. Nudili se, řekli, že udělají nějakou legraci. Pak přišli na to, že někoho oženěj. Teď přišli, že bych to mohl být já. Teď ta moje koza s tím souhlasila. Přitom my jsme se brát nemuseli. My už jsme dítě měli. A mám ještě jeden takový poznatek. Moje žena se jmenuje Liduška. My, když jsme s Liduškou spolu chodili, tak jsme bydleli u mě. Pak jsme se vzali a najednou já bydlím u ní a vůbec jsme se nepřestěhovali. Tak ta svatba ještě byla na parníku, že by to byla ještě větší legrace, ale to bylo na parníku spíš proto, že se tchyně dozvěděla, že jsem špatný plavec a že se z toho parníku nepustím do samostatného úniku, že jo, přes tu vodu.
2: A přitom se bát nemusela páček, všichni víme, sádlo plave, že jo.
3: Je pravda, já třeba když plavu v bazénu, tak plavu a za mnou už jeho vězí polívka.
2: No, já mám ještě takovou perličku tady. Jako pro jakou osobní informaci. On kromě toho, že třeba umí takhle tu polívku jako v nějakém teplém bazénu, tak on třeba umí vyrábět i sodovku. Jako ve vaně třeba, jo, ve vodě. A on vám tu sodovku umí vyrábět i bez vody. To vyrábí mnohem častěji než s vodou.
3: Ne, tak bublinky to má, ale pít se to nedá. To jako... Tak ta svatba pro mě měla...
1: Je to léčivý, já žiju. Mě bolej klouby, víš, tak kdyby...
3: Tak ta svatba, ještě k té svatbě, teda ta svatba pro mě měla ještě jednu výhodu, kromě toho, že jsem sehnal na doma uklízečku, tak...
2: To se asi vystřihne z té desky, tohleto.
3: No jo...
1: To budou Vánoce.

0: No Michale, a co ty? Co tvoje manželství, jsi ženatej?
1: Tak,
2: jehoj.
1: Já jsem ženatej, jsem 16 let ženatej.
0: A jaký to je?
1: Tak, hezký. Já nevím, co bych k tomu víc jako řekl.
0: No ne, tak to rozveď trochu, nebo?
1: Já bych to udělal, ale máme děti, takže to já nemůžu, jako. No, co bych řekl, no tak... Musím říct, že moje žena a já, že se z nás stali po těch letech nejlepší kamarádi. To se tak promění, ten vztah. Jako, že jsme fakt, jako musím říct, jako, že jsme opravdu kámoši takový. Jako.
0: To znamená něco jako s Geňou?
1: Něco jako s Geňou, akorát, že Geňovi můžu říct všechno. Doma jako některé věci jako neříkám, jako třeba já nevím, kde jsem byl v noci, co jsem tam dělal, že třeba i dvakrát nebo takovýhle to jako... To jako nic, no. Pak, co chám ještě řekl o svý rodině, mám syna, Jáchyma, tomu je 11. Co chám o něm řekl zajímavýho. Včera si zavázal kaničku u bod. Taková informace do spy. No, pak mám dceru.
2: To je holka, ne?
1: No. No, Berenika. Se jmenuje, tý je 5 nebo 6. No, 7 jí nebylo, jako to. Ne, tak ona má narozeniny každý rok, víte co, takže ono se to nedá, jako, úplně přesně, jako říct vždycky, jako, no, co to furt načítá, jako, jo, a teď, a ten kluk navíc, ten můj, ten Jáchym, to je její brácha, ten má taky narozeniny každý rok.
2: Jsou sourozenci, ne?
1: No, to je bratr se sestrou, prostě. Takže on má taky každý rok narozeniny, jo? Ona má narozeniny. Teď on má svátek ještě. A to není všechno, ona má taky svátek, ale každý rok. No a teď, a protože on a navíc se každý jmenuje úplně jinak, takže to mají v jiný dny, tohleto. Jo? A teď to se nám to, furt se nám to načítá. Teď jsou ještě Vánoce, že jo, k tomu Ježíšek. To mají teda ve společný den, to je 4 dny po tvých narozeninách. A takže to jsou ještě dárky za tohle. Teď ještě jako dárky za vysvědčení, že jo? Teď on ten hajzl se dobře učí, má sem jedničky, takže to furt... To není jednoduchý, jako.
0: Člověče, no to stojí strašný prachy, ne?
1: No. Ale tak jako já jsem po tátovi, takže to je v pohodě, jako to.
0: To člověče, co se týče těch dárků, to tak na to já jsem pamatoval, protože jsem klukovi dal jméno Adam. Ten to má všechno v jeden den. Víš, všechno, ty dárky na Vánoce.
1: Možná, kdyby z toho kluka neměl, že by to přišlo úplně jako levnějc.
0: To je taky pravda, no. No tak...
1: Mamo... Si dává pozor příště, Pepiku.
0: Jo, to mi nikdo... Tehda mi to nikdo neřekl, no. Vidíš.

0: Vážení přátelé, já si dovolím využít vzácné přítomnosti našeho předního jazzmana Karla Velebného, abych zde s jeho laskavým přispěním učinil některá závažná odhalení týkající se jednak jeho osoby jako takové a jednak osobnosti světoznámého českého velikána Járy Cimrmana. Za tím účelem jsem si připravil řadu pozoruhodných otázek. Jak známo, objevitelem díla Járy Cimrmana byl hudební teoretik doktor Evžen Hedvábný. Méně známo je, že rodné jméno doktora Hedvábného zní Karel Velebný. Pane Velebný, můžu se vás zeptat, proč používáte pseudonymu?
1: Můžete.
0: Neměl bych vám radši říkat pane doktore Hedvábný, pane Velebný?
1: Ale tak mě to je celkem jedno, jak mi budete říkat, ale prosím vás pěkně, říkejte to hezky nahlas a pomalu, protože já sice mám absolutní sluch, ale to víte, časem je všechno relativní.
0: Jak vy jste, pane Velebný, vůbec přišel na to, že Jára Cimrman byl jazzman?
1: Na to jsem přišel vylučovací metodou. Prostě jednoduše jsem si řekl, že je vyloučené, aby jazzmanem nebyl.
0: Vám třeba tato metoda stačí, ale k tomu, abyste přesvědčil širší veřejnost, asi bude zapotřebí, abyste předložil nějaké pátnější důkazy, víte?
1: No, já si myslím, že v dnešní době má každý svých starostí dost.
0: Přesto byste měl odložit svou skromnost a nenechávat si takové věci pro sebe.
1: No, asi máte pravdu. Proč bych se měl nechávat svá tajemství do urny, víte? Stejně už jsem spálil spoustu šancí.
0: No, vidíte. Tak kdy jste vlastně k tomu odhalení dospěl?
1: Tak to bylo přesně před takovými 39 až 42 lety. 10 hodin, 10 minut. Ovšem bylo to v Tibetu, jestli to nehraje nějakou roli.
0: No tak to jistě hraje roli. Jak byste se vlastně ocitl v Tibetu?
1: Ale to je strašně krátká historie. Já jsem byl tenkrát v přechodu, víte? Z jinožských let do mužných, no jak to tak v té době bývá. Šili se mnou všichni čerti. No prostě jednoduše jsem měl roupy. A tak rodiče si řekli, že bude nejlépe, když mě pošlou do kláštera.
0: No proč zrovna do kláštera? Co pak se nenašlo nějaké volné místo v nápravně výchovném zařízení?
1: No tak pravda je, že já už jsem tenkrát vypadal podobně jako teď. A pak mi taky trochu přitížilo to moje jméno Velebný, víte.
0: A to vás museli poslat tak daleko až do Tibetu?
1: Naši si zřejmě mysleli, že tam to dotáhnu daleko dál.
0: Čili vy jste byl patrně v Tibetu vysvěcen na kněze, že ano?
1: Ale kde pak. Tenkrát mě už nepomohla ani svěcená voda.
0: Proč pak?
1: No to právě zavinil Jára Cimrman.
0: Ale prosím vás, přece Járu Cimrmana tenkrát ještě vůbec nikdo neznal.
1: No jo, u nás ho nikdo neznal, ale nezapomeňte, že to bylo v Tibetu.
0: Tak to ovšem vypadá složitě.
1: No, vypadá to složitě, ale ve skutečnosti je to mnohem složitější. Bylo to jednou takhle v neděli dopoledne, měli jsme právě z kláštera vycházky a já jsem si řekl, že se půjdu podívat na promenádní koncert ústředního big bandu tibetské armády.
0: Něco vás tam táhlo?
1: Ne, nic mi netáhlo, já jsem šel úplně sám.
0: To se nedalo jít nikam jinam?
1: Tak oni tenkrát všechny nálevny, tančírny byly zavřené, zrovna řádili kurděje. Tak mi vlastně nic jeho nezbývalo, než jít na ten promenádní koncert.
0: A co se tam odehrálo?
1: No a tam jsem na vlastní uši slyšel poprvé ve svém životě skladby Járy Cimrmana.
0: Jak jste poznal, že jsou to zrovna jeho skladby?
1: No tak já jsem se zašel o přestávce za panem kapelníkem a on mi to za pár škrabek na paty prozradil. A když jsem mu potom ještě na chvilku půjčil vatu do uší, tak mi ty partitury půjčil a já jsem si doma opsal.
0: To se vám tak líbily?
1: No ne, že by se mi líbily, ale oni tam nic jiného nehráli.
0: Neměli žádné jiné autory v repertoáru?
1: Měli tam ještě jiné autory, ale oni je nehráli.
0: Když jste tam byl, tak je zrovna nehráli, že ano?
1: Ne, oni je nehráli, ani když jsem tam nebyl.
0: No to nic. Tak, pane Velebný, mohl byste nám některou z těch Cimrmanových skladeb, co jste si přivezl z Tibetu, zahrát?
1: Ale samozřejmě, s nesmírnou rozkoší. Nejen, že bych je zahrál, já bych si dovolil i zaspívat.
0: No, co se dá dělat? Tak co to bude?
1: Tak nejprve tady mám připravený jeden pochod tibetských podůstojníků z povolání. Jmenuje se Podůstojnická chasa.
2: Jsme podůstojnická.

0: obchod. No vidíte, to je právě to, co mě tam nejvíce zaujalo. Že oni tomu říkali pochod, ale ve skutečnosti to byl pohov. Já osobně si myslím, že šlo spíš o takové myšlenkové pochody. Že Zimmermann třeba chtěl složit pochod, no ale pak začal myslet něco úplně jiného. Ale jisté je, že jemu na nějakém tom kroku nezáleželo. Pro něj bylo důležité, hlavně když to šlapalo.
1: Mně se to stejně nezdá.
0: No jo, vám se taky nic nezdá. Ale nezapomeňte, že tato píseň se stala evergreenem mezi tibetskými vojáky. A navíc dala podnět k založení prvního jazz klubu ve Lhase. Původně se tedy jmenoval Jazz klub podle začátečních písmen jména Járy Zimmermanna. No ale pak se to ve světě všelak zkomolilo, začal se tomu říkat jazz.
1: Čili já bych to shrnul podle toho, co jste nám tady vykládal. Vznikla jazzová hudba v Tibetu a to zásluhou Járy Zimmermanna, je to tak?
0: Bohužel.
1: Pak byste nám měl ovšem vysvětlit, jak se jazz dostal do Ameriky.
0: Patrně ho tam zavlekl sám Jára Zimmermann.
1: A co tomu říkají hudebníci v takzvané kolébce jazzu, tedy v Americe?
0: A většinou předstíli, že o ničem takovém nevědí. Nebo chodí okolo toho jako okolo horké kaše. Ale musím vám prozradit, že na jednom newportském festivalu si mě vzal stranou Count Basie, takové svojí slabší chvilce. Měl zrovna hrozně oteklý nohy. A povídá, já si myslím, že se to stejně jednou provalí.
1: No tak ještě... Tak ještě poslední otázku, pane velebný. Proč jste o tak závažných věcech neinformoval naši veřejnost už dávno?
0: No já jsem nechtěl lidi zbytečně pobuřovat. To víte, měl jsem děti. Potřeboval jsem je dostat aspoň na pomocnou školu. No a dnes už je situace jiná. Děti se už dávno zabydlely v domovech mládeže. A já mám dokonce slíbenou garzoniéru 1+2 nuly. Takže vlastně budoucnost už mám dávno za sebou. Teď už můžu ztratit jenom na váze. No konec konců řekněte sám, co je mi do mýho života.
1: Já myslím, přátelé, že tato odpověď je skutečně vyčerpávající. Nebo jste ještě schopen něco zahrát?
0: No tak teď už jsem schopen všeho.
1: A výborně, tak kdybyste byl tak laskav a zahrál, eventuálně i zaspíval, když jinak nedáte, nějakou další skladbu z Zimmermannovy takzvané tibetské epochy.
0: Rád bych zahrál jeden jazzový verbuňk.
1: Prosím.
0: Má název Láska jak slepá patrona. Slepou láskou jsem se do ní zahleděl a to se mi stalo osudným.

0: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
1: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
0: Ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
2: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej. No,

0: mladý mi připadá.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
0: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
0: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto. A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan Strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
0: No jen jestli, pane notáři, Strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
0: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
0: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
0: Jenom mě.
1: A podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
0: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. Tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
0: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
0: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnci, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan Strýc o jistém panu Hubáčkovi?
0: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
0: No to jo, to k Flekům Strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan Strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
0: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Weirchi. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Vodu.
1: Prosím.
0: Dejte mi vodu nebo vomdlim. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Vrát si ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
0: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
0: Nemá?
1: Ne.
0: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
0: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju, Hubáčka.
2: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
2: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
0: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
2: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
0: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
2: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
0: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
2: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Se mnou, aby pes vydržel.
0: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
2: No, to se divím.
0: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
2: No, tomu se ani nedá věřit.
0: Jo, jo.
2: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodáka, ženská, jako vy.
0: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
2: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pluďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět,
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
0: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo.
2: Jak to mluvíte s panem notářem?
0: Tak co se tady to je naše? Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
2: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
0: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
2: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
0: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
2: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
0: Okamžik,
2: prosím.
0: To byl můj nápad, já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
2: Prosím, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
0: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
0: Ne, drahej strajíček, nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
3: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
0: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, ještě jsem neskončil.
3: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
0: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
3: Ano, přiměli úroky, že? Ano,
1: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
3: V mých očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí $2.55.
0: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
2: I já jsem tratil, dámo.
0: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty $2.55?
0: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
3: Vy mě mluvíte z duše.
0: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
3: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
0: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
3: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
0: Co vás vede? Já nepořádná? U mě by se mohlo jíst z podlahy.
3: Ale nemusíš.
0: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
3: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
3: Neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
4: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
3: Herečkou.
5: Mistře, jak byste se bavil se
3: sobou? Prosím, řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
5: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenou sám?
3: Kdybych byl se Sophie Lorenou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé, a ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme a potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sofii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
6: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
3: No, ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač, takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.
6: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
3: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch. Řekl bych, takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
7: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
3: O ženském pláči si myslím, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná, plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ, ho, a šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez, co s tím, co s tím?
8: Tady je ta žena.
3: Ano?
8: Jedna slabá žena.
3: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
8: Jsem od Tisku.
3: Oh, no vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
8: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
3: Na tohle?
8: Máte snad jiný?
3: Ne.
8: Škoda.
3: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
8: Jak jste se dostal k divadlu?
3: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
8: Co si myslíte o vlastním herectví?
3: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
8: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: To je takové, mají, co je to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascívně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
8: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
8: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne, a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
8: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
3: Čím pak? Že mluvím primule, no?
8: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
3: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná teda, protože zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
8: A teď si vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
3: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
8: Mildo, chtěl byste být krasavec?
3: Chcete tím říct, že nejsem?
8: Zapomeňme na to, ano?
3: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak, půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému ošklivému kufry.

0: poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: No tak na první, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte, já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec ne. Že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnůj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano? Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění, je to také umění, ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. jak by mohl nespotvořit taky manželství. Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, tak jde to smilu, kamarádi, ať mu klíče, a to. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fát. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná Satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila,
1: Tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
2: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělené takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje, tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak nám sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil.
1: Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání.
2: No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších.
1: Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění. Řekl bych periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl:
3: podejte mě, prosím, to svinstvo.
1: A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení, vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Natož, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskýmu, svýmu kolegovi. Povídá Bohoušku, čím to je, že když tě pozoruju, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kg. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kg a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pač jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pá, no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takovej trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v doba, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Vy tam, ty, takhle vypadali. A Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jakej ten Efa je fešák. To bych mohl o komkoli. Tady Jirka Líru je spořílek, furt nic nemaj ale. Já nespořím a taky ne, to máte praště jak uhoď. Jirka Líru jednou měl jen takovou malinkou pauzičku, tak si zašel nahoru do toho bife Lucerna, kde se jí jen tak na stojačku a tak v rychlosti, aby nemusel stát frontu, nevzal si takovej ten tácek, který přesně pasuje, takže každý má svý místo, je to do konusu trošičku, tam jdete a prostě od zákusku, od předkrmu až po já nevím co saláty si všecko nabíráte, pak vám to paní pokladní spočítá a vy jdete, zasunete se a papáte. Máte zajištěný svý zasunovadlo tam.

tak zaujal ten důchodce proti němu, který měl nějakou sekanou na smetaně s knedlíkem a co sousto to ten Lirpo, a co si to dává, děde, když mu to nechutná? A je tak, najednou ten děda opravdu praštil příborem a šel pryč. A to Jirkovi Lírovi přišlo právě vhod, protože už měl plnou hubu třešní, on neměl ten tácek, neměl to kam dávat, tak začal plývat do toho opuštěného talíře, do té sekaný na směna. A v tom stvrdnul! Ten děda se vracel s malým pívem. Proto... Proto mu to nelezlo a šklebil se, protože neměl čím zapíjet. A tak zase pro změnu Lírhonem zahodil, přestože mu to chutnalo, ten svůj příbor a koukal nešťastně přes výkladní skříň, jak ten dědek se nestačí divit, že má vsekaný pesky ze třešní. Jirka Sováku, to je zas takovej, to je vlastně takovej náš první černý humorista. No a tak prostě ten Sovák tam startoval, měl Z-ku, 14-ku, myslím, že to byla u Barandova, teď abych já nemusel čekat na ten produkční nějaký vůz, tak utíkám vám, Jirko, prosím tě, já potřebuji na představení vůz nikde, mohl bys mě svíct do pravý, on pá, tebe? Ty bys nechlastal, tak už mohl být dva takovýhle vozy. Já pám, jo, nechlastal, ty víš co, já mám děti, člověče, jak se můžu zmůst na takový vůz, a on pá, máš hodně dětí, tak ať tě nosej. Ha! A ujel mi. A dneska už černý humor to už normálně frčí. Tatínek Petra Kostky ležel ve špitále a leželi na pokoji asi 7 pacientů. Leželi, povídali si, když se otevřeli dveře a tam zřízenec vezl novýho pacienta, nějakého dědečka, který křičel: a už je konec, povídá. Co s tebou bude, žovka? Člověk si pořídí na starý kole na mladou ženu. Podívej, kam mě šoupli. Na desítku sem dávají ty, kterým už není pomoci. Do prdele, to je nespravedlivé. Ty pacienti na něj tak koukaj. Začnou z toho bobtnat, rudnout. Některým praskají štichy a pak pájí: jděte s tím, dětku, už do háje. Co tady tak hulákáte? Jaká pak desítka? Teď se podívejte, tady je samej slepák. Tamhle, ten jde zítra domů, já pozítří, ten má něco s patou, kde pak? Ty, co kterým už není pomoci, dávají na 15. Buďte rád, že jste tady, za pár dnů budete jako pešák a pete domů, a jen si vám můžu věřit, paž žofinka je taková, to je paž. No samozřejmě, ty lidi, kterým není pomoci, dávají na 15. A vy jste na desítce. Potom tam přišla sestra pa, dětku, kam vás strčili, patříte na 15. No! To je ovšem trošku černý humor, o tom já jsem nechtěl. No ale já jsem tady kvůli něčemu jinému. Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy. Ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mě chtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravu, já řekl dvě a už tě řezám. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takovej výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku, a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný a řezaný a řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení, a on pá, nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý.

ty si představte, já jednou přines domů trojku z mravů. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie, milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci, řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned. Já pám, já pám, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval podle to, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč ti řekneš Aňo, Máňo? Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v Trcí to skáču se objevilo, že jsem to jedinej očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stoje a my tam běželi a každý si četl o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli, že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. Ha! A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přeslíčková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, ha, nemrava. Já dostal tu trojku z mravu. Teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Vám, to mě táta vodělá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. Ha! A já tak jdu, celý zničený, spocený. Tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: Dobrý večer. Tak já bych snad měl říct, o čem to bude. Je to z knížky pradávné, to musím říct, je to mnoho let zpátky, co jsem to psal, a jmenuje se Prosím tě, neblázni. Ale mezi tím vychází, zatímco čas běží, ještě znova, a ten termín Prosím tě, neblázni, je to o partnerství, ona, no, tak já k tomu řeknu jenom jedinou větu, když, čím je to inspirováno původně před těmi mnoha lety, kdy jsem to psal, když mě moje žena později přiznala, co si, jak jsem na ní působil, když mě viděla poprvé, tak řekla, že by si se mnou nechtěla ani dopisovat. Z toho je tahle knížka.
1: Já bych se, milí přátelé, rád věnoval chvíli technickým poznámkám, bude to asi čtvrt hodiny. Je to jedna z věcí, proč tu violu, jsem začal dobře, violu rád dělám, to je totiž veřejná nahrávka současně a je to pro nás jediná šance, jak vydávat CDčka. A my jaksi se zpěvem jsme na tom bledě. Ale jak vidíte, tak máme tady řady mikrofonů před sebou, na sobě, po těle. Všude jsou mikrofony. Chtěl bych vás znovu poprosit, pokud nemáte vypnutý mobilní telefon, abyste si je prosím vypnuli, protože když vám zazvoní, my to musíme číst znova.
0: I když by to mohlo být osvěžení, ale to
1: no, druhá věc je, že jsem vás chtěl upozornit na tuhle drobnost, že my když uděláme chybu, tak tu větu musíme číst znova. Čili možná tady budeme do rána, ale nebojte se, my máme momenty, kdy nám to jde velice pěkně, vrací se jenom věta. No a jinak já bych k tomu tématu rád řekl, že já si pamatuju dobu, kdy ta knížka vyšla, protože to byla jedna z prvních Ivanových knih, myslím, druhá.
0: Druhá, ano.
1: Ano, druhá. A pak jsem ztratil přehled, protože jsem nevěděl, že jich vydá tolik.
0: Já taky ne.
1: A já se naprosto identifikuju s těma tématama. Dokonce se všema, který tu dneska budeme číst, musím říct, že 100% souhlasím, že to je možná něco rodového, nebo možná zjistíte, že proto máte pochopení i vy. A dokonce za unikátní považuji pak jeden text o odnaučování kouření. Kouření je dneska téma, kde už se to nesmí ani vyslovit. Na tož o tom napsat povídku. Takže já to mám rád a těším se na to. Jenom k nám buďte ohleduplní, když uděláme chybu, že to musíme číst znovu. No a ještě chceš říct něco o tom, jak ses dostal k tvorbě, nebo jak to vždycky ty spisovatele říkají?
0: No to ale bych potřeboval hodně času. A jak nemůžu...
1: Nebo oni říkají vždycky, co tě vedlo k tomu, že jsi začal psát?
0: No je to... Je to takový, oni říkají takový puzení, já to nikdy neměl. A já jsem si vždycky četl o těch druhých, že jsem si představoval, že on prostě vstane z postele, všeho nechá, utíká, píše. Já jsem tohle neměl a vlastně ani nevím, jestli je v tom ten egoismus, nebo proč, nebo co. Je v tom nejvíc šetření za psychiatra. Uvolnit se, abych nezešílel. Ale to se v literárních kruzích velmi nerado říká. Protože je to takový neprocítěný, to víš sám.
1: Neprocítěný a není to to puzení, které tě vedlo k tomu, aby si zlepšil svět.
0: To vůbec nemá.
1: Teda píšeš pro to, aby si zlepšil psychický stav.
0: No, udržel se v normálu.
1: No tak já myslím, že je to docela dobrý, protože přinejmenším v naší rodině to zlepšuje psychický stav většinou všem členům rodiny. Rád bych vám přál, aby to tak působilo i na vás.
0: Hele, já se můžu otáčet?
1: Takhle, my na ty mikrofony nejsme tak zvyklí, můžeš a je to jediný místo a jediný období v našem životě, kde máme tyhle mikrofony, je viola.
0: Já vždycky, když vidím tu krasavici a toho mladíka a oni zpívají v muzikálu a teď čekám, že třeba se políbějí omylem nebo tak, že jo. A oni to mají takhle před tou pusou.
1: No dneska už to mají na různých orgánech i po těle. Dneska to mají na zádech, jo, kde je potřeba.
0: Čili otočit se můžu, jak chce.
1: Otočit se můžu, jak chceš.
0: A tohle?
1: To je další mikrofon. To jsou všecko... Takhle, když se vyjde zvukařům vstříc, končí to desítkama mikrofonů. Zvukaři jsou zvláštní... Lidé zvláštního ražení, jak říkal Stalin o komunistech, tak já to říkám s dovolením o zvukařích.
0: No víš co... Že když bys chtěl ze zdvořilosti, když se čte, tak se nedá furt číst, musí se občas jako hodit kukadla na lidi, že jo?
1: Ano.
0: A což je sice problém najít zase ten text, ale to už je naše věc. A teď je hrozný, že děláš takový jukanda.
1: No ne, tak tady se koukneš do síťky, no. Uvědomíš si zvukaře a pokračuješ v četbě, protože zvukaři jsou zvláštní lidé a lidi od filmu a podobně znají. Nejlepší záběry zničí zvukaři vždycky, protože přijdou s tím, že letělo letadlo nebo podobně, takže...
0: Ale kdybych chtěl třeba se podívat na lidi, no bude to vypadat jako, že mám nadhled, že jo, ale...
1: Takhle, podívej se, ale protože hrozí, že ten zvuk se rozkmitne, přečti pak tu větu znova radši.
0: Jo, jo, to bude hezky.
1: Tak já bych začal, jestli dovolíte, a jestli souhlasíš.
0: No, samozřejmě.
1: My musíme velice opatrně přemítat i ty stránky.
0: Jo.
1: Čili vlastně jediný, na co se tady nemůžeme soustředit, je ta četba, ale... to snad dneska oželíte, ne? Snad... Mám šlo o to taky nás vidět, tak.
0: Určitě.
1: Midlife crisis. Několik dní po 50. narozeninách jsem pocítil všechny příznaky krize středního věku. Cítil jsem se vyčerpaný a opotřebovaný. Když jsem si promítl film svého dosavadního života, zjistil jsem, že jde o banální příběh muže, který strávil většinu svého dosavadního života tím, že se myl, čistil si zuby a platil daně. Ženě jsem oznámil, že už nebudu ztrácet čas psaním vánočních karet a přát veselé Vánoce lidem, které netoužím vidět. A také jsem se přistihl, že čtu v novinách úmrtní oznámení a že si pokaždé všimnu, kolika se kdo dožil let. Když jsem pocítil, že mi klesá puls, rozhodla žena, že půjdeme oba k lékaři. V čekárně jsem si prohlédl časopisy s velkými portréty jater, žaludku, srdce, ledvin a žlučníku a pocítil jsem okamžitě tlaky a bolesti ve všech vyfotografovaných orgánech. Do ordinace jsem došel s vypětím všech sil. Nejprve hovořila s lékařem žena. Když na mě přišla řada, jmenoval jsem jednu potíž za druhou. Zmínil jsem se o tlacích v žaludku i o častém ischiasu. Také o cukání levého oka a o nepravidelném bušení srdce. Slinivku jsem doslova pomluvil. Ani o dalších orgánech jsem nemluvil pěkně. Lékař, který si dělal poznámky, chvíle mi ani nestačil tempu mých stížností. Nechybělo skutečně moc, abych svému organismu nedal celkovou výpověď. Lékař předepsal řadu kontrol. Většinu z nich bylo nutno provést časně ráno a bez jídla. Už na první kontrolu moče a krve jsem se dostavil tak zesláblý, že jsem nebyl schopen říci sestře své telefonní číslo. Po odběru krve jsem bloudil po nemocnici a marně hledal rentgen. Svěží a vyspalý lékař, který rentgen obsluhoval, mi navíc zakázal dýchat. A když prudce přístrojem trhl, spadl jsem z podstavce. Když mě lékař se sestrou kypějící zdravím dostali opět společně do správné pozice, uviděl jsem své tělo. Nebyl to hezký pohled. Páteř vypadala křehce a obnošeně, jako by ji někdo už používal přede mnou. Divil jsem se, že vůbec unese mé tělo. Pohublé orgány se hýbaly a smršťovaly tak nepravidelně, že mi hned začalo cukat oko. V životě jsem na žádné obrazovce neviděl tak mizerný program. Když mě lékař vyzval, abych se opět oblékl, odešel jsem do šatny velmi malými krůčky. Vlastně jsem otcu pytal, maje strach, aby se mi uvnitř něco nerozlilo nebo nerozsypalo. V šatně jsem se zděsil, že jsem náhle schroml. Chtěl jsem zavolat sestru, ale žena mě upozornila, že jsem si navlékl obráceně svetr. V kanceláři zatím lékař uspořádal malou výstavu obrázků. Byla na nich nejen má kostra, ale i kostřička mé ženy. Díval jsem se na ženin portrét a divil se, že jsem si vzal takového kostlivce. Při další kontrole sledoval jiný lékař mé vnitřnosti na zvukovém přístroji spojeném s počítačem. Nelíbilo se mi, že ke zkoušce přizval ještě jiného mladého kolegu. Nechápal jsem, proč k setkání s mou slinivkou nemůže dojít v úzkém rodinném kruhu. Mé obavy však byly zbytečné. Ani jednoho lékaře mé vnitřnosti moc nezajímaly, spíše je zajímal nový přístroj a jeho technické možnosti. Zkoušeli, co všechno lze s novým aparátem podniknout a projížděli se mými útrobami jako ponorkou po mořském dnu. Občas lékař plavbu zastavil a oznámil mi, že právě na obrazovce vidím svou slezinu, kde jsme na okamžik zakotvili. Pak přístroj natiskl spoustu obrázků a celkovou zprávu. Když jsme opustili kliniku a dozvěděli se, že orgány jsou v pořádku, pocítil jsem k nim náhle něžný vztah a navrhl jsem, abychom obrázky nalepili do rodinného alba hned vedle snímků alb. Obrázky však byly moc velké a tak jsme je dali do desek z plány bytu. Nějaký čas po prohlídkách se mi dařilo docela dobře, ale pak mi začalo opět cukat oko. Také se mi zdálo, že mám nepravidelný puls. Navštívil jsem opět lékaře, který mě znechuceně vyslechl a dal mi prášky. Když jsem si přečetl, že lék je také proti poruchám srdečního rytmu, zjistil jsem, že mám také tuto potíž. Navíc jsem zapochyboval, zda mám správný tlak, protože mi občas také bušilo ve spáncích. Při další návštěvě mi lékař změřil tlak a řekl, že je normální. Když jsem však přišel domů, zdálo se mi, že se opět zvýšil. Zašel jsem tedy do obchodu a koupil si přístroj na měření tlaku. V návodu jsem se dočetl to, co jsem tušil, že totiž lékař nemůže poznat z jednoho údaje tlakové výkyvy a že je nejlepší koupit si přístroj a udělat lékaři statistiku tlaku. Měřil jsem se a psal údaje poctivě do sešitu. Nahlédl jsem do naučného slovníku a zjistil, že má čísla neodpovídají tlaku průměrného zdravého člověka. Navíc přístroj ukazoval jiné hodnoty, když jsem se měřil v leže a jiné, když jsem seděl. Jednoho dne neukázal vůbec žádný tlak a já se málem zhroutil. Naštěstí žena zjistila, že aparát má vybité baterie. Šel jsem do lékárny koupit nové a požádal při té příležitosti lékárníka, aby se laskavě také sám změřil. Když lékárník stál, měl tlak normální, ale když jsem ho donutil, aby si za pultem sedl, tlak se mu zvýšil. Nakonec zavřel krám a šel k lékaři. Potkal jsem ho tam, když jsem nesl lékaři svou statistiku. Lékař mě pro jistotu ještě změřil svým přístrojem. A pak jsem ho požádal, aby se změřil mým přístrojem, abychom viděli, zda aparáty měří stejně. Když se lékař změřil mým přístrojem, měl vyšší tlak, což ho velice udivilo. A pak jsme zavolali z čekárny lékárníka a změřili ho oběma přístroji. Lékárník měl normální tlak a odešel radostně do lékárny. Lékař se změřil ještě jednou svým přístrojem a měl také vyšší tlak než předtím. Řekl jsem, že to může být způsobeno rozčílením. A lékař se mnou souhlasil a řekl, že se změří ještě jednou v klidu večer. Navrhl jsem, abychom pro porovnání změřili tlak ještě sestře. Ale lékař musel opustit ordinaci a jet na návštěvu za pacientem. Protože jsem si stále nebyl jist výškou svého tlaku, pokračoval jsem ve statistice. Rozhodl jsem se, že tentokrát ji udělám skutečně důkladně. Měřil jsem se ráno, v poledne i večer. Když jsem se dočetl, že tlak po celý den kolísá, rozhodl jsem se pro měření v různých situacích. Při příští návštěvě jsem zastihl lékaře, jak si měří tlak. Když skončil, dal jsem mu svou statistiku. Můj tlak, když se oblékám, když se svlékám, když sleduji televizi, při dětském programu, při detektivce, když jedu výtahem, nahoru, dolů, když se měřím a dívám se na přístroj, když se na něj nedívám. A nechápu, proč lékař vrtěl hlavou, když si přečetl můj krevní tlak při návštěvě obchodního domu. Při nákupu a placení. Při placení byl vyšší. Zarazilo mne také, že lékař vůbec nevěnoval pozornost tomu, jaký jsem měl tlak při zalévání květin a při pronásledování mšic. Když jsem opustil ordinaci, změřil jsem se hned na chodbě domů a zjistil, že můj tlak je o trochu vyšší. Přispělo k tomu zřejmě flegmatické chování lékaře. Když jsem navštívil jiného lékaře a ukázal mu statistiku svých tlaků, zachoval se ještě hůř. Ani se na ní nepodíval. Předepsal mi aspirin a něco proti kašli. Rozhodl jsem se, že už k žádnému lékaři nepůjdu. Koupil jsem si raději kolo a začal jezdit do lesa. Několikrát jsem si chtěl ještě změřit tlak před jízdou a po jízdě, ale žena mi přístroj vzala a zamkla do skříně. V té době mi telefonoval přítel, jemuž lékař doporučil pravidelné procházky. Řekl jsem mu, že jsem si právě opatřil kolo. Cože? Kolo? Zděsil se? V tom případě máš pěknou krizi, řekl mi znalecky. Pak mi sdělil, že to všechno už má za sebou a že nechal procházek, protože mu šly velice na nervy. Zeptal jsem se ho, jak se zbavil svých potíží. Našel jsem mladou lékařku, která mi předepisuje výborné uklidňovadlo a cítím se zase výborně, oznámil mi spokojeně přítel. Přemýšlel jsem nějaký čas nad tím, co mi řekl. Pak jsem se rozhodl. Opatřil jsem si nejprve nový, elegantní sportovní oblek. Pak jsem naleštil své kolo. Zítra se na něm vydám hledat vhodnou odbornici.
2: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmoire Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel. Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn, keď by fajn, člověče! A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat, nic se neboj, nic se, ať žaluje. Aj žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
3: Já vás všechny vítám, přátelé, vás, kteří jste přišli včas i vás, kteří přicházíte o něco malinko později. Každý platící divák, platili jste, víte, co jste přišli jako, dobře, tak má právo přijít, kdy chce. Já vás ještě jednou všechny vítám, zdravím hlavně vás v první řadě, kde vždy sedí nejbohatší lidé z města. Bych rád poděkoval Smetánce podnikatelům za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce. Samozřejmě ale zdravíme i ty normální, prosté lidi, že to jsou od té druhé, třetí řady dál. Dobrý den. Zdravíme i dozadu chudinu, buďte pozdraveni. Tak. Už vás máme pozdravení všechny. Mimochodem, všimli jste si, že poslední dobou v té první řadě už tolik nesedávají podnikatelé, ale spíše manželky podnikatelů? Ano, podnikatelé také sedí, ale no, to jsou takové smutné věci. Já myslím, že to se na začátek pořadu nehodí. Máme tady dneska posilu. Přijali jsme kapelníka velkého klávesového orchestru, je jim pan Jiří Markvart. Dobrý večer. No ale vy jste sem nepřišli kvůli hudbě. Ba co dím, vy jste sem nepřišli ani kvůli mě. Vy jste sem přišli kvůli tomu, co se tady za chvilku vedle mě... Teď nevím, jak bych to řekl, abych nikoho a nic neurazil. Ale no tak, co se dá dělat? Ta příroda taky někdy může. I mistr Tesař se někdy utne. A takhle vznikají význační komici. A proto mi dovolte, abych mezi námi na jevišti přivítal vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě teď odněkud. Co je to? Co je to?
4: To je igelitka.
3: No to všichni vidím, ale proč to taháš na jeviště?
4: To mám na dárky.
3: Na jaký dárky?
4: Tak bude Mezinárodní den dětí, tak kdyby už předstihem někteří si vzpomněli.
3: Ty již celou řadu desetiletí nejsi dítě.
4: Ne.
3: Ne, odlož si tu tvoji podepsanou tašku. Co tam máš napsáno? Debil?
4: Ne, byla.
3: Byla, ano. Sestry. Prosím tě, už si pozdravil diváky.
4: Ano, dobrý večer, vážení přátelé. Všechny vás tady vítám. Jsem rád, že jste přišli, to se divím, že jste přišli na takovou kravinu. Jako
3: prosím tě, něco zajímavého by bylo dobře, něco poutavého, co lidi zaujme.
4: Přátelé, mám pro vás funglnovou zprávu. Jsem zdravej.
3: To je ono. To je šok.
4: Ano. To si VZP oddychlo.
3: Ano, to teda určitě. To víte, kolik teďko se udělá nových sanatorií za ty ušetřený peníze?
4: Přátelé, já jsem totiž byl v Luhačovicích v lázních.
3: Jo, tohle.
4: Tam mě dali dohromady.
3: To ne.
4: Dokonce jsem zjistil zajímavou věc. Já sám dokážu lidi léčit. Já jsem v těch Luhačovicích taky chodil a já jsem léčil lidi. Já vyzařuju energii.
3: Nepřipomínej
4: a
3: to.
4: A pomáhám lidem překonat jisté obtíže.
3: Nepřipomínej.
4: Máte paní obtíže? Velice třeba pomáhám při léčení neplodnosti u žen.
3: Alois.
4: To je můj koníček.
3: Ano. Taková paní se na něj podívá a radši porodí.
4: Jsem byl ve 14 případech úspěšný léčitel.
3: Prosím tě, nepřipomínej tady tyhle věci. To byla ostuda, neskutečná ostuda.
4: Ty Luhačovice?
3: No jistě.
4: Proč?
3: No, ty si na to nevzpomínáš? Hele, já jim to řeknu.
4: Mně je to jedno.
3: Já jim to opravdu řeknu, jak
4: tak
3: to bylo.
4: Jo, no.
3: Představte si, že on chodil po těch lázních, po těch kolonádách.
4: Kolovám nádo.
3: Ne, to byly jiný lázně.
4: Jo. Co Karlovy Vary?
3: Ano, to jak v Karlových Varech si se snažil Rusům prodávat bicykly. Tak chodil po těch lázních, po těch Luhačovicích, po těch kolonádách, zastavoval dámy, paní a slečny a tvrdil jim, že je chodící mamograf. To byla ostuda. Představte si, milostivá, že on jednou asi čtvrt hodiny nesehnal žádnou pacientku, tak vyšetřil šoféra z autobusu, který Ausgerecht ze začátku ani nechtěl.
4: Přátelé, opravdu, já léčím lidi, já jsem léčitel, Ježiš. Já to dělám jako jediný v republice, snad nezištně.
3: Tak a počkej,
4: normálně.
3: Zadrž.
4: Co?
3: Co to je podle tebe nezištně?
4: Beru prachy na černo, aby to finančák nezjistil.
3: To jo, tomu rozumím.
4: To je nezjištně.
3: Nezjištitelně.
4: Ano, nezjištně. Lidi mi volají, píšou z celé republiky, já jim pomáhám. Zrovna tuhle mi jeden pán psal tady odsaď, psal mi, pane Náhlovský, mám strašně tvrdou stolici, poraďte mi,
3: prosím
4: co mám
3: tě.
4: Dělat, mám problém.
3: Chápeš, že to má být kulturní záležitost?
4: No jo, ale musím pomoct každému, má problém. Pán měl problém s tímhle, tak...
3: Tak to.
4: Tak jsem mu napsal, pane, máte-li tvrdou stolici, neváhejte. Naštívte prodejnu nábytku Euromebel.
3: Jo, takhle.
4: Až uvidíte ty ceny, tak se z toho nafleku.
3: Prosím tě.
4: Pomátnete, pane, pomátnete. A koupíte si nějakou pěknou měkkou stolici,
3: ano.
4: Na které se vám bude lépe sedět. Nebo psala mi paní, poslala mi takový krátký dopis a poslala mi 50 korun v tom. Napsala mi, pane Náhlovský, mi 50 let a jsem ještě pana. Co s tím mám dělat? Tak jsem odpověděl taky krátce. Už nic, paní.
3: To je opravdu veselý, tohleto.
4: No ne, tak přece tam nepojedu za 50 korun.
3: To nikdo nechtěl po tobě.
4: No, paní byla ze Šumperka, to bych dal víc za dráhu. Třeba jako jediný na světě umím vyléčit rýmu.
3: Tak pozor.
4: To neumí ani doktoři, já umím
3: vyléčit rýmu. Neumí vyléčit na světě nikdo.
4: Já jo, mám na to svoji vlastní metodu, říkám jí pracovně vyhánění čerta ďáblem. A spočívá to na takovým přírodním principu, že silnější bacil z těla vyžene bacil slabší. Pak se s ním nesnese, tak ho vyžene. Jako to je v přírodě, že jo? Silnější element vytlačí element slabší. Třeba, já nevím, jak bych vám to připomněl, třeba kukaččí hnízdo. Kukačka, že jo, přinese omylem orlí mládě do hnízda, to je silnější než kukačky. A kukačky vystrčí, se hnízda je tam sám. Prostě silnější ptáček, větší ptáček vytlačí.
3: Prosím tě, neráchej se v tom.
4: Ptáčka menšího?
3: Neráchej se v tom.
4: Z hnízda.
3: Ano.
4: Tak prostě silnější pacient vytlačí slabší. Dejme tomu, já se vyberu jako pacientku třeba. Tady. Vy, paní, máte sympatický, přijdete ke mně, máte rýmu. Já vám píchnu bacil chřipky, virus. Pozor, virus chřipky, ten je silnější, než je bacil rýmy a za hodinu máte po rýmě. Jak jednoduché, doktoři, na to nepřišli, já jo, jedinej, to je, co?
3: Počkej, ale to by
4: silnější paní bacil vytlačí, slabší.
3: To by paní měla chřipku.
4: Ano, to, jo. No to nevadí.
3: No nevadí, jak
4: taky,
3: komu?
4: Taky za hodinu píchnu něco silnější. Třeba bacil žloutenky, dáme typce, ten je silnější. A paní má po chřipce.
3: Možná ti budu připadat jako šťoura.
4: No to už skoro jo.
3: Ale paní má v tu chvíli žloutenku.
4: To co se mnezete, když máte žloutenku?
3: Prosím tě, ne teď.
4: Jo teď, aha.
3: Hypoteticky.
4: Hypoteticky má no. Paní žloutenku. No tak co? Tak jí píchneme něco silnější. Za další hodinu, že jo, paní? Asi u mě posedíte, no. Mám píchnu tohle bacil plicního moru. Ten je silnější než bacil žloutenky a je po žloutence.
3: A co budeš dělat s tím plicním morem?
4: Už nic, to paní chcípne.
3: No to je výborný.
4: Ale já jsem říkal, že umí vyléčit rýmu, no. Ne plicní mor.
3: To je skvělý.
4: Já mám cestu nastoupenou dobře, ten formálně jsem na dobrý cestě, že to kolečko nedokážu uzavřít.
3: Ano.
4: Až
3: ano.
4: To uzavřu, dostanu Nobelovu cenu za medicínu.
3: Ano.
4: To je...
3: Zatím je to na debilovu cenu za cokoliv. Ano. Prosím tě, zdravotnictví, to je vážná věc.
4: No, já se ale v tom hodně vyznám. Dokonce já jsem mohl být minister zdravotnictví. Jak ten minulý minister zdravotnictví, ten David, jak s tím praštil, že to nebude dělat, jo? Tak scháněli novýho. Já jsem byl jeden z kandidátů na ministra zdravotnictví a oni nakonec vzali hezčího.
3: Jak na tebe takhle zblízka koukám, člověče, to muselo být vofous.
4: No, já jsem byl nevoholený, měl jsem fousy.
3: Ano, ano.
4: Ano.
3: Prosím tě, musím ti vysvětlit jednu velmi důležitou věc.
4: Mně všechno jedno.
3: Ministr zdravotnictví u nás vůbec nemusí rozumět zdravotnictví.
4: To všichni víme.
3: Ne, takhle jsem to nemyslel. Ministr zdravotnictví musí být hlavně ekonom.
4: Ekonom.
3: Tam jedou neskutečné peníze. Si jenom uvědomte ty léky, co stojí. Ty nemovitosti, nákupy, prodeje celých nemocnic. Vzpomeňte třeba kauza Homolka.
4: Homolka. Kupuje nemocnici.
3: Ale...
4: Franta Homolka.
3: Ale ne.
4: Proč by to dělal? Vždyť je to truhlář.
3: Prosím tě.
4: Hledáš, že by koupil patologii, on chce dělat rakvárnu. Ne, to je dobrý šéf rakvárna. Co, paní? Taky vám nebude jedno, v jakým papundeklu vás pálej.
3: Prosím tě, trošku úroveň.
4: Já chci třeba z cedrovýho dřeva. Pěkně intarzi je mahagonový,
3: no, to ví, že
4: kování
3: jo.
4: Stříbrný, no. Ale prostě zlatý křížek.
3: Určitě.
4: Malým diamant.
3: No to ví, že jo. Přesně.
4: Možná
3: to...
4: může být i safír.
3: No,
4: to... Já si na to šetřím.
3: No to si můžeš šetřit, ty peníze půjdou na něco úplně jiného. Ty dostaneš normálně falbrovku a půjdeš.
4: Koho?
3: No odborářskou rakev, zdarma.
4: To je nějaký pytel na jutovej.
3: No ne, se nebude vyhazovat za jutovej pytel. To tě položej tak na 3 dny do mrazáku a pak ti takhle ze strany nastřelej madla. A ještě cestou na hřbitov můžeš ochladit nějaký pivo.
4: Madla.
3: Hovoříme o zdravotnictví.
4: Ano, zdravotnictví.
3: Homolka stojí v Motole.
4: Proč si tam nelehne, když je nemocný Franta?
3: Homolka na Homolce
4: leží. Homolka leží na Homolce, tak to je peříčko.
3: Ale prosím tě, jo, na Homolce.
4: To se tak jmenuje.
3: No, to je nadstandardní nemocnice. Přijedete obrovské parkoviště, rovnou vám vemou ty věci, vezou vás vozejčkem hezky přes tu hlavní vrátnici. Všude obrazy na stěnách, květiny všude, hraje hudba. Víš, kde leží ta nemocnice?
4: No podle toho, co tady říkáte, tak je to Las Vegas.
3: V Motole.
4: Tam je taky Las Vegas, ale to je herna, tam vás voškobou.
3: Ale každý pacient má svoji vlastní sestřičku.
4: Jo.
3: No jistě. Ta vám udělá, co vám na očích vidí.
4: Tak to vás podvedli, to jste byl v bordelu. Ale to nevadí. To taky někdy pomůže. Že jo, pane? Šuváte vysoký tlak v peněžence? Tak vám jenom odpustěj.
3: Hele, už zase jedou kolem těchto problémů lobby.
4: Lobby nejezdí, boby jezdí. Mně to jedno.
3: Proč já ti to vysvětlu? Ty to stejně nekoupíš.
4: Proč bych to kupoval? Co pak jsem blázen? Nemocnici?
3: No.
4: Já mám o práci postaráno, já právě u Franty Homolky budu dělat v té rakvárně.
3: To nejde.
4: Proč ne?
3: Ty se nemůžeš živit manuální prací.
4: Jak důvod?
3: No ty vemeš hoblík nebo sekírku a budeš první zákazník. A ještě z jedné strany to bude uší, až bude chybět ruka. To nejde.
4: Ale já budu dělat v oddělení marketingu a reklamy u Franty Homolky.
3: V rakvárně?
4: Já už jsem mu vymyslel reklamní slogan na jeho
3: prosím
4: firmu.
3: Tě.
4: No už to má zlatým písmenem na dveřích těch pohřebáčků.
3: Jo.
4: No jistě. Vaše smrt, naše radost. Pane, to prodává. Vývěsný štík udělám.
3: Jo.
4: Vlastně, no. S námi je radost umřít.
3: Přátelé, uděláme jednu důležitou organizační věc. Máte možnost napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat. Čili milostivá paní, vy dostanete, já vám ho potom podám, notícek, napíšete dotaz, pošlete vedle, ano? Pán napíše dotaz, pošlete vedle, ano? Vždycky nemusíte se podepisovat, vedle, nezdržovat, vedle.
4: No.
3: Vedle. Paní, vy ne vedle, to by upadlo by dozadu a zase zpátky, ať se dostane.
4: A když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Taky fialový papír?
3: Ne, prosím vás, nevkládejte tam žádné lakmusové papírky.
4: Nedávejte tam kovový, ty vypadnou často.
3: Kovový papírky. Mohu vás požádat.
4: Paní, umíte číst a psát, že jo?
3: Já se vám omlouvám. Jste první, tak on na to musel. Proč by paní neuměla číst a psát?
4: No, taky to může být Ukrajinka.
3: Už jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec. Co by byl tady pán veprostřed?
4: Čečenec. A je opálený.
3: Tak, přátelé, dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy budou hovořit můzy.
4: Někdo ještě přijel?
3: Ne, nepřijel nikdo, jsme komplet.
4: Můzy.
3: Bude hrát a zpívat Josef Náhlovský. Ta hudba vždy povznáší. Hudba je...

0: Hej, co se děje? Co se děje? Jak co se děje? Reklama, vole! Dneska všude. Jak se živit musím?
1: Přátelé, skladba, kterou uslyšíte nyní, to je skladba, ve které Josef Náhlovský ukazuje svou citlivou stránku.
0: To mám od Elvise.
2: Mistře, kdybyste dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav.
3: A jo, jistě.
2: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
3: To nic. Mě to v šatnách už ukradli víc.
2: Dobře.
3: No, prosím.
2: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
3: No, tak vás... jak to běhá.
2: No, jo, včera jste prý byl v Rokycanech. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
3: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
2: Rád to píšu, rád. Ano.
3: Krutá.
2: Krutá, ano.
3: Tenkrát nebyly žádné školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takového, víte. Amu, tenkrát, kdepak amu. A muselo se žít.
2: Tak.
3: Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi.
2: Rádi.
3: Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez rekvizita, bez kostýmů.
2: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
3: No. Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů.
2: Bez kostýmů?
3: Ano.
2: Co jste hráli?
3: No tak většinou adamity, víte? No a zas nás hnali dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně...
2: Čili i neúspěchy se dostavili
3: taky. Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
2: Ano.
3: Někdy po nás diváci také házeli rajčata, vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi.
2: Vydrželi.
3: A zas aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat.
2: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
3: Já si všechno dělám sám. Na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte. Nezbytné kafíčko. Uj, to jsem si spařil držku. Takhle horký, jo. Sakra.
2: To nic, myslím, můžu... Mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
3: Jen pašte, když vám to udělá dobře.
2: Takovej doušek.
3: No, prosím.
2: Logr zase. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
3: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
2: Tíhnul, já to napíšu.
3: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
2: Aha.
3: Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek,
2: ano.
3: Víte. To byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk. Nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte?
2: Yeah.
3: Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyším, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér.
2: No, yeah.
3: Ale pořád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte?
2: Ano.
3: Taky blechy porád do vás skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený, víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
2: Na lidské nohy.
3: Ano, homo erectus, ano. Jak se říká.
2: Jak to? Homo
3: erectus.
2: Ano. Já si to poznám.
3: Ale hlavně ta krása projevovat se lidskou řečí, to je to fajno, víte?
2: A co jste tehdy říkal?
3: No tak první moje role byly bez textu. Víte, ale bože, co jsem si všechno myslil.
2: Co jste si všechno myslil?
3: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl.
2: A
3: kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
2: Ano.
3: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otello. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk.
2: Štěk.
3: Pinda. čičurda, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
2: A není?
3: Není.
2: Já jsem teď nevěděl, jak to...
3: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
2: Ano, není.
3: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky, na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.
4: Jak jsme prosazovali kulturu? Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v živočišné výrobě. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna ožních vyhořela se všemi 6 svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani pouť u nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového kolotoče. A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, hřímal na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistr Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevyvraždíme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolovny. Ke konkurzu nepřišel nikdo. A proto jsme se rozhodli jít na to jinak. Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák Hustoles, který si dopisoval s tureckým chlapcem Alím. Obešli jsme všechny mladší občany obce, a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože se doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi nás? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati a pak zašeptal, že by radši do divadla. Mezitím bez pobízení zaplatil příspěvky do roku 1970. Nastala ovšem jiná potíž. Co hrát? Ukázalo se, že někteří soudruzi tápou v dramaturgii a zaostávají. Přáli si cvičit zastaralé operetky, večery z pivních anekdot a jiné zprostiárničky. Pouze dojička Lída Mastná projevila nevšední iniciativu a sepsala pro náš soubor veršované drama Odpolední masáž Vemena. Hru jsme přijali ze zájmem. Zvláště nás zaujaly jadrné rýmy jako ona, odpoledne nemám čas, čeká mě Vemena masáž. On, zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. Ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlévě vykydám. On zlobí se, tedy kidej si, jinou najdu si. A tak dále až ke šťastnému závěru, kdy vypravěč nejlépe předseda JZD recituje. A jejich ruce propleteny spočinuly na Vemeni. Po literární stránce tedy byla hra schválena a rozhodli jsme se ji inscenovat. Ale když autorka při zkouškách trvala tvrdě na realistickém stvárnění a přihnala na jeviště stádo krav, byli jsme nuceni od premiéry upustit. Nechtěně jsme tím dali další injekci našemu kulturnímu životu, neboť dojička Lída Mastná založila vlastní divadelní spolek Dojnice, s nímž provozovala svou prvotinu v přírodním divadle a odbyla si tak během představení i pastvu. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavení, rozčiloval se Kerten. Nezúčastní se společenských radovánek, kulturu nechávají bez povšimnutí. Za těmi jděte, soudruzi, a na dvorku zapějte, v předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří potěšte. A tak jsme se rozběhli po chalupách. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s půvabnou Vendulkou Kadrabovou a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení. Imitoval nenapodobitelně Jardu Štercla, polikal žiletky, hrál na pilu a jednou na čajích v sousedství snědl za 10 korun i chlupatou housenku. Jiné úderky na tom byly o hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Vajglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval oukropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv však v půli přerušila, řkouc, že v mládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Eda se jí snažil zaujmout polknutím žiletky, ale babička pravila, proč tolik námahy za trochu polévky, panáčku? Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na zápraží. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci, zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a bytě s ní točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc zděšení a hrůzu, neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské kolo. A tak nejdál to s kulturou v naší vesnici dotáhla trafikantka Vajglová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu až k profesionalitě. Získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes a k vesnici se nezná. A vzala to asi za správný konec. Sice nikoho nepřesvědčuje, ale za to vydělává.
5: Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny na rybník a já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili, asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak je který míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a

A kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. My jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat. Víte, pane hrabě, já ho mám moc rád. No, pan hrabě Kinský to byl, no ale... On je to úžasný člověk, já ho strašně miluju. To je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím. Ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný. Ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč. A tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit. Jo? Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až... To byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a oni říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo tom, tom, tom, tom, tom, tom, a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkali, když se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že jim to podařilo ulovit a pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. A my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený. A já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost. A oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, až jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu furt říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě, jo. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projížděj. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo? On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svíticích, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takové jako pohodě, ale Frantík je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a

Kontroluj mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. A protože já se, mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval. Jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my uděláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle projíždí mě všude možně tou baterkou, jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. On tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo. Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo to byl záběr Franta, ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu jsme. Jak je to možný? Jak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...

0: logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod. Jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
1: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
0: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal oddací listy.
0: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
0: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
0: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
0: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
0: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
0: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
2: Vážení pozůstalí, smuteční hosté, před pár minutami nás navždy opustil plechový a velmi drahý výzkumník americké výroby. Byla to rána.
3: Hlavně to třetí balvanem do palice.
2: Nesmějte se.
3: To říká ten pravý.
2: Během svého dlouhého provozu viděl věci jako nikdo na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď daleko od domova spočinul k zaslouženému odpočinku. Budíš mu lehkej Mars.
3: Ale než se rozejdeme, odpoj mu kabel od baterky. Ještě se trochu mrská.
4: Pripač, robot. Pomýlil jsem se, no. Tu máš parenicu na pamiatku. Štefan.
2: Ale tak jdeme. Musíme navrkat vejtřesku. Musíme najít nějakou jinou fungující sondu, ale k tomu se ještě dostaneme.
3: Dostaneme. Nedostaneme. Do vejtřesky se všichni v těch skafandrech nedostaneme. Někdo musí na korbu k modulu.
4: A tak já půjdem. Cisterna už nežmurka, anteny zabehly a já lepší uvidím na cestu.
3: Očkej, já se takto... Tak!
4: Ach. Budem mať celý oštěpok pre seba a vám dám figu borovu, hovida.
2: Hele, na první cvaknutí. Čeče má úplně jiný zvuk. To je asi kvůli jinému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu.
3: Tak pouštěj spojku s sitem, ať neskončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejcasce. Tak to je hardcore.
2: Každý se šlápnutí plynuje skok tak 2 kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídneme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostaneme.
3: Bacha, brzdě!
2: Co to bylo?
3: Přejeli jsme druhou sondu.
4: Co to bylo, Štefan 2? Chudák Starky.
2: Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled. Hele, tamhle je země.
3: No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze 7 statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho.
2: Pusti muziku, myslím, že budeš na měko.
5: James! Prosím, pane. Prinies mi klavír, James.
6: Doufám, že na něm nechcete hrát, pane.
5: James, ty predabovaný inšpektor Derrick. Zase odvráváš?
6: Prepáčte, pane, len jsem chcel vědět, na čo vám bude klavír.
5: Mám na něm položené okuliare.
6: Rozumím, pane, idete čítat noviny.
5: Správně, James. A víš, co jsem čítal minule?
6: Předpokládám, že čiernu kroniku, pane.
5: Zase správně. Ty by si se mal přihlásit na nějakou soutěž, James.
6: Ďakujem, pane. Už jsem 2x vyhrál červený sputnik.
5: A víš, co písali v té čierné kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minuty zastrelia jedného člověka. Nechápem, ako to ten chlap může vydržet.
6: Hovorí se, že člověk si zvykne na všetko, pane. A já jsem si zvykl na vás. A nebylo to jednoduché.
5: Čo ti je směšné, James?
6: Prepášte, pane. Jen jsem si vzpomenul, ako barón Fusakel minulý mesiac ohluchol.
5: Myslíš vtedy, keď som mu zatrúbil do hlavy lodnou sirénou?
6: Áno, pane. Odvtedy si barón myslí, že cestuje na lodi.
5: Fusakela jeho cesty. Minule sa ma pýtal, kam má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šiel do Ruska.
6: Vy ho skutočne nemáte rád.
5: Ale veď v Rusku nám bolo výborne, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevíš, James, boli jsme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
6: Lutujem, pane, ale my jsme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
5: James?
6: Ano, pane.
5: Ty drevený terminátor! Chceš povedať, že ti bolo zle?
6: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.
5: Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ja ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu.
6: S radosťou vám ju napíšem, pane.
5: Ďakujem, James. Tak teda píš.
6: Prosím, pane.
5: Moja posledná vôľa.
6: Moja posledná vôľa.
5: Nie tvoja, moja.
6: Tvoja posledná...
5: Ty mi tykáš?
6: Vaša posledná vôľa.
5: keď umriem? Tebe sa to zdá čudné, James?
6: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
5: Veď preto, James. Tak teda, keď umriem, lebo každý raz musí zomrieť Anciáš a jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
6: No, ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
5: James! Ty mierumilovný sadista! Do obývačky nie! Do hrobky. Keby ma náhodou ten hluchý fusakel prežil, čo sa asi ťažko stane. Nepúšťaj ho ku mne, James. Aj tak by sa tam chodil iba rehotať.
6: A čo bude s vašou dogou, pane?
5: No, vezmi občas na... Počkať, James. Ja budem ležať v hrobke a ty si budeš vylihovať v kaštieli?
6: No, veď som hovoril, že môžete byť v obývačke, pane.
5: James! Ty nedonosené veľkonočné vajce! Hádam si nemyslíš, že ťa tu nechám samého?
6: Nie, pane, už si to nemyslím.
5: James?
6: Prosím, pane.
5: Píš?
6: Áno, pane.
5: Moja posledná vôľa.
6: Moja, vaša posledná vôľa.
5: Keď raz, nedaj Bože, skonám.
6: Skonám. Želám si.
5: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal.
6: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal.
5: A vždy pri mne ležal.
6: A vždy pri mne ležal.
5: Môj verný.
6: Môj verný.
5: Sluha James.
6: Sluha James.
5: Ktorému týmto odkazujem polovicu majetku, ale len pod podmienkou, že sa odo mňa nevzdiali.
6: Odo mňa nevzdiali. Nezapriete svoju veľkorysosť, pane. To máte po matke. Aj ona bola vyslovený dobrák.
5: Ako to myslíš, James?
6: Keď chudobní nemali kde bývať, postavila pre nich hladomorňu.
5: Tak vidíš, James, my to máme v rodine. Bude sa u nás písať. My budeme ako Romeo a Julia. James, nás ani smrť nerozdelí.
7: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru mojí jakost. A samozřejmě podpis.
8: Tak co je, haló, další?
9: Co říkáte?
8: No, co si přejete, chci vědět.
9: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
10: Lístky do kina.
9: Lístky do kina.
8: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
9: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
8: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
9: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
8: Včera, dnes a zítra?
9: Co?
8: Na včera, dnes a zítra?
9: Ne, jenom na zítra, na včera to už bych nesl, jo.
8: Ano, tak na zítra.
9: No, na zítra, ano, ano. A co hrajete zítra?
8: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
9: Ano, co?
8: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
9: Ano, a jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
8: No ano, ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
9: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
8: No ano.
9: Ano.
8: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
9: Ano, ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, že bych šel v neděli ráno.
10: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
9: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
8: To je... Tak na kdy teda to chcete?
9: Co říkáte?
8: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
9: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
8: dobře.
9: No, ano.
8: Dobře.
9: A co hrajete v sobotu?
8: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Co?
8: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
8: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
8: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano. A po zítří?
8: Po zítří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
9: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
8: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večera, v neděli ráno.
9: A v pátek odpoledne?
8: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
8: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
9: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To už je název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
8: Ano, ale... To už jsem vám několikrát řekla.
9: Tak?
8: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
9: Ano, no tak buď na zítra nebo na pozítří, bych chtěl, ano.
8: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je to dobrý, tak
8: toto trvalo.
9: A jo, no tak.
8: 114 korun mi dáte.
9: To je dobrý, tak.
8: To není dobrý, ještě 14 korun.
9: Je to, jdem ještě 20, ne, ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no, tak buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
11: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano? To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdcem. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
12: Tak mi představ. že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no. No dobře, no ano, a co dál? No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje. No dál, vypravuj to podrobně. No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku. To už se má žena směje naplno. A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo. Počkej, ale jak spadlo? Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty. Moje žena se ukrutně směje a potom spím. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv. Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu? Ne, to ne. Jak jsem chtěl vyluxovat přecín? Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně. Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A. No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to. Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl. No a dál? Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek. Který šálek si vzal? No ten modrý, květovaný. Dál. Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje. Ano, ano, to si celý ty. A dál? Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No. Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl, špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila. Šedivá je všechna teorie a žitý zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten
11: Malý, zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě. Prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena, vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se, dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla, ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla, můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala, vypravuj mi něco, bolí tě ještě ta noha? Bolí, bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla, já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě, Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě, jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
13: Jízdenko.
14: Prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
13: Cože?
14: Lužec pod Smrkem.
13: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
14: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
13: A to je někde v horách, že jo?
14: Ano, v Jizerský.
13: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hleda tak nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
14: Soudru, kdybyste mi tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
13: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo. Ale vrátit, tak jak se to říká, Lužánky?
14: Ne, Lužec.
13: Jo, Lužec.
14: Pod Smrkem.
13: Teď já vím, když se dívám. Tak, Lužec, pojďte, že to tu není?
14: No musí to být Lužec pod Smrkem.
13: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Ale nechcete do Liberdy, jeďte do Liberda, koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
14: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
13: No, teď se dívám, koukejte, Amalí,
14: Lužec.
13: Bavorov, Bíňa, ne. Chcete boč?
14: Ne, proč?
13: Co?
14: Proč boč?
13: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B, Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Podloh?
14: Ne, nechci brloh.
13: Jeďte do brlohu.
14: A proč?
13: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Dejte na tomu bude...
14: Tak,
13: no jo.
14: To je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
13: Jo, od ušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
14: Co druhý? Já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se prosím na Lužec pod smrkem, no, Lužec.
13: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
14: Teď v zimě?
13: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
14: No,
13: jo.
14: Ale ne.
13: Co?
14: Jo, tak, tak počkejte, Lužec, pod
13: smrkem. Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom Brlou.
14: No, tak dál, Lužec.
13: Tak dál, hejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Vášic, Cinobanský.
14: Soudru, já pospíchám, Lužec hledej.
13: Herko, tak neprejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A bovce a malín, až.
14: Soudru, podívejte se.
13: Až.
14: L?
13: No, Herko, L. To bych
14: Lužec, L, Lužec.
13: Jo.
14: No tak hledejte L.
13: L, to je po ST, víte.
14: Ale ne, co pak neumíte abecedu?
13: Pokejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
14: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a pak L.
13: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
14: No to já nevím.
13: Jo tak, mě spletla postel.
14: Jako?
13: No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Taká. Hledajte, i do kobily jezdíme, to se divím.
14: No a Lužec chci!
13: Do kláštera, nechcete je?
14: A co pak jsem Ofélie, hledejte Lužec.
13: Lužec, la, le, li, lu, Lužec!
14: Lužec!
13: Tady to je, Lužec.
14: No vím. Ne, pod
13: smrkem! Taky absolutní.
14: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod smrkem a ne na...
13: No, ale pod smrkem.
14: No tak, ale pod smrkem.
13: Tady stojí černý na zeleným, Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
14: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
13: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
14: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
13: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
14: Co je to?
13: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
14: Nemůžeme ještě v tomhle hledat spěchat.
13: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
14: Já nejdu nikam.
13: Já to vytočím.
14: No.
13: Haló? Jde nádraží. Jsou to informace. Truško, prosím po Lužec pod Bukem.
14: Pod smrkem.
13: Pod smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 1046, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 1046 vám to jede.
14: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
13: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto.
14: No tak.
13: Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
14: No tak sláva.
13: Máte čas.
14: No tak mohu jít.
13: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
14: Tak děkuji vám.
13: Prosím, následujeme. Haló, počkat, co to nesete?
14: To je židl.
13: Dobr, zpátky.
14: Ale já vezu židli, tečice, dolů.
13: To na to musíte mít stěhovací vagón. Samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz.
14: Ale...
13: Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že se si nebudu...
14: Já se nestěhuju, bydlím v Praze.
13: Jo, v novostavbě, víte.
14: Vy mě znáte?
13: Ne.
14: Tak jak to víte?
13: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
14: Ale ne, židli jsem zakoupil, jo. Tečice a vezu ji k ní dolů pod smrkem.
13: A vlakem?
14: Přece nepůjdu pěšky.
13: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
14: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
13: Nepak, to nejde. Helejte, zkuste to autobus.
14: Autobusu židle neberou.
13: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
14: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě poradíte, kde mě tu židli vemou.
13: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
14: Ale já ji potřebuju dostat do Lužce.
13: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10:46, kolik je teď?
14: Teď je 10.
13: Ježišmarja, už 10?
14: Ano.
13: Argo, tak to já posvačím. já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
14: Ale prosím.
13: Budete tak láska.
14: Ah! Ježišmarja!
13: Co se vám stalo?
15: Ale židle byla nová.
13: Co, nová židle?
15: Jo.
13: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
15: Děkuji vám.
13: Šťastnou cestu.
15: Děkuji vám. Děkuji.
16: Dnes právě důstojníci batalionu uspořádali si slavnostní večeři, složili se a koupili si prase a kuchař Jurajda dělal prasečí hody pro důstojníky, obklopen různými příživníky z řad důstojnických sluhů, nad kterými vynikal účetní šikovatel, který dával rady Jurajdovi, jak má dranžírovat prasečí hlavu, aby na něho zbyl kus rypáčku. Nejvíc vyvalené oči ze všech měl nedožera Baloun. Jitrnicový prejd, prodělávající první období zrození, jitrnicové ohromné embryo nahromadě na vále, vonilo pepřem, mastnotou a játry. A Jurajda s vykasenými rukávy byl tak vážný, že by mohl sloužit za model k obrazu, jak Bůh z chaosu tvoří zeměkouli. Baloun se nezdržel a zavzlikal. Jeho vzlikot stupňoval se do usedavého pláče. Co zveš jako bejk? Otázal se o kuchař Jurajda. A já jsem si vzpomněl na domo. Jak jsem býval vždycky doma přitom a jak jsem nikdy ani svýmu nejlepšímu sousedomu nechtěl poslat vejslušku, jen jsem chtěl vždycky všechno sežrat sám. A taky jsem to sežral. Jednou jsem se tak naprás i trnic jelita v uvaru, že všichni mysleli, že prasknu a honili mě kolem dokola s bičem po dvoře, jako když se kráva nafoukne po jeteli. Pane Jurajda, dovolej mě hrávnout do toho prejtu a potom, ať jsem uvázaný, jinak já to trápení nepřežiju. A Baloun vstal z lavice a potáce se jako opilý přikročil ke stolu a natáhl svou pracku směrem k hromadě prejtu. Nastal urputný zápas. Stěží ho zmohli všichni přítomní, aby se nevrhl na prejt. Jen v tom mu nemohli zabránit, když ho vyhazovali z kuchyně, aby nehrábl v zoufalství do hrnce zmočenými střevy na itrnice. Kuchař Jurajda byl tak rozčilený, že za prchajícím Balounem vyhodil celý svazek dřívek a zařval za ním: Nažer se špejlů, potvoro! V tu dobu byli již nahoře shromážení důstojníci batalionu a zatímco očekávali slavnostně to, co se rodilo dole v kuchyni, pili z nedostatku jiného alkoholu s prostou samožitnou kořalku, zabarvenou odvarem cibule na žluto, o které tvrdil židovský kupec, že je to nejlepší a nejpůvodnější francouzský koňak, který zdědil po svém otci a ten, že ho měl ještě od svého dědečka. Ty chlape, řekl mu při té příležitosti hejtman Ságner, jestli ještě řekneš, že ho tvůj pradědeček koupil od Francouzů, když utíkali od Moskvy, tak tě dám zavřít, až ten nejmladší z tvý rodiny bude nejstarší. Zatímco po každém doušku proklínali podnikavého žida, Švejk už seděl v kanceláři batalionu, kde nebyl nikdo kromě jednoročního dobrovolníka Marka, který, jakožto historik batalionu, použil zdržení se batalionu, aby do zásoby popsal některé vítězné boje, které se strhnou patrně v budoucnosti. Prozatím si dělal určité náčrtky. A když Švejk vstoupil, tak měl zrovna napsáno toto. Jestli před naším duševním zrakem se objeví všichni ti hrdinové, zúčastnivší se bojů u vesnice N, kde po boku našeho batalionu bojoval jeden batalion pluku N a druhý batalion pluku N, vidíme, že náš NT batalion projevil nejskvělejší strategické schopnosti a přispěl nepopiratelně k vítězství NT divize, mající za účel upevníky definitivně naše pozice v úseku N. Tak vidíš,
17: řekl Švejk. Už jsem tady zas. Dovolá tě očuchám, řekl mile dojat jednoroční dobrovolník Marek. Opravdu smrdíš kriminálem, jako obyčejně. Bylo to jenom malinký nedorozumění. A co ty děláš? No jak vidíš, povídá Marek, házím na papír hrdiny zachránce Rakouska. Ostatně to všecko jedno. I kdyby jsme byli potření na hlavu, jsou tady dokumenty o našem vítězství. Poněvadž v úloze batalionsgesich Schreibera jsem poctěn tím, že mohu psát. Poznovu se otočil proti nepříteli, který již se domníval, že vítězství je na jeho straně. Výpad našich vojínů a útok z bodáky bylo dílem okamžiku. Nepřítel v zoufalství prchá, vrhá se do vlastních zákopů, bodáme ho bez milosti, takže v nepořádku opouští své zákopy, zanechává je v našich rukách zraněné i nezraněné zajace. Je to jeden z nejslavnějších okamžiků. No a kdo to všechno jako přečká, víš, tak píše domů polní poštou lístek, dostali přes prdel draházeno, jsem zdráv. Odstavila si už našeho fakana, jenom ho neuč, aby říkal cizím lidem táta, poněvadž to by bylo pro mě těžký. A cenzura potom škrtne na lístku, dostali přes prdel, poněvadž se neví, kdo to dostal. A mohlo by se to různě kombinovat a vykládat, poněvadž bylo vyjádření nejasné. A Švejk s tímhle úplně souhlasil. Má se vždycky mluvit jasně. Vždycky jasně a zřetelně a ne v žádných oklikách. U Brejšků byl před lety jeden sklepmistr a ten měl ve zvyku, že když byl v ráži, a tak šel po práci domů a tak se stavěl v jedné noční kavárně a tam si připíjel s cizejma hostama a vždycky při tom přípitku říkal, my se na vás, vy se na nás. A za to dostal jednou od nějakého slušného pana z Jihlavy takovou přes hubu, že kavárník ráno, když vymetli ty zuby, zavolal svou dcerušku, která chodila do páté obecné školy, a zeptal se jí, kolik má dospělý člověk v hubě zubů. A poněvadž to nevěděla, tak jí vyrazil dva zuby a na třetí den dostal přípis od toho sklepmistra, ve kterým se mu ten omlouval za všechny nepříjemnosti, které mu způsobil, že nechtěl říct nic prostýho, ale že ho veřejnost nepochopuje, poněvadž ono je to vlastně tak. My se na vás, vy se na nás hněváte. Kdo mluví nějaký dvojsmyslný řeči, tak si je musí napřed přece rozvážit, ne? Přímý člověk, který mluví, jak mu zobák narost, málo kdy dostane přes hubu. A jestli už se mu to stane pokolikrát, tak si vůbec dá pozor. A radši ve společnosti drží kušnu. Je pravda, že o takovém člověku každý myslí, že je počouchlej a bůh jaký a že kolikrát taky ho zřežou, ale to už nese s sebou jeho rozvaha, jeho sebeovládání se. Protože on musí počítat, že on je sám a proti němu je moc lidí, který se cítějí být uraženýma a kdyby se začal s nima prát, že by dostal ještě dvakrát tolik. No tak, takový člověk musí být skromný a trpělivý. A v nich je nějaký pan Haubr. Toho jednou v neděli v Kundraticích na Snenici píchli omylem nožem. Když šel z výletu od Bartuňkovýho mlejna. No a on s tím nožem v zádech přišel až domů a když mu žena slíkla kabát, tak mu ho pěkně vytáhla ze zad a dopoledne s tím nožem rozkrajovala maso na guláš, poněvadž byl ze solingenský ocele a pěkně nabroušený a oni měli doma všechno nože pilkovatý a tupý. A ona potom chtěla mít celou soupravu do domácnosti z takových nožů a posílala ho vždycky v neděli do Kundratic na vejlet, ale on byl tak skromný, že nešel nikam než k Banzetovům do Nuslí, kde věděl, že když sedí v kuchyni, že ho dřív Banzet vyhodí, než může na něho někdo šáhnout. Ty jsi se ale nijak nezměnil, řekl k němu jednoroční dobrovolník. Nezměnil. Já jsem na to neměl čas. Oni mě dokonce chtěli zastřelit. Ale to by nebylo ještě to nejhorší. Já jsem ještě nedostal nikde Lénung od 20. Jo, u nás teďka nedostaneš, páč. My jdeme na Sokal a Lénung se bude vyplácet až po bitvě. Musíme šetřit. A jestli počítám, že si to tam strhne za 14 dní, tak se ušetří na každým padlým bojákovi i s culágama 24 koruny 2,70 halířů. No a co je jinak novýho u vás? No, předně se nám ztratil náhůd, potom důstojnický sbor má na faře prasečí hody a mužstvo rozlezlo se po vesnici a provádí nejrůznější nemravnosti s místním ženským obyvatelstvem. Dopoledne uvázali jednoho vojáka od vaší kumpanie za to, že les na půdu za 70letou bábou. Ten člověk je nevinnej, poněvadž v denním rozkaze nic nebylo, do kolika let je to dovolený. To bych si taky myslel, řekl Švejk, že ten člověk je nevinnej, poněvadž když taková bába leze nahoru po žebříku, taky člověk do obličeje nevidí. To byl zrovna takový případ na manévrech u Tábora. Náš jeden cuk kvartíroval v hospodě a nějaká ženská drhla v předsíní podlahu a nějaké chramosta se k ní přitočila, poplácali, jak bych to tak řekl, no, po sukních. Ona měla moc vyvinutý sukně. A když je tak přes ně plác, tak ona nic. Plácnej po druhý, plácnej po třetí, ona zase nic. Jakoby se jí to netýkalo. No tak on se odhodlal k činu, ne, a ona klidně dál drhla kolem podlahu a potom se na něho obrátí plným obličejem a povdá: to jsem vás dostala, vojáčku. On ty babě bylo přes 70 let a vypravovalo se to potom po celý vesnici. A nyní dovolil bych se vás otázat, zda si za mé nepřítomnosti nebyl též zavřen. Ale nebylo k tomu příležitosti, omlouval se Marek. Ale za to, pokud se týká tebe, musím ti sdělit, že batalion na tebe vydal zatykač. To nevadí. To udělali docela správně a úplně správně. To musel batalion udělat a vydat na mě zatýkač. No to byla jejich povinnost, poněvadž se o mě tak dlouho vůbec nic nevěděl. To nebylo žádný přenáhlení od batalionu. Ty si teda povídal, že všichni oficíři jsou na faře na prasečích hodech, jo? To tam musím jít a představit se, že jsem zase tady. Bez toho měl pan Oberleutnant Lukáš o mě velkou starost. Švejk vyrazil k faře pevným vojenským krokem, vystoupil do fary po schodech nahoru, odkud se ozývaly hlasy důstojníků. Mluvilo se o všem možném a právě mleli brigádu, jaké nepořádky tam panují u štábu, a adjutant brigády položil též polénko pod brigádu, poznamenává je: telegrafovali jsme přece kvůli tomu Švejkovi, on ten Švejk, hír! Zvolal za pootevřenými dveřmi Švejk a vstupuje dovnitř, opakoval: hír! Meldek Horsám, infante

0: Dokonce nezapomněl poznamenat, že na hrázi toho rybníka, kde se mu to neštěstí stalo, rostly poměnky. A když potom jmenoval tatarská jména, se kterými se seznámil na své pouti, jako Halimulabalibej, ke kterýmž jménům přidal celou řadu jmen vytvořených jím samým, jako Valivola Valivej, Malimula Malimej, nezdržel se už nadporučík Lukáš poznámky, že vás kopnu, vydobytku, pokračujte krátce, ale souvisle. A Švejt pokračoval dále se svou důsledností, a když přišel až k náhlému soudu a generálovi a majorovi, zmínil se o tom, že generál šilhal na levé oko a major, že měl modré oči, které po mně točí, dodal potom v rýmu. Velitel od 12. kumpanie Cimrman hodil po Švejkovi hrníčkem, z kterého pil mocnou kořálku od žida. Švejk pokračoval dál zcela klidně, jak potom došlo k duchovní útěše, jak major spal do rána v jeho obětí, potom obhájil skvěle brigádu, kam ho poslali, když si ho batalion vyžádal jako ztraceného. A předkládá je potom dokumenty před hejtmana Ságnera, že, jak je vidět, byl tou vysokou instancí brigády osvobozen z jakéhokoliv podezření, připomenul, dovolují si poslušně hlásit, že pan lejtnant Dub nalézá se u brigády s otřesením mozku a dá vás všechny pozdravovat. Prosím o linu a tabák z geld. Hejtman Ságner s nadporučíkem Lukášem mezi sebou vyměnili tázavé pohledy, ale v tom se už otevřely dveře a dovnitř nesli v jakémsi držberu kouřící se i trnicovou polévku. To byl začátek všech těch rozkoší, na které čekali. Vy jeden zatracený chlape vás zachránili jenom prasečí hody. Švejku, dodal k tomu nadporučík Lukáš, jestli se stane ještě něco, tak bude s váma zle. Poslušně hlásím, že musí být se mnou zle. Když je člověk na vojně, tak musí vědět a znát. Zmizte! Švejk zmizel a odebral se dolů do kuchyně. Tam se opět vrátil zdrcený balón a žádal, aby mohl obsluhovat svého nadporučíka Lukáše při hodech. Švejk dostavil se právě k polemice kuchaře Jurajdy s balounem. Jurajda používal přitom dost nesrozumitelných výrazů. Si hodule žravá, říkal balounovi. Hodule žravá. Žral bys, až by se spočil. A kdybych ti dal nést nahoru i trnice, tak by se s nima na schodech pekelil. Kuchyně měla nyní jinou tvářnost. Účetní šichovatelé od batalionu i setnin mrsali podle hodnosti i podle rozpracovaného plánu kuchaře Jurajdy. Písaři od batalionu, telefonisti od kumpanie a několik šarží jedlo chtivě z rezavého umývadla i trnicovou polévku rozředěnou horkou vodou, aby se na ně též něco dostalo. Nazdár! To byl účetní Vaněk ku Švejkovi. A ohlodávaj jeden pazourek pokračoval. Byl u nás před chvílí jednoročák Marek a oznámil, že jste zase tady a máte na sobě nový mundur. Vy jste mě teďka přivedl do pěkný šlamastiky. On mě postrašil, že ten mundur teďka nevyúčtujeme s brigádou. Váš mundur se našel na hrázi rybníka a my jsme to už oznámili přes batalionskancleje na brigádu. A u mě jste vedenej jako utopenej při koupání. Vy jste se vůbec nemusel vracet a dělat nám tady nějaký tenhle to a nepříjemnosti s nějakým dvojím mundurem. Vy ani nevíte, co jste provedl batalionu. Každá část vašeho munduru je u nás zaznamenaná a nalézá se v seznamu munduru u mě, u kumpanie, jako přírůstek. A kumpanie má o jeden úplnej mundur teďka víc kvůli vám. A o tom jsem udělal taky oznámení batalionu. A teďka dostaneme z brigády vyrozumění, že jste tam dostal nový mundur a poněvadž batalion mezi tím ve výkazech o ošacení oznámí, že je přírůstek jednoho kompletu, tak... A já to znám, z toho může být revize. Když se jedná o takovou maličkost, tak přijedou k nám z intendantstva, ale když se ztratí 2000 párů bot, tak o to se nikdo nestará.
1: Je tu volno, prosím.
2: Jo, teď momentálně, jo, před chvilkou odešel takový tlustej chlap. Budete mít teplej sic, madame.
1: Dobrý.

0: Den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: No poslyšte, vy nemáte na noviny.
1: Proč se ptáte?
0: Že musíte číst moje, že nemáte vlastní.
1: No, abych si mohl koupit noviny, to...
0: Tak si je kupte.
1: Když já, kdo mě bude držet? Vy asi nevíte, jak
0: Kypálek,
1: se... Ale ne, vy nevíte zřejmě, jak se v parku na lavičce krade, ne. Víte? To si čtete noviny, víte? Držíte si je před očima, jako vy teďko, že jo, čumíte, ne, tak koukáte do novina. A zatím si někdo přisedne, umíte rošťák nějaký, vy ani nevšimnete. A než se nadějete, tak... Teprve doma zjistíte, že co jste měla v kapse, už tam není, víte? Tak proto... No ne, o kabelku se nebojte, paní. Kabelky se na lavičce nekradou, víte? Ty se kradou v metru. Nebo na Matějský, tam se dobře kradou kabelky, no. Tady stačí úplně na lavičce si lídat kapsy, víte?
0: No, vy jste od policie.
1: Já, to no tak. Napadá. Ale vím o tom svoje, víte? Vím o tom svoje. To, helejte se... Oni ty policajti ani nemůžou kormoc nic dělat, víte? Protože to by museli takovýho dovedu přinatrefit s rukou v cizí kapse, víte? A oni ty kapsáři, oni to jsou umělci, jsou šikovní, velice šikovní, to... Proto si dávám bacha, že jo, no.
0: Podívejte se, teď tady sedím jenom já.
1: Já vím,
0: no tak toho vidím. Nechte laskavě.
1: No ničeho,
0: já nevím,
1: vy jste se mě ptala, že jo?
0: Já jsem se nic neptala.
1: Já jsem slyšel, že ženský jsou v tomhle oboru ještě šikovnější než chlapi.
0: No poslyšte, co tím ale chcete říct,
1: nic,
0: co si to,
1: ne,
0: co
1: nic,
0: si to
1: než,
0: vůbec dovolujte, snad tím nechcete
1: ale
0: naznačit.
1: Vůbec nic, ale... já jenom, že ženský taky kradou, že jo, no tak já vás neznám, že jo, no tak si hlídám kapsu.
0: Pane, já vám něco řeknu, vy jste hulvát, no. Rozumíš, a, rozumíte, a já nebudu tady poslouchat takovýhle nehorázný no, tak, narážky, pane.
1: No, prosím, tak si trhněte nohou, milostivá.
0: Ještě to k tomu. S Bohem.
1: Bohem.
0: To je teda...
1: Rozšila nána, přece já jsem jí neřekl křivý slovíčko vůbec. No nechala tady noviny v tom rozšilení. Tak si je můžu dočíst aspoň. A ne. Ne, on si zase, já budu noviny takhle, jo. On si zase někdo přisedne, nepak, nebudu riskovat. Když mám v kapse... Kolik? 7 peněženek.
2: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky, to byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptiluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Vodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let, co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje z pout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hraběten Cepelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt. Manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince. Českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích. Edisonovi potom předělá pupík na obýmce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljak.
3: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. I hned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmů, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A Na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Zimmermann zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Zimmermann vystříhal z filmu všechna okénka s titulky a Frídovi přenechal zbytek. V Prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
6: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

tuším náš. Vtedy byla ku mně stručná, vravila mi, vyzba hráš. Zobrala mi ruky zrazu a hněď reči poučné. Zacítil jsem istou zkazu v té hře našej štvoručné. Myslí mi ba na pop music, nenosí sa kombiné. Pod nosom mám módne fúzy a som hanbou v rodině. Učila nás na klavíry, dávala nám hodiny. I námi dnes v hlave víry slovom svet je

0: Vážení přátelé, Cimrmanův grafický záznam hudby je průkazným svědectvím Chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. Předmětům, na které dítě hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman brzy postřehl, že výška tónu závisí jak na velikosti a tvaru sklenice, tak i na množství tekutiny. Záhy dosáhl takové dokonalosti.
1: Pane kolego, co mě teď napadlo, že bychom mohli použít toho, že nám přinesli na stůl skleničky a že bychom si to mohli na nich názorně ukázat, že? A zajímavé je, že není třeba do skleniček ťukat. Kdybyste byli chvilku ticho, já bych se to pokusil na nich předvést. Tak prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby, jo?
2: Já nevím, já myslím, že diváci si to dovedou představit. Když je ta sklenka zabroušená a když to někdo umí...
1: Dej to, kvíklo! Pokročujte to, se nezdržujte.
0: Tak tedy malý Cimrman záhy dosáhl takové dokonalosti, že mu stačil pouhý pohled na sklenku, aby věděl, jakým tónem zazní. A tak si mohl chlapec sednout ke klavíru a kreslit si melodie přímo na čtvrtku papíru. Zde vidíte skleničkový záznam skladby, kterou pětiletý Cimrman složil k narozeninám své starší sestry Luizy. My si můžeme píseň zahrát a zaspívat.

0: Přátelé, pověsme si nyní, jak je možné, že se Cimrman nestal virtuózem. Cimrman totiž neměl to štěstí jako například Mozart, kterého do klavírní hry zasvětil otec, sám výborný muzikant.
1: Je, promiňte, pane kolego, nezlobte se, ale mě už posledně, když jste mluvil o tomto tématu, napadlo, že by mohl v posluchačích vzniknout mylný dojem, že Cimrman jako dítě byl pouze zázračným fenoménem hudebním, že?
0: Ne.
1: To bychom se dostali zase do úplně opačného extrému.
0: Ano.
1: Je pravdou, že Cimrmanův talent se vyvíjel od samého začátku opravdu všestranně. Tak on například již v 10 letech napsal báseň. Já tu báseň náhodou umím z paměti, tak bych si vám jí dovolil. Jo, je taková rázná. Tak bych si vám jí dovolil přednést. Jmenuje se Krejčovský synek. Tak. Jsem synem Krejčího, co může být lepšího? Když potřebuji kalhoty, ušije mi kalhoty. Když potřebuji vestu, ušije mi vestu. Takový synek z hospody má zase jiné výhody. Chce-li však mít i kabát nový, musí přijít k tatínkovi. Já myslím, že ta báseň stojí aspoň za kratičký rozbor. Že? Tak, dítě si váží práce svého otce a projevuje svou radost nad tím, že se narodilo právě v rodině Krejčovské. A důvody této radosti nejsou nijak mlhavé, že? Ale zcela konkrétní. Tatínek umí ušít kabát i vestu. Tedy úcta k práci.

0: organizaci a vědomí její společenské důležitosti. Že? I bohatý synek hostinského musí přijít k tatínkovi, protože jeho otec není 100 kabát vyrobit. Tedy desetiletý autor již ví, co je dělba práce.
1: Ano, ale já myslím, pane profesore, že jsme trochu přetrhli nit referátu doktora Prince.
0: No ano, správně. A nebo. Ten rýmový aparát básně. No,
1: tak ten je také pozoruhodný, ale musíme dodržovat to stanovené pořadí přednášek. Na vás dojde.
0: Jo, jo, jo.
1: Nezlobíte se.
0: Ne, naopak, já jsem rád.
2: A který Cimrmanův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Cimrman nikdy neslyšel z tatínkovy dílny zpěv. Nevzpomíná si ani, že by si otec někdy jen tak broukal. A muzikální živnostník se však přece jen dal jednoho dne svou manželkou pohnout k tomu, aby koupil dítěti ve Schlesingerově větešnictví za poloviční cenu 3/4 housle a dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, dal si totiž u Leopolda Cimrmana šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a souhlasil tedy s nabídkou, že dá od ušití mistrovu synkovi několik hodin houslové hry. Oblek ho přišel na 9 lekcí. Domníval se jistě, že za tu dobu stačí malého Cimrmana naučit na nejvýš smykům po prázdných strunách. Žáky však brzy vyvedl z omylu. Již ve druhé lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Cimrman hladce zvládl staccato i detaché a intuitivně tíhnul k dvojhmatům. V šesté lekci tlačil už učitele do druhé polohy, kde se Jedlička sám pohyboval velmi nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny v předposlední lekci. Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen, nicméně slíbil, že udělí svému žáku hned po svatbě zbývající 9. lekci. Nikdo netušil po tom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích 8 lekcí, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané věci. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech, vždycky jen zrudla, zamkla se do komory a v pláči odtud volala: visí, visí. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý oblek, který na něm visel, visel. My dnes s odstupem tolika let jen těžko můžeme objektivně posoudit, zda Leopold Cimrman ušil zmíněné šaty dobře nebo špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl velice nerad. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se krejčí mu pomstí. Kdyby byl za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Takto si však řekl, že dostane zpět vše, co do svého žáka vložil. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, či Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého, pak nám vystoupí temná postava učitele Jedličky v celé své obludnosti. Jara Cimrman líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto.
3: Milý pane inženýre, lajky, ponechme v iluzi, že stavba průplavu...
1: To ne.
0: Je, on si vzal jinou knihu!
3: Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát ti za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovy kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštilo housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec.
2: Ano, tolik tedy svědectví samotného Cimrmana. Semeno zaseté bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět od druhého českého Kubelíka. Jeho lest prohlédl Cimrman až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat dráhu houslového virtuóza bylo už pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Cimrman stopy jen na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji vám.
4: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
5: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
4: To je náfad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
5: Nemůžeš.
4: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
5: Jo.
4: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
5: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
4: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
5: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
4: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
5: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
4: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
5: Správně.
4: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
5: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
4: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
5: Víš, že s tebou docela souhlasím.
4: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
5: No. Samozřejmě.
4: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
5: Ovšem.
4: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
5: No dobře, byl nejvyšší čas.
4: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za Hamáka.
5: Ano, ano, ano. Já bych...
4: Dost, to už přestává všecko naložené do novin jako pokurka do háku. To už já se z toho zblázním, já se zblázním.
5: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
6: Že hele, Honzovi nesvítí jo, svítí také.
7: Hlavně, že rozumíte, až se
6: to je dobrý svítí, takhle, no.
7: Jo?
6: A když takhle se
7: zkusme taky zkusme si to tady s ní třeba, jo.
6: Ukáž, co tady to je za to?
8: Já jsem E.
6: Vy jste E? Perfektní E. To je co?
7: No, no. Tu. No, to je staccato, že jo?
6: No, a rychlej. No. Výborně, trile.
7: No.
6: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
7: To je dobrý, výborný.
6: To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
7: To bude ono.
6: Počkej, Thailand Ačko, jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to?
9: Bolku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
7: Co se natáčí? Moment, no, tak to musíte říct o všem.
6: Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát.
7: No tak znělku.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš, tak. To jde.
0: Znám to píše, znám. Znám to píše, hodtavka, hodtavka. Já bych se jak za to přišel, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každý
0: svoje. No počkej, to je C, jo? Ne,
1: no, to já si ukážu, hele, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. Jo, to je co, to svítí je, mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón?
0: No? Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu tak E třeba.
0: D, no. To je na E.
1: Na E je třeba tamhle Honza Beránek, vidíš? Podívej se. Jo, ty jsi chtěl, H, tamhle ta slečna bude určitě nahá, jo, propojená. Jo.
0: Nahá.
1: To je propojená nahá, vidíš?
0: Nahá. Ano. Víte, jak na to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl ty housle, jeden měl...
1: Kontrabás?
0: Jeden měl...
1: Violoncello?
0: Výborně, jak vidí rozdíl mezi tím kontrast basem, ten kontrast vidíš s tím čelem.
1: No, to byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
1: Nebo taky hoboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hráli, jo. A pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma
1: nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, jaký je. Jo? No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
1: To ladíme dost dlouho, jednou jsme, jo, to ladili on... spolu, pamatuješ? No, to jsme a to byli... bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká, Brně, proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do předsíně, rožnou si tam je ta žárovka a udělají.
1: Tak schválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, rád.
1: Ale musíš tady, víš, tady máš jako hluboký a tady máš
0: velký
1: akord.
0: Klavírista.
1: Ukáž, jak hraješ.
0: No tak hraju takhle.
1: A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
1: No. No jo. Jenom, že jako... Nejsi dobrý klavírista, nejsem.
0: Já nejsem.
1: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ, víš?
1: Který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když na to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže
1: tak
0: já budu hrát vlastně na ten biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
1: No vlastně takhle, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, tady tohle myslíš.
1: Já si s tebou zahrát.
0: Ty myslíš, no, třeba...
1: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře. Řekni mi, který akord...
1: Máš tam číslo 1, tak to mačkej.
0: Který akord chceš, mě řekni.
1: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, člověče. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc. No.
0: Dab, dab, dab, dab, dab.
1: Výborně.
0: Čvacht. Nam, nam, nam, na. Rap, nem, nam, nam, na. Rap. Já budu hrát rukama, přece já.
1: No. Výborně.

0: Já ti přehodím to ani,
1: no? No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A... A přitom jsou to samý Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se čuňa... Tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo... Nemají sušenky po ruce. Nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo. Kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takový zvyk. A vedle Sicílii je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru, tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, teďka už každý musí mít gramot tam právě. To je veselá země, tam se živí zemědělství, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že? V létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí sýry. No prostě, no, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenujou se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso, tak to jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, nás mají strašně rád. Strašně rád. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.

0: Balada krve v rozkoše a smrti. Text jsem napsal já a hudbu taky. Totiž hudbu jsem nenapsal. Já ani hudbu nemám. Ale taková každá balada je daleko účinnější, když se podloží hudbou. Musí se tedy hudebně, jak se říká, podmalovat. Ale kdybych já tady toho malíře měl, to je to nejhorší. A co vy tady děláte, prosím vás?
1: No já vás mám tady doprovázet na piano.
0: A umíte hrát?
1: No ovšem.
0: A dovedete hrát něco, co vůbec neznáte?
1: No to já zahraju nějakou improvizaci. Víte, já jsem totiž skladatel. Já, když to mám doprovázet, tak musím mít nezbytně intuici.
0: No to bych si dal taky. Hezky, pane, s křerem, rohlík k tomu a panečku pěkně prohřátou. Taková jítrnice to je.
1: Ale podívejte se, prostě jeli to...
0: Taky není špatně. Jeli to, já vám řeknu, jeli to pěkně propečený, šťouchaný brambory, hezky promaštěný, abych se doma zaligroval a nikoho bych tam nepustil.
1: Ale já vám chci říct, že jeli to nějaká taková baladická věc, že musím vědět, o co se jedná a co mám doprovázet, co potřebujete. Co to je, co budete přednášet? No. Ale co chcete k tomu nejdřív?
0: No, prosil bych vás, jestli byste nemohl udělat předehru.
1: Jak dlouhou, prosím?
0: Ne, to já jsem předehry neměřil. Nějak tak akorát, no to řekněme 60 cm.
1: Ale ne, to se tak neměří. Například předehra Kvalčíku. Ta má obyčejně 4 takty a muzikanti tomu říkají kila. Například předehra Kvalčíku má 4 kila, víte, předehry. 4
0: no
1: kila.
0: Tak to jak na to tak u mě koukám na ten text, tak já bych toho tak potřeboval půl metráku. Udělejme půl metráku předehry a necháme tam ještě 50 deka na pytel.
1: Ale dobře, já už tu délku nějak udělám, ale musíte mi říct, zdali ta předehra má být vážná, anebo veselá.
0: Vážná.
1: Vážná?
0: Smrtelně vážná.
1: Tak to no. Musí být mol.
0: Ne, jo, kde ho vemu? Mol. Doma mám dost, ale tady, kde to honem se... Máte na mysli ty motýlky, jak se živějí dírama?
1: Ale co vás napadá? To je hudební pojem, máme dvě hlavní skupiny tónin. Je tónina mol, to je tónina měkká, pak je tónina dur a to je tónina tvrdá.
0: Tak to neznám. Já znám jedině tvrdou a to je plzeňská dvanáctka, ale taky se jde po ní na mol.
1: Já vám teda zahraju tragickou předehru C mol.
0: Prosím.

0: Ne!
1: Co to je?
0: No to je tragická předehra.
1: Ale to pak to není žádná tragická předehra.
0: No já to upravím.
1: No a dovedl byste znázornit sovu?
0: Jo, to umím, jak houká sova, to jsem dělal v divadle.
1: No a teď bych vás chtěl poprosit, jestli byste uměl znázornit, jak letí ptáček.
0: Ptáček, no prosím.
1: Ne, jo, tak tohle to je ptáček.
0: Prosím.
1: A teď bych chtěl ještě znázornit vítr, dovedete? Já bych tady v jednom místě potřeboval větry.
0: Větry? A mám to udělat na ústa?
1: No, udělejte to, na co vám to půjde, že jo?
0: Jedině na piano.
1: No tak na piano.
0: Na piano,
1: na piano.
0: Prosím, větry.
1: Moment, hej, co to je?
0: No větry.
1: Ale to nejsou žádný větry, to se honějí mastný papíry v průjezdě. Vítr, mohutný vítr, jak se opřel do těch lesních velikánů před bouři, nebo před velkým deštěm. A teď se to všecko klaní, skoro současně ty stromy, jako by chtěli říct, moje úcta, pane Filau, pojďte do lesa. Jsou houby, najdete houby.
0: A tak, tak prosím, větry.
1: Ale to nesmíte říkat tohle, no, jsem vám to jenom chtěl znázornit.
0: Prosím.
1: No a teď ještě bych vás prosil tok vody.
0: Tok vody, prosím.
1: Moment, hej, to je Vltava.
0: To je Vltava.
1: No jen tak to je na mě moc široký. Já bych potřeboval takovou bystřinu, horskou bystřinu, i to znázornit. Byl jste jistě v Harachově, jak je tam ta...
0: Mumlava.
1: Mumlava, no to je taková bystřina, kde jsou ti pstruzi, víte, jak to tam hemží v té vodě.
0: Ano, já to tak zahraju potom.
1: No a teď bych vás poprosil, jestli bychom mohli jít.
0: Ano, prosím, můžeme začít.
1: Jo?
0: Ano.
1: No tak. Parada krve, rozkoše a smrti. Moment, ještě se mám nedal na meni.
0: Prosím.
1: Musíte čekat. Parada krve. Rozkoše a smrti. A ne tragedie princezny do Remi Fasole.
0: Sido!
1: Ale Sido, kde je Sido, co?
0: No na konci přeci.
1: Do!

0: Pani, kde jste vzal ten sidol? Jaký pak sidol? To je do re mi fa sol le, ta princezna se jmenuje do re mi fa sol ne, ne sola. Fa sol le, fizule.
1: A ta?
0: No, tak znova. Balada krve, rozkoše a smrti, aneb tragedie princezny do re mi fa sol le, aneb kde je rytíř Pix. V hlubokém lese, na temné skále, tyčí se hra starého krále. V hlubokém lese, kde houká sova, a když jí to nejde, houkne si znova. To hradu cimbuří, větry zle fučí, jako když někde vzteklej pes kňučí. A v tomto hradě, ve vysoké věži starého krále dcera tam stojí. Sedí, klečí.
1: Ale leží.
0: Jo, ale hrajete stojí. To mě instruuje. A v tomto hradě, ve vysoké věži starého krále dcera tam leží. Čeká, že rytíř z boje se vrátí, brinkáním na harfu chvíli si krátí. Oblaka po nebi, sem tam se honí, jen princezna touží po rytíři koni. Ptáček na řím se píseň zpívá, však princezna nedbá a v dáli se dívá. Potůček pod hradem šumí a šumí, jen princezna do dálky kouká, kouká.
1: A čumí.
0: Ale no, může čumět princezna, to se čumí jen do výkladu. Jak to bylo?
1: Potůček.
0: Potůček pod hradem šumí a šumí, jen princezna do dálky kouká, kouká, jak umí. Teď jsem na to přišel. Čekala, čekala, čekala. Čekala, čekala. Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
1: Operně?
0: No jo.
1: Tak operně.
0: No.

0: co na mě křičíte? Klimprton, co to je?
1: Ale já teď zpívám Pinkerton.
0: A kde to?
1: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
0: No to ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
1: Ale to je přeci ten známý děj opery.
0: Aha. A jak jste to křičel?
1: Pinkerton.
0: A vy jste ho znal?
1: A neznal.
0: No tak to hrajete.
1: No tak pokračujeme. No.
0: Čekala, čekala, čekala, volala, volala. Kde je Pixla? Kde je Pixla? A poslední slova v hrdlání Pixla.
2: Zoufalství vypila, jedu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé, a dole od lesa rytíř už jede.
0: Moment, co to hrajete, to není žádný rytíř, to je nějaká chromá hajtra. Rytíř má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu. Z nos der plamen a od podkov mu lítají jiskry.
1: No prosím, tak no. Bude jiný ten kůň.
0: No bude, no.
2: Tu leží na zemi, tílko to bledé, a dole od lesa rytíř už jede. Moment, hej!
1: Co je?
0: My jsme to přejeli.
1: Přejeli?
0: No bodejť ne, to bychom byli někde na Karlštejně. No, tak znova.
1: Tak prosím.

0: Čechách, na Moravě, na Slovensku se obejde bez nadávání.
1: Jo, obejdete, vidět, že nechodíte na úřady, že vám nevrací majetek.
2: No to bohužel ne.
1: Já vám řeknu, taková pěkná nadávka je někdy lepší než špatně vyplněný formulář.
2: No, tomu bych i věřil.
0: Takže vám vrací majetek?
1: Ano.
0: Gratulujeme, a kde vám ho vrací?
1: Na Slovensku ve Vysokých Tatrách mi vrací salaš.
0: Dědeček byl Bača?
1: Ne, dědeček byl ze Sudet.
2: Prosím vás, jak získal na Slovensku v Tatrách sala?
1: Normálně. Jako SS Obersturmbannführer se zúčastnil bojů ve slovenském národním povstání. No, a při té příležitosti získal salaš.
0: Dobře, ale jakým způsobem?
1: Vyměnili z partizány za ošatku vajíčkový granátu.
0: To je neuvěřitelné. Takže člověče, vy v sobě máte i německou krev.
1: No, freilich. Kdyby je německou, můj druhý dědeček žije v Mukačevu, pane. To je osud. Představte si, tak dědeček byl nejdřív Rakušan, potom byl Maďar, pak byl Čechoslovák, potom Rus, teď je Ukrajinec, a přitom celý život nevytáhl paty z Mukačeva.
0: A volá vám někdy dědeček z Mukačeva?
1: No, volá často morzelovkou o pomoc.
0: To se ani nemusím ptát, co vám po něm vrátili.
1: Ještě to mám na botě.
0: Pane Chudý, co vy vlastně děláte teď po rozpadu federace?
1: Já jsem založil svaz Československého přátelství.
0: To je hezké.
1: Klubovnu pro ústřední výbor SČSP již máme.
0: To vám přeju, jak jste říkal tu zkratku?
1: SČSP.
0: SČSP, to mě něco připomíná. A zkratka zůstala, jenom přátelé se vyměnili. Kde máte tu klubovnu?
1: Na Jižní Moravě ve Vinném Sklípku a někteří členové ústředního výboru tam nepřetržitě zasedají.
0: Jistě spěcháte za nimi, nebudu vás zdržovat. Jenom nám prozraďte, jaké vy jste vlastně, u vás je to složité, zvolil občanství.
1: Já nevím, ještě já pořád váhám, ale asi se dám k Němcům.
0: K Němcům a proč?
1: Mně to připadá nejvýhodnější.
0: To nechápu.
1: Podívejte, jak Češi, tak Slováci jim lezou.
0: To víme, kam jim lezou, to nemusíte nahlas. Děkuji vám, pane Chudý.

Dostal jsem pozvánku z Oravského podzámku. Radostně jsem s hýkou. Hý! Vraj je tam výstava všeludových zvyků. Vystoupil jsem v podzámku, predložil jsem pozvánku a oni mi kikiriký ukázali naše zvyky.

0: Víte-liž, že i slovo se může stát šlágrem?
1: Vím-liž. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
0: Nebo cukatura.
1: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín, Vericha a Voskovce.
2: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
3: Na co?
2: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
3: Proč?
2: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
3: Kdy?
2: Až se to lano napne.
3: A lanoli nenapneli se?
2: Lanoli nenapneli se. Blbej argument, co?
4: Lanoli nenapneli se.
2: A proč pak by se nenapnelilo, co?
3: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
2: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitej napnelismus.
3: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
2: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
3: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napělo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojíti nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
2: Kotva není?
3: Kotva není. Co? Připevněna.
2: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva
3: Na tomhle laně?
2: Přivázaná?
3: Není.
2: Není?
3: Není.
2: Není. Nemehlo. Blbé. Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
3: A přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že ji tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
2: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
3: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat sem. Jestli není někde vevnitř zapletený, no tady není ten konec, není, no.
2: Já ho nebral, že jo?
3: Tak ho někdo uřít, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká. Hele ho, tamhle jde.
5: Je. Dobrý den. Tak.
0: Náhoda, co?
5: No, to je, člověk tady tak sedí.
0: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
5: No, já vás hned poznal.
0: Tak, já vás taky.
5: Tak.
0: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
5: No,
0: tak vy taky tak trochu jako...
5: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
0: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
5: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to a...
0: Ano.
5: A...
0: Nebo tamto, že
5: ano,
0: jo?
5: Tak.
0: Zkrátka, to člověk zrovna tak nějak, jak bych tak řekl...
5: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
0: No jo, to je právě ono tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale...
5: Jo.
0: To je pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
5: Jo. To je jako u mě, víte.
0: Taky, že jo, no.
5: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
0: Ano.
5: A,
0: nebo i něco jiného,
5: no,
0: že jo.
5: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
0: No já vím, a jste v troubě.
5: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
0: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
5: Jo.
0: No ne?
5: No, to teda no. Nikdy.
0: No, víte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
5: Baba.
0: Co říkáte?
5: A říkám, baba.
0: A. A jaká baba?
6: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo jo.
0: Je tak baba jako jo jo, já no jo,
6: tak
0: jo.
6: Tak jsem to myslel.
0: Jo jo.
6: No.
0: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
6: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
0: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
6: Já? A? Taky ne, ne. No jo.
0: To je...
6: Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
0: A co?
6: Jouda zemřel.
0: Jouda?
6: Jouda.
0: Jaký Jouda?
6: Franta Jouda.
0: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
5: Je to tak, zemřel.
0: Prosím vás, a úplně?
5: Jo.
0: Jo. Tak to on už nežije, co?
5: Teď prej už ne.
0: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
5: Já nevím, najednou prej byl pryč.
0: Prosím vás, a kde?
6: No co kde?
0: No kde byl?
5: No já nevím.
0: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
5: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
0: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
5: Já nevím.
0: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
6: Ještě minulej týden byl naživu.
0: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
6: Jo.
0: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
5: Ale umřel. Na traverzu.
0: Prosím vás. Zápal, jo?
6: Ale ne. Spadla na něj.
0: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
6: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
0: To je pravda, tohle to. No jak je tohle to jenom možný? Jouda, jo?
6: No Jouda.
0: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
6: No vy jste ho neznal?
0: No já myslím, že jo.
6: No, tak to byl on.
0: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
6: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
0: Jo, ta Franta Jouda, já už vím, no. Jo. Tak toho jsem neznal.
6: No. A já myslel, že jste ho znal?
0: No já taky myslel napřed, víte, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
6: No jo.
0: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase nemenoval Jouda, ale Rambousek.
6: Jo, Rambousek. A co pak, ten taky zemřel?
0: Ne, pak s ním je to horší.
5: Prosím vás, jako horší?
0: A ten ještě žije, chudák.
5: Jo,
6: a takovej dneska ještě ale hodně.
0: No jo, takovej hodně. Počkejte, Rambousek, ho budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
6: Jo, Rambousek,
0: Rambousek,
6: aby ho neznal, takový
0: no.
6: Malej pihovatej, no jo.
0: No, jo.
6: A co pak je s Rambouskem?
0: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
5: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No, tak to on bude asi jako ona.
0: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
6: Ale tu je ona stávající.
0: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
5: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká. Má takovou divnou pusu.
0: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
6: no, tak.
5: Ona je taková korpulentní.
0: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak... jen tak kapkupulentní,
6: no,
0: že jo.
6: Tak nějak, no, tak
5: no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
0: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, a pak věřte příslovím, že jo. Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
6: No. A tu si teď bude brát, jemu už bude 50, jí sotva 20.
0: No. No pak teď to ještě bude, že jo, za takových 10 let.
6: Jo, za 10, to už mu bude 60.
0: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
6: No, kde pak, věřte, že není přešťastný manželství.
0: No jo, v manželství to musí klapat, pane, jak někdo dostane tuhle slepičí nemoc, víte?
5: Jak slepičí nemoc?
0: No jako když zanáší.
5: Jo tak, jo.
0: Tak to je konec, víte?
5: To je pravda, to je konec.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
5: Jo, to máte pravdu, hodně.
0: No, já budu muset pomalonku, poněvadž...
5: Ježišmarja, už... jak to letí.
0: No jo, taky.
6: Se taky musím utíkat, tak zatím naschledanou. No. Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
0: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
6: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
0: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.
7: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.

0: Dobrý den všem, kteří poslouchají tento záznam. Jmenuji se Soja, doktor Soja, a jsem primářem zdejší vesnické nemocnice. Před 2 lety jsem vytvořil zvukový záznam, aby si široká veřejnost udělala obrázek o fungování našeho zdravotnického zařízení. Jsme v Čechách a proto se záznam dostal záhadným způsobem nejdřív na ministerstvo zdravotnictví. Podezřívám mého syna Karla. Nejspíš potřeboval machlast a všechny nás naprášil. Důsledky byly katastrofální. Ministerská komise vletěla do nemocnice jako tajfun na Kubu a již tak nefungující nemocnici nezůstal kámen na kameni. První byla vyhozena sestřička Janderová. Nebýt toho, že přepižlila půlku ministerstva, asi by si do naší nemocnice už nevrátila. Navíc začala hrát šachy. Volala Karlovi asi před týdnem a v telefonu jsem zaslechl, že právě táhne na E55. Jako další byl odejít náš saniťák Berka alias Budkař. Hned poté, co definitivně zbožil jedinou sanitku v nemocnici. Ovšem dokázal nemožné. 12 troska se najednou rozjela rychlostí 179 km v hodině a po nárazu se dotklo pravé přední kolo s levým zadním. A to ještě dojel přes okres pro pacienta a zpátky do nemocnice. Vrátil se do dolů a prý se má dobře. Jezdí na uhelném kombajnu. Pacienty teď svážím já mým 20 let starým Moskvičem. Náš plastický chirurg Stadler si po vyhazovu otevřel soukromou praxi v kočárkárně panelového domu. Zákroku prý příliš nedělá. Jednak se bouřil uliční výbor, protože kočárkárna měla normální čirá skla a kolem jdoucí tak mohli zhlédnout třeba změnu pohlaví či liposukci. A navíc pan kolega vymyslel novou podprsenku, takže prsa již téměř neupravoval. Mladší ženy a dívky nosí pušapky a pro starší ženy kolega vymyslel až pupky. Kolega chirurg prý dělá záskoky na jatkách, aby prý nevyšel ze cviku. Ruce se mu ale klepou tak, že když má rozpůlit prase jedním tahem, rozřeže ho na kostičky a stihne pořezat sebe i řezníka vedle něj. Očař Pavlák prodává v centru Prahy trojrozměrné obrázky, které sám maluje. Loni prý 2 prodal. Z toho 1 mně. Kožař Stružný má stálý příjem v jednom podniku v Dubí. Moc mu nezávidím. Prý tam lezou filcky jak německé helmy a on sám měl velkou smůlu. Chytil kapavku a to na medarda. Ze starého složení zůstal jen kolega patolog Chlad neboli Kmucháček, ale je v kotelně. Dělá tam prý nějaké nelegální pokusy, tak tam radši ani nechodím. No a služebně nejstarší lékař, gynekolog, doktor Líča. Většinu oddělení zrušili, bohužel. Zůstala jen gynekologie a vzniklo protialkoholní oddělení se záchytkou, kde šéfuje můj syn Karel. A aby těch pohrom nebylo málo, Emma přežila. A to i poté, co jsme do ní s Karlem nacpali 52 tablet rohypnolu a pro sichr jsme jí pokousali sousedovou písečnou zmíjí. 2 dny prospala u Kmocháčka v mrazáku na patologii a když jí kolega řízl skalpelem do stehna, klidně a beze slova vstala, sama si našla oblečení a odešla domů vařit oběd. Tak to bude asi vše. Pokud mám říct něco naprosto aktuálního, jsem hotov. Navíc nám takovým způsobem zmenšili finanční toky, že nemocnice schátrala před očima.
1: Pane doktore, tady na balkoně se kouřit smí?
0: To byste neměl, pane Pšenička. Víte přece, kolik lidí u nás ročně zemře na... Právě jsme přišli o předposlední balkón. Ale vlastně přibylo jedno nové oddělení, na to bych málem zapomněl. Máme oddělení pro malé děti. Je to sice víc práce, ale je alespoň větší legrace, než poslouchat nářky starých bab. I když, jak kdy, tamhle jde paní Štajdová s paní Novákovou. Obě mají rok po 90.
2: Dobrý den, pane doktore.
0: Dobrý den, dámy. Tak jak si žijete, třeba vy, paní Štajdová?
2: No tak jak si můžu žít po 90? No mám hezký doma v důchodců, víte. Chodím na procházky, když mě nebolej kyčle. a večer ke mně chodívá pan Goldstein a sedne mi na postel, víte, a přečítá mi z Talmudu, ale krásně, pane doktore.
0: Výborně. A co vy, paní Nováková?
3: No, já mám taky ten domov důchodců se zahradou. Máme tam jezírko, takže krmím labutě, no. Koukám na ty telenovely, víte, no. Večer ke mně chodívá pan Procházka, jo, no. Taky mi vždycky sedne takhle na postel, jako, jo, no. No, Talmud nemáme, tak šukáme.
0: Aha. Je vidět, dámy, že vy doktory nepotřebujete. Přeji vám hezký den a stavte se někdy na kus řeči.
3: No, nashledanou. Tak kam teď? Na Gindě jsme byli, tak zajdeme k Mišákovi na karamel se šlehačkou, ne?
0: Tak takhle bych chtěl žít na stará kolena. Pojďme se podívat na dětičky. Tak co zas tropíte, děcka? Blíží se Vánoce a jestli to vidí Ježíšek, moc vám toho nepřinese. Co pak bys si spřál, Františku? Tvoje maminka je tady u nás s Bříškem, chtěl bys bratříčka nebo sestřičku?
4: No a když to mámu nerozerve, tak nový sáně s volantem.
5: Ne, Franto, víš, co mi dají naši k Vánocům?
4: Ne.
5: Kolo, tvoje kolo.
0: Zvládáte je, sestří?
4: No tak jak kde, no. Tak dneska docela třeba ne, teda. Mně připadá, že jsou dost blbý ty děti.
0: To si nemyslím, jsou jen živější a jsou v nemocnici, tak se nudí. Děti, tak. Teď tady sestřičce ukážeme, jak umíme počítat. Tak kolik je třeba 3x3?
4: 1000.
0: No tak ne tak docela, to není správná odpověď. Prosím, kolik je 3x3?
4: Úterý.
0: No, tak to také ne.
4: Sím. 3x3 je 9.
0: Výborně, jak jsi došel k výsledku?
4: 1000 - úterý je 9.
0: No, zřejmě máte pravdu, sestří.
4: Ale tamhle ten hoch je moc chytrý docela. Já jsem mu dala ty pucle, těch 2000 kousků s tím Titanikem. A on to měl složený už za půl hodiny. Tak jsem mu dala ten Matterhorn, to bylo 5000 kousků, jo. A on za hodinu se zase nudil a měl to sestavený, úplně bez chybečky. Já už fakt nevím, jak ho zabavit, pucle ho baví, ale víc kousků už nemáme, no.
0: Tak mu dejte pitlík strouhanky, jak skládá rohlíky. Kdyby mě někdo zhánil, jdu za kolegou Líčou a pak zkontrolovat Karla na záchytku. A pak budu u sebe. A kdyby ne, tak budu v kotelně. Asi.
4: Dobře.
0: Kolego, mohu?
2: Ovšem, vy vždycky. Mám tu sice pacientku, ale my jsme zvyklí a paní taky. Vy jste zase přibrala, paní Houšková, vidíte?
6: Trochu jo.
2: No ale tak o 30 kilo, že?
6: Já mluvím.
2: A ty prsa, ty jsou pravý?
6: No jenom tohle je levý.
2: Tak si vyskočte.
0: Máte dostatek lékařského materiálu? Nechybí vám něco zásadního?
2: Dobrý vtip. Tento plášť mám na sobě rekordní dobu. Bez 2 dnů 1/4 roku. Už se leskne na loktech. A navíc, když jdu domů, musím s ním ucpat díru ve zdi pod oknem. Ne, že by byla zima, ale lítají sem holuby a všechno mi tady podělalo. Voda tady naposledy tekla předevčírem, ale jenom stropem. Kdy z kohoutku, to už si ani nepamatuju. Mám 1 gumové rukavice na týden a sterilizuji je mým savem, který jsem si přines domova. Katastrofa děsběs.
0: Já vím. Říkáte mi to též denně.
2: No a vy se pokaždý stejně ptáte. A navíc tohle, já teď teda opravdu nevím, kde... Sakra. Paní Houšková, nemohla byste si prdnout, abych se lépe orientoval?
0: No, já asi radši půjdu. Kdybyste něco potřeboval, stavte si. Jdu zkontrolovat Karla.
2: Dneska vtip za vtipem. Jo, a Karla bych kontroloval častěji, víte. Minulý týden byl od pondělí do pátku ožralej na plech a pak se pokusil mi fušovat do řemesla.
0: Prosím?
3: No, využil toho, že jsem byl na ministerstvu zdravotnictví s mou dizertací, půjčil si plášť s mojí jmenovkou a celý den ordinoval místo mě.
0: A šlo mu to? On chtěl být původně gynekolog.
3: No, musím říct, že měl kliku. Přišla taková mladá žába, hezky stavěná, ne jako tady ta Ungolfiera. A prý chtěla pozdravit a Karel jí zarazil, strhal z ní hadry, jo, tadyhle jí skvaltoval na stole. A pak prý jí řekl, tak tohle chybilo mně, no a co chybí vám?
0: Nechte si to prosím pro sebe. Já mu domluvím. Naschledanou. Sakra, to je situace. Když ho budu chtít vyhodit, zase všechno napráší a nám zavřou nemocnici úplně.
1: Dobrý den, pane doktore. Můžu, pane doktore?
0: Jistě, celý se klepete, člověče. Už jste u nás byl?
1: Ne.
0: Dobře, zavedu si vaši kartu. Takže prosím jméno.
1: Pavel Nová.
0: Vy máte problémy s koktáním?
1: Ne, to měl fotr a matrikář byl idiot.
0: Chápu. Co vás trápí?
1: No víte, já pracuji ve zdejším JZD a včera byla trochu nuda, tak jsme si řekli, teda já, Venca a Jarda, jako, že bychom jako mohli zkusit, jak dlouho případně, kolikrát to vydržíme dělat s krávou, jo. A on teda první šel Venca, jo, a vylez za 2 minuty s tím, že to teda nejde, jo. A že to teda jako byl blbej nápad a tak, jo. A pak šel Jarda právě, no a ten vylez za 30 minut a že prý jako jakž tak, že jako dvakrát, ale že nic moc a tak. A že jako asi nejspíš teda vyhrál. No a pak jsem šel teda já, no. A bylo to nějak asi okolo 7:30 večer nebo co a já jsem chtěl vyhrát, jako hodně, jo.
0: Dobře, takže jste na tu krávu vlezl, že? A co dál?
1: No, to už bylo nějak po tom kránu.
0: Počkejte, jste normální? Vy jste dokázal piglovat krávu celou noc? To se nedivím, že se celý klepete.
1: No ne, právě já ho omylem strčil do toho dojícího zařízení a ono to automaticky vypíná až po 10 litrech.
0: Kristova noho. Tak já vám píchnu nějaká sedativa a 3 dny klid na lůžku, prosím. Kdyby se co bude dělo, zavolejte a já pro vás přijedu moskvičem.
1: Tak jo, děkuju, naschánu.
0: Nazhledanou. Bože, to je den. Sestří, můžete na chvíli? Prosím? Ano, hned.
4: No, co se stalo, pane primáře?
0: Přemýšlel jsem chvíli o mentální úrovni dětí na našem novém oddělení a nejsem si jist, že bychom ministerskou komisi příští týden příliš potěšili. Nechcete dětem koupit třeba encyklopedii?
4: No já nevím, no myslíte, že na ní děti budou umět jezdit?
0: Běžte mi z očí, nebo vás přerazím a udělám z vás kostru do kabinetu.
4: Ještě malička jste ten chytrý chlapec, jo, tak mi vyprávěl, že včera viděl sestru Janderovou, jak s pacientem to, no, asi poloha 69 prej.
0: Proboha, nemá z toho psychickou újmu?
4: No to ne, ale jen se tak jako už šklebovala a postěžoval si a to mi zakazovala šťourat se v nose.
0: Já ji domluvím. Po 158. A zase zbytečně.
4: Neruší. No já jsem na odchodu. Co je? No snad si nemyslíte, že jsme tady s panem primářem?
1: Kdypak? Tu byste si nechali otevřený dveře. Abychom si nemysleli, že tady chlastáte.
0: Co se stalo, kolegu?
1: No to je dotaz. Pořád se něco děje. Ministerstvo asi zkouší, co vydržíme. Včera prasknul kotel, takže kotelnu začala zaplavovat voda. Jak tak stoupala, tak ten kotel ještě bouchnul a já vyletěl na ulici okýnkem velkým 20x20 cm. Seběhnu dolů, vodárna vypnula vodu. Ne na chvilku, ale na hned a na furt. Co to znamená? No, že nepoteče voda a já nemůžu topit. Leda tak koťata v kýbli. A nebo vytrháme parkety ze 2 pater, propojíme je dírama v podlaze a jupí čerté, topíme dál.
0: To je závažné.
1: Ale mám i dobrý zprávy. Víte, tak jsem preventivně předělala šlapací. Někdo nasedne na kolo, 10 minut pošlape a vycukne výtah z přízemí do mezaninu. Dál stejně nepojede, protože se nějak zúžili zdí nebo co. Ale je to jen pro případ, že nám ostříhnou ještě letejku.
0: A co záložní zdroje na operačních sálech? Ty fungují?
1: No to jo, ale jinde. Jeden honí venkovní nápis nemocnice a druhý mám dole na pokusy.
4: Nic závratního, sešel jsem z pěti lidí jednoho, nebo jednu, on má oboje. Pak do toho pouštím pecky, z baterií.
0: Proboha, nepokoušejte přírodu. Ještě vám to obživne a ohrozí celý personál a pacienty.
4: Kdypak? Už to udělalo dva kroky, ale pod proudem, takže to neplatí. Jak jsem vypnul proud, fláklo to sebou na zem a už se to nezvedlo. A i kdyby, vrátního přece stejně potřebujeme. A tohle má mozek profesora z Matfis. Ještě to vykastruju, aby to byla jako paní.
0: A jak to uděláte?
4: Mezi dvě cihlí a prásk.
0: Tak to bude asi bolestivé.
4: Ne, nesmíte tam nechat prsty. No nic, já poběžím.
0: Nebude vám vadit, že dolů nikdy nepůjdu a navíc jako o ničem nevím.
4: Já to chápu, mějte se. Jo a kdyby to vyšlo, dám vám vědět hned.
0: Bože dobrý, co jsem komu udělal? Jestli to praskne, tak se to dozví. Musím asi uchlastat Karla, aby nás nenaprášil. A radši hned.
4: Sestro, polipte mě. Ne, to nemůže. Polipte mě aspoň jednou. Prosím. Ne, už to je proti předpisům, že tu trtkáme.
0: Sestro, nevíte, kde je Karel?
4: V krčme už dva dny. Vždy dojde někdy v noci, zobere si sako, potom pije a pije a ráno už je tu len sako a tak to jde dookola, třeba z týždeň.
0: Dobrá, prosím, pojďte se mnou, mám určitý plán a ten plášť si zapněte, prosím. Byl bych nerad, kdyby se mi ve službě splašila kobila.
4: Krásný den vám venčuju, pane primáři, tak jsem tady pro ty výsledky.
0: A pan Bandas... Dobrá, pojďme.
4: Pane primáři, minule jsem zatajil takovou drobnostičku. Jo. Ale já vám to řeknu, protože vlastně se nemám za co stydět, si myslím. Já jsem gay.
0: No tak to je skvělé. To jako gay jdete a koupíte si oblek od Versáčeho, že?
4: Ne, já kupuju domácí značky. Buď No Name nebo U Větví, ale nikdy nedám víc jak 2000 za sako i s vestou.
0: Dobře, ale jako gej jdete a koupíte si značkové boty, alespoň za 10 000, třeba čerutý?
4: Ne, já kupuju u Batě, vždycky jenom sandály a to navíc v zimní slevě.
0: Bída. No ale jako gej jdete a koupíte si slipy od Armaniho, aspoň za 4 000, ne?
4: Ne, slipíky já kupuju v Tesku, v těch koších, takhle za pár korun.
0: No tak to nejste gej.
4: Ne.
0: Kde pak? Vy jste obyčejný buzerant, pane Bandas.
4: No lépe bych to neřekl ani já, mistře.
0: No tak se posaďte, mám špatné zprávy. Váš test je pozitivní. Ve vaší krvi je taková potvůrka, které odborně říkáme virus HIV.
4: Bože, co to do mě vjelo? Teda pardon, já to tak nemyslel. No co teď, bože, se mnou bude?
0: Mám jednu potěšující zprávu. Není to stav nezvratný. Ovšem, musel byste po dobu jednoho měsíce každý den sníst tak kilo, kilo a půl kysaného zelí a vypít asi tak 2 litry kyselého mléka. Každý den celý jeden měsíc. A pak na kontrolu.
4: Ježiš, tak moc krát děkuju, pane primáři. Naschle. A proč jste mu to urobil však? Tě testy jsou negativné.
0: Dal jsem mu měsíc na to, aby zjistil, k čemu má prdel.
4: Můžem jíst? Slúbila jsem děťom na dětském oddělení, že jim porozprávám o kůzlátkách.
0: Jistě. Jen jim vyprávíte, prosím, o kůzlátkách, ale ne o těch vašich, prosím. Už vás děti viděli i jinak. Byl bych nerad, kdyby se to opakovalo. Ještě moment. Kdy mizí to Karlovo sako?
4: Tak okolo 2 ráno.
0: Vložte mu, prosím, do kapsy saka tento zapnutý diktafon. Rád bych věděl, co dělá můj synáček po večerech. Až půjdu domů, dávám ho do sesterny.
4: Dobrý.
0: Primář Soja?
7: Tak 5 kroků bez proudu. Už to asi probrala ta kastrace. Teď se to tady válí na zemi zase bez známek života.
4: Jo, a díky jeho mozkový kapacitě už to mluvilo a vyhrožovalo mi to právníkama a soudem. Vezmu tomu půlku mozku, jo.
7: A nandám tomu pořádný šoky elektriku. Tak to je zatím všechno, naschle.
0: Nazhledanou. No to je hrůza. Radši půjdu domů hned. Co jsem tu ještě... už vím, kurare a kyanid pro Emu. A diktafon hodím na sesternu.

0: že by tak táta tušil, že vedu protialkoholní oddělení a sám jsem denně namočený jako houba. Jenže si nikdy nerozumí, což je dobře. Všem, co není dobře, že si myslí, že jsem udavač, který potopil celou nemocnici. Přitom všechno napráskal bývalý šéf protialkoholního, kterýho jsem teda uchlastal, což zase nemůžu říct, takže je to na mě. No, tak teď se trápím a chlastám. No a ježiš, dneska bych si vylil palici něčím lepším. Ale co tady třeba? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane. Máte rezervaci?
0: Vypadám na Indiana, debile.
1: Ne, prosím, prosím. Co vám mohu nabídnout k pití?
0: No tak tamhle je taková hezká lahvička.
1: Ano, tak to je prosím koňak Ludvík 16. Tato lahev stojí 85 tisíc korun.
0: No a mám si urvat límec, nebo tak kaťuši na stol?
1: Máte dobrý vkus, pane? Hned jsem u vás.
0: Ty máš štěstí, že už neoperuju. Ty se mi dostat pod ruce, kamaráde.
1: Váš koňak, pane?
0: To mi tady jako budeš fandit, jak chlastám, nebo nemáš nic na práci, lemple?
1: Promiňte.
0: Tak pojď. Tak, ještě do druhé nohy. No, teď obratle.
1: Ahoj. Pardon, přejete si ještě něco?
0: Ne.
1: Nebudete platit?
0: Prosím tě, bereš tady taky pravý perly?
1: Perly? Ovšem.
0: Tak přines talíř ústřice, drž mi palce.
1: Skvělý vtip, pane, ještě přijdu.
0: Teď nebo nikdy, Kájo, zdráme. No tak. Takhle se šetří. Já ti dám 85 tisíc. Ty vole, já připadám jak Jekyll Hyde. Víš, tím jako s tím mizením saka, to je dobrý fon. Hele, diskuška. Tak dám ještě panáka na dobrou noc. Dobrý večer, paní. Nevadí vám ten kravál z té diskotéky?
2: Ne. Ne.
0: Co mi ho vyndej? Slyšu, vyšla byste tancovat?
2: Celá jo.
0: No tak jdi, já si nemám kam sednout.
1: Kluci, fakt, hele, já poznám podle čichu jakýkoliv dřevo.
0: Počkej, já jsem doktor a nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal.
1: Ježiš, tak si mě vyzkoušejte.
0: Ale zavažte mu oči a dejte mu něco dřevěnýho.
1: Tak tohle to je smrk. Stáří stromu tak 60 let, můžete ho otočit? Jasně, severní návětrná strana Krušných hor.
0: Čiže to není možný.
1: Další věc dřevěnou.
0: No tohle to je dub. Stáří stromu takových,
1: ano, 168 let, můžete to otočit? Jasně, jižní okraj Boubínského pralesa.
0: To je síle, co není možný. Hele, polož mu tam tu bábu, tamhle tu 70-letou svazačku.
1: No tak tady si teda nejsem jistý, můžete to otočit? No tak je to oříšek, ale já jsem to poznal. Jsou to starý dveře od hajzlu z rybářský lodi.
0: Ty ještě nevsadil, člověč, co bys prohrál. Já jsem byl včera třeba v hospodě a kamarád se vsadil s celou hospodou, že má dohromady se mnou 5 koulí. A když byla takováhle hromada na stole peněz, tak někdo zařval, tak nám to ukažte. Tak jsme šli na hajzlík a Milan říká, Karle, ty vole, Jestli nemáš tři, tak jsme v prdeli. Dobrý, ne, tak mi kupte panáka, hajzlové.
1: Prosím vás, je tady někdo lékař? Venku leží člověk.
0: Já jsem lékař. Ujděte. Udělejte místo, ať může dýchat.
1: Zavolejte někdo sanitku.
0: No to určitě, to než přijede táta z Moskvičny, tak bude třikrát mrtvej. Klid. Klid, ležte, prosím vás, jo. Máte kliku, že jsem si vzal brašnu a ukradl jsem dost vybavení na to, abych vás tady stabilizoval. Prosím vás, natáhněte mi prodlužovačku s rozdvojkou. Bezvadný. No má zlomený žebra, vypadá to na otřes mozku. Nepravidelný tep. Už to bude. Tak. Kyslíček, pěkně. Ležte klidně. Nemluvte, já vám stejně nerozumím přes tu kyslíkovou masku. No, tak tady máte tušku a napište to. Krucinál, ztratili jsme ho. Co to napsal? Stojíš mi na hadicích, Magore. No tak nic, tyvo. Tak jdem na panáka a hají. Hele, ten je úplně na plech, tyvo. Hej, doktor. Hele, strčte mu do kalhota i toho slanečka. Ten až půjde s pískem, ten se bude divit, že na něj vykoukla ryba. Prosím vás, jděte třepák rumu, jo. Počkej, já jsem nechtěl trojitýho, ale tři.
3: No to je snad jedno, ne?
0: No ne, já mám dva kamarády ze školy. A když ty tři panáky piju jako po jednom, tak mám pocit, že tady jako chlastají se mnou. A ty jako zaspomínám na ně, jo. Tak to jo. Prosím tě, teď mi dej dva panáky, jo.
3: A co je, jako ten kámoš jeden umřel, nebo co?
0: Ne, já jsem přestal chlastat. Kluci, já jdu domů, jo. Mám to plný sajtny a zítra je taky den. A budeme čůrat. Počkej. Že jsi malej, to vím. Že dvakrát nevoníš, no tak to se dneska dalo i čekat. Jo, ale nikdy jsem si nevšiml, že máš takový smutný očička. No, ale jsem doma.
4: Co si přejete?
0: No, co si přeje, já jdu domů.
4: No, ale tady nebydlíte.
0: Ježiš, tak promiňte. Počkej, je. Tadyhle to bude.
4: No teď jste tady byli, já vám říkám, že tady nebydlíte.
0: No, pardon, tady, pardon. Ježiš, to snad není ani pravda. Počkej, tak já to vemu tadyhle. Doleva, tadyhle.
4: Helga, tu jsi tady po třetí, ty ožralo, já ti říkám, že tady nebydlíš.
0: No, hlavně, že ty bydlíš všude, náno. Tyhle, malem bych zapomněl zajít do nemocnice. Vrátit se jako na věšák, pak zajdu na moje oddělení, prodnu si kofeinovku, sezobnu antabus, uplivnu 6 litrů a pak, aj, musím být čerstvej na zítřek, abych mohl pěkně chlastat.
5: Dobré jítro, kolego. Co pak, že dnes v civilu?
6: A to víte, poslední den, to už si ani nebudu brát plášť. Končím, pane primáři, jednak už 6 let přesluhuju a už mě to opravdu nebaví. Víte co, chlapi potom šílej, ale mě to připomíná rozpitvanýho netopejra. Mimochodem, víte, jaký je rozdíl mezi fialovou a růžovou barvou?
5: Nevím.
6: 50 let, no. Hlejte, ještě sfouknu poslední urgentní případ a končím. Pojďte dál, paní Blatná. Tak co pak?
7: Ale byla jsem z chodiště a byla jsem líná jí dolů pěšké. Tak jsem se sklouzla po zábradlí a zapomněla jsem na ty ozdobný hřeby a...
6: No tak už nic neříkejte a vy, no, vyskočte si.
7: A navíc jsem se nestihla ani opláchnout.
5: Ale tak...
6: Za ta léta jsem si zvykl, víte. Jenom dvě věci na světě jsou cítit jako ryba. Jedna věc je ryba. No. Safriš, teda vy jste si ji vyzdobila. Vždyť ji máte rozsekanou jak Bagdád. Na jakou velikost ji chcete zašít?
7: Já nevím, vemte to třeba podle vaší paní.
6: No tak to byste musela slíst a ještě dvakrát se sklouznout.
5: Nebudu vás přemlouvat, kolego, a ani rušit. Každopádně vám děkuji, že jste vydržel v našem kolektivu tak dlouho a věřím, že se na nás přijdete někdy podívat.
6: Ještěže. A moje oddělení by mohl převzít Karel. Víte, buď se z toho uchlastá a nemohu ty pipky z toho chlastu vytáhnout.
5: Dobrý nápad, kolego. Proberu to s Karlem v klidu u oběda a věřím, že bude nadšená. Tady Soja.
8: Tak jsem to musel vzít celý mozek. Už to běhá bez elektrických šoků. První, co to řeklo, bylo, myslím to upřímně.
9: No nazdar.
1: A další věta byla kontrola občanských průkazů.
9: Kolegu vysí kolejný děku Malejera. V noci to tajně vypustí z nemocnice, ale radši někde dál od civilizace.
5: Nebo to skončí na policejním prezidiu. Já se zblázním. Buď zdrav, Karli. Mohl bys dnes se mnou v klidu poobědvat? Máme si toho hodně co říct.
8: Rád, tatínku. V klidu to znamená někde bez Emy?
5: Klidně s Emou. Pro jednou to snad zvládneme. Tak za 5 minut dole napřímu. Pojedeme Moskvičem.

0: Tedy vám ty nohy frčí, tatínku, to je smrt, jako když se odkope selka.
1: Kde jste? Kolikrát to budu ohřívat?
2: Promiňte, Emo, ale je pátek odpoledne a končí žně. Zdržela nás kolona kombajnů. Můžete nosit na stůl. Dnes skončil doktor Líča a přál si, aby jsi převzal jeho oddělení.
0: Moc rád, tatínku.
2: Tak, dobrou chuť.
0: Dobrou.
1: Dobrou chuť.
2: Mohli bychom zabít prase, udělat jitrnice, jelítka, tlačenku. Proč jí uhodil, Karle? Nic neudělala. Úplně vidím, jak to zase žere bez chleba. Soja?
3: Pane bože, koukáte na televizi?
2: Ne, co se stalo?
3: To hovado, co jsem stvořil v kotelně, bylo zvoleno novým ministrem zdravotnictví. A neměl nic lepšího na práci, než nabídnout nemocnici k prodeji. A kdo to může u nás koupit? Chápete to? To je konec. Jsme všichni bez práce a tudíž bez nemocnice. To jsem opravdu nechtěl. Že jsem to nespálil hned, tak to začalo chodit a mluvit.
2: Vždyť vám bouchl kotel. Kde byste to chtěl spálit? Za barákem v kopřivách? Nezoufejte. Nemocnici se pokusím zachránit za každou cenu. A možná už vím jak. Třeba to nakonec nebude nemocnice, ale bude naše. Bude dost práce i peněz, takže hlavu vzhůru, neklesejte na mysli a vstříc lepším zítřkům. Naschledanou.
3: Naschle. Stadler, plastická chirurgie v panelárku.
2: Tady Soja. Dobrý den, kolego. Jak vám jde živnost?
3: Níčko, je tu práda. Nikdo neotravuje, má už rázní volno.
2: Měl bych pro vás práci.
3: Moja koupa.
2: Potřebují poupravit 6 lidí. Nic těžkého. Transplantace černých rovných vlasů, nažlutit pleť a sešik mi točí. Z nemocnice bude vietnamská tržnice a my chceme být přitom. Je to problém?
3: Tuto je v pohodě. Vím, po 15 dnů budete všichni fosádu jako z dynastie Ming. Možná je to pro vás, tak to bude gratis.
2: Moc krát děkuji. Tak to bychom měli. Karle, všechno jsem nahrával. Chceš něco říct na závěr?
0: A může to být veselé, tatínku?
2: To už je jedno, klidně. Emma odchází s kufrem. Konečně. No a to je konec. Pokud někdy narazíte na polorozpadlou barabiznu s úslužnými Vietnamci, kteří pouhým okem poznají číslo vaší boty a obvod pasu, není to obyčejná tržnice, ale bývalá nemocnice na kraji vesnice a její lékařský personál. Buďte na nás milí a mějte si krásně. Jdeme se ožrat, chlapče.
0: Moc rád, tatínku.

krabičku. Převážu jí modrou služkou, tvé jméno napíšu tuškou a udělám mašličku. A už vidím tvoje oči zvědané a jiskřící. Hlava tvá se rychle skloní, prsty dobí.

0: Prosím vás, je tady vedle vás volno? Protože on bude asi hluchý, nebo co? Je tady místo, můžu si přisednout?
1: No prosím, přisedněte, když to musí být.
0: No prosím, děkuji. Je to tady nějaký špinavý? Neseděl jste tady předtím?
1: No dovolte.
0: No?
1: Co si to dovolujete?
0: No ne, tak se vy podívejte tady vzadu na tu kalhotu.
1: Ale nemusíte se takhle moc předklánět, nic tam nemáte.
0: Nic tam nemáte, tak si sítněte kalhoty.
1: Proč bych si je svlékal, za jakým účelem?
0: Aby jsme si je vyměnili.
1: Proč bych si s váma měnil kalhoty?
0: Moje byste nechtěl, víte, vy chytré, a přitom se vám zdáli tak čistý, co?
1: Pomalu, co jste mi to řekl, chytré?
0: No chytré.
1: Velikej pozor. Už mi dali jmen, ale že jsem chytrej, to mi neřekl ještě nikdo.
0: No.
1: Velikej pozor, pane, na moc, chytrej.
0: Moc chytrej, no. Tak já si dám pod kalhoty noviny. Jo, ale co budu číst? Hejte se, nenaklonil byste se takhle.
1: Proč?
0: Abych vám tam viděl.
1: Dovolte, to nevíte, že je krajně neslušný.
0: Co, moje touha po vědění?
1: No to ne, ale že mi chcete číst moji knížku přes moje rameno.
0: A co mám dělat, když svoje noviny nemůžu číst, protože je mám vražený pod kalhotama.
1: Tak si utrhněte půlku.
0: Dovolte, svoji byste si neutrh, co?
1: Ale utrh, klidně utrh, kdyby na to přišlo.
0: Tak si utrhněte.
1: To nejde, já ji mám tvrdou. Něco jiného je snad půlka knihy a něco jiného je půlka novin, ne?
0: To je pravda, tak já si ji utrhnu. No jo, ale co když si potom sednu na inzeráty?
1: Tak si půlky vyměníte, vemete inzeráty do ruky a sednete si na sport.
0: No to je pravda, tak já to udělám takhle, jak jste to říkal, no to je pravda. Takže bych to takhle...
1: Já.
0: Tak, no to je hezký tohle se. To je hezký, co? A inzeráty už nedá dohromady nikdo. Ty si můžu strčit rovnou pod kalhoty. Bývá mi sport.
1: Nula, nula!
0: Co ale dvojsmyslnej výsledek? Že to vůbec obtisnou takovouhle sprostěr?

0: odpověděla na můj inzerát a máme se sejít právě zde.
1: A co prodáváte?
0: Já nic neprodávám, já se seznamuji, pane, za účelem sňatku.
1: A to je hloupost.
0: Proč?
1: No, protože přijdete o svobodu.
0: Aha, mně nejde už tak dalece o svobodu. A mám na knížce nějaké dlouhé peníze a nemá je kdo zdědit. Jak jste ožil? Co to?
1: Já mám takový nápad, že by se mě jaksi adaptoval jako eventuálního syna a...
0: Myslíte, že adoptoval, ne?
1: No, to nevadí, hlavně ty prachy, abych dědil a já už se pak zadaptuju sám.
0: Aha, no podívejte se, vy pro mě chcete peníze, když jste pro mě ještě nic neudělal, ne?
1: Ještě, a co pro vás udělala ona, prosím?
0: Která?
1: No ta z inzerce. No,
0: zatím nic, ale je to žena, doufám, že udělá, může mi poskytnout.
1: A to já vám poskytnu taky.
0: Cože?
1: No jistě, no tak uvařím, uklidním.
0: Mně nejde o vaření, člověče, no. Já bych si chtěl ke stáru ještě něco užít.
1: No právě, se mnou byste si užil.
0: Co to myslíte?
1: Já bych vás doma nedržel, mohl byste lítat po vinárnách jak vstekle.
0: Vlastně to je pravda.
1: Jistě.
0: Něco na tom je?
1: No, určitě.
0: Já bych vlastně nestratil vůbec svobodu, že?
1: No jistě, ano.
0: Vy byste mě neomezoval.
1: Ne, teď už stejně jste.
0: Aha, tak já myslím, že se domluvíme.
1: No,
0: tak si plácnem, platí.
1: Ano.
0: Ale... Co s tou ženskou, když za chvíli přijde, což ze mě ty peníze vymámí. Hejte, já tu knížku dám k vám, jo. Je to na heslo žít a užít, to vám řeknu později, jo.
1: No,
0: a teď mě nevopouštějte, vy musíte být na blízku.
1: Ano.
0: Kdybych mluvil nějaký nesmysly, zakukejte.
1: Jo,
0: buďte za stromem, jste můj kamarád, pták, kukačka teďka.
1: Ano.
0: Jo, hejte, ona už tamhle vylejzá. No to je šílená ženská. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kuku.
0: Co je kukačko?
1: První nesmysl, už je večer.
0: Ah, pravda, maličko. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já jsem Lisa.
0: Cože, no to je vaše věc. Teď mám kukačko. Dobrý večer.
2: Vy jste prosím ten majetný inteligent s brýlemi, ano, to souhlasí. Netančící nekuřák se zájmem o turistiku, to jste vy?
0: Ano, to jsem já. Příští týden ku příkladu vyrážím do rezervace na Boubín. Potřebuji nějaké dříví do krb. Nepůjdete se mnou?
2: Půjdu velice ráda.
0: To jsem rád.
1: Kuku, nezvíník a máš mě?
0: Kukej zas nepřetržitě, kukačko. Neposadíme se?
2: A já se ráda posadím.
0: Já jsem celkem spokojen s vaším zjevem. Já se přiznávám, čekal jsem to horší. Vím, co chodí na inzeráty a vy přece jenom tak celkem držíte pohromadě, jistě lecos je přilepeno, ale stejně vám řeknu, vám to sluší.
2: Vy se mi také líbíte.
0: Ano, to jsem rád.
2: Máte takové ostře řezané rysy.
0: Ano, holil jsem se ráno třikrát. Nepolechávám, nic náhodě.
1: Kuku, nesedej si, zapleteš se. Kukačko, prosím tě, nekukej po nám.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale mohla bych se vás na něco zeptat.
0: Prosím, o to jsme tady, abychom si povídali, slečno Lisa.
2: Na koho to tady pořád mluvíte? Já tady nikoho nevidím.
0: A to si nevšímejte, to je v druhém plánu. To...
2: Ale v druhém plánu já chci znát všechny vaše plány.
0: Skutečně nejde o nic, no tak říci vám to mohu. Mám tam za stromem kamaráda ptáka, víte? No, nechal jsem si ho tam, je to tedy kukačka, můj kamarád.
2: Ano, ano, rozumím, ale... Proč nejde dál? Vždyť je to škoda. Proč nejde mezi nás?
0: No to nejde, on si tam hraje s mojí vkladní knížkou, víte? Já jsem netušil, že máte tak upřímný úsměv, slečno Liza. Vy se smějete jak celý kolektiv. Nechte to, ať nezbíráme zuby po lese.
2: Prosím vás, to je velice vtipné.
0: Ano.
2: Vy jste velice vtipný.
0: No, tak celkem někdy mi.
2: No, troufám si doufat, že jste také inteligentní, jak jste ostatně uvedl ve svém inzerátu.
0: A to tam bylo místo na to nejnutnější. Tlačil jsem tam ještě slovo genius, ale to už mě nepřijali. Tady je málo místa.
2: Ale mě to nevadí. Mně se líbíte i takhle.
0: To jsem šťastný.
2: Vy jste vlastně muž v nejlepších letech.
0: No, tak spíše jsem udržovaný z posledních sil, ale když o tom hovoříme, slečno Lisa, kolikrát vy jste například slyšela z jara zpívat kosa?
2: Kosa?
0: No.
2: Já vám nerozumím.
0: No, ne, já bych nerad, abyste mi později řekla, že pamatujete ještě Šemíka jako hříbě, víte? No, na rovinu, slečno Lisa. Kolik máte na to na svém hřbetu? No. Tak řeknete to,
2: ale
0: nebo
2: no, ne? Tak já jsem k těmhle těm věcem taková nevšímavá, já ani nevím.
0: Někdy je to lepší nevědět, jo?
1: Tak... Kuku, ta už má třikrát přetočenej tachometr. Strč do

0: To je nevhodné.
1: A propo, kolikže máte na té vkladní knížce, pane?
2: Pardon, vy zadrháváte.
1: Ne, já jenom neznám vaše jméno, abyste se mi
2: nepředstavil. A to je moje chyba, promiňte, já jsem tvrdý, inženýr tvrdý.
1: To je ale hezké jméno.
2: Ano, líbí se, zejména ženám. A slečno Lisa, máte nějaké křestní jméno, nebo jste jenom Lisa, nebo na vás pískají?
1: Ne, já jsem vám ho neřekla.
2: Ne, vy jste...
1: Já jsem úplně zapomněla, víte.
2: Ne, nebudeme se stěhovat ještě, prosím. Teď si ověřil ještě nějaké detaily.
1: Tak já jsem Lina.
2: Lina.
1: Ano.
2: Cože, jste ke všemu Lina? Ano. To bude hezká domácnost, to už jsme dva teda. No.
1: Ale ne, Lina, to je takové cizokrajné, exotické jméno.
2: Chápu, Lina, něco jako linoleum, že? Já když jsem byl malý, chtěl jsem také exotické jméno, jako máte vy, Lina, ale pak mi dali Petr. Ale co nadělám? Hlavně, že jsem inženýr, že?
3: Kuku.
2: Co je?
3: Oloupal jsem všecku kůru, nudím se tady, co mám dělat, já už ti pryč.
2: Ale kukačko, tak odlej, já tě nepotřebuji, já jsem změnil plán, já jsem zamilován.
3: Kuku, jak chceš, ale knížku si nechám, odlétám s ní do teplých krajin, pěkně si tam zakukám.
2: No leď, kukačko, já nepotřebuji peníze, já jsem zamilován.
1: No počkejte. Co jste to teď říkal? To jste myslel vážně?
2: No jistě, změna, když jsem zamilován, nepotřebuji peníze, láska mi stačí.
1: A to byla vaše jediná vkladní knížka?
2: Jistě, já nemám čas hromadit vkladní knížky a nakonec 80 korun dávat na 3 knížky, no to nemá.
1: No, takže u vás je vlastně změna.
2: Veliká změna.
1: Ano. Ano, u mě je taky změna.
2: Taky jste
1: veliká
2: zamilována,
1: změna.
2: Že také nepotřebujete peníze,
1: ne,
2: Lino.
1: Já nepotřebuju vás.
2: Počkejte.
1: Chlape, já už vás nechci ani vidět.
2: Počkejte, Lisa. Hm. Jak vás tak pozoruju zblízka, vy si nemůžete moc vyskakovat, víte. Vy byste měla ráda, já jsem vaše poslední šance. Vždyť já jsem netančící nekuřák.
1: No, právě, ano, netančící nekuřák. Byli byste tančil a kouřil, když nemáte ani vindru. To je nějakej trouba tohleto.
2: Ona mi snadala košem, to je nevídaný. A známí mi radili, seznam se v parku. To určitě vyjde, to je takové poetické místo. Pěkně to vyšlo. Já jsem tady chvíli a přišel o všechno. Já nemám děvče, já nemám peníze, já nemám ptáka kukačku. Teď se stmívá, já půjdu domů, než mě dají tady před hubu chuligáni.

0: Stoupněte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
1: Tady někdo je?
0: Čověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal? Co se tady motáte? Nevidíte, že tady fotografuji slečnu Karáskovou?
2: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
0: Cože?
2: Ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřeli jak mezek, tak to zařiť aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
0: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
2: No vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl, koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká ona se nebo oblíká. A že jsem to zastihl tak akorát v půli, víte?
1: Dovolte. Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
0: No dobře, dobře, slečno.
2: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
0: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
2: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
0: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do Alba divů přírody pro arty.
2: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
0: Jak myslíte pomoct?
2: No já, že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
0: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
2: To je jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říká, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
0: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás posílá, vzpomínám si. Pan Zlosin,
2: ne,
0: že?
2: Já jsem Militký.
0: Jo, Militký. Já věděl, že je to něco s povahou.
2: Ano, já jsem právě Militký a vy jste si to asi splet, pane profesore, páči, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
0: Ano, já vím. Tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
2: Já mám trenýrky.
0: Ne, promiňte, já toho mám moc, já dělám na tom katalogu, víte, chtěl jsem říct, posaďte se.
2: Ano, no to já si sednu rád, až jsem měl dneska fofr, víte.
0: A kde pracujete? Vlastně, já, pane Zlosine, teda pane Militký.
2: Já, my jsme měli dneska toho moc.
0: No kde pracujete?
2: V pohřební službě, víte?
0: Cože?
2: No ale nelekejte se, pane profesore, kluk po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvachat fotoaparátem, na to už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo to. Nahý holky a cvakat.
0: Počkejte, pane Militký, asi takhle. Co se týče masa, tedy respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda Bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
2: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého zlokluka, teda kluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
0: Fotoškolu, vy myslíte na FAMU?
2: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitome.
0: To už jste mi říkal, ano.
2: To už se vám říká?
0: Ano.
2: A o tom paňácovi, to se vám taky říkal?
0: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
2: No jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
0: No ano.
2: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi zatím paňácou na tu fakultu.
0: Za jakým paňácou?
2: No za vámi.
0: Počkejte, no dovolte.
2: Když vám to povídám, ona to tak nemyslí,
0: no,
2: že
0: tak
2: jo?
0: No tak dobře, no kvůli
2: panu Přivánkovi. A řekni mu, jak je to s klukem a s jeho nadáním.
0: No tak abychom se dohodli, jaké měl váš syn vysvědčení?
2: No bojíte se, pane profesore, to byste mě urazil.
0: Jak urazil?
2: To se nezlobte, ne, to ne, to nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? Tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám si budu.
0: No ale...
2: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Křím housím pokoji na čtyřkou, ale... Jaký jsou ty čísla dál?
0: Pětky, šestky,
2: no,
0: sedmi...
2: No, ne, to stačí, mě stačí pětky, víte? A těch měl požehnaně, víte?
0: No ale to je velice špatné, pane Smilník.
2: Militký.
0: Pane Militký, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýš 1,5.
2: 1,5. To on jich měl víc, víte? Překročil plán, no ale on se zlepší. Už kvůli koloběžce, no.
0: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat...
2: No tak zaplať pánu.
0: Ale pane Militky, teda pane Smilni, pane Militky, já jsem nedomluvil.
2: No to mě stačilo, podstatný už jste řekl přijat.
0: Ale nechte mě domluvit.
2: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v Dušni zavírají ve 4.
0: Ale to mě nezajímá.
2: No, ale mě to zajímá, vy chytrej, počkejte, až vám vyroste dcera, to se naběháte.
0: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině máli výjimečné nadání.
2: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně baš nadání, to on má.
0: Jak vy to můžete vědět?
2: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, kdo už by mu to mohl otevřeně zřít do očí, že má nadání, když ne já.
0: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
2: Každý mu se to líbí. Jeho fotografie už u nás obrazili široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze a hodně.
0: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
2: Militky.
0: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze?
2: Můj syn? Pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to s sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svoji penzi, no vidíte to.
0: No ale to je nevídané,
2: no,
0: tohle.
2: No že jo.
0: No to ztrácím dech úplně.
2: No ještě kluk zobrazil život v jeho nahotě.
0: No úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No to je šílené. No. Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
2: No, zakázáno, co jste fotil vy, čověče, tady.
0: No dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No to je šílený.
2: Ale to mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo obličená, berete kluka nebo ne?
0: Neberu, v žádném případě.
2: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to upřívánka zařídím, ten už ji neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyblejstně se samo spouští, ať máš na svého vzpomínku. Teď vypadáš přesně jako div přírody. Tak, tak.
3: V našem pravidelném pořadu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práska. Doktore Práska, ale než přejdeme k dopisům, které přišly na naši adresu, mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Tak to jsou jistě zajímavé argumenty, ale já se domnívám, že byste to nemusel brát tak ze široka.
2: A kromě toho, já jsem vedoucí.
3: Tak jistě. To víme, že jste vedoucí. Vy jste jeden z těch vedoucích, kteří si léta dokáží ohlídat své místo. Ale já jsem myslel něco blížší o vaší práci, o vašich problémech, doktore.
2: Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí naši práci podněc podceňuje. Hl, hl, hl, hl, hl, hledí na ní, řekl bych, jak si přímo s despektem. A A, B, C, D, E, já bych jak si na adresu těchto řekl toto.
3: Ano, to bude nejlepší.
2: Podívejte se, my máme štáb v televizi, který čítá cirka, tedy asi cirka 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě,
3: dneska bohužel nic. Ještě sám cítíte, že je něco na cestě?
2: Kolik přestávek už ta naše ta naše televize odvysílala? To je nepomně.
3: No, doktore Práskale, v prvé řadě prohlašuji, že se trochu bojím. Oni mě v redakci upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že prý máte lepší písemný projev než ústní, ale tohle jsem nečekal. To jsou šoky na hlavu. Hlavně kdybyste laskavě nezařazoval, mě děsí, to zní jako výstřel. Jinak v zásadě s vámi souhlasím, přestávky jsou jistě důležité, mají, já bych tak řekl, svoji platnost, že?
2: Podívejte se, koleno.
3: Klouda jméno mé.
2: Klouda, to jste mě nalil.
3: Já ne, teď už jste tak přišel.
2: Vodu.
3: No to snad, no. Kam bych vám ji ale lil?
2: Do mlýna.
3: No tak to možná.
2: Víte, ono se řekne přestávka, ale vždyť si uvědomme její základní funkci. Co je
3: vám něco je, doktore?
2: Co je její základní funkci? Její základní funkci je...
3: To je překvapivé sdělení. A můžete to nějak blíže vysvětlit?
2: Je oddych.
3: A oddych.
2: Nám například od 20 hodin 05 minut do re mi do 21:30 běží napínavý film drsného prostředí.
3: Jestli dovolíte, abych to zrekapituloval. Říkáte o 20:05 do 21:30 nám v televizi běží napínavý film dokonce z drsného prostředí. Abychom si rozuměli, doktore, hovořil jste o naší televizi. Pardon, Práskale, vy někam něco signalizujete. Teď jsem snad zase to tolik neřekl.
2: A od 21:30 minut.
3: Jestli dovolíte, abych to za vás sečet, od 21:40.
2: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
3: To je vůbec zajímavý den, doktor.
2: Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi psychicky zpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty psy, abych ty lidi dostal do konvice.
3: Kam zase?
2: Do kondice.
3: No to musí být těžká práce. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co píší diváci. Ano, děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento program zasloužil delší vysílací čas i více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS. Manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale, doktore?
2: No, to mě teda potěšila ta Makovice.
3: Bukvice. Karel Bukvice z Trhoví.
2: Víte, ty kaťata.
3: Koťata. Kaťata doufám máte dosud podat.
2: Dosud. Víte, ty koťata, to byl můj nápad.
3: Neříkejte, jak k němu mohlo dojít.
2: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit, tak jsem s nima zatočil.
3: Chcete říct, natočil přestávku?
2: Natočil.
3: No, byl to šťastný nápad, doktore. Dokladem jsou další a další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději, než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
2: No, to mě teda potěšila, Plošina. No, podívejte se, my se jaksi do
3: Hudry. Už mě nestrašte, doktore, už toho bylo dost.
2: Do budoucnosti budeme snažit získat pro naše přestávky delší vysílací čas.
3: No to diváci jistě uvítají. Konkrétně by to vypadalo jak?
2: Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prce.
3: Kde nebo komu, co je to za nesmyslnou informaci?
2: Ale my jsme v dětství měli takovou říkačku a mně se to teďka vybavilo.
3: No to nevadí, no tak prosím, pokračujte, doktor.
2: Má?
3: No jistě, no co s tím, rychle pokračujte.
2: No mě to jedno, já to mám, mě to baví. Jak myslíte? Prckováš na
3: prvo. Ale no ne, no v těch přestávkách přeci pokračujte.
2: Chytla prcka za nohu. Prce cítí hu, netajemně za nohu. Tak mě se to vybalilo celé. Celé dětství.
3: No, já jsem slyšel. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší.
2: A víte, že si vzpomínám na jednu.
3: No, to bych tak rozhodně nerecitoval. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30 minut.
2: 30, 40, 50, 60 minut. To je dneska už prakticky hodina.
3: No tak jistě, to zůstalo, ano.
2: Se 120 voltů 120 minut,
3: vám se zase ráčo něco vybavit.
2: No, my mě totiž doma předělávají elektřinu na proud.
3: Cože?
2: Chci říct, z 220 na 120.
3: A to je nesmysl, když tak ze 120 na 220, tomu bych věřil, to je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě. No co je?
2: Mě předělávají síťovku takhle.
3: Proč? No přeci vám k tomu něco řekli, přeci nevlítli do bytu s majzlíkama.
2: Vlítli tam do bytku.
3: Cože? No jak mě to oslovujete?
2: Vlítli tam do bytu s majzlíkama.
3: Jo, a co říkali?
2: No ten největší hajzlík říkal, že prej je to snad tím, že nějak strašně žeru nebo...
3: Takže vám budou dodávat aspoň dietnější elektřinu. No prosím, je to možné. Tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
2: 120 voltová...
3: Minutová.
2: 120 minutová přestávka, to je dneska už ideál jaksi nejen jaksi náš v televizi, ale i a.
3: Ano, konečně jste se našel, doktor.
2: i ideál diváka.
3: Čili jestli vám dobře rozumíme, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Ano, takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus.
0: Bila. To dobré začíná u nás.
2: Co pak, pane Máca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Máca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Máca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když do nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: No, tak to šoupne. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starej, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadr, ale soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
5: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
6: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
6: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
6: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skla. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo. Já... Já bych si dovolil tady ne.
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte, běžte.
8: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
6: Ještě ne, soudru řediteli, já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
6: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chraň. Soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
6: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
7: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
6: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No. Tak víte co, hezky se vyspěte. No a přineste ty výkazy v pondělí.
6: Ano.
7: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
6: Zajisté, soudru, řediteli, zajisté.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
8: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
8: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky, máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.
11: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti. Člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky, prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
12: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Za chvíli seš červů potrava. Wa, wa. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec. C, c, c.
13: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
11: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
13: Děkuji. Velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
11: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
13: Ale co do jména? Ano, jak říká Shakespeare, že ano? Ale řekněme, že se jmenuji třeba Karel Moravec.
10: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
13: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu. Hmm? Pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
10: No, zajisté, zajisté, pane...
13: Ale Moravec, já
10: pane, jsem řekl. Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
13: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
10: To vynechme.
13: Prosím.
10: Ad rem.
13: Prosím?
10: Ad rem. K věci.
13: Ach tak.
10: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
13: Ano, tedy abych začal ab ovo.
10: Prosím?
13: Tedy od začátku jaksi.
10: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
13: Ano.
10: Nejlépe je začít od začátku.
13: Ano.
10: No pokračujte, prosím.
13: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
10: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
13: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
10: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
13: Je, to jsem...
10: A zdárně.
13: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
10: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
13: Prosím.
10: Mohl byste mi prosím říct konkrétně, o co vlastně jde?
13: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
10: No.
13: Já miluji.
10: Prosím?
13: Pane doktore, já miluji.
10: No to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
13: Ano.
10: No dobře, ale jak si dál?
13: Pane doktore, já miluji vášnivě.
10: Ano.
13: Vášnivě a z celého srdce ženu.
10: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
13: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
10: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
13: Ano.
10: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnosti.
13: Ano.
10: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
13: Ano? Bůh uchovej, pane doktore! To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
10: Vy si ji nechcete vzít?
13: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
10: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
13: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
10: Co jí dělá?
13: Vetrené.
10: Vetrené?
13: Ano.
10: Co to je?
13: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
10: Aha. Je italsky?
13: Ne, francouzsky.
10: Tak je to vetrán.
13: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmucha, slídí.
10: Patrně něco tuší.
13: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
10: No prostě primitiv.
13: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
10: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně, začasté komplexy méněcenosti.
13: Ano, často plně oprávněné.
10: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
13: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
10: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
13: To ano.
10: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo něco, co si koupili. Ano. To trapné, to velmi trapné.
13: No to je velice trapné.
10: Vždycky je to velmi trapné. No, no ale dovolte mi otázku, pane, no, pane...
13: Moravé.
10: Pane Moravče. Ano. Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
13: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná dáma má totiž doma peklo, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano. Že ano?
10: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
13: No, jestli by nemohlo, jestli by prostě nebylo možné, aby vy jste tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
10: Vám.
13: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat, rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve, rozumíte? Pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
10: To bude velmi těžké.
13: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
10: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to, to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. A. Víte, tíhletí muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
13: Ne, bedna to není.
10: Manžel, že ano. Víte, tihle ti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
13: Ano.
10: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového, takového mameluka.
13: To tedy máme.
10: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
13: Ano.
10: A kdo je ta žena?
13: Ano.
10: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
13: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod, futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít, svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoli v bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo, řval už z dálky. Teprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma, všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí, a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob.

Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, jeden malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak jsi dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, vypravuj to podrobně.
1: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku. To už se má žena směje naplno. A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lek, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek.
0: No, no ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbírej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes.

Prescedník, to už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no. Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti. Bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a jiní. A konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám: žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrt jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: ne, nesmíš tak paušalizovat.
Samozřejmě, jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Pane Kopecký, můžu se vás zeptat na něco?
1: Prosím, prosím.
0: Jak se máte?
1: Jak se mám?
0: Jo.
1: Jak si zasloužím. No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřety, tenkrát, když pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra lese pra člověka, jo? Že na něj udělal a on udělal čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smekl svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Nuže, program se nám rozjíždí, vidím, že se bavíte dobře. Všichni tady v sále. Bavíte se dobře?
6: Haló.
5: Jste volala?
6: Haló, tady haló. Tady nahoře haló.
5: Co tam děláte nahoře?
6: Držím se, abych nespadla.
5: No a jak jste se tam vůbec dostala?
6: Ale já jsem se původně začala houpat, rozumíte? Dole.
5: Jo.
6: A houpu, a najednou to se mnou fofrem vyjelo nahoru.
5: Nahoru.
6: Už je, vy tady odsud vypadáte strašně legračně.
5: Ale prosím.
6: Víte, jsem takhle blíž, takhle?
5: To je, no.
6: Víte, že se vám dělá pleť?
5: Podívejte se, okamžitě slezte dolů, já jsem slíbil vaší mamince, že vás přivedu domů celou.
6: A nevíte asi tak, po čem bych měla slíst?
5: No po čemkoliv.
6: To je právě to, já tu žádnou čemkoliv nevidím.
5: Tak skočte.
6: Co to?
5: Abyste se skočila.
6: Já jsem vám říkala, že jsem se původně chtěla jenom zhoupnout.
5: No a?
6: No, takže jsem si sebou nevzala padák, víte?
5: Prosím vás, těch několik metrů, to přece není problém.
6: Ale já se těch několika metrů nebojím.
5: No.
6: Já se spíš bojím toho dopadnutí.
5: To jste mě připomněla, Jiřinko, výbornou anekdotu, jak se ten lupič smekne na římce 21. patra.
6: Vy se ale dovedete vybrat chvíli na vyprávění vtipu.
5: No, a tak se smekne na té římce a teď padá podél těch 21 pater se řítí a zoufale křičí.
6: Halo!
5: Halo, počkejte, on křičí, zadržte mě lidi, zadržte mě, já jsem lupič.
6: Dobrý. Já se už neudržím, mně se točí hlava.
5: No, bodeď by se vám netočila hlava, když jste se takhle vyšvihla.
6: Já vám hlásím, že spadnu.
5: Vidíte, ale to by byl taky způsob, jak se dostat dolů, spadnu. Ale já bych doporučoval, kolegyně, kdybyste spíš se skočila, poněvadž je to aktivnější.
6: No chte toho.
5: A taky jste mi připomněla znova, vidíte, jste hodná, anekdotu, jak ten artista, znáte to?
6: Ne.
5: Ten artista nabízí řediteli cirkusu číslo, skok z kopule cirku, to ještě vejš, do flašky od vodsta. A ten ředitel povídá...
6: Já slítnu, já se neudržím.
5: Počkejte, až to dovyprávím, to je moment. A ten artista říká, skočím do flašky od vodsta, a ten ředitel, v tom musí být nějaký trik. A ten artista povídá, no malej trik v tom je, pane řediteli, já si do té flašky dávám trichtýř.
6: Já spadnu.
5: Teď už můžete, už jsem to dovyprávěl, ale helejte se, já si myslím stejně, že by bylo lepší skočit. A nebo víte co, já se ženu lano, umíte šplhat?
6: Ale na co šplhat, já se potřebuju dostat dolů.
5: No to se taky dá šplhat dolů, ono se šplhá, většinou už se chce nahoru, to je fakt, ale... Já se ženu žebřík, to je nápad.
6: Ne,
5: já
6: jdu pro...
5: Počkejte, vydržte.
6: Počkejte, no. Co kdyby zrovna tak, jak mě vytáhli nahoru, že by mě spustili dolů.
5: Vy máte nápady, prosím vám, oni vám, on vás... Ačkoliv to není tak hloupej nápad tohle, to není... Halo, je tam někdo, prosím vás, mohli byste spustit tamto s tou dolů?
6: No mě tady,
5: no mě, teda jí, šlo by to nějak spustit?
6: Už to jde.
5: No prosím, to jsem měl nápad, no vidíte. No vidíte, tak pojďte. Co je vám?
6: No tak moc dobře mi nebylo, to víte.
5: To víte, to někdo udělal žert. No. Boxete se takhle o mě. To je taky nápad, prosím vás, taková klukovina, houpat se. A ještě v takovýmhle tom, co to máte vůbec dneska na sobě?
6: No dovolte.
5: No ne,
6: jo. Poslední výkřik módy.
5: Tohle to?
6: To ještě.
5: Poslední co?
6: Výkřik módy.
5: No, doufejme, že je poslední opravdu. Já jsem rád, že jste tady. Co je do partnerky, která je v luftě?
6: No a co je do partnera, který mě v tom luftě nechá? Víte co? Mohl byste pro mě něco udělat?
5: Chcete nahoru zase?
6: Ale.
5: Ne.
6: Mohl byste mi přivést muže, který by mě přivedl na jiné myšlenky?
5: Který by vás přivedl na jiné myšlenky? Takovýho já mám po ruce. No jistě, ten vás přivede na cokoliv, protože pozor, to je kouzelník. To je neuvěřitelné.
7: Co?
5: No tohle je taky zajímavý. To byste nevěřila, jak zajímavé věci já tady čtu.
7: Tak se nevytahujte. Já jsem četla taky zajímavé věci. Já například vím, že španělský král Juan Carlos ovládá karate. To je...
5: Třeba si myslí, že to bude jednou potřebovat.
7: No nebo jsem četla, a to vás bude zajímat, že Napoleon spotřeboval měsíčně 60 lahví kolínské vody.
5: No a co, stejně v Evropě nikomu nevoněl, ale já nevím, proč sem taháte tyhle ty pitomosti, já tady čtu současnou...
7: No
5: že čtete, ale já čtu současnou konkrétní lidovou prozu, já čtu totiž dopisy některé, které přišly na náš minulý pořad do televize.
7: Jo, a co tam stojí, co?
5: No, spousta zajímavých názorů, nápadů. Taky je tady několik nabídek pro vás.
7: To je zajímavý. Tedy ne, že bych se chtěla ještě jednou vdávat, že jo? Jak to tam je?
5: No ne, to taky nejsou nabídky k sňatku.
7: Ne.
5: To jsou nabídky na místo uklizečky. Posledně jste se strašně líbila s tím smetákem, víte? Ale nevěžte hlavu. Ne. Třeba major Zeman znovu ovdoví, co víte. Tady nás jeden divák zve.
7: Jo, oba.
5: Oba, on, co říkám zve, on nás přímo někam posílá.
7: Oba, jo?
5: Oba. A sedm diváků nám nabízí na prodej psa.
7: Ale nepovědějte,
5: tedy sedm psů různých, že nám to s tím voříškem posledně nevyšlo.
7: Jo.
5: Sedm psů nejrůznější, knírače, pudla, jesetera.
7: To není pes?
5: Není, víte?
7: Ne.
5: Takový šest jenom. Ovšem tady například jezevčíka za 1000 korun nám nabízí jedna důchodkyně.
7: 1000 korun za jezevčíka? No. Kolik může stát kilo?
5: To nevím, ale Jezevčíci strašně podražili. To je v důsledku rozvoje naší populace.
7: No jak to souvisí s populací? No,
5: protože je hodně dětí a jezevčík je velice výhodný pes do rodiny s hodně dětmi, protože se nepoperou, můžou ho hladit všechny najednou.
7: Jo, jakože...
5: Že je dlouhej.
7: Je dlouhej, no jo, ale... Já nechci krátkýho ani dlouhýho, já nechci psa ani za nic, víte?
5: Za nic nám ho nikdo nenabízí.
7: No, já si totiž teď cvičím šimpanze.
5: No jo, to je lepší samozřejmě.
7: No, nebo šimpanzici.
5: Pardon, co říkáte, že cvičíte?
7: Šimpanze. Si nejsem jistá, jestli to není zrovna šimpanzice. No to je jedno.
5: No jo, vy cvičíte
7: šimpanze.
5: Ale
7: to je tedy šimpanz.
5: No jo.
7: No ten má srst. To víte, on je z Tuzexu, z dovozu.
5: No jo. Vy cvičíte, to můžete vykládat někomu jinému, víte. Vy, která se bojíte komára, cvičíte šimpanze.
7: Já taky necvičím komára, já cvičím šimpanze, nebo šimpanzici.
5: Podívejte se, kolegyně, jestli vy máte šimpanze,
7: no
5: tak já nevím, já sním tkaničku z vlastní boty.
7: Jo. A máte šněrovací?
5: Ale no tak prosím
7: vás. Máte, no tak... Já bych skočila pro toho šimpanze.
5: Jo, klidně, ano. Skočte pro šimpanze.
7: Pardon, ještě mě teď napadlo. Má taková tkanička, není zrovna lahůdka, co?
5: Podívejte, Jiřínko, já jsem...
7: Co?
5: Já jsem naprosto klidný.
7: Já taky.

0: už jsme zase z výletu doma, vážení přátelé. Dovolte, abych vám uvedl další číslo dnešního pořadu. Bude to číslo, které je skutečně velmi... Co se děje? Co se děje?
1: Hop, hop, Tereska, hop. No hop, no Tereska, pojď. No hop, hop, Tereska. Ruku, hezky ruku, dej ruku, Tereska, ruku, dej ruku. Dej ruku,
0: co to máte, prosím vás?
1: No hop, no hop. No vidíš, řekni strejdovi, že by nám měla víc věřit. Víš, že by nám
0: hele,
1: měla víc
0: věřit. Pojď, hele, odveďte to zvíře, ono to mívá blechy, tohleto, dejte... Odejděte s tím. Je to možný, ona má šimpanze. On ji teda moc neposlouchá, ale šimpanze má. Kolegyně, já se vám skutečně omlouvám.
2: No, vidíte to?
0: Já jsem vám nevěřil, já se omlouvám za svou nedůvěru.
2: No.
0: To bylo překvapení. No tak pobavili jsme se, užasli jsme, půjdeme dál. Já jsem právě chtěl říct, že další číslo našeho pořadu
1: bude světová atrakce,
0: světová.
1: Polikání tkaničky.
0: Já jsem, to snad každý pochopil, že jsem žertoval samozřejmě.
2: No já, jak jste viděl, jsem nežertovala. Já jsem, ona je to šimpanzice, já jsem šimpanzici přivedla.
0: No dobře, ale já jsem to, rozumíte, já jsem to tak plácnul, já jsem
2: no,
0: vám nevěřil.
2: No se nedá nic dělat, tak
0: půjdeme dál.
2: Polikat tkaničku.
0: Ale neblázněte, no tak prosím vás, co je? Co to je?
1: Tohodle taky cvičím, ale líp.
0: Co, jak?
1: Prosím, no tak rozvazovat, nedá se nic
0: ale
1: dělat.
0: Ale no neblázni.
1: No, no, ten je perfektní. No. Chcete k tomu vodu nebo příbor, co si přejete?
0: Dobrá, nedělejte hlouposti, mě bude špatně.
1: No to určitě.
0: Příbor ještě, prosím vás, já to...
1: Tak vodu?
0: No vodu bych
1: vodu,
0: v každém případě
1: tak to... Tak prosím, moment. Tak, děkuji vám. Já vám ji zatím podržím, teď ji nepotřebujete.
0: No to nemůžu rozvázat. No to nejde.
1: Dobrou chuť.
0: Oni to dělají bytelný strašně.
1: No to...
0: Ne, Jiřinko, prosím, neblázněte, podívejte, jak je to tlustý a tlustý nerad.
1: No tak.
0: Nechcete ochutnat, že by vám odstřih kous?
1: Já jsem vydatně večeřela, děkuji vám.
0: No já bohužel taky, víte. Teď mě napadlo, Jiřinko, každý... Můžu něco říct? Každý odsouzenec má právo na poslední přání před vykonáním rozsudku.
1: Jo, to má, to má.
0: Tak já bych taky měl poslední přání.
1: Jo, to znám. Vy se budete chtít naučit finsky, kde pak.
0: Já bych si přál jenom takovou hloupost. No. Já bych si přál, abyste mě k tomu jídlo, pokud se to dá tak nazvat,
1: abyste mu k tomu
0: zpívala.
1: Já?
0: No. Pro mě to půjde líp.
1: Když jinak nedáte, ale já... Od většiny písniček neznám slova.
0: Ne, mě jde o ten váš hlas, libozvučný.
1: No tak prosím.
0: Šlo by to, děkuji vám.

0: Jo, stačí. Děkuju vám.
1: Pojďte sem. Pojďte sem na světlo.
0: No.
1: Udělejte A.
0: A.
1: Jste tu tkaničku vážně snět?
0: A řeknu vám, že děláme takovýhle tkaničky.
1: Jak jste to dokázal?
0: Já to dokázal jenom vaší zásluhou, kolegyně.
1: Mojí zásluhou?
0: Vaší zásluhou.
1: Jak to?
0: Já jsem si řekl, dokud to nespolkneš, bude pořád zpívat.

0: A představte si, že ten panenka stál na malým vápně s balonem na noze.
1: No, jo, pořád.
0: A ne, co je vám?
1: Ale no nic.
0: Se na mě nemračte, já vás mám rád.
1: Ale já vás sem tam taky snesu, ale umíte vy o něčem jiným než o fotbale?
0: A jak to říká?
1: Tvrdíte, že mě máte rád, no tak mám. Prosím. Tak by mě zajímalo, jestli víte, kdy my dva jsme se seznámili, třeba.
0: Aha, to vím úplně přesně.
1: Jo?
0: Tenkrát jsme vyhráli s Bohemkou 3-1 a všechny góly padly v prvním poločku.
1: Já jdu.
0: Počkejte.
1: No.
0: Pojďte sem pomalu. Pojďte sem ke mně.
1: Co je?
0: Pomalu sem, pojďte.
1: No.
0: Zastavte se.
1: Co si?
0: Nevrže vám sukně?
1: No, dovolte.
0: Ne, já...
1: Ale fakticky tady něco šustí.
0: No, tady šustí něco jako když kočka.
1: Ano, správně, kočka.
0: Neukazujte.
1: No.
0: Já vidím, tamhle tam.
1: Ano, tak neukazujte.
0: Slečna šustí tam něčím. Slečna má pokroutky.
1: No jo.
0: Cukrlátka, patrně no. Osvěžující.
1: Ano.
0: Abych se taky osvěžil.
1: Si řekněte.
0: Vy jste mi nabídla? Aha. Já děkuju vám, jste hodná. Jste z Jičína nebo odkud? Já vám řeknu, to budou děti koukat no. Na Mikuláše.
1: Já vám řeknu, to jsme si pomohli.
0: Jak to?
1: Teď vám zase šustí kapsa.
0: Pane, slečna má něco jiného ještě. Co to máte?
1: Smažený brambůrky.
0: Smažený brambůrky, slečna se zásobila jako na vejlet.
1: No má pravdu, hlad je prvít. Jíst je potřeba, která se nemá zanedbávat, víte?
0: No jistě, taky no. U nás ji nikdo nezanedbává, naštěstí. Já vám řeknu, my kdybychom se do toho dali pořádně, tak jsme schopní projíst 4 dálnice.
1: Tak ale to jste neměl říkat, podívejte se, jak se slečna tváří provinile, jako by mohla za ten úsek z Mirošovic, víte?
0: Ne, to... To nebylo na vás,
1: stejně už
0: je v pořádku, ne? Trošku později, ale to nebylo na vás, to ne. Jen si křoupejte dál. Ne.
1: Budete sice obézní.
0: No a co, od čeho
1: no
0: máme?
1: Jo, no a co, to je pravda.
0: Od čeho máme zdravotnictví, lázně, docenty, kůry, procedury.
1: Jazz gymnastiku.
0: Sauny.
1: Akupunkturu.
0: Aku.
1: Taku.
0: No a těch redukčních diet, no. Co se vydává, všimla jste si? Vezmete obrázkový časopis kterýkoliv a divné na titulu, už je nová redukční dieta, zaručeně spolehlivá. Znáte tu japonskou? Ta je výborná.
1: Ne, to neznám.
0: Za 3 neděle 10 kilo dolů.
1: Ale ne.
0: Jíte jenom čistou slepičí polívku.
1: To by šlo.
0: Ovšem hůlkama. Redukčních diet je fůra,
1: no
0: jen si slečno dejte, kill se nelekejte.
1: Ale no to co pak slečna, ta si vzala jaký vidět proviant, ale já mám takový pocit, že diváci nějak vyhládli.
0: Všichni, je? Víte, všichni, no jo. No. A nejhorší je, že přijdou domů a mnozí třeba otevřou ledničku a tam taky nic, jo? Nezásobili se, nevěděli, že přijdou z divadla poněkud tedy lačí, že? No co s tím? Co bychom něco dali, že by si to doma uklohnili?
1: No!
0: Ovšem něco nízkokalorického.
1: Leč biograficky hodnotného, že?
0: Biologicky.
1: No to je jedno, ale hodnotného.
0: Já bych doporučoval špenát, to je velice zdravá věc.
1: Dobrý na oči.
0: Ano, a na noc zelený. Je to dobrý. Výborný na noc špenát, to máte zelený sny potom. Mně se zdálo o 100 korunách tuhle po špenát. Ano. Ovšem teď, kdo jim to dá, že jo, když
1: no
0: my tam máme ještě...
1: To je právě to, já nevím, kdo.
0: Jednoho bych věděl.
1: Jo.
0: Františka Čecha.
1: Já bych věděla druhýho.
0: Koho?
1: Jiřího Schellingera.
0: To je nám.
1: Prosím.

0: A to je, vážení přátelé, pro dnešek všecko, všecko, všecičko.
1: Skoro všecičko, ano. Řekl bych, ještě třeba se rozloučit.
0: Tak nashledanou, mějte se fajn.
1: Já myslím, z diváky se rozloučit samozřejmě.
0: Pardon, to já.
1: Jistě, divák.
0: Nashledanou, šťastnou cestu.
1: Kolegyně, prosím vás, já myslím s televizními diváky, pochopíte.
0: Promiňte. Vážení přátelé, loučíme se s vámi a děkujeme vám za milou pozornost.
1: A já bych ještě dodal, pokud jste se bavili, napište nám.
0: A pokud jste se nebavili, nerozmazávejte to.
1: Naschledanou.

0: Dobrý den. Dobrý den, vážení televizní diváci. Já vás vítám při našem 2354. pokračování našeho pořadu Recepis. Máme radost z vašich námětů, rad i exponátů, které každý týden posíláte. Minule jsme si vyhlásili vítěze soutěže o jablko roku, která se konala v Litoměřicích na výstavě Zahrada Ringo Čech. Příště si vyhlásíme soutěže Humus roku a Bačkora století, ale dnes jsme si pozvali pana docenta Bedřicha Pavlíčka, který má pro nás velice zajímavý nápad. Dobrý den, pane docente, já vás vítám. Pojďte, přejdeme si k vašemu nápadu. Vidíte, Bedřich Pavlíček, to je jako Béďa Trávníček. Ne, prosím, co jste nám přinesl za zajímavý nápad?
1: Ano, tak já bych nejprve chtěl upozornit tady na ty mé obří kedlubny.
0: Ne, my jsme tady kvůli vašemu vynálezu.
1: Prosím vás, ty jsou nejen velké, ale i krásně dřevnaté.
0: Dobře, radši pojďme k tomu vašemu vynálezu. Ano, co to vlastně je?
1: Ano, tak já bych nejprve nastínil genezi vzniku tohoto vynálezu. Ano, velmi stručně. Víte, já v zimě moc nejezdím a když jsem představoval svoji škodovku na zimní včelí úl, tak jsem přišel na tento takový praktický vynález.
0: Dobře, ano. Co to je, pane Rosa?
1: Ano, takže já bydlím v rodinném domku.
0: Ano.
1: V Rožmitálu pod Třemší.
0: Ano, tak to jsem říkal, takže pojďme k tomu vynálezu.
1: A moje manželka a syn, oni nebydlí v rodinném domku.
0: Ano.
1: Oni bydlí v panelovém domě.
0: Dobře.
1: A my jsme zvyklí si v létě na naší zahradě, víte, grilovat.
0: Ano.
1: Například vůsty, že?
0: Ano, kdo ne.
1: Nebo klobásky.
0: Ano,
1: maso.
0: Ano, dobře. Ano,
1: i houska se dá.
0: Dobře, stručněji, kdybyste mohli.
1: I ryba je dobrá.
0: Ano, dobře, pojďme k tomu vynálezu.
1: Ano, a k tomu vynálezu. A oni bydlí v panelovém domě.
0: To jste říkal.
1: Ano. A to mě vedlo, a nemají balkon.
0: Ano. A loďi?
1: Ani loďi.
0: Takže proto jste sestrojil tento přístroj.
1: Jak to víte?
0: Ne, pojďme k tomu vašemu vynálezu. Co to je, pane?
1: Ano, tak
0: prosím,
1: je to...
0: vás stručně, asi budu muset jít hnojit.
1: Dobrá. Je to... To je takový grill do panelového domu.
0: Ano.
1: Ale víte, tam je hlavní závada v těch splodinách, že?
0: Ano.
1: A tento grill právě je to takové malé zařízení kapesní, ono umožňuje, že vlastně...
0: Topíte v uzavřené místnosti,
1: ano,
0: a ono to
1: splodin.
0: Nekouří.
1: Ano. Nekouří, ano.
0: Dobře, ale přece ty splodiny, to se někde musí hromadit.
1: No, to je právě, v tom je ten vtip, to je vtipné využití stavové rovnice a trojného bodu, známe z fyziky, že ty... Splodiny se nám totiž hned kondenzují,
0: ano.
1: Srážejí se, znova se vracejí do celého systému.
0: Dobře.
1: A takže to je zcela ekologické a úplně bez jakýchkoliv
0: splodin. Čím v tom topíte, pane docente?
1: To je také zajímavé, tam se dá topit totiž úplně vším.
0: Ano.
1: Staré noviny například,
0: ano.
1: Starý papír, že?
0: Ano.
1: Nebo nedopalky z cigaret, že?
0: To je dobré.
1: Dokonce takže... i ta nač z těch mých dřevnatých kedluben.
0: Dobře, takže provoz vašeho grilu je vlastně úplně zadarmo.
1: Ano. Dá se to tak říct.
0: Dobře, tak to je dobré. No, máte to vyzkoušené?
1: No tak vyzkoušené to není, ale to musí fungovat, to je fyzika, pane doktore.
0: Takže je to spočítáno. Předveďme si to.
1: Dobrá, tak tedy já nejprve ještě tady trošku nainstaluji vůsta.
0: Ano.
1: Tak já si myslím, že to je dobré, takže nyní...
0: Zažehněme.
1: Ano, velmi opatrně tady dole to zapálím.
0: Ano. Pane docente, teď už, když jsme tady, pojďme si povědět o těch vašich obřích kedlubnách.
1: Možná chyba v desetinné částce.
0: Ano. Povězme si o těch vašich kedlubnách a tu vaši píčovinu si strčte do prdele na štorc i s bustama. Vážení diváci, příště si popovídáme o tom, jak si třeba ze zahrádky vydloubat svého Ukrajince, anebo jak postavit budku na ptáka. Naschledanou.

Pán si dává na čas. No, dneska se taky kvůli kanapy nikdo nepřetrhne. Jedna nabídka. Ale to kanapy já prodám. To já prodám, to by v tom byl čert. Důležitá je co? Obchodní taktika, Jaruš.

0: Bonjour, madame. I mademoiselle. A to je konec. Víc já paní neumím, já se přiznám. Vy jste tu prosím také na inzerát?
1: Na inzerát? Na inzerát?
0: V tom případě dovolte, abych si přisedl.
1: Prosím.
0: Děkuji vám, velice laskavá.
1: Trochu jste se zdržel, pane, ale omlouvám to nevadí,
0: se.
1: To nevadí. Kanapátko už je připraveno.
0: Já zapomínám, ano, že žijeme ve 20. století, všechno jde rychle kupředu, tak proč chodit kolem toho, tak, že ano, tohle to, konečně denně to vidíme kolem sebe. Dceruška naší bytné, než řekla svému milému, ne, tak přes 14 dny měli křtiny.
1: Povedené.
0: Nepovedené, marně hledají otce.
1: To je jejich věc. My se vrátíme k našemu kanapátku.
0: Jak bych tak řekl, prosím pěkně, jak to myslíte?
1: No, já už jsem se rozhodla, pane, a když se člověk rozhodne, tak...
0: Potom chutě k cíli. Ano. Ano, to je taky můj názor. Jenom i přímé vzácné skromnosti, když jste ještě neznala mě, můj zevnějšek, jak to, že jste se rozhodla právě pro moji nabídku?
1: Abych vám řekla pravdu, rozhodovala jsem se mezi obrovskou spoustou nabídek. Musíte uznat, že nenabízím jen takhle dacos, že?
0: Naopak, paní.
1: Původně jsem měla na mysli jednoho důchodce.
0: Vy důchodce, paní, s tímhletím?
1: Ale co byste se divil, pane, to byl štramák, veselý, výborný pán.
0: No jo, tak oni jsou to čiperkovi a nejnou.
1: Nebyl sice při penězí, ale nabízel za to jako přídavek párek hardských kanár.
0: Kanáři v Římě pelichají, to já vám nabízím celé své srdce.
1: Vy jste perníkář?
0: Proč perníkář? Jsou ještě jiná povolání, poetičtější. Já jsem paní básník.
1: Básník?
0: Ovšem nepíšící. Všechno to nosím tady. Já jsem, když dovolíte, Marcel Vocásek. Vyučuji privátně hře na citeru, ale jinak po večer skládám. Láska a hudba krásných věcí dvě, zachovejš nás navždy mladiství. Ano, já vás zahrnu trochejemi a jamby, abych citoval cizího básníka. Karle, Hinku, Viléme, Jarmila.
1: Vy víte, že jsem Jarmila?
0: Milující srdce ví opravdu všecko.
1: Ono to kanapátko je kapátko proleželé. Ovšem má krásný, úplně nový, pane, kvítečkovaný potah.
0: Kvítečkový potah. Jak já jsem šťastný.
1: Ale nemusíte se kvůli tomu válet po zemi. Já vám neslevím, pane, to neslevím.
0: Jarmilko, naopak. Budu klečet ať třeba s kamením, dokud nezaslechnu to tvoje slůvko ano.
1: Ale já neříkám
0: ano.
1: Ne. Já říkám ano.
0: No já jsem šťastný, že slyším to slůvko ano.
1: Pane, to já bych byla nikdy neřekla, že jedno kanapé může udělat člověka tak šťastným. Víte co, já vám prodám ještě šicí stroj. Nechcete.
0: Já nevím, co pořád do mých citů pletete nějaké kanapé, šicí stroj, co povídáte pořád o nějakém prodávání.
1: Pardon. Račte být značka starší kanape prodám levně.
0: No dovolte, paní. Já jsem značka. Lásku ve dvou hledá březí vlk.
1: To je ovšem omyl.
0: To je krutý omyl.
1: To promiňte. To se omlouvám.
0: To se omluvte, protože jste mi krutě nabourala mé víze. Au revoir. Čau. Moment! Paní Jarmila.
1: Co pak?
0: A když takhle pominu to kanapátko, ten šicí stroj, co vy takhle jste šťastná v životě?
1: No tak, to víte, jsem sama.
0: Já jsem sám.
1: Vy jste taky sám.
0: Jarmilko.
1: Co pak?
0: Možná to zní odvážně, ale co kdybychom my dva společně...
1: Střelili to kanape.
0: Třeba střelili kanape a koupili si pořádný širokánský gauč. Jarmilo!
2: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, A proto se založilo divadlo.
3: Prosím vás, a kde?
2: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
3: Ten člověk.
2: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
3: No tak sláva, člověk je, divadlo je.
2: Tebe divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být koloseum, to největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
3: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
2: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně Národní můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
3: Už jsem vám říkal, nashledanou.
2: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
3: A vy nemáte fondu?
2: Fondu, člověče, my máme fondu. Ale prachy žádný.
3: Tak nashledanou.
2: Počkejte. Budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
3: Tak nashledanou.
2: Nechte mě domluvit. 12 000 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
3: A co, když nebudou návštěvy?
2: Jo, to je vaše věc. To je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
4: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
2: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáh na troj alimenty. Něco nobl, no.
5: Znám jednu dívku, to modulorky.
2: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
4: O, Rosemary, o báje, ty královnou siráje.
2: Něco ještě lidovější, no.
6: A na silnici doprášil, jeden mladý je stáržil.
2: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no.
3: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodnýho a hlavně poslušného pejska. Já tě mu řeknu. Sedneš si, anebo si nesedneš. A on vám si sedne, anebo nesedne.
2: Dobrý, a co na to veríš?
3: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
2: A Burian?
4: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
2: Už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet Národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
5: Znám jednu dívku, to modu koty.
2: A ten levej zpívá tomu pravýmu, tak, správně.
4: Znám jednu dívku, ta modu koty.
2: To je výborný, Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
0: Třeba toho.
5: Toreador smělý, pozor si dej.
2: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
5: My pracovali a strádali. Léta, dlouhá léta.
0: Opravdu pěkný, opravdu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček,

0: Splatnost bude nakonec i na dietky, i 13. plat by jsme si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
1: No to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, to by bylo něco kus daru, to by bylo něco, něco,
2: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, kus daru,
1: vidíte,

0: sám. Já jsem tady říkal, já přece nemůžu pracovat, tak babi vypadá. Teď víš sám, no?
1: Usramontal čakando asendal.
2: Povídá!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne! To bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrlatama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci. Já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím. Podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme

0: Ní prostě takový hovado blbý nějak. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další vám byl? Jo! Parchanti mizerný neukázej. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol si mi zadí. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, z hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši. Duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažeme lepidlem a připlásneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme dusy, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už to mám dost, pojď, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady... Pacholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johanna Sebastiana. Příště si na mě všichni dejte bacha!
1: Blažej, poslouchej, mám tady nabídku od jedněch kameníků. Koho kryje ten kámen? Kdo to byl? Pověstéš jeho vlast? Výtečný býval ten muž? Byl učený a nadaný v nejvyšší míře?
2: No ano, to je dobrý.
1: Ale anebo, poslouchej. Pod touto skromnou stavbou ukryt je sebelmož, co splodil výtečné syny a dcery.
2: To je krásný. To by chtělo být latinsky. To dáme dohromady, ne? Jak to je? Pod touto skromnou stavbou...
1: Sub etum picodomus...
2: ukryt jest velmož...
1: V houní princez...
2: Co splodil výtečné syny i dcery.
1: Hic copulatum geniatus musculate et feminate.
2: No. A je to, to je bomba, kamaráde. Přesně. No. Dále!
3: Dobrý den.
1: Blažej a Hugo. První mezi posledními službami. Art direktor Hugo. Co si přejete, vážená paní?
4: Jsem tady dobře u...
5: Samozřejmě. Blažej a Hugo.
1: První mezi posledními službami.
2: poslední

0: službami. Account direktor Blažek. Prosím, posaďte se.
1: Co vás trápí?
2: Víte, zemřel mi manžel.
1: Přijměte naši nejupřímnější soustrast, paní...
2: Pivoňková, Ludmila.
1: Já vím, jsou to jistě těžké chvíle, které jednou čekají každého z nás. Ale vy jste si vybrala to nejlepší v oboru, Blažej a Hugo. První mezi posledními.
0: Pardon, že vám skáču do řeči. Budete platit cash anebo flim?
1: Tak mi o něm něco řekněte. Ať můžeme splnit i to nejtajnější přání.
2: Víte, Lojza to byl nejhodnější manžel a táta.
0: Byl to spíš dobrák nebo grázel?
2: Dobrák od kosti a modelář každým soulem.
1: Model? Modelář? Ale to jsme dělali asi před týdnem.
0: Ano, ano, ano, to si pamatuji. To byl shodou od okolností také muž, modelář. A tenkrát to přišlo na 20 tisíc a měl tam standardní výbavu, to znamená smrt, rakev, parte, kremace, dezinfekce, vozu, hudba, víno, zpěv. Teda hudba mínus zpěv, jak bychom se do toho nevešli.
1: Takže tu smrt máme za sebou, takže rakev. Každá je dobrá. To je papíra, to bych nedoporučoval. No, ta je dobrá.
0: Padne a sluší. Tak a pojďme dál. A teď parte. Jaké pak dáme na parte logo?
2: Myslela jsem tohle. S Bohem, co říct si více, když ti dohořela svíce.
0: To není logo, to je moto.
1: No, logo, to je ten symbolik, ten křížek, no, tam. Pentle, věnce.
0: Tak jak na vás koukám, dáme pentle.
1: Pentle. A hudba.
2: Jo. To mám tady seznam. To jsou všechno věci, co jsme si s Lojzou zpívali, když jsme jistili na
1: YouTube. A tak to nepůjde dneska. Podívejte, dneska ten obřad, to je virtuální záležitost. Musíte jít s dobou.
2: Já bych něco v obyče.
1: Ne, skážíte do té obřadní síně a na to my s Blažem dáme
0: Fibicha.
2: Já to nemusím, Lojzo.
1: Ale vy mě nerozumíte, svíce hořej, pentle na půl žerdi, první řada brečí v obřadní žáví.
0: A teď tam přijde audiovize, slunce zapadá, anděl mává křídlama, je to paráda, to si užijete jako kočička.
1: Ne, já. Kolik mu vlastně Lojzovi?
2: 52.
1: Srdíčko, co? To bych dal na pentli tenhle nápis.
0: Strana 13, nápisy na výroce.
1: Jeho teď hrobu věnujte kadidla dý.
0: A nebo to tam můžete mít i latinsky. Rovum nunc donate excreme.
1: Ale my jsme ještě nedodělali ten obřad,
0: že jo? Tak.
1: Rakev teda zajíždí jsme skončili a do toho my pustíme větrák, aby rozejmal draperie a taky aby vzpou svíce.
0: Kurácí novosvětská vrata se zavírají, kolečka se otáčají, show must go on. Tak týhle verze je to za rovných 25 bez daně, ale když se platí předem 5000 chleba.
1: Ale problém, každý se navíjde za mít 50 korun. Ale jak to sedíte? Pojďte sem. Jak to stojíte? Pojďte nahoře. Jak to vypadá? Já bych tomu dal takovej odlehčený černý
0: ink. Už krásu. Tak co, paní Pivoňková, nezajímá vás to, ten váš Lojza zrovna teďka dělal?
2: Máte jako takový tyhle ty paraschopnosti.
1: Ale kdeže paraschopnosti, není středově. Na to máme cestovku.
0: More travela, víkend záhrobí.
1: Zahraniční klimatizované rakve.
0: Nece, bar, sprcha, video.
1: Dvou až tří lůžkové rakve v polopenzi a s výhledem do nekonečna.
0: A speciální bonus, poťuk nebeské brány.
1: To je pozůstalá. V tom můžete rovnou na vejl.
0: Teda až po zaplacení.
1: A jeden kinedril. Kdyby to po cestě odtrncalo.
0: Odjezd! Ihned!

0: jasně, že ta cesta je jednosměrná, co? No. Hele, ser na to. Sranda musí být, i kdyby fotra za koule věšeli.
1: Jo. Špásům kumovej, kvomi a padre, et globuli, visates.
0: Vysmáteš.
2: Sázka. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
3: Blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
2: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
3: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co?
2: A? S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch. No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš.
3: No, jenže lžíce je hliníková, triumfová plešatec. Co? No.
2: Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další minci do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hleda tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněly oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval. Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3 metry
3: 50. 3 metry 50 nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý. Když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3 metry 50. Hele, už mě nesér, zvolal plešatec. A najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A. Řekl, zase se posadil a dodal. To je hrozná vejška, vole.
2: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
3: Udělej tam značku, poručil plešatec.
2: Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva. Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran.
3: Ještě jednou, odsekávala číšnice písmenka jako sekačkem na maso. A oba jste tu skončili, je vám to jasný?
2: Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu. Maličký dědek byl mírně otřesený. Seděl tiše na židli a jakoby se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl. Kodiak, co? A? A napil se piva. Z výčepu se ozval ragtime a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Děti seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z plešatce. Zataj dech, co? No, poradil mu obr. Škyt, vyprskl maličký. Ať je doháje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš pórama, co? Ha? No, to já dokážu taky, zaječil maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co? No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel. O co? Zeptal se pak troufale. Vteřina korunu, vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal. Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš? Zaveselil se dědek. Do prdele, ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl. Omega, mlaskl jazykem. Co? Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník. Připrav se, zavel plešatec. Pozor, start. Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a čišnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru. Dejcháš, konstatoval plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň. Ty dejcháš, dětku. Psst, udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy. Cože? Zařval. Jasně jsem slyšel, jak ses nadejch, co? No. Jak bych to pro boha udělal, vřeštil maličký. Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co? No. Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti, že jsem si nenadechoval. Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze. Ještě jednou, rozhodl plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávaly se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen 2 vypoulené předměty zasazené v obličeji. Zase, řekl plešatec nechuceně. Zase si se nadejch. Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce. Já už ti to nepočítám, oznámil plešatec umíněně. Klidně se nadechni, já ti tu nebudu dělat vola. Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl. No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér. Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele. Ale nablbni, ryť to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání. Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou. Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát. 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obvinovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu blesku rychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličky vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil plešatce za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přiletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu plešatec. Na moutě, kutě, seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Jásel, jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Vesel se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. Dokázal to, řval na lidi kolem. Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.
4: Přesýpací hodiny. Přesýpací hodiny v mé hlavě hlasitě odbíjejí půlnoc. Proč bych si nevyhlásil bojový poplach? S okamžitým vypochodováním dosud neznámým směrem. Tak. A už stojím za 30 minut nastoupen před domem spolu s nikým jiným. Uděluji si poslední pokyny. Odstraňují drobné závady. Nálada je výborná. Jsem sám sobě nejen starším bratrem, zkušeným přítelem v složitých životních situacích, ale i náročným velitelem, který dokáže v pravý čas povzbudit. Ale když je třeba, nesleví ani opít. Nenápadně se přesunují spící metropolí směrem na periferii. Ani zkušení vrátní hotelu a hotýlku netuší očte. Dokonale jsem je zmátl. A už je zde periferie. Plynárna a les. Mrholí. Setkání s bažinou. Zrákos. Páchnoucí voda sahá až po prsa. Ale jdu. Ještě pár kroků a zahltí mě ta špína. Zatnu zuby, jako už tolikrát v podobných situacích a jdu. A jako zázrakem, no začíná neznatelně stoupat. Vycházím z bažiny. Neznatelně se chvějí. Zimou. Svítá. Vracím se první ranní tramvají. Promáčený, nevyspalý, ale šťastný. A náhle z ničeho nic dloubnu se kamarádsky pod žebra. Je to na první pohled málo, ale v některých okamžicích toto skromné gesto znamená velmi mnoho. Kamarádství, úctu vyjádřenou bez zbytečných slov a fráz. Ano, jsem hrdý sám na sebe. A s touto myšlenkou opět spokojeně uléhám. Dnes si pospím. Je totiž neděle a mám dost času.
5: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo? Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
6: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
5: No, trošku schudnu. Po vašem.
7: No. Já jsem byl na materské.
5: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
6: Ano, ano, ano.
5: No, to mě ne šokovalo, já.
6: A i mě.
5: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, do té Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
6: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát, a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umělci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
5: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
6: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
5: prakticky.
6: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
7: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
5: Áno, yeti, yeti. Snežný muž.
6: Áno, snežný muž.
5: Ešte tohle byl směšný muž. Ale i Julo přešel na velké postavy světové dramatiky a světových dějin vlastně. Ty prehraješ Stalina.
7: Josefa Vysarionoviča. Ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
6: Ale som vyšiel mu z toho strašný dobrák. No,
7: každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je Báli jste se ma trošku? Nikto se nebál. Tak já jsem potom zkusil ještě poslední možnost, lebo věděl jsem o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčině. On nevěděl dobře po rusky, byl Gruzin, a on si, aby mýlil lidí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. A vraj strašně škaredo. Hovorím po slovensky, teda po gruzinsky. Já jsem se musel naučit trošku po gruzinsky, já jsem bral lekcie, takže tak jsem potom dosáhl ten úspěch, že se pohybujem po javisku a občas něco povím po gruzinsky a lidé se trošku zlaknou.
8: A jak se řekne gruzinsky, jak já se ti dostanu na kubilku?
7: Šenidena gamačoba. A čajce ještě.
6: To připomíná trochu tu.
5: To německý čajce.
7: A je to, ano.
6: Ta dáčtina vůbec má mnoho společného s tými východnými jazyky. Já jsem například svého času byl několik týdnů. Vtedy se to ještě volalo Kampučia a teraz se to volá Kambodža.
7: Ano. On byl jeden z posledních, čo byl ještě v Kampuči.
5: No, to změnili.
6: Tam jsem se naučil některé velmi zaujímavé slova, které se tak obtierají aj o tu češtinu a slovenčinu. Například po kmérsky, lebo tam žijí kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné, keď sa to tak vezme.
5: Takže nakonec, když nastoupí řečník, tak řekne drazí Samr a Mamr, jo?
6: Áno. A nevím, ako sa povie pokumersky drahý. To nevím.
5: To nevím, já taky nevím.
6: Tak myslím, že dačtina patrí do tej,
8: rodiny.
6: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
7: Áno. No ale možno, že bychom si my mali raz zahrať.
8: Zahrať, což o to, ale já to z nelibostí tady poslouchám, no. Že hrajete každý na vlastní pěst. Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice. Co kdybyste udělali Stalina a
5: Juana,
8: takovou dvojici komickou.
6: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
7: Nie, my hráme, my máme svoje představy.
6: My pokračujeme v tom, co jsme robili, vlastně robíme to už 30 rokov, a tak jsme si teraz povedali, že snad by jsme trošku mohli aspoň trošku inovovat tu našu dvojicu, tak se teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že se azda od 1. januára budeme volat Matica a Satinsky.
7: My už radšej pôjdeme, teraz sa tak krásne kráča v noci, slobodne, všade je ticho.
5: Cesty volný, nikde, nikdo. Víš, co se mi líbí, že před 20 lety jsme se loučili stejnými slovy. Já vám popřál šťastnou cestu a říkal jsem tedy dovidění v Bratislavě. A já si myslím, že když někdo po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.
9: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
10: Pochlápane, redaktor doktor Capec.
9: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
10: Ano, ano.
9: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
10: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
9: A milujeme národ, že?
10: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
9: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
10: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
9: No například, které sporty, tak namátkou, že?
10: Například ta gymnastika.
9: Gymnastika, to je krásný sport.
10: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
9: Nebo rozkročení přes kladinu.
10: A nebo zánožmo přes kladinu. Nad rozkrokem únožmo.
9: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
10: A dost se opomíjí?
9: Podívejte se, já chodívám mnohdy...
10: Na kladinu?
9: Ne,
10: na hodiny, ne? Nechodíte se
9: právě, no tak já jsem právě... Nechodím, ale že chodí...
10: Já znám třeba... jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
9: Chodí do kladiny jako na hodiny?
10: Do kladiny, jo.
9: Jako se chodí...
10: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
9: jako je třeba do houslí se
10: chodí, ano, že jo? Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou, ano. Občas, víte.
9: Ona má prostě soukromou učitelku kladiny.
10: Kladiny.
9: Ano.
10: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte.
9: Nešla jí kladina, no.
10: Tak ta jí dává kondice v kladině.
9: No, kladina je těžká.
10: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
9: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
10: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
9: Ano.
10: A nebo i na ty madla zase s tím koňským, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
9: Ano, bez madel, ano, jistě.
10: Tam mají několik koní s madlama.
9: Ano.
10: A kozy bez madel.
9: Kozy bez madel.
10: Na ty se skáče zase.
9: No. Bez madel, ano.
10: Ano.
9: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
10: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
9: Kruhy, ano.
10: A kolovadla.
9: A proč se vám to tak líbilo?
10: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní.
9: Ano.
10: A houpal se,
9: ano.
10: Sem a tam.
9: To se vám líbilo?
10: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
9: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
10: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
9: Ano.
10: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama. Ale ještě dokud to nebylo jako toho, víte?
9: Ano, ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako
10: to bylo pochopitelné.
9: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
10: Žádný kruhy nemáme takový.
9: Jistě, takové
10: kruhy.
9: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
10: Jako hrazda.
9: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
10: No to je pravda.
9: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají
10: a hrazdu prostě... nemají.
9: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
10: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí, už ve škole, víte. Velice málo kdy jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
9: ano.
10: Který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat potom pro vás taky.
9: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
10: V žádné rodině, víte.
9: Já
10: ani vás... gorodky už nemají doma lidi?
9: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
10: Ale ne by měli... pořádný, aby měli všech...
9: Třeba celý chov?
10: Ano, všech třeba 40 gorotek.
9: No.
10: To nemají.
9: Ano.
10: No,
9: já jsem
10: tak taky už ani nikdo neví,
9: jednoho doktora
10: jak se to hraje.
9: A ty měli griotku doma.
10: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte?
9: Ano, ale gorodky to...
10: Gorodky jako... to prosím, no.
9: A nebo, ani... nebo třeba stůl? Takový ten...
10: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
9: Takové na obědvání to mají stůl.
10: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
9: Ano, takzvaný skákací stůl.
10: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý.
9: No, nebo
10: lidi,
9: že by obědvali na tom skákacím,
10: na
9: že?
10: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat, teď. Vždyť taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
9: Že by se prostě koupil skákací stůl.
10: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorodky, víte.
9: Myslím si, že jako...
10: Já jsem znal takovou jednu gorodku, no ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
9: No tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
10: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorodkama.
9: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
10: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho.
9: To je obdobná
10: do toho hra. Topůrka.
9: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
10: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
9: No.
10: Aby měli doma takový ty hole.
9: Ano.
10: A strefovali se do těch dírek, víte.
9: Nebo jamky.
10: No, do jamek, no.
9: Ano. Protože jako...
10: Nemají udělané jamky, no.
9: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
10: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
9: Ano.
10: Udělíte si jamky.
9: V bytě si udělejte jamky.
10: Udělíte si jamky a můžete golfovat.
9: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku...
10: Nebo hokej.
9: No, hokej, no tak, že by si někdo...
11: Doma jako to?
10: S hokejkou.
11: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba, no tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
10: No ten do... taky je.
11: Tak děkuji vám.
10: Prosím.
11: Naschledanou,
10: děkuji.
11: A prosím, prosím. Jo, děkuji. No.
12: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
13: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
12: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
13: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže, chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
12: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
13: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
12: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku, víte kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
13: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
12: Děkuji vám za rozhovor.

má jak nože a z těch zubů čiší strach. Nicky Messer, ach můj bože,

0: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava,

0: Naplň se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nechcete, kolegyně, mentolový bombonek?
3: Je, to já ráda.
2: Z krabičky, tak no. Si nastavte, já vám no. Nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ono je to silný. No, haminky.
3: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
2: Já, skotský jo. Předky, jak vás to napadlo, prosím no. Vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
3: Polena, co?
2: No, až do Bůh ví kolikátýho polena. Kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
3: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
2: Jo.
3: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
2: Prosím vás, ano. Dejte pokoj.
3: No, dejte pokoj. No, jako byste neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
2: Prosím vás, to je zajímavý.
3: Takhle se otočil.
2: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude.
3: No na co no, by ne, říkal jistě, Bohdal, když za ním stál
2: když
3: Bohdal.
2: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprv pyšnej, že se s váma znám.
3: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
2: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
3: Víte?
2: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Jo. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě...
3: Rostáku! Když... Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
2: Že bych se mejlil?
3: No jistě.
2: Kdy jste se narodila, podle vás?
3: Co je vám potom?
2: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než no. Jste, totiž já chci říct naopak, že jste tak, mladší, než vypadá.
3: Ale uklidněte se. Až mě letos bude,
2: no.
3: Až budu mít narozeniny, a. Jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let.
2: No
3: a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velký.
2: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
3: Proč?
2: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
3: Z čeho? Z toho dortu?
2: Ne, z toho horka, z těch svíček.
3: No teda. Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamoval.
2: No, ale právě kdy. No.
3: Co kdy?
2: No, kdy a kde
3: ale
2: jsme
3: no,
2: se seznámili.
3: Ale to je právě to, co já nevím.
2: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
3: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku.
2: Nebo tu kupku jetele, ano, jistě.
3: No.
2: A teď je to jedno, prosím
3: ale
2: vás, jednou
3: jenom,
2: se známe.
3: Mě to mrzí.
2: Jednou se známe a hotovo.
3: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
2: Těžko, víte, bo já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
3: Víte, pojďte si to zkusit, jo?
2: Jak zkusit?
3: No já to vidím takhle, jako já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
2: No
3: nebo
2: jo,
3: vy mě
2: jo.
3: Uvidíte, no to je... oslovíte mě, jo? Jo, tak no, jo, tak. Já už se jako procházím, jo?
2: A není to blbý?
3: Ale blbý. Já už se jako procházím.
2: Halo, pane. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Promiňte, že vás oslovuju.
3: Ano.
2: Paní, ale já vás neznám vůbec a právě jste. Vás oslovuju, ačkoliv vás neznám, já, a vy mě taky neznáte.
3: Já vás taky neznám.
2: My se prostě neznáme.
3: Ne, my se neznáme.
2: Já vás tady oslovuju. Já no. bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
3: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
2: Švagr.
3: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
2: No.
3: No,
2: no jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
3: Jste pravděpodobně štverák, víte?
2: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka,
3: zámínka,
2: madam, abych chápu, se s váma mohl chápu. Seznámit, rozumíte? Ano, takže už všem, se známe.
3: Ale já jsem přeslechla vaše jméno.
2: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
3: Vy jste ho neřekl.
2: Pardon, já jsem ho neřekl.
3: Ano, prosím.
2: Já se jmenuji Dvořák.
3: Ano, Bohdalová.
2: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
3: No jistě.
2: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
3: Třeba mě znáte z biografu.
2: To co? Je možný, z biografu, do kterého chodíte?
3: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
2: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Já jenže hraji. Nevím z kterýho teďko.
3: No to je jedno.
2: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
3: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
2: Často, ano, já jako ano. Když vás slyším, já... denně mám pocit.
3: No jistě.
2: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
3: Ukončete výstup a nástup,
2: ne,
3: dveře.
2: Tak,
3: no prosím
2: ne,
3: vás, ale opravdu to.
2: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete?
3: Já
2: si to napíšu a zeptám se někoho,
3: to se
2: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
3: Vy jste Novák, víte, nebo Horá.
2: Co? Dvořák.
3: Dvořák.
2: Já vám dám navštívení.
3: Ano, prosím. Když budete tak láskat. Děkuji. Judr Kamil Berka.
2: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, víte?
3: No,
2: moje babička byla rozená black and whiteová.
3: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla
2: no jo.
3: trošičku romantiky, no že? Jo. Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
2: No, tak ho uvedem.
3: No, prosím.
2: Děkuji. Jo, tak. Anglické diskotékové zpěvačky Duo Lips.
4: James.
5: Prosím, pane.
4: Co myslíš, James? Už přišla noc?
5: Ne, pane, to zvonil poštár.
4: James. Ty poslední milenec Nadeždy Krupskej. Já se tě nepýtám, kdo zvonil, ale čo zvonil?
5: Aha, už vám rozumím, pane. Noc neprišla, přišel poštár.
4: A čo hovoril?
5: Vcelku nič, pane.
4: Ještě stále je hlucho němý?
5: Nevím, pane, nechce so mnou o tom hovorit.
4: Chudák chlap. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
5: Áno, pane. Väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
4: Ale jeho matka, James, to ti bola žena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
5: Áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
4: Tak keď stála v tom súde, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
5: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
4: Tak rád som s ňou šliapal v tom súde, James.
5: Áno, pane, keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
4: James, ty sibírsky bicykel na prední pohon. Čo ty mu chceš povedať?
5: Že som ležal v tom súde, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
4: No áno, to bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
5: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
4: Tak veru, o vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
5: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
4: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loďou tak ako on. Somár. Cestoval Titanikom.
5: Áno, áno. Áno, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, áno.
4: Ale dosť bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc?
5: Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav.
4: Ber čakami. A ideme.
5: Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka.
4: Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James.
5: Na cintoríne, pane?
4: James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
5: Ja, prepáčte, pomýlil som si to s kozubom.
4: Tak to vezmi a ideme.
5: Áno, pane.
4: Len smelo. Idem za tebou.
5: Ako rozkážete, pane, smer cintorín.
4: Ale tma je tu poriadna. Skoro ako v noci.
5: Hovorí sa, že tu straší, pane.
4: Adam by si neveril takým hlúpostiam, James. A kto by tu strašil? Iba moji predkovia. A tých všetkých poznám.
5: Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka.
4: Výborne, James. No, začni kopať. A keď budeš unavený, vymeň si čakany.
5: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No. Let's go.

0: Však, pane.
1: Výjimočně máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď nevím, odkiaľ by se tu vzala.
0: Také.
1: Tie sovy sa nám tu ako si rozmnožili, James. Už si niečo vykopal?
0: Nie, som je balvaný, pane. Pane, našiel som papier.
1: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato.
0: Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón.
1: To si komu povedal, James?
0: Prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
1: Ano. Tak pokračuj, James.
0: Ty starý kujón.
1: To je čo si to povedal? Ano.
0: Hľadá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
1: Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James?
0: Želáte si, pane?
1: Odchádzame. A zajtra, pôjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítim to v kostiach, že tam niečo bude.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete to od Adama?
4: Ne, já jsem myslel, jak to začalo s tím, že jsi se stal režisér. No, kde to vlastně se vzalo někde v rodině dávno doma? Já tak
3: ne, to je všechno velký omyl. Já jsem měl vždycky rád divadlo, ale nevzali mě na tu školu divadelní. A tak jsem šel, ještě před vojnou po maturitě jsem šel do televize jako takový ten přines krabici, odnes tohle. Říkal jsem si, že ona bude potřebovat i takový blbce, jako které nejsou dost dobrý pro divadlo. No a přihlásil jsem se na filmovou fakultu a tam mě vzali. No a udělali ze mě filmový režisér.
5: Ale jste režíroval i divadlo přece potom?
3: No já jsem vždycky chtěl dělat divadlo a pak jsem vlastně, když už jsem byl hotový filmař, tak jsem dostal, mě nabídli v Činoherním klubu. Pan ředitel Ostry řekl, mám tady pět kluků, který momentálně neskoušej, tak najdi nějakou hru pro pět kluků. No já jsem šel domů a vytáhl jsem z knihovny Mandragoru, to jsme se cvičili a hrali jsme to potom 9 let.
6: No jo, ale ty sám si taky herec.
3: No jo, to je ten další omyl. Prostě všechno je to schoda náhod takových, já jsem skončil školu, filmovou a jak jsem běhal po Barandově s panem profesorem Vávrou, tak si mě všim Kadár a jeho asistent Juraj Herc mě doporučil do filmu, který se točil a já jsem tam hrál advokáta. Prostě potřebovali takového blbečka, já jsem byl ještě hubenej, brýlatej, byl jsem strašně plachej, já jsem se styděl, já jsem se červenal, když mě oslovil někdo starší nebo tak, tak jsem furt, co v té profesi se nemá stát. Kadárovi se to líbilo a řekl, že budu hrát toho advokáta, protože potřeboval takového blbce, jako jsem byl já. A já jsem nehrál, já jsem tam byl za sebe, já jsem se styděl před kamerou a ono to v tom filmu hezky vypadalo, takže si všichni začali myslet, že jsem herec. A pak pan režisér Krejčík začal dělat Penzion po svobodný pány pro televizi s Pepou Abrahamem a Jiřinkou Jiráskovou a s paní Ferbasovou a hledali takového partnera k Abrahamovi a sestra Pepíka Abraháma doporučila mě. A potom pan Krejčík, když začal na ten činohradní klub začínal hrát, tak to přetáhli do Činohráku, jenomže samozřejmě tam hrála paní Rásková, Abraham, paní Ferbasová a tu moji roli hrál Vladimír Puchot. No a hrál to krásně samozřejmě. Já jsem tam chodil prostě se koukat do šatny a tak a měl jsem v 9 hodin schůzku s hudebním skladatelem, který bydlel kousek nedaleko. A tak jsem si zašel podívat na začátek představení a to se stalo akorát ten den, že Franta Husák, který hrál na začátku takovou malou roličku, nepřišel do divadla. Zapomněl na to. Byl tam Krejčík a řekl, pane Mence, vy víte, o co jde, jděte na to jeviště a zahrajte.

0: Hrajte tu malou roličku, kterou ta hra začínala. Naučili mě těch 8 věc s paní Ferbasovou, naučili mě ty kroky, které se tam, protože to byl takový malý taneček. A já v životě jsem nestál na jevišti, v životě jsem nebyl před lidma. A oni mě tam vystrčili pár minut po 7:30. Já jsem to všechno řekl, lidi se smáli. A pan Krejčík řekl, že jsem byl tak dobrý, že to musím s tím Frantou alternovat. Já jsem odešel z toho divadla, mčel jsem na tu schůzku a jak jsem byl v ulici ve Smečkách, tak najednou mi to došlo, že jsem hrál pro těch 240 lidí v Činohráku vedle Abrahama, vedle Jiřinky Ráskový a dostal jsem hysterický záchvat. Já jsem začal na té ulici řvát.
1: A co se stalo? Jiří Krejčík pak rozhodl, že to budeš hrát i za Pucholta.
0: A to byl malér, protože já měl strašný strach. Vladimír byl hvězda. Že jo? A lidi se chodili koukat na něj. A během těch zkoušek to bylo strašný. A já jsem koktal. Mám slabý hlas, jo? Takže nebylo mě slyšet, nebylo mě vidět. A muselo se hrát a teď to trvá asi 40 minut, když tohle Abraham to hrál s paní Ráskou. Lidi se bavili strašně a pak jsem tam přišel já. A to je dost velká role. A teď jsem tam přišel a řekl jsem, Bertíku, ty ještě nespíš. A ticho. A lidi tam najednou, tam přišla taková divná mátoha, jo. Nic, ticho. A já jsem to ticho cítil, bylo to strašný a pak jsem ještě řekl něco a pak pan Krejčík v tom sále zařval nahlas!

0: pánovi. Pánovi. Patočka.
1: Prosím, pane barone.
0: Jestli ten pták ještě jednou kukne, tak střílel. Má moje milostivé svolení. Pánovi. Děkuji vám s pohnutím, že už po třetí mě vyznamenáváte první cenu. Vaše uznání mě vhání slzy do očí a hlas mi selhává. Ale tolik vám musím upřímně říci, že jste mě učinili velkou radost a rozhodovali jste spravedlivě. Patočka, prosím, daj to někam, aby se to Jezusku nerozbilo. Nerozplátlo. Tak, a teď, abychom se napili na zdraví oceněného. Na zdraví!
2: Na zdraví!

0: Já se divím, že mám ještě tak pevnou ruku. Mně se ruka nezachvěje. Já střelím ku příkladu babočku v plný prudkosti. Na důkaz mého mistrovského střeleckého umění vidíte zde trofeje mnou ulovené. Ovšem ten kus, co tamto vidí, ten se neskolil já, toho spálil můj dědeček. Ten byl střelen na dvakrát. To byl rekord. Ovšem to je neuvěřitelná historie.
1: Pane barone, byl byste tak velmi laskav a ráčil nám vyprávět onu historii.
0: All right. No, musím vám říct, že můj dědeček měl ránu, jakou měl málo kdo. Tenkrát ovšem nebyly ještě zbraně jako Lancasterky. Můj dědeček měl pušku, ta se jmenovala Muškatelka. Jednou šel takhle v horách, takovým lesním průsmykem, a už byl unaven tím celodenním střílením a občerstvoval se višněmi, které si k tomu účelu naškubal. A jak tak kráčí a políká, tak najednou se mu zatmělo před očima. V průsmyku se mu zjevil jelen, že nábytkový vůz je proti tomu dětský kočárem. Dědeček neváhal, strhl pušku z ramena, namíří, cvak. Brána nikde.
2: Neměl nabito.
0: Z kraje dědeček myslel, že má ucpaný lao. Podívá se do hlavně a hlavě čistá jak zrcadlo. Nestratil ducha přítomnost, sáhnul rychle do torby. V torbě byla poslední patrona a na neštěstí bez koule. A jelen stál a díval se smutně dědečkovi do flinty. Dědeček nestratil ducha přítomnost, dal do patrony pecku z vyšně, nabil, krásně střelil jelena mezi barony, jelen se vsepjal, zahval, přeskočil dědečka, ten se sehnul a než se vzpamatoval byl pryč. Jelen. Teď přijde ovšem něco velmi zajímavého. Asi tak po pěti letech zapadnul zase dědeček do toho horského revíru. Jak tak kráčí tím lesním porostem, najednou vidí, jak tam kvetoucí vyšeň chodí sem a tam. No to víte, pánové, to není denní zjev, aby kvetoucí strom chodil z místa na místo. Dědeček se blížil neustále za tím turistickým stromem, až přišel na Mělčinu, na Mětinu. A tam stál ten zázrak, ten obrovský jelen, který mu mezi parohy z těch pecky vyrostla krásná vyšeň, která byla zrovna v květu.
2: Tak ho pěkně složil, že?
0: Dědeček si řekl, přece nezničím takový krásný stromeček v obalený květy.
2: A tak co s ním udělal?
0: Co udělal? Počkal si, až ty višně dozrají a pak ho teprve složil.
3: Prosím ho, co to dělá?
4: Pan baron si přál, abych celil.
3: Teď on je úplně namol.
4: Rešte pro minout. Pane baron, ale ono mi to vyšlo samo od sebe.
3: Samo od sebe, to přece není možné. Ze zbraní musím zacházet opatrně.
4: No, no. Mě to takhle vzít a takhle.
3: Vidí to? Já nemusím ani mířit a trefím.
5: Pane barone? Pane barone? Posvěžení.
0: Ty nebudeš věřit, co se mně teď stalo? po cestě je Zámecký.
1: A co, pane barone?
0: Ty tomu nebudeš, Ronaldi, věřit, co ti teď řeknu. Tak já jdu z ty Zámecký, jako obvykle, víš, a chci si nasadit veselou píseň Skáň. A jak tak si nasadit, tak najednou koukám, že za mnou slyším zvláštní funění. Ale takový ty podivný funění, že mě to... Já z kraje myslel, že jsem to já, ale já to nebyl.
1: Je.
0: Obrátím se a za mnou ty živý medvěd.
1: Je.
0: Já tomu nevěřím, víš? Ohlídnu se rychle, vyvalil jsem oči a to jsem neměl dělat. To toho medvěda tak rozdráždilo, že se vidím, že jsem mu viděl, já se postavil na zadní nohy, víš, zuby ven. No to víš, to teďka flintu jsem neměl, nic. No tak jsem si každá rada dobrá, tak jsem si neviděl nic, no tak udec, víš, ano. Každou cestu znám, ale co ti mě napadlo, já jsem běžel směrem k Prášilovské rokli. Naštěstí přes tu rokli ti byla natažená smrkovice, víš, dedič Borovice, víš. Tak já ručkuju proti Borovici, medvěda, pořád ti taky za mnou les. Já koukám, jestli se mě přibližuje. Najednou si ti mě napadlo podívat před sebe a proti mě druhé medvěda. Podle zubu jsem poznal, že je to samice a šla tomu samcovi naproti. Tak teď jsem se tady medvěd, za mnou medvěd, já v prostředku a pode mnou propast. A co jste udělal? Jsem mohl dělat. Nechal jsem se sežrat.
6: No snad jsem tak moc neřekl, dědečku.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Wienerin, Herr Schustermeister Kajetán. Voska nicht dir sie mochen.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají recht, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. To je tedy du basetl, wenn du mir nur einmal einen Scheißchen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastínková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhme.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhme?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No, moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Ausgerechnet včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samej Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný zachovej nám, hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžký. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymnu. I když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslím.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet, spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak sbohem, pane Mareš.
1: Sbohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
3: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
3: Du Krüppel, Fadenspule.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Geste bringen!
5: Jak je to dál?
1: Geste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použijí raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: Co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie, ich sofort skoč, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak co pak, co pak? Also was? Also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubenisch ein.
1: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkohl.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Wir singen die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich Strohsack za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se šreklich moc těšíme. Nikdy.
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
5: Musíte jí entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do omlubu. Auch Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
3: Na ja, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš. Vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až pozdějc mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No dejme to. No.
1: On ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl, protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám, protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti, on by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
5: Oh, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
5: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
5: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
5: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
0: To se spolehněte.
5: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef, co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
0: Mě by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
5: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
7: Josef.
8: Gertrudo.
7: Brzy.
8: Co? Co bude brzy?
7: Jazyk.
8: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
7: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
8: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
7: Být, býty, kobila, být.

0: Liberty.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šustermástr Kajetán. Náda si šen. Oni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou vyset na mladý kuzátko. Oni se domšajne jeden kůrkaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
4: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte, mělo asi být.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerweiler dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů, to dodávám jen pro úplně.
4: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, špunujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku, aby se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem, čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
4: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
4: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější.
4: Já konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
4: Copak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
4: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
4: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Maneš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pojem.
0: Auf Wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwahl, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwahl. Vítám, Josef. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No ta bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit. Gertrudo! Gertrudo!
4: Josef!
0: Gertrudo!
4: Že!
0: Ne!
4: Že!
0: Ne!
4: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
3: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
4: Václav.
3: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
4: Josef, ich verstehe nicht.
3: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
3: Pane Mareš, já si nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
3: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
4: Ř.
3: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
4: Ř.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
3: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne. No,
0: tak už to nechám. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. A to budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
3: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
4: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
3: Cože?
4: Einkaufen gehen lassen müssen.
3: Aha.
4: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
3: Ano.
4: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
3: Aha. A když se zase uvidíme?
4: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
3: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
4: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
3: Fajn, tak v úterý.
4: Auf Wiedersehen, Liebling.
3: Naschledanou, miláčku.
1: Nazdar, pane Mareš, tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
3: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
3: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
3: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
3: Zaspívejte mi to celý. Ale ne německy, německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to bude učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci páčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Napravmastilek, Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Já ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schneidermaster, tedy weg, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist ja nett von Ihnen. Vielen Dank, Herr Maresch. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubou?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštilovat, jak bych chtěl říct u, dürfen, a pak místo u řekl ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen,
4: dürfen,
3: dürfen,
4: dürfen,
3: dürfen.
4: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče, učím se německy. Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnych zdírnych řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich Mírnichts, Dírnichts je vlastně německé Mírnichts, Dírnichts. A to nemluvím o slově šoufl.
4: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. Já bych se neprosil.
2: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
4: Nikdy.
2: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
4: Nikdy.
3: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vidět, když se mu to hodí.
4: Nikdy.
5: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
4: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
4: Nikdy.

0: A k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
1: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu. Přinesem tuto oběť na oltář vlastní.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná

0: 90% písniček, přátelé, je o lásce. O lásce se zpívá ráno, v poledne a večer. A první láska, o té bývají ty nejkrásnější. Kapelník si připravil pro dnešní večer speciálně pro vás jednu velmi hezkou skladbu, kterou často slýcháváte z nahrávek Československého rozhlasu. Je to písnička, která si získala také obecenstvo. A věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
1: Co říkáte?
0: Co tady hledáte na jevišti?
1: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malej aluminiovej. Tak ho tady hledám.
0: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
1: Takhle veliký byl asi z alumínia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
0: A já to mám ten uzávěr.
1: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček.
0: No ten klíček, jsem měl v kapse.
1: A vyndal jsem takhle kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
0: A byl pryč.
1: A byl pryč. Jak to víte?
0: No když spadne, tak je pryč.
1: Aha, no jo, a on spadl, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout, on spadl dolů a byl pryč vám.
0: No jo,
1: malej to... takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle veliký z aluminia.
0: No jo, ale prosím vás.
1: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček.
0: No ten
1: na kole,
0: uzávěr, to
1: ten
0: už
1: uzávěr,
0: jste říkal,
1: a na to
0: no,
1: jsem měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapsy ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
0: No ale teď...
1: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo,
0: no
1: víte,
0: já
1: mám
0: vás chápu, no jasně.
1: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vyndal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl, aluminiovej z aluminia.
0: Myslíte hliníkový, ne?
1: Co?
0: Hliníkový.
1: Ne, aluminiovej to byl.
0: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
1: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojít, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
0: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
1: No jo, ale s mojí hlavou.
0: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte.
1: Není, to je od holuba něco, jo, nebo co?
0: No tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
1: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho
0: jsem... No a proč ho hledáte?

0: Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě zbudou šišky, že? U tehdejších chmelařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. Na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití česáčů. Za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až z Cimrmanova divadla. Tehdy na chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak najedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf. Cimrman pochopil, že takto ospalí diváci by těžko strávili klasický divadelní kus. A tak pro potřeby česáčů sepsal krátké, velice napínavé dramatické scénky a hrál je chmelařům přímo na ubikacích. A vyvstal další problém. Totiž tehdy nespali česáči na matracích. Tehdy se spalo na takzvaných slamnících. Asi nevíte, co to je. Tak to je... To je takový režný žok nacpaný slámu. Na, v muzeu jste to viděli asi. No a někdy spali i na slámě. No a na takových nocležnách, kde spalo pohromadě kolikrát 30 až 50 lidí, tam se pochopitelně nesmělo svítit ani svíčkou, ani petrolejkou. Čili Cimrman musel hrát po tmě. Svou chmelařskou tvorbu považuje sám za vrchol svého dramatického talentu. Přítelkyni Chlumské v dopise píše: moji diváci leží na slámě, mají tmu a jsou ospalí. Dosahuji nejen toho, že neusnou, ale že i zaplatí. A vstupné to byl další problém. Oni totiž tenkrát chmelaři nechtěli platit předem za divadlo, aby nekupovali zajíce v pytli. A po představení z nich peníze nikdo nedostal, poněvadž s poslední větou usnuli, jako by je do vody hodil. A důmysl, s jakým Cimrman situaci řešil, vysvětlí scénka Zelený věnec. Přečtu vám závěrečný obraz. Před chalupou sedí Bárta, přichází Bártová. Bártová: Bárto, byl tu ten Němec? Bárta: co chtěl? Bártová: naší lidušku. Bárta: a viděl ji? Bártová: viděl. Bárta: tak tomu nevěřím. Bártová: a nespí. Jedná se o jeho dceru a on spí. Bárta, co je to za člověka ten Němec? Bártová, jmenuje se Němec, ale je to Čech. Bárta, ale má německý jméno. Bártová, Němec, tatínku, je české jméno. Ptala jsem se na to pana učitele Württemtála. Bárta, a ty bys dala naší Lidušku cizákovi s českým jménem? Bártová, Bárto, Liduška má nejvyšší čas. Jak začnou padat zuby, má se nevěsta chystat. Bárta, zuby jí padají, ale věnec ještě má, Kolčava. Ty nespi! Bártová, Bárto, víš, co Němec dělá? Je vyučený hlídačem v sadu. Co popadá, je jeho. Bárta, to si přijde na pěkných pár švestek, ale naši Lidušku mu nedám. Bártová, jsi ty ale palice dubová, Bárto. Inu, jak chceš. Řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. A právě teď se vybíralo vstupné. Marně česáči žebronili, aby jim herci prozradili, jakou novinu Bártová pro Bártu má. Marně prosili, aby jim řekli, zda se Liduška za Němce dostane nebo ne. Dokud se vstupné nevybralo, ve hře se nepokračovalo. Já předpokládám, že i vás zajímá, jak to s Liduškou dopadlo. Čili dávejte to panu Šestákovi, pane Šesták, do klobouku, ano. Můžete 5 korun, to stačí. I 10, to nevadí. No, můžete klidně. No, a zatímco pan Česták bude vybírat, já pomalu budu pokračovat. Ještě tam blevo, kdybyste šel. Bártová, řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. Naše... Ještě tam vzadu, pane Česták. No, mně je to jedno, jestli vás to nezajímá, jak to dopadlo. Je to na Cimrmanův pomník. Národní divadlo nevznikalo jinak. Tak, dobře. Bártová, že po dechu zalapáš. Naše Liduška už věnec nemá. Bárta, to není možné. Bártová, je. On Němec je šeroslepý. A onehdy na večír si naši Lidušku splet s Ančou Kozlovic. Bárta, chudák. Bártová, je to čestný člověk, Bárto, chce si Lidušku vzít. Po večerech, kdy Němec nevidí, by za něj hlídala sad. Nikdo by se prý neodvážil tam vkročit, kdyby naší Lidušku spatřil. Bárta, já sám bych se tam bál. Bártová, tak co, Bárto, dáme mu ji? Bárta, dáme. Za šera z nich bude docela hezký pár. No a scénka končí zpěvem písně Liduška nemá věnec, vzal ho ten Němec. Diváci už spí a herci po špičkách odcházejí. Stávalo se výjimečně, že některý divák sebral zbytky sil a dožadoval se vrácení vstupného, ale pro ten případ byla připravena herečka Jouzová v roli Lidušky. Stačilo, aby si krátce posvítila do obličeje strouknivělým pařezem a nespokojený divák rázem skrotl jako beránek. Takovou sílu mělo Cimrmanovo umění.
1: Tak co je, halo, další?
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak, co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No. To já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesíl, jo.
1: Na zítra.
2: Na zítra, ano, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno.
3: Nevím, jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
1: To tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
1: dobře.
2: No, ano.
1: Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A po zítří?
1: Po zítří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek nehrajete nic?
1: Ano. A co
2: hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To je název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak
2: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je to dobrý. Tak,
1: toto trvalo.
2: A jo, no tak,
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jde mi ještě 20. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Tak, můžeme se pustit do druhé půle. Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu-leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom, a říkám, ne, pane profesore, vy jste že v určitých momentech zlomu, dějových zlomů, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, podal psa. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu-leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil. Čili někdy to bylo zajímavé. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásné. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář, nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se jmenoval, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonila a zpíval mě, pedují lidi do Teliany, pedují lidi na vše stezány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? A říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě ustátnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl, já byl tenhle profesor. jaké máte vzpomínky na Čmaňu? No teď jsme o něm mluvili, Pavel Zedníček, Čmaňa, byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím. No to nemyslíte vážně. Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí. Fuj, to jsem si oddechl. Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný Francouzky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme, já jsem říkal, já se omlouvám, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád a vy se mu líbíte, a děkuji vám, merci beaucoup, a byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaňa říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Zase mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, a říká, Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jich chcu, hrozně jich chcu. A říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu. Ale vyvrcholilo to celý v té Francii, nás pozvali Čilani, to byla čilská divadelní skupina na Mejdan do hotelu. To bylo 6 nádherných manželských čilských párů, nádherný čilský holky a kluci. A s náma šel ten prorektor pro ty věci politické a ten a Jiřinka Ryšánková, naše učitelka pohybovky, která se od něho nesměla hnout, protože on nikam netrefil a navíc neuměl ani slovo cizím jazykem. A přišli jsme tam a tak to bylo takový jako trapný, chvilku jsme nevěděli, co máme dělat, a najednou ta Jiřinka měla nápad. Uděláme mezinárodní etidu. Za nás Pavel a za ně třeba John McLeod. Co říkáte? A tak jsme říkali, že jo, tak Pavel protestoval, ale pak se přizpůsobil a začali hrát špiony. A on začal tomu Čilanovi říkat, ty, u nás je to všechno v pořádku, v Praze to probíhá dobře, jo, černá schránka bude vybraná zítra, takže jak u vás. A ten, ještě, to děláš, ten perfekt, tam je to, ještě, já ti rozumím úplně všechno, je to dobrý. Zítra to předám na centrále, jo. Dobrý. Ty počkaj, já ti dám materiály, jo. A vzal si od toho prorektora pro věci politické aktovku, ve který on nosil svoje stranické materiály, na tom on i spal, to on nedal vůbec z ruky, a půjčil si to, a protože ten prorektor zrovna pil tekilu a čilský víno, tak si nestačil zaregistrovat ten moment, kdy to bere, a předával to tomu Čilanovi. A teď to uviděl ten prorektor a vyděsil se, skočil po ty aktovce a začali se o to tahat. Čilan tahal na jednu stranu, prorektor na druhou, a Čilani si mysleli, že vstoupil profesor do etidy, tak řvali, bravo, jel profesore, bravo. A on se urazil a odešel. A my jsme tam zůstali, sami s těma čilskýma klukama a holkama. A najednou ty kluci na sebe udělali a odcházeli, jeden po druhým. A my jsme zůstali s těma nádhernýma šesti čilskýma holkama, nás šest nadržených českých kluků v šustákách. A teď jsme seděli proti ním a ty holky na nás začaly dělat jazyčkama, očičkama, házeli nožky přes nožky. Čmáňa, tyjo, já to nevydržím. Co dívej, co se dělá, to taky neuvěřitelné. Dívej, tím jazykem, co dělá, ty, ježimaria, po ní skočí. Říkám, Čmáňo, neblbni, to nedělej, to neblázni. Ty neznáme tu mentalitu, rozumíš, já nevím, kam šli ti chlapi. Šli pro nože, nevíš, že rozumíš. Tak jsme tak na nějakou koukali, dělali jsme furt. A oni na nás. A tak to trvalo asi hodinu a po hodině přišli ti kluci zpátky. A ten John se na nás tak díval, jo, a kroutil hlavou a říkal, to je neuvěřitelný. A my jsme říkali, co? No, co my víme o Československu? Že hlavní město je tam Praha, nejkrásnější prej město ve střední Evropě, hrozně bychom se tam chtěli jet podívat, že tam máte nejlepší pivo, i u nás se prodává, a za třetí, že Češi prej jsou nejlepší milenci na světě. My jsme to chtěli těm našim holkám dopřát a vy uděláte tohle. Čmaňa, co říkal? Já jsem mu to přiložil, já tě zabiju, tyho! Takže s Čmaňou já jsem měl zážitků spoustu. Upřednostňujete ženy tiché, plaché, drze, extravagantní, či stejně upovídané jako vy? Cítíte tu jemnou urážku? Já si nejsem vědom toho, že bych upřednostňoval některé z těchto druhů žen, které jsou tu uvedeny. Já si myslím, pakliže se dá vůbec hovořit v případě žen o druzích, protože žena to je někdo, koho já absolutně uznávám, komu se hluboce skláním, v tomto se podobám panu profesoru Švejcarovi, kterého považuji za převlečenou českou feministku. Já mám strašně ženy rád z toho důvodu, že se mi jednak líbí. Až se mi líbit přestanou, tak se budu pomalu muset zamýšlet nad tím, jak naformulovat parte, ale taky proto, že nám zpříjemňují život, nám mužům. A nebýt toho, že jsou, tak nejsme ani my. A nebýt toho, že jsou s námi, tak nás to tak nebaví, i když mnohdy nás to nebaví s nimi a říkáme si, jaké by to bez nich bylo. Nebylo, nevěřte tomu. Čili já neupřednostňuji žádné ženy, ani tiché, ani plaché. Já upřednostňuji takové, které si to v tu chvíli zaslouží, aby byly upřednostňovány, aspoň v mém pohledu. A pokud si toho všimnou, tak jsem šťastný. To mi úplně stačí. Pane Nudile, máte nás rád? No, mám vás rád. Kdybych vás neměl rád, tak bych tu neseděl. Jestli mám na divadle někoho rád, tak je to především publikum. Vždycky jsem tvrdil a tvrdím to pořád, že publikum je konečným soudcem. To, co napíše nějaký kritik, je sice do určité míry, je-li to kritik fundovaný, ovlivňující, ale není to zavazující a není to směrodatné, aspoň ne pro mě. Ale vy pro mě směrodatní jste. Vy jste určující. A mimo jiné mě taky živíte. Ještě, když jsme u vás, u diváků, jsou diváci taky oblíbení, jsou speciální diváci. My jsme jezdívali s provázkem do Pardubic a tam chodil nádherný divák, my jsme mu říkali Kropenka. Ten vždycky přišel a svým smíchem strhl všechny. To byl úžasný divák, to je divák k nezaplacení prostě. Jo. My když jsme přijeli, první starost vždycky byla do Pardubic, tak jsme nakoukli, Kropenka je tam, je to pořád. Ten se rozřechtal a všichni byli úplně hotoví, my nemuseli nic dělat. My jsme vešli, udělali jsme takhle a Kropenka už... A už to jelo, jo. A jednou jsme tam zase přijeli a zase jsme něco řekli a Kropenka udělal... A podíval se vedle na paní, která vedle něho seděla a ta paní ho sjela takovým šerným pohledem a Kropenka zmlkl a od té doby už se nikdy nezasmál. To byl jeho poslední smích, který jsem slyšel, pak se oženil a tím skončil. Pane Nutil, zajímalo by mě, jak dopadla vaše první zkušenost s alkoholem a cigaretami. Moc krát dík za vaši odpověď. Co se týče cigaret, to byla první zkušenost. To nás vzal jeden náš starší kamarád, který znává sice... Pak já mám ty zkušenosti s alkoholem za sebou, ale tamhle madam začíná. Řeknu vám, madam, když vám vypadne první sklenka z ruky, nejlepší čas pro to přestat. Jinak zvuk to je nádherný. A sklenička podle zvuku zůstala celá. Zkušenosti s cigaretama jsem měl takový, že první, že můj otec kouřil lípy, to byly výborné cigarety. Na ty moc rád vzpomínám, lepší už byly jenom Bystrice. A já jsem letky, že jo, ty byly takový, samý z takový význačný značky, že jo, to byla Bystrica, letka, pak přišly startky, to už byly američky trošku, ty startky. A pak už to šlo dál, to byly Visantky, Kleopatry a tak dál. To už jsme kupovali jenom, když jsme opravdu se poskládali celá třída dohromady. Ale první zkušenost byla s lípou. To jsem doma tátovi čornul, tu jednu krabičku a šli jsme do lomu, kde nám starší spolužák, který sice s náma chodil do třídy, ale byl výrazně starší, asi o 6 let, ukazoval, jak to s tou lípou máme dělat. A tak jsme to udělali dvakrát po sobě a měli jsme takový ten pocit, který každý kuřák, který s tím začíná, zná. A kdy by měl poprvé a naposled tu cigaretu odhodit a už nikdy v tom nepokračovat. A přesto se stane to, nevím, kde se to v člověku vyveme, že se to zlomí a člověk v tom pokračuje a ničí si zdraví dál a je blbej a ještě blbější. Tenkrát to skončil dost drasticky, to si pamatuju. To jsme přišli, takže ty kalhoty rovnou šly do pračky. A přesto všechno jsme v tom pokračovali. No, bylo to, je to smutný, ale opravdu doporučuji všem, kteří s tím začínají, aby to hned po tom, co to zkusí, tak aby se nechali inspirovat tím prvním dojmem. Ten první dojem je otřesný, je třeba ho využít a už nikdy v tom nepokračovat. Zachráníte sami sebe. Můžete nám říct ještě nějaké zážitky ze studií? Já se ještě, jestli dovolíte, jednou vrátím k tomu prorektorovi pro věci politické, protože to byl opravdu zážitek na celý život. A velmi určující. My jsme přijeli do té Francie a tam tenkrát zrovna jsme byli v době 1. máje a byla demonstrace. A my jsme to do té doby nezažili, že šly všechny možné politické strany. Vedle sebe šlo desítky názorových seskupení a teď se to sešlo na čtvercovém náměstí v Nancy a uprostřed byl pomník. A náš jevištní mistr řekl, hoši, musíme vylézt na ten pomník a odsud budeme mít nejlepší výhled. Tak jsme tam vylezli a potom jsme pochopili, jak byl výborný a geniálně a předvídavý. Ze všech těch uliček, z každého rohu toho náměstí se vyhrnuli ty názorově odlišné skupiny, postavili se tam, z prefektury vypochodovali policajti, postavili se za štíty, dali si helmy a kouřili. Potom někdo vzal dlažební kostku a hodil to proti těm policajtům, ten jeden policajt to dostal do ty helmy a v ten moment oni ty helmy zaklapli, zaklapli štíty, vzali je do ruky, vzali do druhé ruky obušky, ozvalo se od velitele těch policajtů. A oni vyrazili a ve vteřině to vyčistili, to náměstí. Jediný, kdo tam zůstal, jsme byli my na pomníku. A tak jsme to pozorovali, zase se to náměstí zaplnilo a zase tam ti policajti se postavili na to místo a zase něco naštvalo, tak zase vyrazili, zase to vyčistili a my jsme tam zase stáli a v té chvíli se objevil v jedné té uličce prorektor pro věci politické se zbytkem výpravy, která se neodvážila jít s námi a teď nás uviděl na tom pomníku, zešílel a šel nás zachraňovat. Jenomže přesně v momentě, kdy se ozvalo a tak prorektor pro věci politické byl jediným zraněným z celé demonstrace. A my jsme z pomníku viděli ty jeho salta a přemety a byl to úžasný pohled. Když si na něho vzpomenu, jak se nám ztratil, jo? Jednoho dne, on nikam netrefil a jednoho dne Jiřínka Ryšánková zmizela ráno, utekla, aby se ho nemusela držet pořád celý den a on zmizel taky. Přitom jsme chodili jenom 150 metrů rovně na oběd do menzy a to bylo všecko a on tam netrefil. Jo? A vrátil se za dva dny, to už jsme měli trošku starost, protože jsme si říkali, to bude pěkný nářez doma. A on se vrátil, měl takovýhle kruhy pod očima. Jo, přišel a říkal, svolávám chlapce do haly hotelu. Přišli do haly hotelu a on řekl, řeknu vám, jestli chcete problematiku západních hodinových hotelových domů. Vyprávěl mi kamarád, který zde dlouhá léta žije. Odvyprávěl nám problematiku západních hodinových hotelových domů a usnul. A ten potom, když jsme chodili po Paříži a naše holky se dívali do výkladu a říkali, to u nás nikdy nebude. A on říkal, v 6. 5. letce u nás všechno bude. A pak už propadl taky zmaru a říkal, nebude, nebude, nikdy to u nás nebude, to je katastrofa. A když se na to dívám, co oni všechno mají, Eiffelovka je tady. To taky bylo krásný, Šmaňa uviděl Eiffelovku, když jsme přišli do Paříže a řekl, ona tu stojí. A on taky, on by nejradši Eiffelovku přestěhoval ten prorektor a všecko a teď chodil a plakal, že to nebude a že my jsme to udělali špatně všecko a on to ještě učí, jo. A byl takový jako celý z toho špatný a přijeli jsme domů a na nádraží nás vítal rektor a on vystoupil jako první z vlaku a řekl, soudruhu rektore, nad propastí, nad propastí. Setkal jste se při práci s panem Mariškou? Tady nějaký známý Zdeňka Marišky, no prosím. Zdeněk Mariška samozřejmě se setkal, při práci moc ne, ale setkali jsme se poprvé tak, když jsem já chtěl dělat přijímačky na JAMU, tak jsem ve Slávii naproti JAMU, tam se dost často chodilo studovat, tak tam jsem potkal studenty 4. ročníku, mezi nimi Zdeněk Mariška seděl. A já jsem byl tak naivní, že jsem se jich ptal, prosím vás, jak se to dělá, jako já bych chtěl na tu JAMU, jim říkal, že se vás mám tady zeptat. A Mariška mě říká, to je jednoduchý, podívej se, běž naproti na katedru, tam je doktorka Pavlincová, řekni, že tě posílá. Já teďka na rok odcházím, půjdeš místo mě. Já byl tak blbej, že jsem šel a zeptal se. Tam mě vysvětlili, že to teda je hrozně hloupý nápad, že musím udělat přijímací zkoušky a talentovky. Tam jsem pochopil, že si ze mě Mariška vystřelil, ale já jsem mu to potom vrátil i z úroky. My jsme jednou byli se Sváťou Skopalem v Praze na divadle a šli jsme za jedním naším kamarádem do divadla Otomara Krejčí, do divadla Za branou a věděli jsme, že Mariška tam chce do angažmá. A tak jsme vzali hlavičkový papír a hlavičkovou obálku a napsali jsme, vážený pane Mariško, přijímám vás do angažmá, váš Otomar Krejča. A poslali jsme to do Brna. A přijeli jsme sem v úterý a Čmaňa nás potkal na chodbě a říkal, víte, co se stalo, Mariška jde ke Krejčovi. Říkali, neblbni, už tam je, no, ježišmarja, kdy? Včera. No ten s náma rok nemluvil a pak nám to teprve popisoval, on tam přišel, Krejča něco psal a Mariška říká, dobrý den, Mariška, která Mariška? Zdeněk Mariška. Zdeněk a Mariška, já nevím, co chcete. Já jsem Zdeněk Mariška, herec z JAMU, vy mi nabízíte angažmá. Já vám nabízím angažmá? Vyloučeno. Nikomu angažmá nenabízím. Mám plný stav. Tak aspoň v mimickém sboru. Nemám mimický sbor. Vypadněte, nezdržujte. Rok jsme spolu kvůli tomu nemluvili, já jsem se mu nedivil, to byl velmi krutej žert. Ale potom jsem přijel do New Yorku, kde Zdeněk potom, když emigroval, pracoval v hotelu Waldorf Astoria. A já jsem si ho nechal zavolat k telefonu a říkám, to je pan Mariška, dobrý den. Tady je Krejča, nabízím vám angažmá. Taky jsme se jednou teda při práci setkali, to je pravda, to bylo v brněnském dabingu. No a to si řekneme jenom tak mezi sebou, že jsme tady v Brně, no. To takový, tak trošku. Tam s náma seděla naše kamarádka Silva a ona se nám hrozně líbila. Neměli jsme co dělat, no my jsme ji ošahávali, no. A to víte, v tom dabingu ten čas plyne, no tak jsme to dělali. No. A teď vyletěl Mesány, pač ona řvala, režisér, že? Nevím, proč to dělala. Vyběhla ven a řekla, co blbnete, mě kazíte záběr. Jo? A my jsme jako mlčeli a ona nás hned práskla a řekla, no nutila Mariška mě žálej na kozy. A Mariška se postavil, zachoval ducha přítomnost, říká, nemáš je nosit do dabingu. A bylo vymalováno. Fakt je, že on tam taky jednou ten Zdeněk přišel do toho dabingu v takovém stavu, že to moc nevnímal, že je v dabingu. A říká, když si to prohlídnul jednou, když Mičko říká, vyhoďte zvuk. Tak mu ten zvuk vyhodili. On pokračoval směle dál, vyhoďte obraz. A v zápětí se pozval od režiséra, vyhoďte Marišku. Jak se vám líbilo na mistrovství v balónovém létání v Lysicích? No, fakt, mě se tam líbilo, já jsem se tam dostal náhodou, mě tam vyvezl můj kamarád Ivan Martínek, já jsem netušil, že budu létat, protože do poslední chvíle říkali, že všechny balony jsou obsazený a pak najednou někdo přiběhl a řekl, chcete letět? Já jsem říkal, no tak jestli je to možný, tak poletíte tady s tím Němcem. Říkám, ježiš, s Němcem, já neumím ani slovo. Teď mě tam narvali, stáli jsme tam čtyři v tom koši, já jsem vzletěl tak rychle, že ani rodina to nestačila zaregistrovat. Najednou živitel se jim vznášel do oblak, jo, nikdo nevěděl kam. A já jsem mizel směrem na Boskovice a teď jsme letěli k těm Boskovicím, já jsem nevěděl ani, to jsem tady žil takovou dobu, že v Boskovicích je zřícení na hradu. Já jsem věděl, že tam je zámek, ale že tam je hrad prostě na skále, to mě nenapadlo. Helgot. A teď jsme k tomu pluli a tam stáli lidi a mávali nám. Furt nám někdo mával, že jo? Ale tam na těch zříceninách stáli nějaký a mávali tak jako strašně radostně a postupem času jim jako mrznul ten úsměv. Na rtech jako a my jsme se k ním blížili čím dál víc a jsem si říkal, to je pilot, hrad nám ukazuje zblízka. Tak jsem se k němu ještě obrátil a říkal jsem mu, super, super, a k tomu Němcovi a on mi říká, já jsem tam nechtěl. Tam jsem pochopil, že je to český mluvící Němec, což bylo dobře, ale zároveň jsem si uvědomil, že taky nemusíme letět tam, kam chceme. Což se potvrdilo v zápětí, pač nás to začalo snášet nad Boskovickou přehradu, která nebyla v mapě. Říkal, my to nemáme v mapě. Říkám, no a co to znamená? Že nás to nese k vodě. To já jsem nevěděl, abych tudy nikdy neletěl. A nás to neslo opravdu k vodě, pak to nějak vybral nad těma stromama a letěli jsme dál. A teď nastalo takový krásný dorozumívání s tou doprovodnou výpravou, která nás doprovázela po silnici a měla to bezpečnější a oni vysílačkama se neustále dorozumívali. A on říká, vypadá to, že přistáváme na louce za Boskovicema. V zápěti už to tak nevypadalo. Hlásil, přistáváme u Vratíkova. Tak jela ta zase jeli k Vratíkovu. Teď my jsme přibližovali se k té louce, říká, asi přistaneme. Říkám, tak asi nebo určitě? No, asi určitě. Držte se pořádně, trochu to drcne. To trochu to drcne, to znamenalo, že jsme málem vypadli. Byla rána, teď jsme na sebe popadali, chlap, který ležel na mě, říkal, vážím 97 kilo. Já mu to věřil. Ten to nemusel vůbec říkat. Vlastně ten konec toho nádherného plynulého letu byl takový, že jsme odsud lezli jak chrobáci. Jo. To bylo takový poštěr, jak jsme se vyplazili z toho balónu a seběhli se děti ze všech vesnic k okolních a chtěli, abych se jim podepisoval na ruce a na nohy a na hlavy a tak jsem se podepisoval. A oni, kde jste si nám tady vzal? Já říkám, z nebes, dětičky, jsem přiletěl. Z nebes. A bylo to takový hezký až dojemný, jak jsme se tam všichni na ty louce bratřili a oni balili balón a v zápěti vidím, jak na kole se blíží postava a shodil to kolo a seskočil a zval, jděte do hajzlu z té louky, to je moja, vy tě to podupete. Tím celý můj let skončil a byl jsem rád. Čili balónové létání se mě moc líbilo. Máte nějaké zážitky z USA, když jste tam s Národním divadlem hráli? No to víte, že mám. Především největší zážitek byl ten, že to byl úspěch. My jsme tam hráli hru Sluha dvou pánů, což je hra velice úspěšná v Praze, řekl bych nejnavštěvovanější hra v Praze, protože jsme teď hráli 80. reprízu a na každé sedí 1000 lidí. A sedí tam až pobydýlko, kde je to nastání a sedí v uličkách a na přístavcích. Je to úžasný. Já jsem si myslel, že to ani v Národním divadle nezažiju, protože jsem měl pocit a viděl jsem tam dost veselých her, že v Národním divadle, speciálně v té historické budově, geneticky něco zakódováno, co znemožňuje divákovi se smát. Já jsem tam zažil situaci, kdy se divák zasmál způsobem jako a vedle už někdo seděl a šťouchal do něho a říkal, nesměj se, seš v Národním. Že ta posvátná úcta najednou, řekl bych, jako překonala tu snahu toho člověka, nebo chuť člověka smát se. Tady se stalo něco neuvěřitelného. Probourala se bariéra, lidi se řechtají, ne že se smějou, plácají se do kolen, tleskají, vyvolávají bravo. Je to krásný a to tež se dělo i v Americe. Tam jsme to hráli se simultánním překladem do sluchátek. Ten překlad byl od té tlumočnice udělán naprosto geniálně. Zatímco my jsme skákali po jevišti a dělali ty špumprnágle, tak těm Američanům do sluchátek ta tlumočnice říkala, what's going on? Thank you, have a Nazifer, Burbank. No bylo to neuvěřitelné, prostě ten kontrapunkt toho mluvení té překladatelky a těch našich akcí v těch Američanech vyvolával záchvaty smíchu. A dokonce došlo i k tomu, já tam v jednom místě dávám puding jedné divačce do první řady, a, kterou si vždycky vyberu a řeknu, aby mi ho pohlídala, a já jsem jim ho dal a to byl první případ, předtím se to nikdy ani potom nestalo, kdy ho sežrali. Já jsem říkal, že zrovna tady se to stane, to jsem nečekal. Ale Amerika je taková, že jo, to je prostě země. Oni nám říkali, po představení budete mít pouze 3 potlesky, s tím počítejte. My jsme říkali, proč? Protože tady je to zvykem. Tady víc potlesku nemůže být. Říkám, vy se jednou utlučete vlastní svobodou. To je neuvěřitelné. Proč by nemohli být 4? Nemůžou, jenom 3. To je konvence. No a tam byl nachystaný guvernér státu Ohio, který po 35 letech navštívil město Cleveland, kde jsme hráli a oni nám za to byli vděční. Tak ten byl nachystaný na proslov. Když odezněla třetí děkovačka, tak on našlápnul, že jde na proslov a zněla 4., 5., 8., 9. a on furt našlapoval. Ten našlapoval jak divej a furt se tam nemohl prosadit. Pak říkal, já už nejdu, a ta ochranka přemlouvala, pane guvernére, kdybyste byl tam, řekněte, ten ředitel toho divadla, pane, počkejte chviličku, je to nezvyklé, nevím, něco se stalo, nevím. Naši diváci nám zřejmě nějak zblbli. A to... Tak on asi po 16. děkovačce tam vlezl a řekl thank you very much. A tím zkrátil ten 20-stránkový proslov na minimum a my jsme byli ušetřeni těch dlouhých slov a bylo to bezvadný. Ale tam bylo krásných věcí spoustu. Oni nás pozvali třeba na recepci, nebo oni nás pozvali na barbecue, protože každý Američan dělá barbecue, jestli trochu něco znamená, když ne, tak nedělá barbecue. A my jsme šli k general sponsor toho performance na barbecue k němu, protože on sponzoroval ocelárny, tak co by si nezasponzoroval taky National Theater from Czechoslovakia, tak vlastně from Czech Republic, I'm sorry. A teď jsme u něho seděli a bylo to takový nudný, jo? Nic se nedělo. Tam všichni v kvádrech mu přišli tak, teď jsme na sebe jako dělali takový nice weather. Yes, sure, of course, yeah. And it's very, very good performance. Thank you. You know United States? Yes. Yes. And you know Czech Republic? No. Tak jsme furt jako se bavili, jo. Bylo to takový nezávazný. A Miluška Šplechtová, moje kolegyně, najednou pocítila potřebu, že to potřeba už nějak rozstřelit, zcela správnou potřebu. A tak řekla takovou větu, kterou oni ani nechtěli a nemohli pochopit, protože ona řekla, I go smoke. Teď ti nekuřáci všichni, že uslyšeli už ten způsob, jak jim to řekla, byl divnej, a to, že vyzvala vlastně veřejně k tomu, co oni nesmějí, bylo divnější ještě víc. Ona se zarazila, pak jsme do ní začali mírně šťouchat, říkali jsme, že to není vhodný, tak ona by to napravila, tak když viděla ty apple pie, ty jablečný koláče na stole, tak to chtěla pochválit a říkala, very good peach. Teď oni hledali ty broskve. Tím to přišlo jako invektiva, že žádný nepřinesli, tak oni mazali pro broskve. A už si na ní dávali pozor. Říkali, tato bude trochu divná. A ten general sponsor, aby to zachránil, tak nám nabídl prohlídku zahrady a Miluška to zakončila větou very good Aida. A to jsme lehli my. Co třeba něco o Zdeňkovi Pospíšilovi? No to by bylo na další večer. Zdeněk Pospíšil to byl vlastně pro mě fenomenální režisér divadla Na provázku. Vlastně mě tam přijímal do toho divadla. Já o něm hodně hovořím v tom představení, pořád se něco děje, ale Zdeněk byl prostě člověk, který se dokázal nadchnout pro věci, dokázal úžasným způsobem nadchnout i ostatní. A on byl vždycky takový, že jeho babička, ona ho krmila vždycky takovým výborným jídlem a vždycky mu nezapomněla zdůraznit. Zdenečku, je tam to nejlepší, co může být. A on, babi, já to vím. Zdenečku, je to to nejlepší, co jsem ti mohla nabídnout. Já to vím, babi. Zdenečku, to je to nejlepší, věř mi to. A Zdeneček nevydržel a vzal ten talíř s tou hustou polívkou a bum. A já vidím do dneška, jak ta polívka takhle teče po té stěně a ten talíř se pomalu veze dolů, jo. Nebo když s tatínkem stavili verandu, tak tatínek mu říká, nepoužívej Zdeňku tyhle ty hřebíky, ty dvacítky, dej tam třicítky. Tati, to stačí. Ne, já ti říkám, dej tam třicítky, tatínek byl obrovský stavitel, všemu rozuměl, že jo, dej tam třicítky, já ti to říkám. Ne, opravdu, tati, nech to bejí, to stačí. Říkám ti, dej tam třicítky, a Zdeněk vzal sekeru a rozsekal tu verandu, kterou už měli hotovou. Pane Nutil, děkuji vám. Já vám taky děkuji. Za nahrání vašich kazet. Aha, no tak to vám děkuji podruhé. Mnohokrát mi zlepšili náladu v autě při mých dlouhých služebních cestách. Chtěla bych se vás zeptat, jaké byly ohlasy lidí, o kterých ve svých kazetách vyprávíte? Iva. No, milá Ivo, musím vám říct, že ohlasy byly menší, než jsem si myslel. Já jsem si myslel, že spousta lidí bude se cítit dotčená, nebo bude říkat, tohle není pravda, nebo já nevím, jak si to představuješ a tak. Protože lidi se neradi přiznávají k tomu, co skutečně zažili a že to bylo takový. Musím říct, že zdaleka tolik ohlasů, co jsem čekal, negativních nepřišlo. Pozitivních si vážím velice, ale důležité v tom vašem dotazu je to slovo mnohokrát jsem si přehrála tu kazetu. To je důležité, protože tím pádem, že jste si mnohokrát tyto kazety přehrála, milá Ivo, to znamená, že se vám brzo obehrají a koupíte si nové. Proč tak rád vystupujete právě na Šelepce, bývalý návštěvník Šelepky? Já tady vystupuju proto rád, protože tady jsem prožil kus svého mládí. A to dost velký a podstatný kus. Ti pánové, kteří to tady vedou a nenápadně se krčí ve vašich řadách, tamhle sedí pan Jirka Sedláček, pan Bernátek ve svém kouzelném fialovém sáčku. To jsou pánové, kteří to tady řídí už 100 let, tu Šelepku, řídí to bezvadně. Ještě s nimi tady byl kdysi pan Jemelka, ten dneska řídí úplně jinou instituci v jiném městě, které se jmenuje Moskva. A bylo to bezvadné uskupení, které zůstalo z větší části díky tomu, že tady pan Sedláček a pan Bernátek a tady se opravdu, tady kráčela historie, tady zpívali ty nejpopulárnější beatové skupiny, tady se hrála dobrá muzika, tady chodili hezký holky a chodí zase. Tady se to prostě pořád, mně to připadá, že se tady zastavil čas, že tady jakoby člověk, když sem vstoupí, omládnul o spoustu roků a proto se sem tak rád vracím a odmítám všechny jiné sály, protože tenhle ten sál svým duchem a tím, co jsem v něm prožil, mi naprosto vyhovuje. Tak, má někdo živej dotaz?
1: Když jste mluvil o tom jídle, jíte rád a co?
0: Že jím rád, to je na mě vidět. Jím cokoliv. V podstatě se nepříčím žádnému jídlu, to je pravda. Měl bych se příčit a měl bych se příčit hodně jídlům, to je taky pravda, ale o prázdninách jsem byl v Austrálii a tam jsem se naučil jíst všecko, co pochází z moře. Seafood. Já jsem to nesnášel. Já jsem to nemohl ani vidět, ani cítit jsem to nemohl. Ale tam mě přesvědčili kamarádi o tom, když jsme se zastavili v Hongkongu a tam nás pozvali na večeři a poprvé jsem uviděl, jak se to skutečně připravuje. Ono to zpočátku nebylo nic moc, teda když přinesli ty krevety napíchané na ty špejle a oni byli ještě živí a dělali na nás takový jako... No, jsem říkal, ježišmarja, tohle budeme jíst, jo? Teď na stole se hřály dva hrnce, do té vody jsme to ponořili, kreveta udělala. Zčervenala celá, masičko zbělelo, oni mě ukázali, jak mám odlomit hlavičku, vyloupnout páteř a voloupat tu krustu. V zápěti to všecko chutnalo úplně báječně a já jsem začal tomu pomalu přicházet na chuť. Ještě nás naučili ty omáčky a to všecko. A ten pán, ten, co nás tam pozval, ten to dělal jako divadelní představení a absolutně mě strhnul pro tu kuchyni a navíc tam to všecko je čerství, že jo. Tam to rybář uloví, rovnou se to přinese do hospody, rovnou to uvaří, rovnou to dostanete na stůl. Když to tady je to všecko zmražený a nemá to tu chuť, já už jsem zkusil tady ten krevetový koktejl hned po návratu a už jsem zase od toho ustoupil. Protože tady je to všecko úplně jinak, to máte pocit, jako když jíte pryš z fatry na pajedla tady. A to, čímž se nechci dotknout tohoto druhu pryže, naopak já si myslím, že tam dělají dobrou pryš a v mnoha ohledech i velmi prospěšno. Co se jídla týče, tak ryby teď obohatily výrazně můj jídelníček a všechno vůbec, co se moře týká, protože teď už kdykoliv bude příležitost k tomu, abych to v čerstvé podobě dostal, tak se tomu nebudu bránit. Ještě někdo má živý dotaz? Umím vařit, samozřejmě. Vařím dobře, vařím rád. Když... Může to potvrdit moje žena, samozřejmě může. To já zase bych neřekl nic, co by žena nemohla potvrdit, protože vím, že kdyby to nemohla potvrdit, tak mi to doma přitvrdí. Každopádně, když mám čas, a to je velmi málo, tak vařím právě rád čínskou kuchyni a to proto, že čínská kuchyně vlastně, a to jsem taky trošku byl vyveden z omylu tam, v tom Hongkongu a v Singapuru a v Thajsku a v Austrálii, naše představa je nasekat na kousky maso, přidat trošku zeleniny, sojové omáčky a nechat to všecko na tom tuku opražit a máme vymalováno, jo? Není to tak. Čínská kuchyně má mnoho set druhů. Je to příšerný, kolik druhů má. Nevím, jestli vám řekne třeba něco čínská kuchyně jamča. Mně to neřeklo nic. To je maso a čaj. Ale je to úžasný v tom, že tam přijedou s takovýma vozejčkama.

0: Teď je to s tím palcem takhle obráceným, jo. A je to obalený nějakou omáčkou, říkám, tohle nebudu. Jest to, to musíš zkusit všecko. A říkám, no tak to zkusím, no. Tak jsem jedl slepičí pařát, no. Slepičí pařát, bylo to dobrý, nechtíky jsem si dával, všechno. Úžasnou chuť to mělo. A to je čínská kuchyň. Čili čínskou kuchyň já vařím, protože poskytuje možnost pro fantazii, protože tam můžu v podstatě vrznout cokoliv a rodina to s úspěchem jako sní. A já si myslím, že to je podstatné, aby muž, když vaří, vařil úspěšně. Protože žena vaří z povinnosti, u nás je to tak zavedeno, muž vaří z libosti. Když muž uvaří, tak je to záležitost, všichni mu to musí chválit, když mě doma nikdo nechválí, já jsem nervózní, tak říkám, jak to, že to nechválíte, to je to výborný, ne? A oni všichni, ano, tatínku, že nás to nenapadlo, samozřejmě to výborný. Trošku tušíte to pokrytectví, no, ale přece jenom vám to lichotí, jakože, no, no, když tak si to vynutíte, a to, no, je to dobrý, no. Pak vám syneček políbí ruku po obědě, řekne, děkuji živiteli a odejde. Tak já tady mám poslední písemný dotaz, má ještě někdo něco naživo?
1: Co říkáte nám politiku, a když máte takovou skvělou výmluvnost, proč se do politiky nepřipojíte, a pokud ano, tak do které strany?
0: Vidím, že na výmluvnost se ptáte záměrně, pači, taky nemáte nejhorší. Ale můžu vás ubezpečit, že politika, pokud sám nejste politikem a nevíte to líp než já, není jenom otázka výmluvnosti. Politika je otázka činů, politika je otázka erudovanosti, politika je otázka odvahy a politika je taky špína, která se častokrát musí prát a tu neperu rád. Jaký je pro vás jako kolega Jiří Kodet? No, Jiří Kodet je pro mě báječný kolega. Jiřího Kodeta určitě všichni znáte. Znáte ho jako noblesního člověka, jako šlechtice českého filmu, českého divadla. Já si pamatuju, když nás představovali, mě představoval Jiří Menzel Kodetovi poprvé, a řekl, to je pan Jiří Kodet a to je pan Miroslav Donutil. A Jirka řekl, promiň, Jiří, ale nevím, po kolikáté ti budu vysvětlovat, že nejdříve musíš představit toho méně známého a potom teprve toho slavného. Tím jsme se spolu seznámili, pak jsme se stali kolegy v divadle a jednou přišly dvě divačky za mnou, chtěli nějaký podpis a když tam vešli, tak akorát narazili na Jirku Kodeta a on říkal, jdete pochopitelně za mnou, že? A on říkal, ne, jdeme za panem Donutilem. Aha, tak to je o 3 šatny a 50 let dál. Jeho historek je strašná spousta, vypráví se o něm celé legendy a je to na celý večer, ale aspoň jednu mi dovolte vzpomenout, snad se Jirka neurazí, když ji budu povídat a možná i nepřesně, ale když byli kdysi s činoherním klubem v Anglii, tak Jirka řekl, byl by to hřích, když člověk je v Anglii, aby nenavštívil hotel Hilton. Já jsem tam šel, měl jsem v kapse 55 liber, to byly 3 měsíční platy a 2 obleky. Přišel jsem tam, sedl jsem si ke stolu, udělal jsem na vrchního hm, protože jsem pochopitelně neznal ani slova anglicky. Vrchní přišel, já jsem ukázal na jídelní lístek, ten trouba to pochopil a přinesl ho. Já jsem ho otevřel, prstem jsem ukázal na jedno jídlo a udělal jsem hm. Vrchní viděl, že jsem zřejmě nějaký bohatý podivín a odešel. Já jsem rozevřel Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině se otevřely dveře, vyjel vozík, na kterém jel 14-poschodový svatební dor. Všichni tleskali a hledali nevěstu. Já tam byl pochopitelně sám. Dort přivezli ke mně, šoupli mi ho na stůl, já jsem vzal moučníkový příbor, naštěstí s ním umím zacházet, a ze 14. poschodí jsem odebral jahodu, kterou tam umístili přímo rafinovaně. tu jahodu jsem

S lžičkou pudingu snědl, udělal jsem na vrchního, ten pohunek to pochopil, přišel ke mně a jsem mu naznačil, že zaplatím. Vypsal mi účet na 51 liber 50. Dal jsem mu svých 55 a odešel jsem do háje.

Tak poslední dotaz, který tady mám. Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu z natáčení při filmu Dědictví Volkem Polívkou? Vzpomenu a rád. A věřím, že i vy si vzpomenete při tomto filmu na veselé příhody, které jste si z tohoto filmu odnesli po jeho shlédnutí. Já jenom na závěr řeknu, že jsme se na ten název těšili, že jsme vždycky chtěli, aby ten název byl vyslovován celým jménem, že jsme s Volkem si přáli, aby to v televizi zaznělo naplno. A stalo se to poprvé na festivalu v Plzni, kde paní hlasatelka řekla: vážení přátelé, dnešní večer uvidíte premiéru českého filmu Dědictví a nepomenší Guten Tag. A my jsme říkali, ne, to jste neřekla celé. A tak ona znovu se pokusila, řekla, uvidíte premiéru filmu Dědictví a nepomenší Guten Tag. Znovu to nebylo celé, nastoupil její kolega, kterýmu se to velmi líbilo a řekl, vážení přátelé, dnes večer uvidíte premiéru filmu Dědictví a ne kurva, Guten Tag. Děkuji vám.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měli jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou do dneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto 2 barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíší knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí a dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naše, když naše třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba, puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříně vsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy.
V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabilost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit po příčině boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičko obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musel proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smírkovým papírem. Teta Marie na Strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu košti a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že ji dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Do vagonu vkročil pán s červenými a zlatými lampasy. Byl to opět jeden z generálů, projíždějících se po všech tratích na inspekci. Sedněte si, pánové. Pokynul vlídně a měl radost, že překvapil opět nějaký ešalon, o kterém nevěděl, že tam bude stát. Když hejtman Sagner chtěl mu podat raport, mávl jenom rukou, vás ešalon není v pořádku. Vás ešalon nespí. Vás ešalon má už spát. V ešalonech se má spát. Šláfen tady stojí na nádraží. To jako v kasárnách se má spát. A v 9 hodin... Mluvil velmi úsečně. Před 9 hodinou vyvede se mužstvo na latriny za nádražím a potom se jde spát. Jinak mužstvo v noci znečistí trať. Rozumíte, pane hejtmane? Opakujte mě to. A nebo neopakujte mě to. A udělejte mi to, jak si přeji. Otroubit alarm, hnát to na latriny, zatroubit štrajk a spát. Kontrolovat, kdo nespí. Trestat, ano. Je to všechno. A večer je rozdat 6 hodin. Mluvil nyní o něčem v minulosti, o tom, co se nestalo. Co bylo jaksi za nějakým druhým rohem, stál to jako přízrak z říše 4. dimenze. Večeři rozdat v 6 hodin. Halb 9 alarm, latrinen scheißen, dann schlafen gehen. K večeři jste v 6 hodin guláš z Brambory místo 15 deka ementářského síra. A díval se přitom na hodinky, které ukazovaly 10 minut po 11. hodině noční. A potom přišel rozkaz ukázat pohotovost. Opět dal tedy hejtman Sagner zatroubit alarm a inspekční generál, díval se na seřazování batalionu do šiku, procházel se z důstojníky a neustále k ním mluvil, jako by to byli nějací idioti a nemohli to i hned pochopit, přičemž ukazoval na ručičky hodinek. Also sehen Sie, halb 9 scheißen und nach einer halben Stunde schlafen, das genügt vollkommen. A v této přechodné době má bez toho mužstvo řídkou stolici. Hlavně kladu důraz na spánek, meine Herrschaften. To je posila k dalším pochodům. Dokud je mužstvo ve vlaku, musí si odpočinout. Jestli není dosti místa ve vagonech, mužstvo spí partienweise. 1/3 mužstva ve vagonech si lehne, pohodlně si lehne, ne? A spí, ne? Od 9 do půlnoci a ostatní stojí a... No a dívají se na ně, ne? Pak první vyspalí dělají místo 2/3, která spí od půlnoci do 3 hodiny raní. 3. partie spí, od 3 do kolika má nehrasat, do 6. Pak je budíček a mužstvo se meje. Při jízdě z vagonu neseskakovat. Postavit před ešelon patroly, aby mužstvo při jízdě neseskakovalo. Jestli vojákovi zláme nohu nepřítel, to prosím, je to něco chvalitebného. Ale zmrzačit se zbytečným seskakováním v plné jízdě z vagonu je trestuhodné. To je teda váš petelion? Tázal se hejtmana Sagnera a pozoroval ospalé postavy mužstva, z nichž někteří se nemohli udržet a vyburcovaní ze spánku zívali na svěžím nočním vzduchu. To je, pane hejtmane, zívající batalion. Mužstvo musí jít v 9 hodin spát. Generál se postavil před 11. kumpanii, kde stál na levém křídle Švejk, který zíval na celé kolo a držel si přitom způsobně ruku na ústech, ale spod ruky ozývalo se takové bučení, že nadporučík Lukáš se třásl, aby generál nevěnoval tomu bližší pozornost. Napadlo mu, že Švejk zívá schválně. A generál, jako by to znal, otočil se ke Švejkovi a přistoupil k němu. Bim, oder Deutscher. Bem. Melde gehorsam, Herr Generalmajor, bem. Dobrže, řekl generál, který byl Polák a znal trochu česky. Ty rozvěžná stěna jako krava. Stůl pisk, drž gubu, nebuč. Byl jsi už na Látrině? Nebyl, poslušně hlásím, pane generálmajor. Proč si nešel šrač s ostatními menži? Poslušně hlásím, pane generálmajor. Na manévrech u Písku říkal nám plukovník Vachtl. Když mužstvo v době rastu se rozlézalo po žitech, že voják nesmí porád myslet jenom na šajseraj. Voják, že má myslet na bojování. Ostatně poslušně hlásím, co bychom tam na té Latrině dělali? Není z čeho tlačit. Podle maršrutu měli jsme už dostat na několika stanicích večeři a nedostali jsme nic. S prázdným žaludkem na Latrinu nelez. Švejk, když objasnil prostými slovy panu generálu všeobecnou situaci, podíval se tak nějak důvěrně na něho, že generál vycítil žádost, aby jim všem pomohl. Když už je rozkaz jít na Latrinu organizovaným pochodem, tak už ten rozkaz musí být také vnitřně něčím podepřen. Pošlete to všecko opět do vozu, řekl generál hejtmanovi Sagnerovi. Jak to přijde, že nedostala večeře? Všecky ešelony. Proč děti touto stanici musí dostat večeři? Vždy zásobovací stanice, to jinak nelze. Je určitý plán, ten se musí dodržet. Generál řekl to s takovou jistotou, která znamenala, že je sice už k 11. hodině noční, večeře se měla být v 6 hodin, jak již prvé poznamenal. Takže nic jiného nezbývá, než zadržet vlak přes noc a přes den do 6 hodin večera, aby dostali guláš s bramborem. Není nic horšího, než by válce zapomínat při dopravě vojsk na jejich zásobování. Mou povinnost je dovědět se pravdu. Jak to vlastně v kanceláři nádražního velitelství vyhlíží? Neboť, pánové, někdy jsou vinni velitelé ešelonu sami. Při revizi stanice Subotiště na jižní dráze Bosenské jsem zjistil já, že 6 ešalonů nedostalo večeři, poněvadž oni zapomněli velitele ešalonu žádat. 6krát na stanici vařil guláš brambory a nikdo o něj nežádal. Vylévali to nahromady. Byl to, pánové, učiněný krecht na brambory s gulášem. A 3 stanice dál žebrali vojáci z ešelonu, které projeli kolem hromad a kopců s gulášem v Subotišti, tak tam žebrali na nádraží o kus chleba. No, tady, jak vidíte, nebyla vina vojenská zpráva, nebyla vina. Veliteli ešelonu nedostali svým povinnostem. Pojďme do kanceláře. Pro tohodle pana generála bylo všechno velmi jednoduché. Cesta k válečné slávě šla dle receptu. V 6 hodin večer dostanou vojáci guláš z brambory, o 8:30 se vojsko v latríně vykadí a v 9 jde spát. Před takovým vojskem nepřítel prchá v děsu. Generál major se zamyslil a zapálil si operas a díval se do stropu dlouho a dlouho. Vzpomínal, co by ještě řekl, když už je tady. A čím by poučil důstojníky ešalonu? Jádro vašeho batalionu je zdravé, řekl náhle, když všichni čekali, že se ještě dlouho bude dívat do stropu a mlčet. Jádro vašeho batalionu je zdravé, váš štand je v úplném pořádku. A ten muž, se kterým jsem mluvil, podává svou přímostí a vojenským držením nejlepší naděje za celý batalion, že bude zápasit do poslední krůpěje kove. Odmlčel se a díval se opět do stropu, opřen o leno židle, a pak pokračoval v téže pozici, přičemž jediný poručík Dub pod pudem své otrocké duše díval se s ním na strop. Váš batalion potřebuje však toho, aby jeho činy nepřešly v zapomenutí. Bataliony vaší brigády mají už svou historii, ve které musí váš batalion pokračovat. A vám právě schází muž, který by vedl přesné záznamy a sepisoval dějiny batalionu. K němu musí jít všechny nitky, co která kompanie batalionu vykonala. A pardon, páni, to musí být inteligentní člověk, žádné hovado, žádná kráva. Pane hejtmane, vy musíte jmenovat v batalionu Batalionsgeschichtsschreibera. Potom se díval na hodiny na stěně, jejíž ručičky připomínaly celé osvalé společnosti, že už je čas se rozejít. Ráno stál ještě ešalon na nádraží, byl budíček, vojáci se měli u pump z S-šálků, generál se svým vlakem ještě neodjel a šel revidovat osobně latríny, kam chodili dle denního rozkazu hejtmana Sagnera po batalionu. Schwarmweise und Kommando der Schwarmkommandant. Aby měl pan generál major radost.

0: Bylo v tom všem vidět vojenskou železnou disciplínu, organizovanost. Na levém křídle seděl Švejk. Podíval se mimo děk k východu latríny a podívil se. Tam stál v plné parádě pan generálmajor od včerejška z noci se svým adjutantem a vedle nich poručík Dub horlivě jim něco vykládaje. Švejk se rozhlédl kolem sebe, všecko sedělo klidně dál nad latrínou a jenom šarže byly jaksi strnulé a bez hnutí. Švejk vycítil vážnost situace. Vyskočil tak, jak byl, se spuštěnými kalhotami, za řemenem kolem krku a zařval Einstein auf, habacht, recht schaut a salutoval. Dva švarmy se spuštěnými kalhotami a z řemeny kolem krku se zvedli nad latrinou. Generál major se přívětivě usmál a řekl Ruth, weitermachen. Desátník Málek dal první příklad svému švarmu, že musí opět do původní pozice. Jenom Švejk stál a salutoval dál, neboť z jedné strany blížil se k němu hrozivě poručík Dub a z druhé generál major s úsměvem. Vás já viděl v noci, řekl divné pozituře Švejka generál major. Načež rozčilený poručík Dub obrátil se ke generál majorovi. Ich melde gehorsam, Herr generál major. Der Mann ist blödsinnig und als Idiot bekannt, zeghafter Dumpkopf. Was sagen Sie, Herr Leutnant? Zařval najednou generál major na poručíka Duba a spustil na něho, že právě naopak. Muž, který zná, co se patří, když vidí představeného a šarže, když ho nevidí a ignorují ho. Jo, to je jako v poli. Obyčejný voják přijímá v době nebezpečí komando. A právě pan poručík Dub měl sám dát komando, té dal tento voják Einstein auf, hab acht, rechts schaut. Vytržel jsi si arš? Otázal se generál major Švejka. Poslušně hlásím, pane generál major. Všechno v pořádku. Věncej sračni benzeš? Poslušně hlásím, pane generál major, že jsem fertik. Dej si tedy hozni nahoru a postav se potom zase dozadu do habacht. Poněvadž to habacht, řekl generál major trošku hlasitěji, ti nejbližší počali vstávat nad latrinou. Generál major však jim přátelsky kývnul rukou a jemným otcovským tónem řekl aber nein, Ruth, Ruth, nur weitermachen. Švejk stál už před generál majorem v plné parádě a generál major k němu řekl krátký německý proslov. Úcta k představeným, znalost Dienstreglama a ducha přítomnost znamená na vojně všecko. A když se s tím ještě snoubí statečnost, není nepřítele, kterého bychom se museli bát. Obracuje se k poručíkovi Dubovi, řekl, šťouchaje prstem Švejka do břicha. Poznamenejte si, tohoto muže při přibytí na frontu neprodleně befedrovat a při nejbližší příležitosti navrhnout k bronzové medaily za přesné konání služby a znalost. Wissen Sie doch, was ich schon meine. A treten! Generál major vzdaloval se od latriny, kde zatím poručík Dub, aby to generál major slyšel, dával hlasité rozkazy.
1: Erster Schwarm auf, dobrajen. Zweiter Schwarm.
0: Švejk odešel zatím ven a když šel kolem poručíka Duba, vysekl mu sice jak náleží čest, ale poručík Dub přece řekl Herr Stelt. A Švejk musel salutovat znovu, přičemž opět slyšel, znáš mě? Neznáš mě, ty mě znáš té dobré stránky, až mě ale poznáš té špatné stránky, já tě přinutím k pláči. Švejk odcházel konečně k svému vagonu a přitom si pomyslel. Jednou byl, když jsme ještě byli v Karlíně, v kasárnách, lejtnant chudavý, a tento říkal jináč, když se rozčilil. Hoši, pamatujte si, Když mě uvidíte, že jsem svině na vás, takže tou sviní zůstanu, dokud vy budete

0: u kumpanie. Když šel Švej kolem štábního vagónu, zavolal na něho nadporučík Lukáš, aby vyřídil Balounovi, že si má pospíšit s tou kávou a mléčnou konzervu, aby opět pěkně zavřel, aby se neskazila. Balón totiž vařil na malém lihovém samovařiči ve vagóně u účetního šikovatele Vaňka kávu pro nadporučíka Lukáše. Když to Švejk vyřídil, seznal, že zatím za jeho nepřítomnosti pije celý vagón kávu. Kávová i mléčná konzerva nadporučíka Lukáše byly již poloprázdné a Balón srkaje ze svého šálku kávu, hrabal lžičkou v mléčné konzervě, aby si ještě kávu zlepšil. Kuchař okultista Jurajda s účetním šikovatelem Vaňkem slibovali si navzájem, že až přijdou kávové a mléčné konzervy, že se to panu nadporučíkovi Lukášovi vynahradí. Před odjezdem vlaku dohonil ešalon smíšený vojenský vlak. A přivážel sebou různé opozdilce, anebo vojáky ze špitálu, kteří doháněli své části, a i jiná podezřelá individua vracející se z komandírovek anebo z arestu. Z toho vlaku vystoupil také jednoroční dobrovolník Marek, který byl obžalován tehdy pro vzpouru, že nechtěl čistit záchody, ale divizijní soud ho osvobodil, vyšetřování s ním bylo zastaveno a jednoroční dobrovolník Marek objevil se proto nyní ve štábním vagóně, aby se hlásil u bataliónskomandanta. Jednoroční dobrovolník nepatřil totiž doposud nikam, poněvadž ho vodili z arestu do arestu. Hejtman Ságne, když uviděl jednoročního dobrovolníka a přijal od něho listiny, které se týkaly jeho příchodu a na kterých byla tajná poznámka politisch verdächtig, vorsicht, nebyl příliš potěšen a naštěstí si vzpomněl na latrinen generála, který tak zajímavě doporučoval doplnit batalion Bataillonsgeschichtsschreibrem. Jste velice nedbalí, vy jednoroční dobrovolníku. Ve škole jednoročáku jste byl pravou metlou. Místo toho, abyste hleděl vyniknout a získat hodnost, která vám náleží podle vaší inteligence, to se potuloval z arestu do arestu. A regiment se za vás musí hambit, vy jednoruční dobrovolníku. Ale vy můžete napravit svou chybu, když řádným plněním svých povinností se ocitnete opět v řadě těch dobrých vojínů. Věnujte své síly batalionu s láskou, já to s váma zkusím. Jste inteligentní mladý muž a jistě máte i schopnosti psát. Já vám něco povím. Každý batalion v poli potřebuje muže, který by vedl chronologický přehled všech událostí válečných, které se dotýkají přímo vystoupení batalionu na poli válečném. A je třeba všecka vítězná tažení, všechny významné slavné chvíle, kterých batalion se zúčastňuje a při kterých hraje vedoucí a vynikající roli, je třeba to popsat a pomalu sestavovat příspěvek k dějinám armády. Rozumíte mi, že ano? Poslušně hlásím ano, pane hejtmane, jde o epizody ze života všech částí. Batalion má své dějiny, regiment na základě dějin svých batalionů sestavuje dějiny regimentu. Regimenty tvoří dějiny brigády, dějiny divize a tak dále a tak dále. Vynasnažím se ze všech sil, pane hejtmane. A jednoroční dobrovolník Marek si dal ruku na srdce. No, vidím, že mi rozumíte. A budete se nalézat u štábu batalionu jednoroční dobrovolníku a budete si všímat, kdo byl navržen k vyznamenání, zaznamenávat ovšem podle našich poznámek pochody, které obzvláště by upozornili na vynikající bojechtivost a ocelovou disciplínu batalionu našeho. Není to tak lehké jednoroční dobrovolníku, ale já doufám, že máte tolik pozorovacího talentu, abyste, dostávají ode mě určité direktivy, abyste náš batalion povznesl nad ostatní skupiny. Odesílám telegram na pluk, že jsem vás jmenoval Bataillonsgeschichtsschreiber a vy se zatím hlašte u účetního šikovatele Vaňka. od 11. kumpanie, aby vám tam udělal místo ve vagóně, já myslím, že tam místa je dost. A řekněte mu, aby sem ke mně přišel. Hejtman Sagner neměl příliš dlouhou rozmluvu s účetním šichovatelem Vaňkem, jenom ho upozornil na to, že prozatím batalionsgeschichtschreiber, jednoroční dobrovolník Marek, se bude nalézat ve vagóně se Švejkem. Mohu vám říct než tolik, že ten muž Marek je, abych tak řekl, podezřelý. Politisch verdächtig. No, můj bože, to není dneska tak dalece nic divného, o kom se to neříká, ne? To jsou takové různé domněnky. Vy mě přeci rozumíte. Tedy já vás jenom upozorňuji, abyste ho, kdyby snad něco mluvil, co by, no, však vy víte, co mám na mysli, abyste ho zarazil, no. Abych já snad taky neměl nějaký nepříjemnosti. Prostě mu řekněte, aby nechal všech řečí a tím to bude už spravený. Ale já nemyslím, abyste snad ke mně hned běžel. Vyříte to s ním, přátelství. Taková domluva je vždycky lepší než nějaké hloupé udání. Zkrátka, já si nepřeju nic slyšet, poněvadž, no rozumíte, taková věc tady padá vždycky na celý batalion. Když se tedy Vaněk vrátil, vzal stranou jednoročního dobrovolníka Marka a povídá mu: člověče, vy jste podezřeli, ale to vůbec nevadí. A jenom moc tady toho nemluvte zbytečně před tím Chodounským, tím telegrafistou. Ale co to má to dost, že Chodounský se přivrávoral a padnul účetnímu šikovateli do náruče a vzlíkal opilým hlasem: my se nikdy neopustíme, co uslyším u telefonu, hned vám řeknu, vyseru se na přísahu.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou, volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii, a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Vítám vás, soudruh Prebindo, do 7. kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
2: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
1: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
3: Děkuji za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
1: Ano. Ale... Ale teď už k věci. Ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: Prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší, kdeba.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedí na tež úrozuch a malý mohli smavaje, vsávaje, aje. To je životné.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudru Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. Prosím,
3: ano.
0: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně,
3: ano, správně.
0: Tedy, soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
3: Penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano.
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou 10 pokládal za postřik proti muškám. A naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem... Dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá. Ano, tady máme otázku pro vás.
7: A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofoláže. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
7: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
7: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
8: Správně, ano.
7: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
8: Výborně, ano.
7: Je, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
8: Ano, velmi správně, ano.
5: Millerzík, ten bere. Ano.
7: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek, ano, ještě 7.
5: Oh, vodka moskovská já.
8: Správně.
7: Dětka?
5: Vodka Výborová.
7: Ano, výborovně, výborně.
5: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
8: Ano, správně, ano.
7: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
5: Kluku starostlivá.
7: Dobře.
5: Se podívám.
7: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
8: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý Gruziňák.
8: Právě.
7: Dobře.
5: Dál?
7: Dál?
5: Oj! Francouzský koňák. Ne façon. Allons, enfants de la patrie!
6: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
7: Ano, ano. Vám se přijde vhod, že?
5: Ano, ano. Tak... No, ale říkejte mi žandíku, říkejte mi žandíku.
7: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
7: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... A jak se přiznal, já už nemůžu, já mám dole vůz.
7: Po roce Karotka...
8: No tak já myslím, že květinku nevezmeme, soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzum je také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
7: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
5: Děkuju.
8: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
9: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
9: Jménem závodu vám předávám výpověď.

0: ženská by hned brečela. Nechybí vám tady ženský?
1: Zatím jsem tady moc krátce na to, aby mi chyběli. Třeba za 2 roky to přehodnotím.
2: Všetké ženské jsou svině. Iba moja teta Mara je kokot.
0: To je krása. Mým odhadem už máme jenom jeden pokus.
1: Jaký pokus?
0: Najít fungující sondu, víc jich tady nebude. Tuhle už pohřbívat nebudeme.
2: Počúvaj, zaplatil jsi včera v krčmi?
0: Ne.
2: To je dobré, to je vynikající. A obedy na budoucí týžden si poplatil?
0: Ne, nestihl jsem to.
2: Skvěle, vynikající, ani já jsem je zaplatil. Tak to nás najdu, to je dobré.
1: My hledáme nějakou plechovku, která nás má vyfotit. Fotku poslat někam do prdelový lohoty, ale tam možná dojde nebo nedojde za 5 roku. A my si tady mezi tím můžeme jít lehnout do díry k tomu robotovi, protože nemáme skoro co jíst a pít. Navíc mě už oba srete, já chci domů a chci pivo.
0: A co podle tebe máme dělat? Ale k tomu se ještě...
1: Nehledat nějakou přiblblou pixlu, ale najít toho, kdo ji vyrobil, tady tu cisternu. Když nás dostala sem, měla by to umět i zpátky.
2: Může se jej opýtat, však já jsem jediný, kdo se s ňou rozprával. A který vě se s ňou rozprávať.
0: No, tak si popovídej s pixlou. Zeptej se, kde tady mají fabriky na pixly, co umějí lítat sami. A jestli se jí taky nechce letět zpátky, odkud vylítla.
2: Páč, musíme jít do putiky.
1: A nebo se zeptej, jestli nemají putiku tady. Tím pádem nemusíme tak rychle domů.
0: No počkej, ono zase není jak si cokoliv nalej do ksichtu, že jo? Nemůžeme sundat helmy, není to vzduch?
2: Je. Nie je taky jako u nás, je troška štiplavý, ale dá se to.
1: To ti nakúkala ta cisterna.
2: Já jsem ho zkúšal. Ako jsem si mal oštěpok zjesť, aha? A kým jste se vy s autom zabavali, já jsem všetko napchal do brůžka.
0: Takže tady se dá dýchat.
1: Bacha, cisterny lezou antény a zase tak kravsky bliká.
2: A to robí vždy, keď si potřebuje pokecať.
3: Poprat, borovička kokot, borovička sviniar, štrngneme si kokot. Borovička Bratislava, volím HZDS, teta Mara je kokot.
1: Tohle se naučila marťanská populace za 20 let?
2: Tak naše hovory nebyly vždy akademické.
0: No tak je možný, že vůbec není odsuď. Třeba je to ze země, že jo? Takhle kecat umí kde jaká hračka. Třeba nás sem prsknul opravdu jenom ten hořící kerosin a ten výbuch a modul ze Sojuzu s vejtřaskou a trocha štěstí. Třeba si to zbytečně komplikujeme. Žádní marťani třeba nejsou. A k tomu se ještě dostaneme.
1: Tak snad, aby jsme se nadspali do modulu, trochu pod ním zatopili a šupem do hospody.
2: A možno, že ta cisterna exploduje a budeme doma skorše, ako trvala cesta sem.
0: Ale žádnej spěch. Nic nám nehrozí, že jo? V klidu přespíme, vorazíme, ráno koukneme na východ. No nic, tak snad abychom letěli, ne? Hned? Ale k tomu se ještě...
1: Co to, Hergot, bylo? Neříkej, že huláka americká sonda!
2: Štefan? Starký Štefan? Já už radšej sadám. A tu máte podpalovač a pojďte si nastupit.
1: Zapal to! Já nemůžu, chytil bych celý. Zase jsem se podělal.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
7: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, ano?
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer, Lenka Stuniková, dobrý večer. Tak, jdu pejzánku. Ano? Oui?
8: Oui.
7: Mohu vás představit?
8: Ano.
7: Herečka, francouzská, Chantal Puno, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip.
8: Enchanté. Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
7: Jako Linka?
8: Linka, ano, Linka.
7: Linka, ano. Jako, no to jako v Brně zajímavý. Taky byste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka, bytyl, no. Jako byste byla. Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli nějaký Francouzi z Brna, no? Jo, tam jsou, bude. To je kousek od Slavkova. No, to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně Chantal moje kolegyně z práce?
8: Samozřejmě, že to vím.
7: My spolu hrajeme několik her.
8: Ano, viděla jsem.
7: A třeba
8: Šaška a královnou. Do toho třikrát, taky. Dvakrát česky, jednou francouzsky.
7: V věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju Šaška.
8: Ano.
7: Ale potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá, ano, doma jsem král. Nepřekládejte. Král. Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, říkám, já už nemůžu, tak se řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím.
8: Deformátor.
7: Anglicky, nevím, deformátor. Kluci, deformátor, pánové, ano, tak. Budu demonstrovat na Chantal Puno, francouzské herečce, ano. Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátoru. Zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář.
8: Ano.
7: A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak a teď, Lenko,
8: Ne,
7: Lenko, musí,
8: v žádném případě.
7: Musíte.
8: Ne.
7: Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji.
8: Ano?
7: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
8: Ano?
7: Ano.
8: No, aha, takhle.
7: Tak, a Lenko, tady máte kliku.
8: To je jak u zubaři trošku. Ježišmarja.
7: Opatrně?
8: Ano.
7: Tak, kamera je tam, Lenko.
8: Tam?
7: No můžete ještě bych, já bych ještě deformoval, ano.
8: Ale slin tam trošku.
7: Nevadí.
8: Není to vidět?
7: Není vidět, zadní řady nevidí. A krásně. A takhle. Krásně, Lenko. Takhle, hejte už tak. Krásně.
8: To ne, nebude moc zpívat takhle. Tak?
7: Že nebude moc zpívat?
8: Co?
7: Ale ano, můžete zpívat, ne. Ale spíš v rozhlase.
8: Já to si nejsi.
7: Ano, to je zavá.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
9: Tu crois pas?
10: Ça tire un peu.
9: Mais je me sens pas très bien à l'aise, hein, tu vois? Non. Oui, c'est un peu mal. Oui,
7: ça fait
9: mal.
7: Français.
10: Ça a grandi la bouche, ça fait mal.
9: Oui. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça? Mais non, ça m'a frappé, hein. Mais
10: parce qu'il aime déformer les autres.
7: Přeložím, přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlapí. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
10: Co kecáš, ale?
7: Já překládám, co říkáte.
9: Ne, ne, ne, my toto vůbec neříkali.
7: Ale protože je ňuhňáte, tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou.
9: No.
7: Francouzsky. V mém deformátoru.
9: V žádném případě. V tomto přístroji nikdy.
7: Lenko, ale
9: ne,
7: to by
9: ne,
7: byla...
9: Ne. Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání, kdybyste mi uvedl francouzsky.
7: To mohu?
9: Ale v deformátoru.
7: Co? No, uděláme kompromis v deformátoru, abych neskazil legraci. No. V deformátoru, ale česky, ano?
9: No,
7: to jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, už to je. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Filip. Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Ta výslovnost je dokonalá. Lenka Filip va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
11: Já tady zastupuju diváky.
12: Ano.
11: Tak tě vítám.
12: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním, nebo kterým
13: hovorech
12: to
13: bylo, že
12: ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
13: No počkej,
12: tak vzhledem k tomu, prosím. Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
13: Já jsem neřekl.
12: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
13: No tak máš špatný tlumočníky.
12: No, tak to nebo jsou to lichotníci.
13: Nebo ano, lichometníci.
12: Ano, leobratní lichotníci.
13: No ale jsi mnohem mladší.
12: No asi o rok a půl, páč, v prosinci mi bude 50 let.
13: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
12: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršruturu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč, tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
13: Jako proč ti vynadal, nebo co ti řek?
12: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
13: říct, ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
12: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou Veselou hrou, co... No, Veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. Já.
14: Ano.
12: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem tento a zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, šip, tedy myslím, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudrži přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Teď jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, jo. Tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Vám, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak.
14: Jo.
12: A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
14: k tobě.
12: Jo, a teď já nevěděl, o co jde.
14: Jo.
12: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam točíš to. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
14: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody.
12: No,
14: tak zjistí, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy, rozumíš? Kdežto ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už? Pardon, promiň.
12: No... No, hraju ho.
14: Hraješ ho, tak.
12: Hraju
14: tak,
12: ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
14: Ano.
12: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš.
14: Ano.
12: A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšper, který ho teďka studuju, protože
14: studuji
12: jsem
14: Haberšper,
12: šel do... Jo, no studuju, porádo studuju.
14: Jo? Budeš mít fousy?
12: Jo. Ty spodní, jako to hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlový.
14: Tam se
12: to byl chytrý člověk.
14: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř?
12: Ne.
14: Ty nemáš?
12: Ne.
14: Já taky ne. Přímo ze života, jo?
12: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. Ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
14: Já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
12: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
14: jednou.
12: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně
14: ano.
12: Řečeno.
14: Ano.
12: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
14: Já si byl tu exudát s exulantem, ale to je jedno.
12: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
14: Ano.
12: A teďka taky vypouštěj.
14: Ano.
12: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
14: ano.
12: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky,
14: ano.
12: Jako zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
14: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
12: Tohle to jsem.
14: To okno,
12: pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
14: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
12: jo, tak, to ty bych myslíš, chtěl, tu, já jmenovat nebudu, páčit, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
14: Ano.
12: Nepřetahujem to, nepřetahujem.
14: Ne.
12: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
14: Ano.
12: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
14: Dog, ano, ano. Dogo.
12: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč. Že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný, nepojistné cvoci. A tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada, a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, je nadšený, anebo prostě rozuřený.
14: Ne,
12: poznám. No
14: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
12: Někdy, no. U některých je to těžký.
14: Ano,
12: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stálí mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřta, já jsem s nima mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pan, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne Bebeče. No tak, pochopitelně. pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No. Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
14: Ano.
12: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo.
14: Jo.
12: A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo, tak já tak, tohle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla.
14: Ano.
12: Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
14: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
12: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
14: Moment. Řekl ty jsi někdy něco takového svýmu synovi?
12: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
14: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
12: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
14: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
12: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
14: Ano, tak, jako ty, a, jako ty.
12: On byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
14: Jako ty, jako ty.
12: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak tělo, nech to blbnutí, pojď sem, vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče se jdi. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
14: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
12: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl všem mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti, v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš?
14: Ano.
12: Je zcepeně, Libova? Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
14: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
12: Jako voják, umělec. Spíš,
14: jako no, voják, umělec.
12: Když je voják, ale... musí být umělec.
14: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním jako uměleckém souboru.
12: Jako v Auzu.
14: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že...

0: sazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo...
1: Loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano.
2: To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
0: Plnovous.
2: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, no, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
0: vypil,
2: no, tak skvašenej,
0: ano.
2: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej, a mě napadla šílená myšlenka, nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
0: Klích?
2: Ne polivku, klích.
0: Ty máš rád klích, ne?
2: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli, prostě kolego říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
0: No.
2: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
0: Jo.
2: Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, beztrestně jediná možnost. Jak leží. Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.

0: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju. Ale že bych šel ohřávat hrnec k líhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
0: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Mirečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
0: Proč?
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pak jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
0: No, proč říkáš paní, ale adresu si neřek.
1: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
0: Aha, pardon.
1: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná...
0: Ani splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: No tak já doufám, že teď už je vám to příležitost.

0: přísloví jasný. Jiný kraj, jiný mrav.
1: No jistě, a okresy do toho nebudem míchat, že to je.
0: To je přísloví, no, rozumíte? Jako je přísloví třeba s čím, kdo zachází, s tím taky schází.
1: Je tak tomuhle tomu přísloví já rozumím. Já totiž znám jednoho vedoucího skladu, který moc pěkně zachází s jednou skladnicí, takže většinou v tom skladu scházejí oba.
0: Tak to jste tohle přísloví jste taky nepochopila.
1: Jak to zachází
0: schází? Podívejte, s čím, kdo zachází, s tím taky schází, to má širší platnost. Vemte si tu paní Adamsovou, jo, co hejčkala lvy celý život, psala o nich knihy.
1: Ano.
0: No a nakonec jí lev sežral.
1: No, a to není pravda. To byla kachna.
0: Jo.
1: Jo.
0: Kachna sežere ženskou.
1: To už... Ale ne, to novinářská kachna.
0: To taky ne. Helejte, já vám to přísloví osvětlím pomocí takový jedný anekdoty, výborný,
1: dobře, no.
0: Jo. S čím to zachází, s tím taky schází.
1: To...
0: Tak to, tu anekdotu, jo. Tak jo, to přijde takhle k lékaři na středisko, přijde pán, třeba pan...
1: No Kubánek, kdy je to jedno.
0: Třeba Kubánek. Pan Kubánek přijde a doktor říká, co vám chybí, a pan Kubánek říká, pane doktore, já mám nervy úplně nadranc. Kam se podívám doma? Krokodýl, já už nemůžu spát, já se bojím. Lékař říká, tak to je banální, to já měl taky před lety, dal mu recept, jo. Dostanete prej pilulky, pane Kubánek. Každý večer jednu pilulku a za týden se přijdete ukázat, jo. Jenomže, co je?
2: Má telefon ve vrátici.
0: Telefon, no teď nemůže, paní Bohdalová.
1: Důležitý, ale to přeci... Musíte teď na chvilinku omluvit, já jsem tu hned.
0: Ale no,
1: To je moment.
0: No je to možný, tohle? Viděli jste to někdy? Já ne. To je ještě štěstí, že nedáváme nějaký kus, že jo? Dramatický dílo ucelený, až teda nevím to. Třeba Marišu. Si odejde k telefonu a... Já, abych se tady sám otravoval a kafe si vařil a sýrky do toho škrábal, to by trvalo. No, tak abyste nezapomněli tu anekdotu, aspoň vy, jo. Tak ten pan Kubánek dostal recept, že si má vzít pilulku každý večer a za týden se přijít ukázat. Jenže on, ten pan Kubánek, za týden nepřišel. On nepřišel ani za dva týdny. A tomu doktorovi to bylo divný.
1: Tak jsem tady, to právě, jak jste říkal, ten pan Kulík, že jo, o tom...
0: Tu, a, Kubánek.
1: A, nebo Kubánek, Kubánek, to je jedno, tak on mu dal ty tabletky, no, ten doktor, si, a že se za
0: no,
1: týden
0: má si má vzít večer jednu ukázat. Tu pilulku,
1: pilulku no,
0: no a za týden, že se jo, má přijít ukázat. No. Jenže on nepřišel.
1: No, nepřišel.
0: On nepřišel ani za dva týdny.
1: Jo.
0: No a tomu doktorovi to bylo divný, tak si našel jeho adresu a že se na něj půjde podívat, na Kubánka. Tak tam šel, že jo. V tom domě v přízemí potká nějakou paní, povídá, prosím vás, kde bydlí pan Kubánek, ona povídá ve třetím patře, ale bydlel už nebydlí, on pan Kubánek už je 14 dní neboští.
2: Telefon ve vrátici,
0: tomu doktor...
2: paní Bohdalová.
0: To ale skutečně tedy...
1: Ale to bude skutečně v momentě,
0: já
1: jsem tu, ale opravdu tentokrát ne.
0: Tohle to já zatrhnu, tohle nevím teda jak ještě, ale nějak to zatrhnu, paní. Co se je k nevíře? Abyste mi nestratili nit, prosím vás. Ten pan Kubánek teda byl, teda on byl neboštík, jo? 14 dní, říkala ta paní tomu doktorovi. A teď ten doktor se divil, pochopitelně říká, prosím vás, a co se mu stalo? On myslel si, o něco přejelo nebo tak. A ta paní povídá, ale on pan Kubánek byl na montáži v Africe.
1: Jsem to ale stihla fofrem, víte. Tak ten Kubásek byl neboštík.
0: Kubánek.
1: Nebo Kubánek, byl neboštík. Tam jsme skončili.
0: No, on právě byl 14 dní neboštík a ten doktor se divil a povídá, co se mu stalo. A ta paní povídá, ale on, pan Kubánek byl na montáži v Africe.
1: Jo.
2: Ale se vrátit si.
0: To ale už přestává všechno. To
2: pro pana Božáka.
0: Jo, pro mě, pardon, to je pro mě.
1: No je tohle to možný? No to vím, já jsem vůbec ten konec. Ale, že jo, povídá ta paní, on pan Kudrna
3: Kubánek,
1: byl na montáži...
3: Kubánek.
1: Ano, nebo Kubánek, to je jedno. Byl na montáži v Africe. Jo, vy to znáte, jo? Vy to znáte. Tak kdo mi poví konec? Vy třeba. Jo?
3: Ta paní povídá, ale pan Kubánek byl na montáži v Africe, přivezl si domů krokodýla a nějaký trouba na středisku mu dal prášky na spaní.
1: On vlastně ho sežral krokodýla, Kubánek byl sežraný. To je dobrá, nejde. Kdyby to nebylo tak rozsourané, tak to bylo... Je, ale prosím vás, Teď kdybyste mi udělali jednu laskavost, až bude kolega říkat konec té anekdoty, tak se nikdo nezasmějeme. Zůstaneme naprosto vážně. No, my tady jsme celý zvědaví,
0: co má koupit na neděli.
1: To nevadí. Hlavně, abyste nezapomněl ten konec.
0: Ne, já to dopovím.
1: My jsme celý...
0: Jistě, tak on byl nebožík a ten doktor povídá, co se mu stalo, a ta paní povídá, ale...
1: Jo, tam jsme zůstali u toho, ale...
0: No, já bych šel dál.
1: Dál bys to.
0: Ale povídá ta paní, on, pan Kubánek byl na montáži v Africe, přivez si domů krokodýla a nějaký trouba na středisku mu dal prášky na spaní. Jo. Jako pro spaní.
1: Jo.
0: Rozumíte, ty pilulky byly na spaní a on si vzal... To je zajímavý, tomuhle vtipu se všude smáli.
1: Ale no nepovídejte, to snad není
0: Říčanek, možný. Říčanek v Sokolově plakali.
1: No plakali to jo, ale to
0: teda smíchy.
1: Smíchy. No
0: to... Rozumíte, ten vtip je v tom, že... Mně nějak není dobře, já... Já mám v meprobamátě v kabátě.
1: On má v meprobamátě kabátě a mně už je teď to přísloví naprosto jasný. Holt, s čím kdo zachází, s tím taky schází.
4: Hovorí se o vás, že v poslednom čase žijete takým výstředným životom. Je to pravda?
5: Bohužel je to tak.
4: A čo, na to vaša žena?
5: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
4: A to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Ale pozrite sa, abstinent, Ježišmária. Pozrite sa, triezvy ide rovno domov.
5: Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hampím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
4: Áno. No. A čo vám predpísal?
5: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rúm, šampanské, všetko.
4: No.
5: Neberie mi.
4: A borovičku ste skúsili?
5: Tu tam nemal.
4: Nie?
5: Nie.
4: No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
5: No.
4: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
5: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
4: No?
5: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
4: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým nímandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
5: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť. Tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
4: Neberie. To je ťažké, keď
5: vám neberie. A v podniku to isté.
4: Hej?
5: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško. Joško.
4: No, počkajte, Joško.
5: Drží to do seba.
4: No, počkajte,
5: Joško.
4: No,
5: Joško.
4: Prečo Jožko, veď ste Julo, nie?
5: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
4: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral, tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od takého abstinenta kolektiv rozvracat nedáme. Přesně tak to se všetci připojili aj na schůzi, keď jsme to hovorili. Já nevím, teda čo sa týka podniku,
5: ano.
4: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
5: Ano.
4: Ale doma, ja mám doma peklo.
5: Prečo?
4: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
5: No ako sa patrí.
4: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
5: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či
4: stovové? Aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme. Tak žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
5: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
4: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
5: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
4: Tam sa ja hanbím.
5: Hej?
4: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
5: To je pravda, áno.
4: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
5: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
4: Nie.
5: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
4: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
5: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
4: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
5: Už norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
4: Aj spievať treba.
5: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
4: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
5: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
4: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
5: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
4: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
5: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam, a to nie sú dáke cudzie slova, ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
4: Kikimor je pekný. Kikimor, áno.
5: Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
4: Ej, ale tých je azandiala.
5: No.
4: Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Áno. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka?
5: Hm? No, ako sa povie plundriak?
4: Po anglicky?
5: No, the plundriak. Alebo plundration. Alebo plundimundi brown.
4: Ako? Veď vravím, na čo chodí do Anglicka, zostaneme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
5: A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú?
4: Už tú našu. 3, 4.
6: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop! Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej, tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
7: Je to zvláštní místo k žití, ten váš svět. Však odpuste, že zůstat v něm nebudu smět. Půlnoc neúplatná mi tu šeptá, máš už jít.

Konec dluhu. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohly dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táni, nejsou doma!" Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina, mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8. hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatík. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. Placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzenin. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u Heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec
a kopl do sádla. Nejsi opilý, občane, bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, Bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše: děti, ochutnejte Stiblíka.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na Švejchar, na ten samý, co o něm Aleš složil básničku, po desátém pivě chodím často křivě, od koruny na Špíchar, proč bych taky pospíchal, se chodilo v zimě v létě, ale je fakt, že hlavně v té zimě. Důvod byl prostej. Zatímco léto je doba dovolených a volných bytů na Mejdanu bylo tím pádem celkem dost, prostě jsme se jen přesouvali z jednoho do druhého a poctivej Mejdan trval někdy i týden, v zimě to bejvávalo podstatně horší. Špejchar měl zahrádku a bejval otevřený až do tří. Jeden nebo dva z nás si tam dali občas i klobásu, ale většinou jim ji sežrali kamarádi. Bylo to vždycky stejný. Hele, upozorňuju, že si dám klobásu, ale zároveň upozorňuju, že nikomu nedám kousnout, řekli jste například. A pak jste si ji přinesli ke stolku a už se ozvalo. Ukaž vzorek, vole, a chlamst. Půlka klobásy byla v hajzlu a chlamst a druhá taky. A člověk byl nakonec rád, že uchránil patičku chleba, že si mohl říct společně s Alešem, po zkažené potravě dojde často k otravě. I když možná nezdá se, že je jed i v klobáse, snad v dalekém komunismu zbavíme se botulismu. Nebude už žádných běd, natož klobásový jed. Na lavicích byl kolikrát navátej sníh, ale to nám nijak nevadilo. Sníh se jednoduše smet a po pár pivech nejste nijak zvlášť cimprlich a nějaký to zebání zadku ani nevnímáte. Špejchar je křižovatka, před kterou tramvaje zpomalovaly a protože to byly starý tramvaje, takový ty vynalezený křižíkem nebo kým, tak jsme z jejich otevřených plošin naprosto pohodlně vystupovali přímo před buřtostánkem. Tyhle koleje tvořily hranici mezi Prahou 6 a Prahou 7. A když nás tady v těch končinách pronásledoval nějaký policajt, tak jsme se pokoušeli dostat se za koleje k našim z Prahy 6, o kterých jsme věděli, že jsou na nás dejvičáky méně drsný než ty z Prahy 7. Takový Rio Grande, čili Rio Bravo to pro nás tenkrát bylo. Lepší se dostat na Čkalovku než do křížkárny, říkávali jsme. Na Špejchaře bejvávalo občas hodně rušno a málo kdy se mi stalo, že bych tady většinu lidí nepoznával, i když některý spíš podle oblečení, protože spousta z nich tu kránu podřimovala. Některý na čtenáře, jiný na rybáře a některý rypákem na stole. Policajti měli tohle místo skoro stejně rádi jako my, protože tady nás měli všechny jako na dlani a taky si tu mohli dát klobásu, za kterou samozřejmě neplatili, a to ještě dostali kofolu s rumem ve prospěch rumu. Starí mazáci z jejich řad s námi kolikrát i prohodili slovo a někdy nám říkali i věci jako hele kluci, kdyby se tu objevil cikán a platil zase drobnejma, tak k nám dejte vědět. A my na to, pro boha to pako zas udělal telefonní budku? No jo, dítě je blbej, smáli se policajti a když byli v dobrý náladě, tak přidali ještě něco navrch. Jako jednou například tohle. Minulej týden ten génius vybral v noci Forbes u zívalů. Vlez tam po zavíračce oknem a všechny drobný si vzal do pytle, ale víte, jak on je malinký. Tak jak les zpátky, tak ho ten pytel převážel a on vypadl na chodník a ty drobný se mu rozsypali, chápete to? Dítě je to jeho hospoda. Celý den tam stojí a krmí ten krám a v noci to jde ten blbec vykrást. A my se smáli a oni taky, ale jak říkám, takhle jsme se mohli bavit jen s těma nejstaršíma a ty byli tak dva, tři. Ale abyste si nemysleli, když pojídali klobásu a přijeli nějaký jiný policajti, mladý a nadržený na to, aby nás mohli buzerovat, tak tyhle se od nás odvraceli, šli radši stranou a dělali, že se jich celá věc vůbec netýká. Jeden z nich s náma jednou nad ránem chodil snad 2 hodiny po ulicích a vypravoval nám, že chce studovat práva a protože Aleš práva dělal, tak mluvil hlavně s ním a stěžoval si na to, jaká je u policie buzerace a jaký strašný idioti tam dělají a že už jen stříhá metr, než to tam odkroutí a pak, že se teda dá na ty studie. Můj bejvalej šéf byl negramotnej, svěřil se nám. To snad ani není možný, namít jsem. Jak není možný, zvolal a zastavil se. Říkám vám, kluci, že negramotnej. Přišlo na něj udání. Přišlo udání, že major Hruška neumí číst ani psát. Kluci, já byl u toho. Přijala komise, aby to vyřídila, ale nenápadně, rozumíte? Jen tak, že potřebují něco podepsat a vyplnit a že mu přivezli materiály, s kterým aby se měl okamžitě seznámit a tak. Co on? Zeptal se Aleš s pobaveným úsměvem. Že nemá brejle. Nejdřív tvrdil, že nemá brejle. Co oni? Zeptal jsem se já. Oni řekli, že brejle mají. Měli kufřík plný brejlí. Měli všechny možný brejle se všema možnýma dioptriema, protože počítali s tím, že jim tohle odpoví. A co on? Chtěl vidět Aleš. Zkoušel si ty brejle a nadává, že s nima nevidí, jenže to vyšetřoval podplukovník. Kluci, víte vy vůbec, co je to podplukovník u bezpečnosti? Takže s nima nemohl vyrazit dveře, jak to dělával s ostatníma. A tak se ještě chvíli vymlouval na ty brejle a pak se zhroutil a přiznal, že je negramotnej. Jak mu to mohlo celou dobu procházet, divil jsem se, vždyť těch papírů, co podepisoval, museli být mraky. Podpis uměl. Takovou muří nohu zvládal, ale to bylo všechno, řekl policajt, co chtěl dělat práva. Stáli jsme na letenský pláni, kde právě hostoval jako absolutní předvoj normalizačních kulturních snah sovětský cirkus na ledě. Major? Opakoval si jak ve snách Aleš. Až na majora to dotáh? No to taky nevím, jak je možný, pokejval ten policajt hlavou. Ale ke konci mi ho bylo docela líto. Seděl tam v kanceláři, brečel a prosil toho podplukovníka o slitování. Dejte mi, naříkal, jen pár kluků, který budou pode mnou. Já po vás nechci nic víc než těch pár kluků. Páni, řekl jsem. A dali? Zeptal se Aleš. Nedali. Musel jít. Řekl policajt, podíval se na hodinky, pokynul nám na pozdrav, přešel koleje a zmizel v jedné postranní uličce. Stáli jsme u hydrantu, co na něj byl připojený ten sovětský cirkus na ledě a pozorovali, jak se k nám zdáli přibližuje důvěrně známá postava. To je Ivan, že jo? Napínal jsem zrak do tmy. Krok doleva, dva kroky doprava, jeden zpátky, chvíle soustředění a pak znova. Byl to náš kamarád Ivan ze Špejcharu. Aleš stál zamyšleně u hydrantu a když k nám Ivan doklopítal, řekl mu místo pozdravu básničku, která ho právě napadla. Majore, majore, ty chlape zelený, pověz ty, magore, proč jsi tak střelený? Já ti to nepovím, sám tomu nehovím. Zelený mozek mám, přemýšlet neumím. Ivan se chvíli potácel kolem toho hydrantu a pak zamumlal. Co to do prdele má jako bejt? Hydrant, řekl jsem. A když jsem si uvědomil, komu to vlastně povídám, zaplavil mě dobře známý pocit, že průser bude nedaleko. Hydrant? Zavětřil Ivan. Hydrant, povídáš? Hodně vody a když se to pustí, tak to stříká? Tenhle hydrant máš na mysli? A už když to říkal, tak u toho hekal, jak se ze všech sil snažil ho otevřít. Něco cvaklo a téměř okamžitě vytryskl z hydrantu gejzír vody, který se vstyčil k noční obloze v podobě obrovský turecký šavle a pak se s pleskáním snášel dolů až na tramvajový koleje, které byly dobrých 20 metrů od nás. Čau! Zavolal jsem na Aleše a vyrazil, protože tyhle situace jsem už znal a věděl jsem, že mít nějaký ten náskok je vždycky dobrý. Aleš vyběh hned za mnou a tak jsme teda za chvíli pádili bok po boku spolu a ohlídli jsme se až na kraji letenských sadů, kde jsme zapadli do temného stínu zdejších keřů. Ivánek stál pořád na pláni a bylo ho vidět poměrně dobře, protože ho v té tmě nasvěcovalo několik policejních svítilen a z dálky to vypadalo, jako by tam s ním pár příslušníků veřejné bezpečnosti nacvičovalo rejdováka. Jak to, že tam byli tak brzy, jsme se dozvěděli až druhý den na Špejchaře. Strčili mě do křižkárny, rozpomínal se u piva Ivánek, a já furt nevěděl, co jsem proved tak strašnýho, pro pár kapek vody přece nebudete takhle vyšilovat, povídám jim na stanici, ale oni furt jen přísně a důležitě mlčeli a nechali mě v té díře celou noc. Samotnýho? Zeptal se Aleš. Chvíli jo. Ale pak přivedli nějakého kluka a já mu říkám, co zproved? A on řekl, šel jsem po letenský pláni a vidím kolečko a jak jsem byl vožralej, tak mě nenapadlo nic chytřejšího, než s ním otočit, začala cákat voda a když mě zatýkala policie, tak mi došlo, že to je ten hydrant od toho bolševického cirkusu. A tak jsme tam byli už dva a asi za hodinu po něm přivedli dalšího kluka a my na něj s tím druhým. Hydrant? A on jen pokejval hlavou a řekl, jasně, že hydrant. A co bylo dál? Zeptal jsem se, když jsem přines další várku. Oni, řekl zamyšleně Ivan, to kurvy vzali ideologicky. Jako ideologickou diverzi. Jako týrání sovětských šelem nedostatkem vody. Já jim říkám, jo, přiznávám, že jsem na chvíli otevřel hydrant a co má jako bejt? Tak já tu vodu zaplatím a je to. To není obyčejný hydrant, hochu, říkal mi ten, co mě ráno vyslýchal. To je hydrant, který patří sovětskému cirkusu na ledě a ty dobře víš, že bez vody se neobejde, takže se netvař, že jde o nějakou klukovinu. Tohle je cílená diverze a ty nám tady nebudeš dělat nějakou monarchii a my s tebou zatočíme a blá, blá, blá, blá, blá. Řek monarchii? Zeptal jsem se. Jo, řekl Ivan. No tak to je v háji, zašeptal Aleš. S těmahle se už nedomluvíš. Seděli jsme dlouho v zadumání a pak Aleš, který něco čmárikal, povídá. Hele, tady jsem ti napsal něco pro útěchu. A podal mu kus linkovaného papíru ze sešitu, který mýval většinou srolovaný v bundě. Ta báseň se jmenovala Přijal cirkus a zněla takhle. Zavítal k nám cirkus z Rusy, cirkus ledový. Ruský holky to jsou kusy, přímo světový. Ruský holky to jsou kusy, k tomu nehledě, že se teprv vidět musí, když jsou na ledě. Každá jedna je jak růže. Klidně bych si lajs říct, že zabalit to může Holiday on Ice. Proto sáhni do tobolky, vstupné bude lidové. Ať vidějí ty ruský holky české živlové. Řekl Ivan a strčil si tu básničku do kapsy. Hele, jak seš najednou pilnej, říkám Alešovi. Včera si tu dřepěl celý den a napadlo tě akorát, prosím vás, Bertolde Brechte, tak mě už pro boha nechte. Což byl fakt. Intermezzo. Jednoho dne v pravý poledne zastavilo na náměstí velké říjnové socialistické revoluce auto, vystoupili z něj dva muži, dali tomu klukovi, který volal poslední možnost emigrace. Vystoupili z něj dva muži, dali tomu klukovi, který volal poslední možnost emigrace.

Je to zvláštní místo k žití, ten váš svět. Však odpusťte, že zůstává.

Konec dluhu. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táni, nejsou doma!" Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina, mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hanbou města. Otec se ohradil, že zná horší případy, a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8. hodině ranní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatík. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opaku. Placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzenin. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla.
Nejsi opilý, občane, bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči

Varoval jsem tě. Pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte stiblíka.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na Švejchar, na ten samý, co o něm Aleš složil básničku, po desátém pivě chodím často křivě, od koruny na Špíchar, proč bych taky pospíchal, se chodilo v zimě v létě. Ale je fakt, že hlavně v té zimě. Důvod byl prostej. Zatímco léto je doba dovolených a volných bytů na Mejdanu bylo tím pádem celkem dost, prostě jsme se jen přesouvali z jednoho do druhého a poctivej Mejdan trval někdy i týden, v zimě to bejvávalo podstatně horší. Špejchar měl zahrádku a býval otevřený až do tří. Jeden nebo dva z nás si tam dali občas i klobásu, ale většinou jim ji sežrali kamarádi. Bylo to vždycky stejný. Hele, upozorňuju, že si dám klobásu, ale zároveň upozorňuju, že nikomu nedám kousnout, řekli jste například. A pak jste si ji přinesli ke stolku a už se ozvalo. Ukaž vzorek, vole, a chlamst. Půlka klobásy byla v hajzlu a chlamst a druhá taky. A člověk byl nakonec rád, že uchránil patičku chleba, že si mohl říct společně s Alešem, po zkažené potravě dojde často k otravě. I když možná nezdá se, že je jed i v klobáse, snad v dalekém komunismu zbavíme se botulismu. Nebude už žádných běd, natož klobásový jed. Na lavicích byl kolikrát navátej sníh, ale to nám nijak nevadilo. Sníh se jednoduše smet a po pár pivech nejste nijak zvlášť cimprlich a nějaký to zebání zadku ani nevnímáte. Špejchar je křižovatka, před kterou tramvaje zpomalovali a protože to byly starý tramvaje, takový ty vynalezený křižíkem nebo kým, tak jsme z jejich otevřených plošin naprosto pohodlně vystupovali přímo před buřtostánkem. Tyhle koleje tvořily hranici mezi Prahou 6 a Prahou 7. A když nás tady v těch končinách pronásledoval nějaký policajt, tak jsme se pokoušeli dostat se za koleje k našim z Prahy 6, o kterých jsme věděli, že jsou na nás dejvičáky míň drsný než ty z Prahy 7. Takový Rio Grande, čili Rio Bravo to pro nás tenkrát bylo. Lepší se dostat na Čkalovku než do křížkárny, říkávali jsme. Na Špejchaře bejvávalo občas hodně rušno a málo kdy se mi stalo, že bych tady většinu lidí nepoznával, i když některý spíš podle oblečení, protože spousta z nich tu kránu podřimovala. Některý na čtenáře, jiný na rybáře a některý rypákem na stole. Policajti měli tohle místo skoro stejně rádi jako my, protože tady nás měli všechny jako na dlani a taky si tu mohli dát klobásu, za kterou samozřejmě neplatili, a to ještě dostali kofolu s rumem ve prospěch rumu. Starý mazáci z jejich řad s námi kolikrát i prohodili slovo a někdy nám říkali i věci jako hele kluci, kdyby se tu objevil cikán a platil zase drobnejma, tak k nám dejte vědět. A my na to, pro boha to pako zas udělal telefonní budku? No jo, dyť je blbej, smáli se policajti a když byli v dobrý náladě, tak přidali ještě něco navrch. Jako jednou například tohle. Minulej týden ten génius vybral v noci Forbes u Zívalů. Vlez tam po zavíračce oknem a všechny drobný si vzal do pytle, ale víte, jak on je malinký. Tak jak les zpátky, tak ho ten pytel převážel a on vypadl na chodník a ty drobný se mu rozsypali. Chápete to? Dyť je to jeho hospoda. Celý den tam stojí a krmí ten krám a v noci to jde ten blbec vykrást. A my se smáli a oni taky, ale jak říkám, takhle jsme se mohli bavit jen s těma nejstaršíma a ty byli tak dva, tři. Ale abyste si nemysleli, když pojídali klobásu a přijeli nějaký jiný policajti, mladí a nadržený na to, aby nás mohli buzerovat, tak tyhle se od nás odpovědí.

pravováni, že když se jednomu zašpičatěj rysy, tak je to v háji. Pomohl jsem mu došourat se na lavičku v parku a pak jsme tam dřepěli a já se ho snažil nějak opatrně doptat na to, jak to s ním vlastně je. Ale připadal jsem si dost idiotsky a hlavně jsem trpěl pocitem provinění, který se člověka zmocňuje, tedy aspoň mě, vždycky, když se potkám s někým nemocným. Snažil se, aby mi to ulehčil a udělal pár šibeničních fórů, jako například, že není ještě tak zlé, protože v tomhle skurveném státě je člověk starý na dialýzu až po 50. To už je ta hranice, kdy vás na ní nevezmou. Ale jelikož on je mladík, takže je bude mít dokonce přednostně. Doprovodil jsem ho potom domů a šel do hospody, abych informoval kluky, co a jak je s Míťou. Charlie mu jsem řekl, že se mi nezdál až tak špatný. Ale dobře si pamatuju, jak se na mě po těch slovech Charlie podíval. Po té transplantaci začal teda Míťa docházet na dialýzu. Myslím, že dvakrát týdně a pokaždý tam strávil snad celý den napojený na nějaký monstrum, který mu říkal sračkárna podle čističky vody v Dejvicích. Nevím jak dneska a doufám, že je to už lepší, ale v těchhle letech, v letech, o kterých tu je řeč, znamenala dialýza něco mezi hospitalizací a vycházkou. Nebyli jste v nemocnici na pořád, ale prakticky jste se nemohli vzdálit z jejího dohledu. Navštívil nás v té době jen párkrát. Dal si limonádu a prohlížel se nás takovým až cizím pohledem, jako by nás viděl ne po dlouhý době, ale vůbec poprvé. Snažili jsme se ho přivíst na jiný myšlenky a málem jsme se přerazili v tom, kdo z nás řekne veselější příhodu. Ale všechno se to dost míjelo účinkem a naše snaha ho nějak rozesmát se jevila jako naprosto marná, takže jsme nakonec zůstali schlíple sedět a jen, jako když se vzdaluje bouřka, prohodil sem tam někdo něco, co mělo vydat za fór, ale sláblo to a sláblo a my pak zůstali koukat jeden na druhýho v hlubokých rozpacích, protože Míťa to měl spočítaný. A i když jsme se navzájem utěšovali báchorkama, jakože slyšel jsem o žensky, která s jednou ledvinou porodila a pořád žije, bylo nám víc než jasný, že nejblíž z nás je pravdě asi Míťa, který občas prones, že ho čeká v tom nejlepším případě na nejvejš pár let a potom šluz, jak dodával, když před sebou dlaní prudce máchnul ve vzduchu. Člověk by řekl, že když se jeden doví datum svého konce s přesností plus minus několika měsíců a spočítá si, jak strašně málo mu zbývá, takže všechno zabalí a třeba jen tak celý dny kouká do zdi, ale ono je to spíš naopak. Protože spousta lidí, co prokoukají svůj život do zdi nebo do televize, to dělají s pocitem, že jsou málem že nesmrtelní a že je času dost, kdežto ty, co vědí, že není, zrychlej na maximum. A to byl Míťův případ. Ne, že by se předtím nějak flákal, ale teď najednou žil snad 100x rychlejc, než žil kdy předtím. No a potom se stalo, že jednou přišel do hospody a vypadal skoro tak dobře jako za starých časů a nikdo z nás nebyl schopný tu náhlou proměnu pochopit až do té doby, kdy nám oznámil, že zjistil, jak to funguje na západě s lidma, který mají stejný problém jako on. Přines tenkrát štusek dopisů stažených gumičkou, který mu půjčil doktor, co dělal na té dialýze, a pak řekl Charliemu: přečti si tohle a řekni mi jediný důvod, proč bych neměl zdrhnout. Několik dnů na to jsem se Charlieho zeptal, jestli by mi ty dopisy taky nepůjčil, a vzpomínám si, že když je přines, tak mi povídá: musíme ho, vole, dostat nějak ven, protože když se dostane ven, tak bude žít 2x, možná 3x díl než tady. Ty dopisy adresoval doktorovi z dialýzy jeden z jeho bývalých pacientů, který nedávno emigroval tak, že si zaplatil zájezd na Kubu a při mezipřistání v Montrealu, kdy letadlo doplňovalo palivo a lidi museli ven, se jednoduše odpojil od ostatních a vydal se rovnou za pracovníky místního imigračního úřadu, který to už čekali, protože z každého takovéhohle mezipřistání tu zůstával minimálně jeden, ale většinou tak 2-3 Češi se žádostí o azyl. No a pak ty dopisy byly hlavně o tom, jak strašně moc se liší kanadská lékařská péče od té naší. Tenhle chlápek měl kliku, protože ho podporovali nějaký jeho příbuzný, což Míťa, pokud jsme věděli, nikde neměl. Ale je fakt,
že když jsem čet pasáže o tom, jak se už rok na to, co odsud vzal roha, poflakoval s dialýzou,

0: Svým zájezdem po Evropě a popisoval, jak na ně už na letišti čekal mikrobus, který je okamžitě odvez do nemocnice, kde se o ně postarali. Tak jsem si řekl, že tady přestává sranda, protože až do té doby jsem si neuvědomoval, že někdo může emigrovat jen z toho prostého důvodu, jako je žít pár let navíc. Vrátil jsem ty dopisy Charliemu a ten je vrátil Míťovi a Míťa si v nich čítal, když mu bylo nejhůř, zatímco my ostatní jsme se v hospodě dohadovali, kde by se dali schrastit nějaký peníze na zájezd na Kubu a jeden říkal, tak si někde půjčíme a pak to budeme hromadně splácet. A další do toho volal, ale tam ten chlap tam měl příbuzný a co myslíš, že by tam asi tak čekalo Míťu? Říkám ti, že by tam zhebnul stejně jako tady. A třetí se nasral a výhružně prones. Kurva, neříkej přede mnou zhebnul, nebo ti utrhnu prdel. A takhle jsme to rozebírali ze všech stran a když se objevil Charlie a zadíval se na nás tím svým pohledem s malou představivostí, což mu kdysi říkával sám Míťa, a když se tiše usadil na kraj lavice, tak tiše, že jsme si ho některý ani nestačili všimnout, tak řekl, umřel. No jasně, ale ať neříká zhebnul, idiot jeden, ozvalo se od někud. Umřel, zopakoval Charlie. Na pohřbu hráli Míťovi náhrobní kámen. Já jsem tuhle písničku nikdy nemusel. Za těžký prachy a hlavně asi tak za troje prochozený boty jsem si pořídil z kraje 70. let invazi. Tenkrát se týhle originál americký vojenský bundě říkalo prostě invaze, teprve mnohem později Parker. Kdo měl to štěstí, že jí vlastně byl automaticky v první lize. Tenisky, štrausky, nějaký to triko a invaze. To bylo všechno. Víc jste ke štěstí nepotřebovali. A samozřejmě, že háro, to dá rozum. Seděl jsem dopoledne u trojek a poslouchal, jak se u vedlejšího stolu dohadujou nějaký lopaty o tom, kdo z nich víc maká, zatímco si objednávali nejmíň pátou rundu kafí s malým rumem. V rohu hospody spal Markis. Bůh ví, kolik bylo tomuhle chlápkovi let. Většinou dřímal na složených rukou a byla z něj vidět jen plešatá hlava plná malinkejch do krve rozškrábaných pupínků. Nevím, proč se mu říkalo Markis. Někdy se probral a laskavě zamžoural do šera lokálu. Měl obrovský fialový rty a ačkoliv působil na první pohled odpudivě, uměl se usmát tak laskavě, že jste ho za to museli mít rádi. Jako přerostlej šmůdla. Šmůdla, který ztratil kamarády a čepici k tomu, vypadal tenhle maskůtek zdejšího výčepu. S nohama pohodlně nataženýma pod stolem jsem dopíjel svý první pivo, když se za mnou ozvalo nějaký zamumlání. Otočil jsem se i s půlitrem přitisknutým k rtům, jelikož jsem nechtěl přerušovat pití a jenom jsem pokejval hlavou. Kluk, co stál za mnou, měl stejnou uniformu jako já a taky to byl Mánička a ke všemu držel v podpaží physical graffiti a to jsem v té době zoufale toužil mít, protože Led Zeppelin jsem si tenkrát pral do hlavy od rána do večera. Invaze toho frajera byla jen o málo jetější než ta moje, ale nebejt tohodle detailu, vypadali jsme vedle sebe jak jednovaječný dvojčata. Přisedl si ke mně a rukama zaprosil směrem k servírce, která právě roztáčela novou várku piv a jak předváděl to svý prosím, prosím, tak to ještě pro jistotu upřesnil zvednutím palce. Když mu ho servírka, který strašně nahlas mlaskali bosí nohy v pantoflích, přinesla, uchopil půl litr za ucho a ještě než se z něj napil, pozvedl ho směrem ke mně. Tak jsem svůj pozvedl taky a když jsem si utřel rukávem pěnu z pusy, zeptal jsem se ho, jestli se na tu desku můžu mrknout. Řekl, že jasně a podal mi ji přes stůl. Pokyvoval jsem nad ní uznale hlavou a pak jsme se chvíli bavili o cepelínech a jen tak jsme se oťukávali, protože bylo nutné zjistit, kam až s tím druhým můžete zajít. A v čem s ním můžete počítat a v čem zas ne? Já třeba řekl jen Stairway to Heaven a on odpověděl Whole Lotta Love a bylo to vyřízený. Ostatní keci jsou na hovno. U dalšího piva začínala naše debata chvílema připomínat spíš nějakou asociační hru u psychiatra, než pokec dvou lidí, který se navzájem představujou. Ale taková byla tenkrát hold doba. Vypadalo to asi takhle. 10 years after. Jo, Elvin Lee je ďábel v lidský podobě, řekl on. Co Hendrix? Nadhodil jsem. All along the watchtower? Voodoo child? Zved obočí a opatrně dodal. House burning down? Dal by se dohromady? Myslím experience. Šel jsem dál, i když pořád v lehkejch. Mitch Mitchell bicí, Noel Redding basařek a ve Woodstocku? Mitch na bicí, Billy Cox na basu a ještě jeden tam byl, jeden na konga. Yuma, řekl jsem, Yuma, vole. Emerson, Lake and Palmer. Dal by se dohromady, udělal jsem vtip a oba jsme se zasmáli. Cream, Blind Face, Jefferson Airplane, Jefferson Starship, Chicago, Grateful Dead, Move, Who, udělal jsem další for, Monkeys. Vrátil mi ho a já jen udělal ha, ha, ha, protože tohle bylo fakt dobrý. Já jsem Marek, řekl. Zeptal jsem se ho, kde tu desku splašil. Tohle už je druhá, povídá mi. Jak druhá? No, druhý LPčko, co mi brácha poslal, on je v Mnichově. Prostě tohle už je druhý kousek, co mi poslal, tím myslím konkrétně Physical Graffiti. To předešlý přišlo přeražený vejpůl. Nekecej, řekl jsem. No jo, no. To dělej ty kurvy celnický, abys neměl zas tak velkou radost, že ti někdo něco poslal ze západu. Jak je to deska, tak s ní prostě někdy párkrát švihnou. Kurvy. Hele, tak abys nebyl zas tak smutnej, řekl jsem. Tak jestli tě to potěší, tak já měl kámoše, který dělal v 69. na letišti a jak přišel někomu balíček z Ruska, tak po něm dupal tak dlouho, dokud neucítil vodku. Dobrý, zasmál se Marek. To si musím pamatovat. Nekecám, pokračoval jsem. Tenhle kámoš zavíral zavazadlový prostor v tom letadle, co v něm zdrhli Petr a Pavel. Dave D. Dozy, Beaky McIntyre, víš, o čem mluvím? Jasně, řekl. No, tak to je v té písničce Láska, láska, drahý příteli, to jsou přece oni. Co ten tvoj kámoš? Věděl tenkrát o nich? Člověče, nevěděl. Mě by to bejval tutově řek. Věděl přesně hovno. To víš, že ho vyslejchali, ale pak ho nechali bejt. Možný to je, připustil Marek a pak se rozhlíd a opoznání tišejc prones. Já tu hochu taky nezůstanu. Na to je život moc krátkej, abych ho strávil v tomhle špačkově. Dělníci strnuli jako sochy, protože se jejich parťák významně zahleděl na hodinky. Dobrou minutu bylo slyšet jen větrák. Parťák vzdychl, ještě jednou zkontroloval čas a pak zase vzdychl. A co? Mávnul potom rukou. Stejně nás dneska nezavezou. A jak to ty chlapi kolem něho zaslechli, tak najednou zas ožili a jeden přes druhýho volali. A jdou do hajzlu, když nás nezavážej. A takovejhle bordel je možný jen tady. A do toho k ním připleskala servírka s tácem plným kafí s rumem a volala. Pivo už se dělá, mládenci. Hákuješ? Zeptal se mě Marek. Scháním teď nějakou brigádu, řekl jsem. Něco u geodézie nebo tak, to už jsem jednou dělal a není to špatný na čas. Co ty? Dělám kulisáka, řekl. Kde, povídám, já znám v Praze dost kulisáků. Tohle není v Praze, zavrtěl hlavou. Momentálně jsem na Kladně. V hospodě začínalo být čím dál tím teplejc, takže jsme si svlíkli bundy a pověsili je vedle sebe na věšák. Vypadali legračně, jak tam vedle sebe viseli v hrbatým pozoru. A jen jsme je tam dali, tak vlezli do hospody tři policajti se psem. Já se na to vyseru, zanaříkal jsem. To už je tenhle týden snad třetí šťára v putice. Policajt se psem se opřel o výčep a ty druhý šli rovnou k nám dvěma. Jen se tak leda byli dotkli čepic se štítkem a koukali na nás. Ani to občanský průkaz neřekli. Nic. Jenom na nás tak zírali policajtským způsobem. Jeden z nich byl vysoký blonďák a ten druhý byl menší a kreten už na pohled. Podal jsem svou občanku tomu blondýnovi, ale on ji beze slova postoupil tomu malýmu nasranému týpkovi a sám se listoval občankou Markovou. Jak dlouho nepracujete? Vyštěk na mě ten menší policajt. Měsíc, řekl jsem tiše. Takže jste příživník, pokejval hlavou, jako by si teď jen potvrdil něco, co už dávno věděl. Ještě ne, odkašlal jsem si nervózně. Nepoučujte mě, zamumlal a vyndal si blok s předtištěnou charakteristikou osoby, kam se vyplňovala vejška, barva vlasů a očí a podobné blbosti. Pečlivě si mě měřil a zapisoval a zase měřil a pak dlouho vyplňoval údaje z mýho průkazu a ten druhej se jen tak zběžně rozhlíd po lokále a pak pokejval spokojeně hlavou, protože Markis byl na svém místě a dělníci ho nezajímali. Beze slov vrátil Markovi občanku a odkráčel k výčepu. Servírka před něj bleskově přistrčila dva panáky. Máte štěstí, že mám dneska dobrou náladu, řekl mi ten malej zakomplexovaný fízl a mrsknul přede mě mou občankou o stůl. Pokejval jsem hlavou, jakože to je fakt, že mám dneska kliku a dokonce jsem se pokusil o úsměv, že to všechno jako patřičně oceňuju a čekal jsem, až ze mě spustí ten svůj nebezpečný pohled a odpochoduje k výčepu, což k mý velký radosti za chvíli udělal. Čuráci. Ulevil jsem si, když za nima definitivně zapadly dveře. Ser na ně, řekl Marek a poručil dva panáky rumu. A já taky. A tak jsme ještě nějakou tu hodinku poseděli, pili rum a zapíjeli ho pivem a semleli jsme všecko dohromady a řeč přecházela z Orwella na Stouny a ze Škvoreckýho na Zapu a dělníci vedle u stolu už dávno vyvrávorali, aby se stihli převlíct, než půjdou domů nebo do jiných hospod a jedinej, kdo s náma vydržel až do zavíračky, byl Markýz v rohu u stolku pro dva. A jak už to tak bývá, teprve venku, v teploučký jarní noci provoněný bezem, jsem zjistil, že jsem celkem slušně zlitej. Šněrovali jsme to na tramvaj a já jsem Markovi říkal, hele, víš co, komu to pojede dřív, tak ten je blbej. A jemu se to moc líbilo a oba jsme se tomu smáli, až jsme slzeli a samozřejmě, že mě přijala tramvaj dřív. A tak jsem se s Markem na refíži jen chvatně opilecky obejmul a já se vyhrabal po schudkách do druhého vagónu a tam jsem se u zadního okýnka držel tyče. Stačil jsem Markovi ještě zamávat a pak jsem si na památku ukradl číslo té tramvaje. Krásný, smaltovaný číslo 22. A když se mnou tramvaj prudce najela do Chodkovy zatáčky a obkroužila ležícího lva, tak jsem měl co dělat, abych to s tou cedulí ustal. Udivovalo mě, že ačkoliv bylo dost pozdě, byla tramvaj dost plná a chvílema jsem byl na tyč před sebou přiražený tak silně, že jsem nemohl ani dejchat, takže jsem se otočil, abych si v tom udělal jasno a najednou koukám, že jsem ve vagonu akorát já a nějaký starší elegantní chlapík v takovým tom panama klobouku, co se mi zezadu tlačil na zadek. Chvíli jsem přemýšlel, jak mu jít co nejlíp natáhnout loktem, ale pak jsem si to rozmyslel a řekl jsem jen, v příští stanici se měníme. A stisk okamžitě povolil a já jen zahlíd, jak ten slušně vypadající chlapík za jízdy roztrh dveře a vyskočil. Stál na kolejích, který se přede mnou zužovali a zdálo se mi, že si mě až do doby, kdy mi zmizel z dohledu, prohlíží s hlavou nakloněnou na stranu. Strčil jsem si tu ceduli 22 pod bundu a postranníma uličkama jsem se vydal k domovu. Před barákem jsem žáhl do kapsy a narazil na něco cizího, teda abych byl přesnej, narazil jsem na klíče, ale tohle byly nějaký divný klíče, mnohem větší než ty moje. A ačkoliv jsem je měl jako z praku, tak mi hned došlo, že jsme si s Markem museli omylem prohodit ty svoje invaze. V náprsní kapse jsem nahmatal nějakou divnou občanku, respektive takovou podivnou legitku. A když jsem ji otevřel a posvítil si k tomu svým rakouským zapalovačem, tak jsem si málem set na prdel. V té legitimaci totiž stálo, že patří Marku Langerovi, nadporučíku policie ČSSR. Seděl jsem před barákem a čekal na taxík. Věděl jsem, že přijede každým okamžikem. Za necelou půl hodinu se na konci ulice objevily světla, které se ke mně pomalu a váhavě přibližovaly. Když přede mnou ta taxikářská volha zastavila, vyleze z ní řidič a beze slova jsme si spolu vyměnili invaze. Na zadním sedadle seděl v přítmí nadporučík Langer a celou tu dobu se ani nepohnul. Doma jsem si otevřel láhev piva a jak jsem ho tak pocucával a dával si v kebuli všechno dohromady, přemýšlel jsem i o tom, jak muselo být asi jemu. A možná, že je to zvláštní, ale mě to najednou rozesmálo. Ale jak rychle jsem se začal pochechtávat, tak rychle jsem to utěl, protože mě napadlo, A co když nijak? Prostě nijak. A z toho na mě padla až čirá hrůza. Z toho, že je docela dobře možný, že ten, co z toho má trauma, je ten, co mu přijela první tramvaj a tím pádem je blbej. Když jsem to celý pozděc vyprávěl Alešovi, tak nad tou příhodou jen nevěřícně kroutil hlavou. A když jsem mu řekl i o tom vošoustovi z noční tramvaje, tak mu zasvítilo v očích a hned druhý den nám všem v hospodě daroval následující báseň. V přeplněné tramvaji frotéři se mačkají. Ke štěstí jim totiž stačí, když se na ně někdo tlačí. Výhradně z těchto důvodů nechybějí v májovém průvodu. Hledáme chlapce a dívky nekonformního vzezření jakožto komparzisty pro natáčení nového československého filmu Temné slunce. Sraz na Filmingově náměstí v Dejvicích tehdy a tehdy. Takhle nějak zněl ten inzerát vystřižený z novin, s kterým se za mnou jednou přihnal Venca Popelka. Točil to jeden zasloužilý režisér, o kterým, jak jsem slyšel pozdějc, napsali Poláci, že se mu poplatalo si všistko v glově. Ale to není podstatný. Podstatný je, že se mi tenkrát zjevil v bytě Venca Popelka a táhnul sebou medvěda i s tímhle inzerátem, do kterého celou dobu, co na mě mluvil, významně ťukal prstem a volal. Mám zaručený informace, že se bude točit scéna, v které hypisáci napadnou policii. Má bejt? Povídám mu tenkrát. Ty vole, teď já mám dvouletý dítě, splácím novomanželskou půjčku a jsem šťastně ženatej. Dostanem prachy. Pokračoval, jako by vůbec neslyšel, co mu povídám. A ještě můžeme dát policajtům do držky, protože, zařval, policajty, tam budou hrát policajti. Nejsme na to trochu starý, namít jsem. Máme dlouhý vlasy a to je to, co oni potřebujou. Přidal se medvěd a tak jsme se teda dohodli, že jo. Ze všech stran se to ráno valili na náměstí Alexandra Fleminga davy opravdu dost strašidelných zjevů. Ale nejvíc vlasatců tu bylo tak v mých letech. Samotného mě překvapilo, kolik nás, přestárlých máníček, vlastně je, když vylezeme z děr. A překvapilo to jistě i režiséra, kterýmu asi brzo došlo, že ukočírovat tuhle bandu bude možná složitější, než uhlídat ty největší masovky s proti všem nebo tankový bitvy s osvobození. Sjeli se sem snad všichni Vágusové z Prahy. Máničky všeho druhu stály fronty na registraci u takových těch mladých slečen, co si říkávali produkční, což byla i nebyla pravda, jak tomu je u filmu konec konců se vším. Zařadil jsem se mezi ostatní a zjišťoval, že ne snad úplně všichni, ale dobrých 90% se sem přesunulo z nějakého hodně drsného flámu a naprostý většině něco velmi podezřele cinkalo ve všelijakých batozích a taškách. A jak říkali už starí Tibeťani, jedna láhev necinká. A tak bylo i nad temný slunce jasnější, že základní problém už je tady. Ne, že bude, nebo že by mohl třeba později vzniknout, ale že už prostě je. Pomocný režisér se zatím jenom rozkoukával. A jestli měl ještě před pár hodinama nějaký střelivo, nějaký představy na základě, kterých si v duchu načrt postup, tak teďka to všecko zase vracel zpátky do toulce a trvalo mu hodně dlouho, než začal s opatrným udělováním instrukcí, kamže si kdo má stoupnout, sednout a lehnout, a k Vencovi Popelkovi přivedla nějaká asistentka jednu mírně nachmelenou holku, která se všemu smála. A ta asistentka, že prej, jestli by neměli nic proti tomu sehrát, když už to má být jako o hippies a jako snad v létě lásky, prostě jen předvádět, ale pro boha jenom předvádět, zdůrazňovala celou tu dobu, že se milujou v trávě. Snad nikdy předtím jsem nezažil Popelku v takový euforii. A když tohle vyslech, tak rozčilením zrudnul jako rak a poměrně hlasitě mi zašeptá do ucha. Ty vole, to je sen! Prachy, do držky fízlům a ještě si zapíchám. Jenže, jak už jsem řekl, zašeptal to tak silně, že ta asistentka taky celá zrudla a volala, já říkala jako! A ta holka, co tam stála s Vencou, se smála do dlaní a pak spolu s Vencou někam zmizeli. Plácal jsem se tam kolem a když jsem narazil na medvěda, tak jsme se posadili do stínu jednoho stromu a cvakli si z láhve, ve který jsme měli směs vodky s džusem, naředěnou ve prospěch vodky. Z megafonu se pořád ozývaly ostrý a ušidrásající pokyny, které se tříštily o okolní baráky, a několikanásobná ozvěna pak trhala ty slova na cucky, který nedávali dohromady vůbec žádnej smysl. Člověče! Zaslechli jsme z dálky hysterický řev asistenta režie. Deť vy tu snad souložíte! A když jsme se s medvědem zvedli, abychom líp viděli, co se děje, tak jsme jen kousek od nás zahlídli takový malý schromáždění nad polonahým zadkem venci Popelky, který se až po několika důrazných výzvách neochotně skulil z toho svého děvčete, a slyšeli jsme ho, jak všem kolem s úsměvem vysvětluje: Stanislavský, vole! Pár máníček mu zatleskalo a podávalo mu láhve s nejrůznějším obsahem a on si s nima třás pravicí, smál se jak debil a opakoval to svoje Stanislavský, k čemuž pro mě z nepochopitelných důvodů dodával po moravsku, tož ne, kurva chlapi. Někde na druhé straně parku se ozývaly pronikavý zvuky klaxonu a když jsme si s medvedem stoupli na špičky, mohli jsme sledovat, jak se k nám krokem přibližuje hned několik velkých skříňových Antonů a z nich vyskákali policajti. Ale jen se rozhlídli, tak na nich bylo okamžitě znát, že by zase hezky rádi naskákali dovnitř, ale to už je hnali jejich velitelé k hromadám kostýmů a řvali na ně, aby se co nejrychleji převlíkli a nastoupili na plac jakožto příslušníci policie nějakého nejmenovaného státu, kde si na západ od našich hranic. Máničky začaly hvízdat a zvedat prostředničky a volat fašisti a gestapo. A policajti tam poskakovali, jak se snažili dostat do filmových kalhot, a i když s tím měli hodně práce, tak pořád tak úkosem, ale ostražitě sledovali ten obrovský dav před sebou. A když jeden z nich při tom převlíkání upad, tak se ozval bouřlivý jásot a lidi skandovali: Už se nezvedej! Já měl pořád pocit, že se mi to všechno jenom zdá, že jsem ve filmu, což jsem sice byl, ale já myslím ve filmu o filmu, ve filmu na druhou nebo metafilmu. Jako když máte na sirkách obrázek orla, co drží v drápech krabičku sirek, na který je obrázek orla, co drží v drápech krabičku sirek. Protože my tu teď stojíme stejně postrojený jako v tom létě lásky, akorát že zhruba o 10 let starší a zdevastovanější. Stojíme tu my proti těm samým svinim, co nás v 69. byli jako žito, jenom jeden pouhopouhej rok potom, co s náma nosili trikolory, a pane bože, ono je to tu znovu. Jenže jenom jako, protože teď už je a bude všechno jenom jako. Uvolněte prosím cestu pro vůz ovoce a zeleniny, ozývalo se naléhavě z megafonu a směrem k nám se pomalu blížilo otřískaný nákladní auto s otevřenou korbou plnou rajčat a snažilo se hlemejždím tempem došourat do prostřed parku. Policajti už byli převlečení do uniform policie nejmenovaného státu a začali se rovnat do řady proti nám, chráněný plexisklovejma štítama. V rukou třímali dlouhatánsky pendreky. Demonstranti mají za úkol vytlačit policii za jejich linii, ozvalo se z megafonu a v tom momentu zatím nezvykle stichlej park explodoval. A mně se uprostřed toho všeho zmocnila velmi zlá předtucha a ta vzrostla ještě víc v momentu, kdy se mezi hradbu těl, která mě obklopovala, obličejem vpeřil ksicht venci Popelky a jeho vyřvaný hlas teď už jen jaksi drsně škvičel, když mi oznamoval: Ty vole, víš, kdo je v přední řadě? Rusňák, ty vole, víš, co s ním dneska provedu? Nejdřív si uděláme zkoušku, zatím jen na nečisto a bez rajčat, hlásil megafon. S první zkouškou nebyl asi režisér úplně spokojený, protože nám přes asistenta vzkázal, že děkujeme, bylo to dobré, ale prosíme demonstranty o více agresivity. Až k nám bylo slyšet, jak to v policejních řadách nesouhlasně zahučelo, protože někteří se ještě nestačili vzpamatovat z toho, jak se na ně před chvílí se strašným řevem vrhla masa přivožralých máníček, který se nějak propletli mezi jejich obušky a štíty a hned několik policajtů nekompromisně smetli na zem. Demonstranti zpátky, volal pomocný režisér. Příště pojedeme na ostro. Trávník, po kterým jsem se pohyboval spolu s ostatníma, se už celkem slušně zaplnil prázdnýma láhvema všeho druhu. A protože sluníčko připalovalo, většina kluků a některý holky s nima se svlíkly do půl těla a režisér v tu chvíli, co to zaznamenal, spokojeně pokyvoval hlavou, protože přesně tohle pro svý léto lásky potřeboval. Potřeboval mládež tak trochu nahou a tak trochu nalitou a trochu bez názoru, trochu oběť drog a systému, mládež tak trochu krásnou a trochu zlou a tu tady teď měl přímo před sebou a jako na dlani.
1: Hele vole, co jim říkáte?
0: Zeptal se mě a medvěda Venca Popelka a ukázal bradou na skupinku zjevů, který sebou přitáhl, aby mi je předložil k posouzení.
1: Já nevím.
0: Dostal jsem ze sebe s velkou námahou, když jsem jim všem rozpačitě pokynul na pozdrav, protože vypadali spíš jako nějaký divoký voraři z dávných časů. Nebo spíš apačové to byli. Typy z přístavních krčem. Žádný fanoušci Jima Morrisona jako my ostatní.
1: Slíbili mi,
0: řekl trochu nervózně Venca,
1: že nám pomůžou s Rusňákem.
0: A nervózní byl asi proto, že si v tu chvíli nemohl nevšimnout mýho ustaraného výrazu. Hodit mezi tuhle partu 100 let, tak si je rozeberou. Myslím jako, že už mají něco odsezenýho. Šeptal jsem medvědovi, který souhlasně pokyvoval hlavou a dodal, ten vůl Venca plánuje vraždu.
2: Rajčata, ozvalo se z megafonu. Rozdávají se rajčata.
0: Na korbu nákladňáků ovoce a zelenina se vyšplhalo pár dobrovolníků a začali ty rajčata rozdávat lidem dole.
2: Ber jen ty větší,
0: řvali za Popelkou, který odeběh pro fasuňky jeho noví kamarádi z odboje. Chvíli se o něčem radili a pak taky odeběhli, ale jinam. Oni totiž zamířili k nedalekému staveništi, aby tam nazbírali kameny odpovídajícího kalibru. A když se Venca vrátil, tak si všichni sedli na bobek a tiše plnili ty rajčata vražednou nádivkou.
2: Dáme jim tam pár skřítků, zavři očko, chechtal se přitom jeden z nich. Toho ke mně přivolávala matka vždycky před spaním.
0: Ostatní se taky zachechtali, já ne. Já se díval zamyšleně na policejní kordon a snažil se odhadnout, kde stojí kulohlavý Rusňák, rotný s opičíma očima, v podstatě imbecil, který sní svůj sen o práci v mordpartě, zatímco zcela jiná mordparta mu tady chystá přesní dávku na cestu do pekel.
2: Takže klid, prosím, zamečel megafon. Až se ozve pokyn akce, napadnete policisty těmi rajčaty. Pozor! V první řadě tu s vámi stojí jeden z našich hlavních herců. Je to ten s parukou. Tak nám ho šetřte. Tomáši, jsi tam? Zamávej směrem k nám, jestli tam už seš. Tomáš tady není, šel za kurvama.
0: Ozval se odkud si zepředu chraplavej výkřik, po kterým následoval huronský smích davu.
2: Tomáši, připraven?
0: Opakoval megafon.
2: Vždy připraven,
0: zařvala z dálky potácející se Mánička. Popelka a jeho bojůvka se pomocí loktů propracovali až těsně před policejní štíty a zůstali tam stát v nehybných, napjatých pozicích, které nevěstili vůbec nic dobrýho. Venca si uvázal přes obličej šátek. Jeho novým kámošům bylo evidentně šuma fuk, jestli je někdo pozná nebo ne. Na okamžik se rozhostilo takový ticho, že bylo slyšet, jak odněkud z dálky teplej závan větru přivál hlas matky volající syna k obědu.
3: Pavlíku, Pavlíku, oběd!
0: Rozlíhalo se slabonce parkem.
2: Šel za kurvama!
0: Zařval zas ten vepředu, ale jeho pohotovost stačilo odměnit smíchem už jen pár lidí, protože v tu samou vteřinu se ozvalo mohutný
2: akce!
0: Strnulej dav jako by čekal na nějaký ujištění, že dobře rozuměl. A pak už to jeden z policajtů nervově nezvlád, ulil se a zved nad hlavu pendrek a tím gestem najednou uvolnil veškerou zadržovanou energii ze stovek stuhlejch, skamenělejch těl, který jen a jen čekali na nějaký podobný signál z hůry. Lidi v parku vybuchli jak stadion plný diváků po vítězný penaltě. Hnal jsem se dopředu s medvědem v zádech, ale za chvíli už jsme se jeden druhýmu na dobro ztratili z dohledu, protože to, co se kolem nás strhlo, to jde jen těžko vylíčit. Nemyslete si, že Venca Popelka a to jeho koulovací komando byli ty jediný, který napadlo zvednout váhu těch rajčat o nějakej ten karát či dva. Masa lidí rázem smetla první řadu policajtů k zemi dřív, než se stačili pomodlit. A ty za něma museli tím pádem o pár kroků ustoupit, protože se jim teď jejich kolegové váleli u nohou. A jak ustoupili, tak přišli o tvar. A tak se jen chvatně semkli ve vyděšených skupinkách chráněných štíty, ale jen částečně, protože spousta policajtů o ně přišla hned v té první nárazové vlně. A tak bylo k vidění i to, jak se za jediným plexisklem krčejí dva, někdy i tři policajti a snaží se zacouvat někam do bezpečí. Pochopitelně, že celou tu dobu je skrápělo krupobytí rajčat vycpaných šutrákama všeho druhu, ale za chvíli už se nikdo z Mániček nezdržoval nějakým maskováním a prali to do nich poctivejma dlažebníma kostkama a vzduchem poletovali i láhve od vodky, rumu a piva a vůbec všeho možného chlastu, který jste schopný si představit. Pomocný režisér mečel něco do megafonu, ale v té vřavě nebylo pochopitelně vůbec nic slyšet a i kdyby bylo, tak by se na něj a nějaký jeho pokyny všichni stejně vykašlali, jak byli rozjetí. Každej se choval, jako by tu měl najednou svýho rusňáka a každej se ve jménu svýho osobního boha mstil na svým osobním policajtovi. Od někud z dálky bylo slyšet sirény sanitek, který za chvíli dorazili do parku. Ale byly to taky sanitky filmový, sanitky nějaký nejmenovaný země. A z nich vyskákali filmoví sanitáci a nakládali do nich zraněný, to znamená policajty. A jediný, co tu bylo pravý, tak to byla krev, co z nich crčela, takže je odtahovali mimo záběr a lidi od filmu pak volali sanitky pravý. Vencu Popelku a jeho vrahůny jsem identifikoval bezpečně. Oddělili rusňáka od jeho soudruhů na způsob vlčí smečky, která izoluje slabší kus, a pak ho hnali někam směrem z parku, ale kam, to jsem nebyl schopný zjistit, protože jsem měl dost práce sám se sebou. Dostal jsem v té tlačenici taky pár ran. A i když od vlastních a nechtěně, nedá se říct, že by tím pádem boleli nějak míň. Stop, stop, stop! Ozývalo se z megafonu. Děkujeme, byli jste výborní, ale to už stačí! Volal pomocný režisér zoufale, protože ještě teď bylo možno zahlídnout, jak sem tam nějaká ta mánička hrozila na policajty pěstí, ale celkově se dá říct, že se všichni pozvolna uklidňovali a začali se opět normalizovat. Lidi po sobě jen rozjařeně pokukovali, podávali si ruce a gratulovali si a občas někdo vyprsk smíchy, jak těch zážitků byl plnej. A někteří se tvářili doslova vyjeveně a jako by se očima doprošovali ostatních. Prosím tě, štípni mě, jestli se mi tohle nezdá. No a pak se začali řadit do front u stolečku a někteří se slušně potáceli a předkládali slečnám z produkce svý potrhaný občanky a ty jim na oplátku podávali peníze. Bůh ví, jak dopad rusňák. Ani Popelka o něm nic nevěděl. Šli jsme spolu s ním a s medvědem do hospody a Venca se chechtal na celý kolo a volal: Pane bože, dneska jsme jim to teda nandali. A objal mě kolem ramen zrovna v momentě, kdy jsme míjeli policajty, kteří se převlíkali zpátky do svých normálních uniform. Vítejte zpátky v realitě, říkali nám jejich pohledy. V jiřském klášteře jsem pracoval jako noční hlídač už druhým rokem a měl jsem štěstí, protože jsem byl ve dvojici s inženýrem Slezákem. S mohutným sedmdesátníkem a majitelem té nejkrásnější pleše, ale hlavně s velikým antibolševikem a milovníkem života. Seděli jsme jednou takhle večer, poslouchali Hlas Ameriky, jedli buchty paní Slezákový, buchty s tvarohem a rozinkama, buchty, do kterých přidávala trochu nastrouhaných jader z meruněk a nechávali přes tu dobrotu v puse proudit chladivý moravský víno. Když v tu chvíli slyším hlas, který se přibližoval a pak zase ztrácel na vlnách přílivu a odlivu nekvalitního příjmu, jak mi povídá. Všichni chartisté shodně vypověděli, že obzvlášť surovým způsobem je u výslechu týral kapitán Daniel Pačes. Zakuskal jsem se v ten moment tak, že se mě kus buchty dostal až do nosu. S očí mi tekly slzy. Kašlal jsem, kejchal a nakonec si i trochu ublink, zatímco mi inženýr Slezák celou tu dobu bušel dozad. A když jsem konečně našel dost cel k tomu, abych se nadech a mžitky, co jsem měl před očima, odtančili pryč, Znovu a po letech jsem si vybavil tu scénu ze školy, kdy se na stupínku objevil náš novej spolužák, co šeptal odpovědi a udával spolužáky. Dopili jsme víno, popřáli si dobrou noc a kolega Slezák si pak odešel udělat pohodlí na lenošku v jedné kanceláři v prvním patře. Já jsem si zalez do spacího pytle ve vrátnici asi tak hodinu po půlnoci a že si trochu schrupnu. A jen jsem se do něj zavrtal a našel tu správnou pozici, tak se ozval zvonek a k tomu hrozný bušení na dveře. Vylez jsem ze spacáku, uklidil ho do skřínky a odhrnul závěs, který ty mohutný dveře kryl. Chtěl jsem skleněnýma průzorama zjistit, co se děje venku, ale nešlo to, protože mi někdo šajnil baterkou přímo do očí. Dveře tady byly tak tlustý, že jste museli řvát z plných plic, aby vás ten druhej venku slyšel. A tak jsem teda zařval. Co je? Jděte s tím světlem do háje, co chcete! Pak ty postavy posvítily na sebe a teprve teď jsem byl schopnej rozeznat tři policejní uniformy před sebou. Bezpečnost, otevřete! Křičel na mě ten, co pravděpodobně bušil. Moment! Volal jsem na něj. Jen co si vemu klíče! A natáhl jsem se směrem k okýnku svý kukaně, kde na pultě ležel těžký svazek klíčů. Musím zavolat Slezáka, napadlo mě. Ale v tom mě něco zadrželo. Nejdřív jsem nevěděl přesně, co to je. A trvalo mi možná několik vteřin, než mi to došlo. Ale když mi to došlo, stálo to za to. Protože já jsem si najednou uvědomil, že mám mimořádnou možnost. Možnost neotevřít. Znovu jsem rozhrnul ten závěs a zavolal. Ukažte mi legitimace a povolení ke vstupu. Policajti skoprněli. Oni, kteří měli tu výsadu sloužit na hradě, kde pracuje sám soudruh prezident Husák. Oni, kteří mu ten hrad v noci hlídají, protože jsou to elitní policajti a nad ně tady vůbec nejni. A nějaký nímant z vrátnice, nějaký vandrák v tričku, rozcuchaný povaleč, evidentně protistátní živel, tahle škodná v jejich rajonu jim drze řekne o nějaký povolení. Ten, co pravděpodobně bušil, se přilíp z druhé strany na sklo a moje štěstí spočívalo jen a jen v tom, že to sklo bylo fakt pořádně tlustý, protože bejt tenčí, tak ho dozajista prorazil, přitáhl si mě ven k sobě a tam by mě bejval někde v rohu u popelnic bez rozsudku zastřelil. Ty ostatní dva stály nehybně za ním. Já jsem to povolení, řval ten přede mnou a třískal přitom baterkou o masivní kovovej rám. Pokrčil jsem ramenama a bezradně rozhodil rukama, čímž jsem mu chtěl pantomimicky vzkázat, že jsou určité síly, proti kterým jsme i my dva bezmocní. A zatáhl jsem závěs před sebou na znamení, že představení skončilo a Kašpárek se s vámi loučí. Stál jsem za tím závěsem snad půl hodiny a poslouchal, jak mi buší srdce. A teprve, když jsem se zase uklidnil, jsem opatrně vykouk štěrbinou v té těžké oponě a zjistil, že hradní nádvoří je dokonale pustý. V bočním svitu měsíce toho sice moc nevidíte, ale jinak je přímo stvořený proto, abyste v něm mohli spoustu věcí vytušit. A já v tu chvíli tušil. Co tušil? Já si byl na 100% jistý, že jsem si právě zadělal na další životní malér. Na nějaký spaní jsem už neměl ani pomyšlení a tak jsem zavolal inženýra Slezáka a řekl mu, ať se na chvilku probere, protože čekáme návštěvu. A pak jsem jen tak přecházel po chodbě před dveřma, vždycky až k pokladně a pak zase zpátky a v hlavě jsem probíral všechny možné eventuality, které můžou nastat. Měl jsem co dělat, abych udržel profesionální tón, když zazvonil telefon. Volal můj šéf ostrahy, který ho policajti vytáhli ve dvě ráno z postele a vystrašeným hlasem se mě ptal, jestli jsem se náhodou nezbláznil a co se pro boha děje. Řekl jsem mu, že vůbec nevím, o čem mluví, že v galerii je všechno v pořádku a za celou službu jsem měl akorát jeden poplach, který asi způsobil průvan, ale teď, že už jsou hlásiče zase zapnutý a celý objekt zkontrolovaný zhruba před čtvrt hodinou. Mluvím o tom, proč si odmítl vpustit do objektu policii, naříkal do sluchátka a já z dálky zaslech i hlasy, který přitom mluvili na něj a některé slova jsem dokonce slyšel naprosto zřetelně a byly to slova jako okamžitě, neprodleně, i hned a bylo mi jasný, že patří těm policajtům, co se na mě dobejvali. No tak neblázni a pojď nám otevřít, žadonil šéf.
2: Vám samozřejmě otevřu, protože to je moje povinnost. Za jak dlouho tu můžete být?
0: A pak jsem pochopil, že už tu je, že ho nevytáhli z postele jen tak, ale přivezli ho rovnou na hrad, a to jen v pyžamu, přes který si sotva stačil přehodit kabát. Položil jsem telefon a stoup si ke dveřím. Za několik vteřin se ve stínu zadku katedrály svatého Víta objevila skupinka 3 policajtů, v jejím čele zhrbeně chvátal vedoucí útvaru bezpečnosti sbírek. Zamával jsem na něj a otevřel dveře. Policista, který mi mlátil tou baterkou do dveří, šel rovnou ke mně a zařval: Dejchni na mě! Takže jsem na něj opatrně dejch a čekal, co bude dál. Chodil po chodbě sem a tam, přesně jako před malou chvíli já, ruce měl založený za zády a na svý 2 kolegy volal, jako bych tam já osobně vůbec nebyl.
1: Jestli si hodlá myslet...
0: A pak se zastavil těsně před ním a zahulákal. Tak jestli snad myslel, tak to domyslel. A zase se otočil ke mně a kdyby byl schopnej nějaký složitější myšlenky, tak by mi nejspíš řekl, zatluču hřebík po hřebíku všechny tvoje představy o tom, kdo vlastně seš. Do rakve je zatluču a pak to rakev pohřbím v té nejtemnější díře. Když v tom se ozval hlas mýho šéfa, který vysvětloval těm zbylým 2, že z hlediska předpisů, který v galerii platí, jsem postupoval správně. A na tohle na něj ten s tou baterkou štěknul. Na to já vám kašlu! Ještě chvíli tam přecházel sem a tam a pak si sedl unaveně na židli v pokladně a koukal do země a když mu inženýr slezák řekl, dovolíte, jakože si chce na tu židli sednout on, tak vyskočil a řekl ostatním, jedeme! A jak procházel kolem mě, tak ani nezved oči. Šéf bezpečnosti sbírek mi tu noc už taky nic neřekl, protože potřeboval, aby ho hodili zpátky domů. A tak jsme za nima s inženýrem slezákem zatáhli závěs, zamkli dveře a šli si zase lehnout. Spalo se mi v tom příslovečným oku uragánu celkem dobře. Ráno jsme to celý rozebírali u kafe s inženýrem slezákem a on mi vypravoval, že zažil jednou v hospodě, kde se ožrali nějaký estéváci tak, že tam začali mávat pistolema to, že na ně servírka zavolala policii a do sluchátka zašeptala, ale pozor, oni jsou taky od policie, já je znám, je to ta parta, co sem chodí pravidelně. A když položila sluchátko, tak si nejspíš řekla, to bych se moc zdivila, kdyby s tímhle někdo něco udělal, dítě je to všechno jedna pakáž. A pak byla překvapená víc než ty tajný, protože za pár minut vlítlo do hospody komando pěkně ostrých chlápků s obuchama a střískali tam prej tenkrát celý ten jejich stůl, až z nich chlupy lítali. A inženýr slezák tvrdil, že to byla taková menší noc dlouhých nožů a celý to prej netrvalo víc než pár minut a že je naházeli jak balíky do připraveného Antonu a zmizeli. Když o tom jeden přemýšlí víc do hloubky, tak nakonec dojde k tomu, že možný to je, protože možný je všechno. A i když se tahle neuvěřitelná scéna odehrála v těch nejtuších husákovských časech, tak co my víme, kam předal tuhle choulostivou informaci policajt, co měl službu? A jestli se hodně rychle dostala k chlápkovi, kterýho jsem si v duchu pojmenoval major Smutný, a tomuhle majorovi už dlouho ležel v žaludku nějaký například major Veselý, přes kterýho se už léta nemohl dostat, protože na něj věděl víc než on na Veselýho, tak pak už to začíná dávat smysl. Jde o to být zkrátka rychlejší. To je celá věda. Nenechat toho druhýho ani nadechnout. A tohle už měl jistě Smutný promyšlený. Konec konců věděl o všech možnostech majora Veselýho a viděl, že ten má v ruce momentálně samý plevy, zatímco on třímá postupku. Bejt rychlejší. Tohle heslo mu vtloukali do hlavy ve všech kurzech a školeních, kterýma prošel, stejně tak, jako to učili majora Veselýho. A stejně tak jako generálové Grant i Lee absolvovali ten samej West Point a tudíž oba znali ty samý fígle a finty, tak i Smutný a Veselý. A jestliže byl Smutný víc Grant a ten druhej spíš Lee, tak jako byl jednou Gettysburg a po něm Appomattox, tak se vsadím, že podle týhle srovnávací logiky se musel Smutný stát nejmíň podplukovníkem. Když jsem přišel na další službu, čekali na nás s inženýrem Slezákem ve vrátnici dvě obálky, ve kterých nebyly výpovědi, ale pochvala od našeho šéfa v tom smyslu, že jsme se zachovali příkladně a nikoho neoprávněného nevpustili dovnitř. Co kdyby to byli lupiči v uniformách? A pak ještě takovej dodatek psaný rukou na zvláštním lístečku. Příště je tam radši pusťte, na mou zodpovědnost. Intermezzo. Na samoobsluze u Bílýho byla komunistická nástěnka a v ní tohle parte. Letí k vám, soudruzi, přesmutná slova. Navždy nám odešla soudružka Božena Jodasová. A prosíme všechny, kterým dojde tato zvěst, přijď jí dát, kdo měl si rád, poslední práci čest. Ty bláho, to je jak od tebe, řekl jsem pozdějc Alešovi. Žádný příště se už nekoná. Soudružka Srncová se nervově zhroutila. Sdělil mi kvestor Akademie výtvarných umění, kde jsem pracoval jako archivář. Řekl jsem, že je mi to líto, a pozoroval přitom keře šeříků oknem jeho přízemní kanceláře. Jejich květy se chvěly, jak byly plný žíznivýho hmyzu, a vůně, kterou vydávali, byla tak silná, že na mě z toho šla až dřímota. Máte teď na vybranou. Zadíval se na mě kvestor. Buď to vám přidáme do referátu její trezor útvaru obrany, samozřejmě, že dočasně, nebo se spolu budeme muset rozloučit. Dřímota mě pomalu přešla a já chápal, že bych měl přejít do střehu. Má to ovšem jeden háček, dodal a se smrtelně vážným obličejem zalistoval v nějakých papírech před sebou. Nejdřív vás musí prověřit, abyste byl způsobilý pro seznamování s tajnými materiály. Kalkuloval jsem a kalkuloval, ale šlo to stuha. Jak dlouho trvají ty prověrky? Zeptal jsem se. Asi 3 měsíce, proč se ptáte? Zvedl obočí. Jen tak, odpověděl jsem, protože jsem v tu chvíli přece nemohl říct, počítám ty vole, kolik mám času na to najít si novej flek, protože mě neprověřej. Mě přece nemůžou prověřit, ani kdybych chtěli. Já mám davidský rekord, 10x předvedený, a to během pouhých 14 dnů. Ty si myslíš, že o tom nikde nejsou záznamy? Dobře, řekl jsem, nechte mě prověřit. Výborně, vstal kvestor a podal mi ruku. Já vždycky věděl, že v podstatě seš náš. Já? Ušklíbl jsem se. Já jsem duší anarchista, ty to víte. Víme. Usmál se a otevřel dveře, jakože rozhovor je u konce. Došoural jsem se do svý kanceláře a stěžka jsem se sesul do židle. Takže zase půjdu o dům dál, uvažoval jsem ponuře. Zase budu běhat po inzerátech, zase škemrat u kámošů s tím věčným, kdybys o něčem věděl, a pak zahambeně poslouchat to jejich, když s tebou je to těžký, anebo a co vlastně umíš? Což byly větičky, které mě vždycky přiváděly k zoufalství. Tak vás prověřili, podal mi o 3 měsíce později z ruku kvestor. Trezor paní Srncové k vám těžká parta přestěhuje příští týden. A hned zítra jdete na školení CO. Vemte si na sebe něco jiného než tohle pyžamo, zamířil prstem na mou lehkou pruhovanou košili z ostrova Chios. V zasedací místnosti nás sedělo asi 10. Sedl jsem si vedle bohemsky vypadajícího muže s dýmkou a s nehleděným vousem, jak se dřívějc psávávalo. Pohodlně se rozvaloval v křesle. Ostatní pánové, co tu byli, vypadali ve svých oblecích tak nějak stejně. Vzpomněl jsem se na Ginsberga a na jeho fízly v československých oblecích. Já byl ve svý kioský košili. Šéf šéfů přes civilní obranu vysokých škol nám nastínil pár dost pochmurných vizí o tom, co by se stalo, kdyby praskla Slapská přehrada. Chvíli se hovořilo na téma doběhová vzdálenost na nejbližší stanici metra. A po přestávce se už jen tak klábosilo. A řeknu vám, že kdyby jsme se nebavili zrovna o 3. světové válce, tak to bylo velmi příjemný dopoledne. Pochopil jsem, k čemu je vlastně rozhlas po drátě, protože každý ze členů útvaru obrany, jak mi vysvětlil ten s nehleděným vousem, měl za povinnost ho v určitých dnech zapnout a poslouchat smluvený signál. Myslím, že to bylo vždycky něco o dodávkách proudu. Mimořádný hlášení o přerušených nebo obnovených dodávkách proudu, a to znamenalo prověřit spojení s ostatníma.
2: Ze začátku jsem z toho tajné a přísně tajné byl tak vyvalený, že jsem jednou čekal na ten signál v práci až do 6 do večera a bylo to v létě a ke všemu v pátek. Neboj se, my ti se vším pomůžeme, řekli mi tenkrát na té schůzi soudružsky. A taky, že jo, pár dní na to mě navštívili dva z nich a vysvětlovali mi rozdíly mezi různýma stupněma utajení a pak mi ukázali obálku nejvyššího utajení, obálku, která se směla otevřít jen v případě jaderného útoku, rozhodně ne dřív, a když jsem tomu jednomu z nich řekl, nebude už pozdě, tak se zasmál a prohlásil, ani uprdnout se nestačíme, až to sem spadne. Když odešli, zůstal jsem stát před trezorem a říkal si, co se asi tak může ukrývat v té supertajné obálce, kterou smím otevřít jen ve chvíli, kdy už nebude čas ani na to uprdnutí. Otevřel jsem dveře trezoru a chvíli potěžkával tu obálku na dlani. Kontroloval jsem, jak je zalepena, a protože se mi zazdálo, že se v jednom místě trochu odchlipuje, zkusil jsem tu mezírku krapet rozšířit kapesním nožíkem. Šlo to hladce, takže jsem milimetr po milimetru postupoval dál až k pečeti se šňůrkama v barvách trikolory. A pečeť se krásně a celá uloupla a já ji velejemně odložil stranou. A vzrušení z toho pocitu, že já budu vůbec první, kromě těch dvou, tří supertajných autorů posledního vzkazu, kdo se dozví, co je uvnitř, bylo v tu chvíli tak silný, že se mi začaly třást prsty. K jejímu úplnému otevření chyběl teď už jen krůček. Nadechl jsem se a po lehoučku dojel nožem až na samý okraj obálky. Několik minut jsem jen tak seděl a představoval si, co tam tak asi může bejt. Bůh s vámi? Nebo zanech všech nadějí ty, který přicházíš. Skoro něžně jsem vyndal přeložený list papíru a ještě něžnějc ho rozložil před sebe. A pak se to stalo a já zůstal v úžasu zírat na slovo před sebou. Volat Triolu, stálo tam. A co jako, zděsil jsem se, Triola? Ta továrna, co tam šijou podprsenky? K čemu mi bude dvě vteřiny předtím, než se vypařím platný, si přečíst slovo Triola? Nebo je to jen vtip? Nebo to znamená, že všechno už je jedno, že slova ve chvíli posledního soudu přestanou mít svůj význam? Hořce jsem se zasmál. Tence, tence, visí život na podprsence. Obladý, obladá. Na tu obálku, co jsem ji rozlepil, přišli dva inspektoři, kteří u mě asi tak půl roku na to prováděli kontrolu. Vy jste s ní nějak manipuloval? Zeptal se mě nervózně jeden z nich a studoval ji pod stolní lampičkou. Druhej mu jen tiše vejral přes rameno a občas směrem ke mně vyslal pohled plnej soucitu. Takhle jsem ji už dostal, řekl jsem. Nijak jste s ní nemanipuloval, mohouřil oči ten první. Mně se zdá, že je znovu zalepena. Ukažte, povídám, abych taky něco řekl. A chvíli jsem si ji prohlížel spolu s nima, jakože tak tohle mě teda taky zajímá. Sundali si saka, vyhrnuli rukávy a znovu si začali tu obálku prohlížet ze všech stran. Protože, jestli jste tu obálku otevřel, tak za to je prokurátor, je vám to jasný? Pečeť se zdá být neporušená, i šňůrky jsou v pořádku, pronesl jsem, jako bych tu obálku viděl poprvé v životě, a přitom jsem se jen tiše modlil. Ne, je to v pořádku, už jsem se lekl, že vás budu muset nahlásit. Zamumlal po nekonečně dlouhý době ten první a uložil obálku zpátky do trezoru. No, já myslím, že to tady vedete vcelku dobře. Dáte si kafe? Málem jsem vykřik, jakou jsem měl na jednou radost. Podívali se na hodinky, pak na sebe a svorně zavrtěli hlavama. Skočíme si někam na panáka, řekl ten druhej a hloupě se zasmál. Mám tady plný sklad plynových masek, povídám jim, a skoro všechny jsou spuchřelí a mají starý filtry. S tím na nás nechoďte, řekl ten první, to není naše starost. Já jen, že co se týče masek, se dá říct, že jsou nám naprosto k ničemu. Co se týče mě, já bych šel na panáka, řekl znovu ten druhej.
4: Když jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním, a takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl, začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč akvakoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde

0: krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
1: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný klub dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
2: To si řekl hezky.
1: Jak říká Mr. Cole, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
3: A po něm Pepíček Grus.
1: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je klub dobráků. To je třeba, když tady mezi námi... vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
4: Ano, to byla moje velká role.
1: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky, Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
4: jsou... na někoho, koho neměl rád.
1: Koho neměl rád, až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
4: No, já začal být šťastný.
1: A ten začal být šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tom hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
1: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. K novému kolegovi takový pomysl.
5: No. To býval taky háslo, to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
1: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků. Tak by...
4: No, a nebo taky, jak jsi říkal, lidi se strašně baví mezi sebou.
1: Já no, vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci, no tak to jsme jednou takhle prostě, jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně, tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty jsi celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
1: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
1: No a teď závistivý asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval nezlob se Františku. Teď telefony nezlob se Františku z klubovny.
1: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory?
3: Ne, jsme nehráli.
1: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal.
3: Nezlob si.
1: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl, Najman to už za něj řekl. A on zase načal. ale pamatuju, mizlu, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
1: ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžen.

0: V cigartašce.
1: No jo, ale ještě
0: cigaretu,
2: jak se ještě zlobím.
0: No ne, přátelé, ale já to dovýpravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se, Františku.
3: Ten
0: jsem si říkal, který uliční, ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se, Františku.
1: Víš, jak to bylo?
0: Musí vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se, Františku.
1: Víš, jak to
0: ráno jsem
1: to
0: se holil, bylo v tom, no.
1: To Pepík Rus volal k vám.
0: Hildě.
1: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
0: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
1: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
3: hypnotizera. Ano, a svoji roli, no.
4: Co jiné.
1: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
5: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
1: No to byly brepty nádherný.
0: Slavný brepty.
5: No Sravianofilové, že no to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo Sravianofilové.
0: Oni jsou Sravianofilové.
5: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý gejcky bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
1: Slánofínové.
5: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
1: No to Roubal přeci, Inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsáce, měl brepty, co
0: všecky
1: kdo
0: brepty, co řek.
1: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní
0: knížku. No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
1: A pak, víte co?
0: Třeba v morálce paní Dulce.
1: Ano, ano.
0: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
1: Nebo Hanko, jí zatopit do salámu.
0: Nebo má říkat Hešo,
3: Melo,
0: Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Důsky.
5: Pozněla se taky tam přece. Má říkat, i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já Nikolu. A těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říká, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
0: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje. A ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brept.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pekného srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten, teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střece. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načež jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvali,
1: že? Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, ale ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisty to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
0: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka dobře je to braková literatura. No prosím.
6: Tím to mělo končit ten akt, jo. A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
0: A paní Krombaurová z toho jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko,
6: no, že jo. No, to poenta je tahle ta právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načež ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Načež ta Krombaurová zařvá, říká, tak to byl tvůj akční.
0: To si nevěděl, to je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
6: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo. A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní, dáma, že jo. A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geitler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský, bílá moje rani, bílá moje rani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
0: Na židli.
6: Načež přišel Neverka, zapráskal fousama a říká, a co jsi dělala ženská, prosím, viděla jsem v Carmen, ať si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
1: Když jsi u té Carmen, tak
0: chceš
1: se pro změnu o výchovy, o našem tenoristovi, že jo, trošku podmíruje malinko.
0: Malinko?
1: A vík si prostě
5: vždycky... Jsi se ozval Filipovský.
0: No, no, že jo. Rád, že někdo ještě menší.
1: Blázne. A on vík si vždycky, když hostoval venku někde, Carmen, tak si vymiňoval dopředu, říkal, ano, já můžu, já přijedu, ale prosím vás, kdybyste na to mysleli, že ta Carmen musí být postavou ke mně. No a vždycky si to, když přijel, tak hned při zkoušce, co bylo první, já chci vidět Carmen, jak je velká. No tak přijel do Brna nějak, hostovat toho Joseho a dal si tedy ukázat Carmen, což byla dáma, která byla jenom asi o 20 cm vyšší než on, takže to šlo. Nebyl ten výškový rozdíl tak velký, ale na co zapomněl, byla Mikaela. A s tou hned začíná ten duet, že jo, svou máti vidím zas a to, ta na zkoušce nebyla. A teď to začalo a přišel, on zpíval, aj Mikaela, jaké štěstí. kouk se do portálu a tam stála dvoumetrová Mikaela. Říká, teď to byla veliká legrace, páč, oni to měli naaranžovaný u sebe a on před ní utíkal, aby to nebylo, tam jde u sebe. A ona ho honila, on jde honila, jděte pryč. Orchestrálních paul říkal, jděte ode mě. A ona se ho držela a klíště, ona to zpěla chudák po třetí, tak držela se aranžma a Vík říkal, no nakonec to bylo výborný, páč, duet jsme skončili tak, že já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát.
6: No to přece s Hrýbanem, no, šli se děkovat, nevím, co to hráli a Vích je takhle vedle něj a Hrýban je přece jenom větší, tak se obrátil na něj a bylo to slyšet po celém leži, říkal, proč klečíš?
0: Já jsem s nima jednou byl na zájezdě a o přestávce přišli holčičky si nechat podepisovat památníčky a přišla taková droboulinká holčička, no kolik jí mohlo být, tak 6-7 let a Vích jí to podpisoval a Hrýban přišel a říkal, Víchu, podívej se, příležitost, to by byla Carmen pro tebe.
1: No, pak říkal, ale... pak mu říkal Hrýban, říkal, ta Aida, člověče, jak si dělal toho Rada, má ohromný. Jenom ten závěr, člověče, tam chybí taková nějaká tečka, ty by si měl, jak spadne ta opona, ještě ji rozhrnout, vylézt a říct, nazdar děti, nazdáreček, klaní se vám Radámeček.
5: To je strašný.
1: Nebo mu říkal, zpíváš večer Carmenu? Říkal, co zpíváš? Ale co bych zpíval, ty blbče, zpívám Chozého. Říkal, no Chozého ne, ale Chozátko jo.
2: Vlastně to není hezký, že se smějeme. Kole takovým těm daným věcem, jako je ten zrůst. Já jenom jsem si vzpomněl s tou velkou partnerkou u přijímacích zkoušek kdysi na Jiřího Plachýho, tam přišla dívenka taková velice vzrostlá, dnes už to není vzácnost, tenkrát to ještě před lety skutečně byl problém a tak si lámali všichni hlavu, říkali, no tak ona, nějaký talent tam je, no tak možná, že by to byla škoda, ten Plachý vždycky seděl takhle stranou úplně, že on měl to parátko mezi zubama a říkal, já nevím, o čem uvažujete, musíte si ji představit na jevišti, rozumíte? Proto by museli vždycky vykopat rigol, aby nepřečnívala partnery. Pak měl jednou krásnej, zase byla taková dívenka malá, ale půvabná a talentová všechno. Říkal, no, tak jí vemte, ta bude dobrá jako přívěšek hodinka.
0: Poslouchej, protože já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Hegel, že jo, smrtokojního testujícího, a ty si hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy, jo.
2: Jak byl tatínkovi podobný,
0: jo. Tatínkovi podobný.
2: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát, když jsi...
0: Jo, takhle.
1: Bife, ty chlapči, to není možné.
0: Jo, takhle, já byl tam. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
1: Ale tatí, to... No my jsme to tak nemysleli.
6: No, já mám jednu takovou vzpomínku na Hilara. Zkoušeli jsme krále Oidipa a tam na tom prvním předělu, to čtyř verší, takový on na mě chtěl, abych s tou Jokastou jako trošku zacloumal. A pořád říkal, Oidipus uchopí vášnivě matičku, zahýždě matičku, ano, vášnivě. Já jsem si říkal, Hergo, bude premiéra, budou tam ty kritici a tenkrát byla taky špatná subvence nějaká, hrozilo to, že jim nějak zrejhnou. Já jsem říkal, ještě se můžou na nás pomstit, že jsem říkal, kdyby jsme byli avantgardní divadlo, tak to bez všeho matičku vášnivě zahýždě. Ale takhle jsem si to jako odmyslel a na té zkoušce jsem to přehnal. A on viděl to nebezpečí, zahvízal, on měl píšťalku a hvízdal vždycky aut. Hárko, ježičmarja, Oidipus uchopí vášnivě matičku za hýždě, ale subvencovaně.
2: Já si vzpomínám, my jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako
1: Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam, tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno, a já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho piva, co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole jo. Bylo mě to trapný, jo. Pustit do etéru, teda, co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No, tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat, a taky, které se nesmí. Jo. A teď jsem něco si vymyslel, šílenou hovadinu. A říkal, no a jo, teďko on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale... Teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkám. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš, a já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no tak, já jsem... To se vyštěte, no tohle je někdy, to fadá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem, teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak, teď už od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá jenom takový, no tak běžte tedy, pane, říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo pohromný, ty jsi se mnou vydeláváš, ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor, ty můžeš, já ti to dovolím, to je pohromný, kamaráde, to je pohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej, já na tebe nebudu žalovat, to je všechno v pořádku, šéf ti to taky jistě pamatuje. Tak dělej, hochu, dělej. A nemohl se mu vymluvit a dodneška mu nevymluvit, že jsem nikdy žádnou jinou estrádu nedělal.
4: Či ty jsi chtěl o tom Míčínsky?
0: Já jsem chtěl o tom Míčínsky vyprávět jednou příběh do divadla. No tak já jsem to nezažil, já jsem Míčínskýho znal jako entuziastický student, který ho neustále sledoval na divadle, že jo? Já jsem chodil pilně do divadla. A jednou příběh do šatny na poslední chvíli, a v rozčilení nasadil si paruku glacnu, teda jak my říkáme, čili
4: pleš,
0: že ano, a marně hledal fousy, říkal, kam mě ten uličník dal, hledal ty fousy, tak v poslední chvíli, když už na něj zvonili, tak popar černou tušku a ty fousy si namaloval pod nos, takový zdvížený. A přišel na jeviště a bylo mu divný, proč kolegové obracejí zády k publiku a smějou se, poněvadž on měl jedný fousy namalovaný a druhý měl na čele. Je tam měl přišpen. A pak ještě o něm tady krásná historka, teda pravdivá, no, dneska historka. To byl, či to nebyl
4: Jiráskův
0: Žižka. Tam v posledním aktu, a tam hrál dvě role Jičínský.
4: No, on hrál v prvním aktě toho kněze Korandu, který padne,
0: ano.
4: Je mrtvý a v pátém hrál epizodu Jana Roháče.
0: A Jana Roháče z Dubé. A v posledním aktu právě přišel k umírajícímu Žižkovi, to byl Václav Vidra, že jo? Už slepej Žižka umírá a přišel k němu a říkal, to jsem já, bratře Žižko, Kuranda. Teď se uvědomil, že Kuranda je dávno mrtvej. Z prvního aktu říkal, to již abys tomu rozuměl, Kuranda Roháč. Najednou tím konverzačním tónem, rozumíš? On to přece konverzační herec, víte.
4: No, když jsme u toho Žižky, tak to se stalo přeci, to hrál Vojta hrál Žižku.
0: Ano.
4: A zapomněl si na boko pásta. Teď Uher cinknul, že ho vytáhli v oponu a on seděl, okolo byli bratři husité a teď začali, Říká Vojto.
0: On přichází s průvodem.
4: Vojto, páska.
0: A boháč mu pošeptal.
4: Páska, kde máš pásku?
0: Kde máš pásku na
4: ruku? A ten Vojta začal nervózně a začal střídavě mouřit pravý oko. A pak říkal, já jsem vlastně nevěděl, v tom rozčílení mě nenapadlo, na který to oko byl vlastně Žižka slepý.
0: Podívejte se, s Hilarem jsem se poprvé v životě sešel a hned mi řekl, pane, prosím, vypadáte jako čínská z porcelánu foukaná soška.
4: Ale je to tak nějak.
0: No děkuji, děkuji. Pak se mě zeptal, jestli umím hrát na svůj nos a za chvíli mi začal říkat koňadro. No, bylo to v Hlaholu v 29. roce, když jsme zkoušeli svatýho Václava Bodloma. Tady Eddie hrál Boleslava a já hrál Slavníka. No, měl jsem vykulený oči a z Hilara jsem dostal hrůzu. Proháněl nás bezohledně a jeho nápadům jsem už vůbec nerozuměl. Je tam scéna, kdy vezmu sekeru a skočím po Václavovi a chci ho zabít. Udělám to a v tom se ozve to Hilarovo pověstní. Halt, prosím, pane, to nic není. Prosím, na jedna musíte skočit do luftu, na dvě tam zůstanete a na tři teprve spadnete dolů. Zkusil jsem to a mohl se zabít, což kvitoval poznámkou, že angažoval herce a ne Nešiku. A požádal Eléva Jelínka, aby Peškovi tenhle kumšt předvedl. Jelínek ochotně řekl, prosím pane šéfe, provedu. Hilar se pak divil, že si Jelínek zlomil nohu.
6: No jo, to musíš podotknout, takže to byly schody, které tehdy postavil Hoffman, jo?
0: Jo.
6: A že jsme museli 10x to projít, než jsme se mohli odvážit na ty schody vejít. A to já si vzpomínám, to bylo právě v tom svatním Václavu, to bylo všem hrá rozkošnej. On měl ve zvyku, když se mu něco nelíbilo, tak měl píšťalku a pískal out, jo? A to se muselo přestat. A já vím jenom v tom závěru, já jsem hrál Boleslava Ukrutného, zavraždil jsem svatýho Václava, pokleknul nad ním a začal citovat první slova chorálu. Načeš se ozve jeho píšťalka a říká, skvostná myšlenka, skvostná. Boleslav zaspívá první slova chorálu. Já mám, no počkejte, doktore, já jsem ho teďko zabil a budu nad ním prospívat, kout zbytečné blagy. Shledávám nesmírně pikantním ten detail, že Boleslav je tvůrcem toho šanzonu.
3: To je škoda, že jsme v tom Božo nehráli. Aby jsme zpívali něco jiného.
4: Tomu šelo být. A je to, vy jste v tom hráli, je to pravda, jak... Karel hrál Václava, že jo?
0: Yeah.
4: A mě Karel jednou říkal, že ho pořád Hilar vracel, že měl zlatý brnění a furt si z něj dělal legraci a říkal, pane, prostě zlatý brnění a vy vypadáte, letete na to divadlo, jak ta Whitingrova. A on když vyšel po 10. už, tak říkal inspicientovi tak a teď tam vlítnu a dám mu pár facek. A vylít na ste Karel na tu rampu a říkal, prosím takhle, to je ono, pane Karel.
0: No jo, on Hilar dovedl ohromně provokovat herce. Víš, tak například, když hrdinka říkala fátně nějak scénu, tak řekl, madam, nějak vám rostou proporce. A hned dostala vztekách nutnila náladu.
6: To zařval na ní. Madam, je to skvostné, ale je to chatrné.
0: Já si vzpomínám, jak vy jste byl, Edoušku, na představení, na ochotnickém představení Hamleta. A my jsme se vás ptali, tak jaký to bylo, jak to hrál ten Hamlet? Říkal, no. Hrál to tak drobet na svůj úkor.
6: Ano, to bylo hrozné, pač ta královna, ta tak šmejdila k tomu trůnu. Šmejdila k trůnu a pořád těma rukama takhle nějak vibrovala. A oni se mě ptali, co to dělá s těma rukama? Ona je zvyklá od banda spíš.
4: No tak ještě musíme taky vzpomenout těch matadorů starých, třeba pana Steinmara.
0: Já si vzpomínám, jak se jednou muselo v Národním divadle odříct představení. Jenže to se nedá říkat.
6: No, ne, co, to musí být, Filipku, když vy se ženírujete to říkat.
4: No ne, tak se musí říct teda především, že byl Steinmar, že byl legendární záskokář.
0: Ano.
4: A že se nebál ani sebevětší kládu, jak se říká, zaskočit. Někdy to vyšlo, někdy samozřejmě trošku míň. No tak víckrát se mu to povedlo než ne, ale jednou ve smíru Tantalovým zaskakoval roli toho věžce, který má takový jako
1: pitýský věštírně, který má sám.
7: Ten už to já jsem byl právě, já v tom hrál to představení.
6: Velice těžký text.
1: No a on si, velice těžký text, a je to jenom dialog a muzika furt pod tím, musí to jít na muziku.
7: No a prostě melodram.
1: Když tady má udělal zkoušku totiž v sále,
6: posadil si klavíru
1: a posadil se suflerce na klín, takže to šlo hladce a teď si vlez na to divadlo Smetanový, kde je ta nápověda, jak brankář proti druhému brankáři. A ty to začalo, ty seš očitej svědek.
7: No prostě jemu zbyla z celé té role, mu zbyla jedna fixní idea, že má říct volej. Musíš volat toho ducha Ojinomálova. Teď ten Ráš, který hrál Pelop a vždycky říkal ten svůj text, že kuchyňka dirigoval, orchestr hrál. A teď měl nastoupit Štajmar s tou dlouhou pasáží, orchestr pořád hrál, on to vždycky, volej. Zas pauza. Co nevolá? Musíš volat. A na to vydržel varírovat celý ten obraz. Ten Ráš prostě z toho lilo, kuchynkovi padal frak, motýlek pryč a skončil ten obraz.
6: Ano.
7: Štajm odešel do šatny, tam seděl u toho zrcadla, tak skleslej a říká, to snad není možné. Za to snad ani nemůžu vzít peníze za tento záskok. No a tak se odličoval a jak ty vteřiny plynuly a minuty, říkal, no moment, on vlastně je to takovej čaroděj, tak on klidně může blábolit, co má o to. A zas další minuta a v tom vešel ten kuchynka s tím motýlkem úplně povoleným, říkal, mistře, tak vám děkuju, bylo to dnes naposled. Ježiši Kriste, tak proč jsem se to učil?
6: Jedna zásluková o Štajmarovi přece tu vypravoval pan Roland. Hrála se hra, která se jmenovala Film. Pamatujete si taková lehká veselohra? Já jsem na tom byl, takže si to dobře pamatuju. A tam tenkrát, myslím, že onemocněl Haas. A byla to role režiséra, kterou Štajmar ochotně taky zaskočil.
7: Ano.
6: A měl tam strašně dlouhý monolog, protože měl vysvětlit těm financiérům, těm producentům, o jaký film půjde, co bude stát a tak dále, dokonce tam byly nějaké statistiky. A teďka smečka pánů, to byl Roland, Hurt, Merhout a další, ty seděli v těch klubovkách, a strašlivě se těšili, jak to bude ze sebe Štajmar soukat. Roland říkal, no tak pane režisére, řekněte nám něco o tom chystaném filmu. A Štajmar říkal, okamžik, pánové, sahl do náprstní kapsy a říkal, já již jsem si to nastínil a celý to přečet.
1: Tak je převezl. Pak je ještě jeden krásný záskok a to bylo zase s hudebním doprovodem a sice to zaskočil Štajmar v Raduzi a Mahuleně.
7: Zalerause, ano.
1: Zalerause a tam je text Tom Stojmírovi, samozřejmě v těch verších, že je to kruhem obejdeme les a bude náš. Chytaj Raduze, ale Štajmar si to slovíčko sem, při záskoku slovíčko tam. No a ani ne tak, lidi ani tak to nezaregistrovali, ale jeviště teda lehlo popelem, když řekl místo toho kruhem obejdeme les a bude náš, tak řekl, tak ho tady obklíčíme a chytneme ho.
7: A pokračování tady toho, najde prostě peníz, který pohodí vratko a říká peníz král Magurského, Runo, hleď. Tak on taky zná obsah, říká Runo, nejsou to náhodou peníze z Magury.
1: Pak je moc hezký, ten mám strašně rád, ten mě vypravoval sám Štajmar, jak on hrával vždycky ty takový ty velmože, ty bankéře a šlechtice, ty urozený pány, tak hrál v Hilbertový hře Let královny, hrál zase takového nějakého továrníka a Roland hrál sluhu, který od něj bere diskreci. No a Štajmar měl strašně rád všecko, jako aby to bylo doopravdický, když byly hostiny, tak to muselo být opravdu vodlý portáž, ano. A tenhle ten výstup, jak dával tomu Rolandovi ty peníze, tak byl blízko rampy, tak nechtěl dávat ten divadelní plech a dával svou vlastní stříbrnou 5 korunů. No a Rolanda samozřejmě, jak ho známe, jak jsme ho znali všichni, tak ho ani nenapadlo.
6: Nikdy mu ji nevrátí.
1: No a tak mu Štajmar udělal takovou léčku, mu nastrojil, vzal si koženou rukavici vepřovicovou a vzal si svíčku a v portále před výstupem tu pětikorunu do poslední chvíle ohřejval. No a pak ten Roland nastavil tu ruku a on mu tam tu rozpálenou pětikorunu dal, ten Roland po ní chňap a vykřik najednou bolesti a tu pětikorunu vyhodil a začal třepat rukou. Ovšem pětikorunu na zemi přišla nohou, takže to nakonec zase vydal. A příště, aby oddělal toho Steinmara, tak si vzal takovou velikou popelářskou rukavici.
3: Roland
1: nastavil tu ruku v té popelářské rukavici a Steinmar už nechtěl dávat svou pětikorunu, tak mu dával ten plíšek divadelní. Ano. A když to Roland viděl, tak s tou rukou ucuk a řekl: děkuji, já spropitné nepřijímám.
0: Richter dostal, on hrál ve Strakonickým Dudákovi Alamíra, prince, a hráli jsme ho neděli odpoledne. A to se zrovna odbýval souboj Sparty se Sláví a on byl zuřivý Spartan. Tak se šel na to podívat a úplně zapomněl, že je odpolední představení Strakonického Dudáka. V divadle to zaskočil režisér Hart, a tedy nic se nestalo, jenomže to muselo přijít dohlášení samozřejmě. Druhý den se to dozvěděl Hilár, tak si pozval Dostála a říkal jakoby nic. Tak prosím, pane Richter, jaký to bylo včera na Spartě? No ohromný, pane šéfe, ohromný. Sparta vyhrála 3-1, to vám byla hra. Přízemí, ty góly ze zdálky, krásný. Jo, prosím, a jak to dopadlo? Prosím, 3-1. Tak, pane Richter, tady je to 4-0. Vy jste prohrál včera představení odpolední. 200 korun za Almíra a 200 korun jako Richter za Strakonického Dudáka.
5: Ošek jenom taky zaskakoval, Dostál. Hráli jsme Sluh dvou pánů, kde hráli ty dva starší pány, teda by se znovu urazil Františku, Olga Filipovský a...
0: Jsem taková čtyři mladej.
5: Olga Filipovský a Roland. A jeli jsme na zájezd do Humpolce, jako dneska to pamatuju. A František, když jsme to zkoušeli, tak Karel Dostál mu předehrává a říká: prosím, Pantalon, tak to bude hrát. Na František vyhověl, hrál prostě, ano, pane Brigello. V pořádku všechno, jeli jsme na zájezd a Roland onemocněl. A Dostál to zaskočil. A teď došlo k úplné katastrofě, protože se setkali na jednoho. Pane Brigello, kam půjdeme? Ne, pane soused, nepůjdeme. Prostě absolutně dva stejní proti sobě. Až tam jsme se uvědomili.
1: Tohle to je krásná taky historie. Mirek Homola přeci z městských divadel, ten dělal vynikajícím způsobem, napodoboval Štěpánka. A jednou se stalo to, že měli generálku v komorním divadle na něco, já nevím, co to bylo za kus, a na jevišti byl dialog Homola se Štěpánkem. A režíroval to Salcer a ono bylo to takový příšeří celý a ten Salcer najednou vylít a pojádal: to už přestává všecko, já nevím, kdo to tam vlastně mluví. A teď byla pauza a Štěpánek povídá: tak já změním hlas.
7: Ale úplně obdobná situace byla s Mírou Homolou. Jednou jsme zkoušeli hru, kterou napsal režisér Vrbský. A on tam hrál hlavní roli Míra. A strašně ho ten Vrbský ho strašně sužoval, protože když už mu ve své hře svěřil hlavní roli, tak chtěl, aby to bylo, jo. A tam byl, on hrál nějakého cirkusáka, byl strašně urputný a pořád do nějaký dívky tam švihal důdkama, jo, honilý, prostě po manéži a pořád to tomu Vrbskýmu nebylo dost, jo, ten hlad, teď on je dost rasík přece, že jo, a když nasadí Míra, jo, ty děvko, já tě tady, a říkal: Homola, to není ono, rozumíte, vy jste frajer ohromnej, rozumíte, vy musíte přijít, přece řeknu, ty děvko jedna, jestli já, říkal: dobře, pana Dězera, tak já to zkusím. Vrbskej si sedl a ten Homola vyšel a prostě teď začal dělat Vrbský, jo, začal přišapovat. Myslel, že mu to tím zvošklí, jo, povídá: ty děvko jedna, jestli já na tebe vezmu dudky. A teď čekal, kdy ten zařve a urazí se, a on říkal: no vidíte, Homola, to je ono, to je ono.
1: A Homola vůbec, s Homolovi jsou krásné historie, když dál v Košicích, tak on mu řekli, on musel hrát slovensky a řekli mu: slovenština zásadně všecko změkčuje. Tak on říkal, prosím pěkně, došel telegram statě. A byla premiéra a v novinách stálo:
4: pán Homola urobil len v prvom dějstve 150 šít.
0: Já bych ještě prosím tě rád, pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče. Ty se pamatuješ?
4: Ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
0: A tam nás napadlo poslat...
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro, a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako... otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle to vidím, jenom krásnou barevnou fotku, pompejský amfiteátr. A pán, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha na kampa. To stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
0: jako
4: profesorovi,
0: velkou legraci,
4: jako panu... velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načež Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
8: To jsme točili s Vojtou exteriéry filmu Komedianti v Semilech. A bydleli jsme vedle sebe na chodbě tamnějšího hotelu. A Vojtovi se strašně líbila mladá maskérka Boženka. Byla to opravdu krasavice. A Vojta kudy chodil, tudy říkal, víte, hoši, ta Boženka, to je kousek. Jak kdybych byl mladší, a co mladší, ještě dneska bych vám ukázal. A tak to bylo pořád, Boženka sem, Boženka tam. Až mě to nedalo a jednou v noci jsem se připlížil ke dveřím Vojtova pokoje a po zaklepání jsem začal dělat Boženku. Šeptal jsem, mistře, to jsem já, Boženka, otevřte. Postel zapraskala a rozespalý Vojta se ptal,
9: co je, kdo je to?
8: Já, Boženka. Byla dlouhá pauza a pak velice bojácným hlasem řekl,
9: co chceš, Boženko?
8: A já jsem šeptal dál. Mistře, já jsem tak sama. Je mě tak smutné. Otevřte, aspoň na chvíličku. Zase byla dlouhá pauza. Pak se Vojta ozval.
9: Neotevřu, Boženko. Jsem už stařec. A zítra filmuju.
8: To mělo ještě dohru. Ráno jsem šel brzy do maskérny, všecko jsem řekl Božence a poprosil jí, aby se na Vojtu jako zlobila. Boženka byla pro a všichni jsme čekali, až přijde Vojta. Vojta přišel a hlasně pozdravil.
9: Zdravím všechny přátelé i nepřátelé. Dobré ranko.
8: Zatvářil se pak vážně a pozdravil Boženku.
9: Dobré ranko, Boženko.
8: Dobrý den.
9: Jak jste se vyspala?
8: Špatně. Já se naklonil k Vojtovi a řekl, co pak, Vojto, Boženka se na tebe nějak zlobí.
9: Ale to víš, Ladislave, je to žena, citlivý tvor, je indisponovaná.
0: Vypravoval se takovýhle vtip v šatně, ještě než Vojta přišel. Říkal, člověče, výborný kamna, nový, teď to přišlo, je to dovoz.
8: Vykládali to Vojtovi.
0: Ne,
8: to jsme vykládali
4: jeden druhým právě jsme to vykládali.
0: Je to dovoz, že jo, a to jsou kamna, které tam můžeš topit čímkoliv, naftou, tuhým palivem, jakýkoliv uhlí, dříví, všecko. A největší výhoda těch kamen je, že si prostě prostě je postavíš v místnosti, tu vytopíš a oni mají kolečka dole a převezeš si je do vedlejšího pokoje a vytápíš si další pokoj. Že jo? A každý se zeptal, prosím tě, ale kde je ten kout? Ano, to se odpovídalo příslušným způsobem. No a teď samozřejmě přišel Vojta a Vojtovi to taky vypravovali. On dlouho poslouchal a říkal, člověče, podívej se, co ty lidi nevymyslejí. To je obrovský, člověče. Mít několik kamna v bytě, no tak prostě topím, že jo? A vždycky to převezu do příští místnosti. No ale počkej, sakra. No jo, to je vý. A kam jde ten kouř? A celý zbor mu odpověděl, no Vojto, do, že jo? Samozřejmě. A on odešel na scénu. Pak se vrátil zpátky a říkal, kluci, no to byl dobrý fol, ale teď mě řekněte, tak vážně. Kam jde ten kouř?
1: To byla taková, zase musím vzpomenout Klubu dobráků, to byla v podstatě takový humoristický román na pokračování. To bylo, a hlavní postavy, to byl pan režisér Dostál, že ano, Týmirku, který doležal, a neboštík Emil Bolek. A vlastně všichni, co sdílejí...
0: A kolektiv,
1: šatnu v Tylově divadle. No je potřeba jenom říct, že šatna v Tylově divadle, to je vlastně jedna veliká místnost, která je rozdělána na takový
0: koje.
1: Maličký dřevěný koje se společným stropem. Takže když se v jedné šatně něco mluví, je to slyšet v druhý, v třetí. Ano. Když se přidá na hlase, tak vlastně po celé místnosti. No a to bychom začít teda...
5: No já jsem si přestěhoval do Prahy tehdy a viděl jsem v Košířích, v okrajové čtvrti. A přišel jsem do šaty a někdo říkal, prosím tě, kam ses to nastěhoval, tam dávaj medvědi dobrou noc. A ty z té šatny se ozvalo, co, kde? A to už stačilo, a to už stačilo Bolkovi, aby to rozpředl. Říkal, no ano, má medvěda doma. Jo, to stačilo tady toto, že?
0: Ono ne.
5: A říkal, jak může mít doma medvěda, vždyť to je dravé zvíře. A někdo, ano, on je ochočený, hodný. Má malé dítě, sežere mu malé dítě. No a teď se to rozvíjel pořád dál. Teď on se ptal, co mu dáváme žrát, já nevím, co všecko. A věřil teda skálo pevně, že toho medvěda mám. A když už ta jeho pozornost trošku klesala, tak jednou jsem přivedl malou Silvu, která měla tehdy 2 roky do divadla. A on v té důvěřivosti své říká, Silvinko, co dělá medvídek? A pochopitelně, že Silva medvěda měla, říká, spinka. A od toho okamžiku
0: uvěřil,
5: až do své smrti věřil, že mám doma medvěda. A taky pořád se staral o toho medvěda. Třeba, že se nosili, pamatuješ, Lučku, kurky, šlupky.
1: Kosti se dávaly.
5: Kosti se dávaly.
10: No, jak s ním chodil na procházku.
1: Pak byly ty krásný dotazy vždycky, jak jsme před ním říkali, Mirku, co dělá medvěd? Bere to sebou na prázdniny.
10: Jak ho vodíš přes křižovatku a tak.
0: Co mě na tom nejvíc udivilo, že do tohohle, do téhle hry, že se zapojili prostě všichni. Jestli se pamatujete, i pan Karem.
1: Ano.
0: A to nevěděl ze začátku, o co dále, tak to jako všatně poslouchal a automaticky se do toho zapojil.
1: No to bylo právě s Karenem, bylo to, že říkal, on dneska medvěd odešel a šel na hřebenka ke Karenovém.
0: Ano.
1: A říkal, cože to snad, dítě, tam je, mezi tím je celá plzeňská třída, tam stojí policista.
5: A na to Boli říká, oni ho znají, mají ho rádi, krmějí ho, ještě ho převádějí přes tu křižovatku. Tomu věřím, ovšem s Karenem, s tím medvědem byla jednou taková taky pikantní situace, když běžel film Oravský medvídek se to jmenovalo. Já jsem přišel do šatny a nic jsme si neřekli s Karenem. Říkám, mistře, ale to opravdu teda, víte, to snad nebylo hezky od vás tady toto. A ozval se, co? Říkám, ale nic, já o to budu mlčet. No, víte, ten medvěd je vlastně můj. Chodí k vám na návštěvu, já ho živím, já platím daně z něho a vy ho prodáváte do filmu. A za něj berete honorář ve filmu. To není slušné, Bedřichu, to není slušné.
1: A konec této historie byl vlastně krásný tím, taková korunka to byla, začalo zase se mluvit o medvědovi a teď ty strašný, ty nehorázní lži toho Bolka, který s tím vážným obličejem mu to říkal jako a
5: průcha Jarda vycházel ze šatny a říká
11: Ale podívejte se, je to přece jenom starší člověk, vážný člověk. Nedělejte z něho takovýho, ozval se, z koho?
5: To už i ten průcha rezignoval.
4: Petr mu říkal, tak ho nechte, tak ho loupejte jak busta. Z koho?
12: V úterý mi volala mama, jestli bych ji nesiel do Kerfu, bo tam zas majú jakúsi kcapinu ve slevě, jak minule. Tuž ja nevím, co ona furt s tými praškami na praní robí. Minule se mi bral 5 kilo a dy to ani není štvrt roka, no ni? Bez tak to dáva fotrovi do kafe místo sladidla, bo on je ten diabetik. Nechtěl jsem se s ňu zas hádať, tuž jsem se zoptal na značku a cenu a slíbil jsem mi, že ji ho ve středu večer donesu hned, jak ho koupím. V robote mi to uteklo tak, jak mlíko z pecu, bo šéf má jakési problémy a asi ho vyráza. Tuž všetci jsou z toho už 14 dní hotovi a moc se nerobí. Karel, ten, co mi dojebal komputer po Silvestru, je na mě posledních pár dní jak milius, bo jsem mu koupil flašu, aby mě naučil pořádně robit s tím internetem. Tuž na jeho komputeru skoro celý den surfiruju. Musím si na listek napsat, který si z jeho oblúbených stránek, abych si je mohl v klidu prohlídnout doma. Tuž je pravda, že jsem se celkem zlepšil, ale furt ještě neumím pořádně najít všecko, co bych chtěl. Odpoledně po šichtě jsem byl jaksi utahaný a nechtělo se mi táhat s 5-kilovým kyblem prašku lokalku, tuž jsem zajel dom, spočnul a zajel tam Felinu. Možná si pravíte, jestli nesem hňup, že přijedu z roboty a chce se mi jedna kole do Heřmanic. Gůvno, ľudě zlatí! Felina mě parkuje už pár dní před barakem. Garáž je v dupě. Fotrovi totiž zacvaklo, že jsem s ním s tím Mošnovem vydrbal a tak tu garáž, která mu kdysi zůstala, jak prodal svou starou 110, která tak jezdila, jsem tam startovala i sama od sebe, jakému si cigánovi ušentala za 5 kilo. Pronajmul kolegovi garáž z bývalé partie. Ten chachar vyhrál ve sportce jakési kechtaky a tak se na staré kolena rozhodnul, že si zrobí malou radost a koupí si zahraniční vozidlo. Starou ojetu Fordku. A Bobil na to pyšný, jak východní Němec na Trabanta, přemluvil fotra, bo přece svoju blaženku nemůže nechat v dnešní drsné době jenem tak na ulici. Tuž vězte nebo ní, fakt dal starému Fordu jméno Blaža. A tata ze staré solidarity, bo se spolu ve faračkách nachodili hafo jarních kilometrů 100 metrů pod Beskydami, se nechal ukecať jak 15 na taneční zabavě. Prostě se s tým nesrál. Jeden den mi zavolal, že si mám odvést Felinu, že bude co si představovat a jak jsem se ho za 2 dny zoptal, kdy budu moct zaparkovat zpátky, pravil mi, že musím pár měsíců počkat, že tam má Olda Blažu. Tuž nevím, to je jak by mě vydědil, no ni? Ale co, venku už je teplo a Felda co si vydrží. Však je to české auto, tuž od té doby mi stojí před domem. Akurat trochu zle spím, bo každou noc ju chodím moc krát kontrolovat, než usnu. Zlí mi jakýsi hajzel, nerve zrcadka, bo mladí gizdi se radi předvaďají. Tež by se mohl vykládat. Však každý jsme byli malí cipy, no ni? Jak jsem potom tahal ten fotru v cukr v kyblu po schodách k mamě, potkal jsem Datla. To je starý kamoš z baraku. Chvíli jsme spolu pokecali na schodách a zaspomínali, jak jsme spolu blbli, jak mali pajtaši. Ptal jsem se ho, co včil robí, a on naraz praví, že v sobotu mají z BVU akciu a že to tam jde omrknout a zaspomínat si na staré časy. BVU, BVU, tuž jasné, Baník vítězný únor, bojovnost, vytrvalost, úsilí, pro některé aj bojový vojenský útvar. Očiska se mi zamžili, ušiska se mi spotili, knedla skočila do krku a hned jsem zaspomínal. Na ty různé tury po Beskydách a Jeseníkách, na ty oddílové hry, z kterých jsem byl hotový, a na všecku tu symboliku, co k tomu patřila. Jak jsem se spamatoval, hned jsem se mu vnutil, že bych se tež na chvíli stavil, však určitě potkám hafo známých a zapaříme. Jak jsem v sobotu čučil zachmuřeně z okna, hned jsem zalitoval. Bolelo jak alergikovi z rypaku. Potem se na chvíli vyčasilo, tuž jsem se tam vydal. Měli jsme s Datlem sraz na zastávce před bývalou šachtu Odra a jak jsme docházeli k hřišťu, zas začaly padat scanky. Chtěl jsem se obratit aj dom, a jak jsem viděl ty malé nadšené zmoklé boraky, co tam politovali v kraťasách a nedbali na ten hnus, v kapkách, pravil jsem si, že zůstanu. Datel se hned vrhnul ku skupince jakýchsi odchovanců oddílu a chvíli si tam divně lomcovali rukami, tuž jsem se decentně vzdalil. Ani vytrvalý déšť tých malých taborníků neodradil od toho staviania tých různých dráh, prosutěže a i tribúny, na které měli vystupit zpěváci. Kolem čtvrté se počasí umoudřilo a konečně začalo být pěkně. Tuž jsem zdělal kapucu a pořádně si to tam prolez a prohlídnul. Měli tam stánky s různými capinami, děcka si tam mohli zrobit hliněné vazy, podívat se na kovaře, jak robí a hlavně si zasuťažit. Jak jsem viděl ty malé pajtašky, jak tam v helmách proti sobě machají takými tyčkami, tuž jsem šel radši dál. Úplně vzadu bylo na stromě natáhnuté lano. Děcko vylezlo po žebřu navrch, chlop, co tam celou dobu visel, ho připnul horolezeckou skobu a ušvičelo dolů. Tuž na to by mě nikdo nedostal. Potem začal brnkat na kytaru Pepik Štrajchel, tuž jsem si chtěl koupit pivko a lapnout na řeď, aby se mi lepší posluchalo, ale zrada. Ti mládežníci tam prodávali enem kofolu. Chtěl jsem si poštěžovat Datlovi, ale došlo mi, že bych u něho asi nepochodil a navíc jsem ho už hodinu nemohl najít. Chlampal jsem kofolu a poslouchal Pepichové songy. Kura, to je tež borec. Před pár rokami měl jakési technické problémy, pri jakusi dobu skoro nechodil a nemluvil a včil zas zpívá a i hraje. Jak skončil, pleskal jsem mu jak na moli přehlídce. Dal jsem si další kofolu a šel jsem mrknout dozadu, bo tam jacisi dva borci robili portréty navštěvníkům. Kura, kdybych uměl tak malovat, seru na robotu a postavím se na masarykač a ze den mám zarobené to, co ve fabrice za měsíc. Celý den jsem pořádně nežral, tuž jsem si potom dal obědo večeřu BVU gulaš a lapnul se na představení Vojclu s čoklami. No asi jsem se neměl spát hned do první řady, bo ten jeden čokel po mě tak mlsně čuměl, že jsem měl aj strach, aby mi ten gulaš nezežral. Nakonec si ale vybral toho golema v tým červeným a tak jsem se radši šel postavit dozadu. Při zvuku kytary posledního umělca se mi zase stesklo po těch chvilkách v lese, u taborového ohňa, jak jsem se učil vazať uzle, lasovať a podobné capíny. Tuž to byly časy, to jsem byl ještě mláďoch. Začala mi být kosa a ku vchodu začali přistavovat autobusy, bo akcia pokračovala o 7:30 na Landeku v kompresorovně. Tuž jsem chvíli dumal, jestli tam mám tež se nasačkovat, ale byl jsem utahány z těch vzpomínek a tak jsem šel dom. Večer jsem doma lítal furt scať, bo té kofoli se ne a nezbavit. Než jsem usnul, došlo mi vlastně, že jsem do BVU nikdy nechodil. Ale strašně jsem vždycky chtěl, bo jsem Datlovi zaviděl, co mi o tím vždycky vykládal. Akurát, že mama mi to nedovolila, bo fotr byl havíř a bez tak by ho vyhodili, jak by se Komanči dověděli, že jeho synek chodí do takého poloskautu. Tuž také jsem měl těžké mladí.
13: Ještě jednou, uděláme si to pěkný, co říkáte. Ahoj! No, pojďte ještě jednou. Ahoj! Jo. No, jsem rád, že jsou tady všichni, kteří mají rádi country, western, hudbu, music. Taky jsem rád, že vás čím dál víc těch, kteří přijíždějí na naše představení vlastním kamionem. Já vím, vy trakeři, vy mi asi budete víc rozumět, protože víte stejně tak já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky. Kolikrát byste chtěli zastavit, třeba se jen vyčůrat, ale při představě, že byste museli zastavit, vypnout motor, vystoupit z kabiny, vzít si plombovací kleště, obejít návěs, zapnout hydrauliku plombovacíma kleštěma, si přeštípnout svodidla, jít do pole, vrátit se plombovacíma kleštěma, seštípnout svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nasednout, nastartovat a teprve pak jet dál. Tak nezastavujete a jedete radši rovnou dál. Já vím. Ale pozor. Znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. Vidím, že ho tady nějaký zná. Jo, o Jackovi Jackovi se už vyprávějí historky dávno. Můžu jednu říct?

Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za houby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat. Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli, ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech. Povídá jeden, posíšte, co pa vy nemáte nikoho, koho byste rád navštívil na hřbitově. A ten říká, no tak na hřbitově bych rád navštívil několik lidí, no ale oni všichni ještě žijou. Potkají se dva, povídá ten jeden, tak co, dostal jsi to místo, co ses tam včera šel zeptat? Ten říká, ale ne, pak prosím tě, oni tam hledají zaměstnance obojího pohlaví a já mám jen jedno. Potkají se dvě a povídá ta jedna, poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte, já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyn, no tak bych snad brečela. Povídá jeden, člověče, já když jsem se narodil, tak jsem byl tak strašně nehezký dítě. My byli chudí, já jsem se narodil doma a teprve, když mě má matka spatřila, tak přišla do nemocnice. Povídá jeden, prosím tě, mě nepovídej, že se morálka za posledních 20 let zhoršila. Podívej, když například před 20 lety šla moje manželka po ulici, taky každou chvíli nějaký chlap obtěžoval. No vidíš, a dneska se jí nikdo ani nevšimne. Přijde na návštěvu teta a Pepíček i říká, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, teta přece není žádná slepice. Ta jenom tak vypadá. A povídá jeden dirigent tenorovi na zkoušce, člověče, dejte do toho trochu víc vášně, když zpíváte, co pa jste ještě nikdy vášnivě nemiloval? A ten tenor říká, ale jo, to jo, no ale nikdy jsem mu to ještě nespíval. Potkají se dva, povídá ten jeden, já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská. Povídá jeden, poslyš, je to pravda, že tvůj ředitel dostal darem bílýho Mercedesa? Ten říká, no tak v principu jo, no jenom, že se nejedná o bílýho Mercedesa, ale o zelený kolo. A on ho nedostal, ale někdo mu ho ukradl. Povídá jeden, poslíš, Tondo, proč ty vlastně stojíš vždycky na balkóně, když tvoje manželka doma zpívá? A ten říká, ale víš, já nechci, aby si lidi mysleli, že jí biju. Manžel přijde domů a říká manželce, prosím tě, co to má znamenat, proč tady běháš tak nahá? Ona říká, ani to máš jednou, teď on sem stejně nikdo nepřijde. On říká, no dobrá, proč máš na hlavě ten klobouk? Ona říká, no tak, kdyby přece někdo přišel. Povídá Hanka, tak si myslím, že to taky nebude to pravý. Mě ti předepsal doktor na zubnutí denně 3 kolečka mrkve, což pak ty první 2 kolečka ještě snesu, ale vždycky, když mě zahradník přiveze to 3. kolečko, tak už se mě u toho dělá blbě. Na místo činu v loupání přijdou ze Scotland Yardu do bytu k paní domu a říkají, my jsme přišli, abychom zde sejmili od pachatelů otisky prstů. Ona říká, no jo, a já nevím, jestli to bude mít nějaký smysl, a já už jsem se vykoupala. Povídá jeden, poslyšte, vy mě máte asi za úplného idiota, co? Ten druhý říká, prosím vás, kam vás

To vede. Já nikdy neposuzuju někoho podle toho, jak vypadá. Povídá jeden čeč, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám. Úředník na úřadě říká, tak vaše nacionále mám, teď ještě kurikulum víte. Říká, co prosím? Ten říká, kurikulum víte. Ten povídá, kurikulum? No tak to teda nevím. Ke svýmu domácímu lékaři přijde v Paříži žena, má modrý oko, různá zranění a přizná se, že jí to udělal její manžel. Doktor říká, váš manžel? No já myslím, že váš manžel je někde na cestách. Ona říká, no jo, to já jsem si právě myslela taky. Soudce říká, obžalovaný, je to pravda, že jste zde o přítomném řekl, že vypadá jako opice a že kouká jako debil? Ten obžalovaný říká, no tak na to už se vážený soude nepamatuju, no ale když se tak na něj koukám, tak možný to je. Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla. Povídá jeden, to je zvláštní, že ženský přilíbání vždycky zavírají oči. Ten druhý říká, jak jsi na to přišel, prosím tě. Ten říká, no vím to, no, například ta moje to taky dělá. Ten říká, tak, to je zvláštní a u mě to nikdy nedělá. Povídá jeden, a víte, že vy jste úžasně podobnej mojí manželce, až na ten knír ovšem. Ten říká, no poslyšte, já vůbec žádný knír nemám. Ten říká, no ne, vy ne, ale moje manželka. Povídá jeden, poslyš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říká, ale jo, já jsem to platil, ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židli. Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat? Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí Amplion. Vážení cestující, máme pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou, vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou, ode dneška tento vlak zde nestaví.

Přátelé, povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV., žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl, tohle je dobrý, to u nás zavedu, tohle je volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem nad první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? Ty tam jsou doby pážat, dneska co si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to je nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografii. Sedm statečný, piják mýho srdce. Sedm statečných, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interviewy s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadní, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takový kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo? A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fakt. A co když ten kuň vyhodí?
A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětlal princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Já říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kůň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, to dobře, ten kůň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo kůň. Ale poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? On říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zase přejde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přejde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdoti, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. Říká, dlouhý léta. Co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň. Jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili, v čepice a byčel mě honil po těch lůkách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhej. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A hej, já znám blbější v těch po závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říkal, to není možné, že by mrkal na mě. Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říkal, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říkal, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, v tom, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá. Nedá nahrát tohle na desce, to je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych, odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladruhech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok,
Překážka je koní cizí. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu ji dají do gipsu za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko, všecko možný. Ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámy. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. To kránu bylo a sneb měsíc zrud, a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo septal a ruce lomil v nich, žlouky voňkol a jeteli a kvete řicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí, a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá, oh, v hrdle vysychá, a chtěl by ržát, že neví, neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. Však koní šetřte! Prosím tisíckrát! To dobyče se strašně umí ptát, proč nesmí žít víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou pohnutku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A tak já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane Vista, ale vůl, tak já jenom doufám, že se mýlím. Ale necítím se uražen. Já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím, nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiritery, šel Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada, zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila, ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během mého pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergl papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo 5krát. 5krát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Predeal. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trajec jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomností Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. Vyhnal nás a složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
probudili se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoši. Propletený navzájem růzky, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul jako nikdo z nás, tak to zjistil až tam, vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už jsem ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vln. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílem eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčeli toho Jirku Šlitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já dodneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale mě. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici, kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam do Bulharska byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou, přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvezli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídeň vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže ze mě dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: čítat z chytky na kytku ho vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A po rozvodu se hned

0: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nimi zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka. A já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka a říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopit to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu zemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdot. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbnete, tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobný sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a na sliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený na sliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova, tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo, ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo. Až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že jo? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že jo, v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál potom pytlíku před sebou, že jo. A teď to šlo od lavice k lavici, ne. Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mi až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůze. A tím to došlo na mě. A já najednou koukám na Honza, malej kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil. A on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem, ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlup. Já nevěděl, čemu se držet, kam padám. To bylo hrozný, hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám ti, Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo, to já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel také od židle k židli a každý se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne. O 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si prolali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo. Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu nebo v bufetu 15 deka vlašského saláku. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. Jo. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že jo. Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že jo. Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkám, no jo. Už je to dobrý. Říkám, to už bude dobrý, za chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. A on říká, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad a brávku. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jedinej doletěl z dráh. Jedinej. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně zve stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem, on může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce z laskavosti duše, z lásky k bližnímu, takový krásný, kladný, přitakávající smích a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh, ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu, ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věstujeme jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásně lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho se uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady, říkal, ty jednou zaměníš ty své Mariánky za Luhačovice. A já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: James.
2: Prosím, pane.
1: Už se vrátil můj bumerang?
2: Lutujem, pane, ještě ho nevidím.
1: James, ty nezabalzamovaný vodca proletariátu. Já se tě nepýtám, či ho vidíš, ale či se už vrátil.
2: Já už rozumím, pane, ale žal váš bumerang ještě nepřišel.
1: A čakáme ho z dobrej strany, James?
2: No ano, pane, vždy se radši vracat z této strany, bez ohledu na to, kde ho hodíte.
1: A je to nuda takto čakať, James. Keby aspoň prišlo zemetrasenie, aby som sa mal na čo dívať.
2: Zemetrasenie neprišlo, pane, ale za to prišiel dopis od královnej.
1: Od našej Alžbety?
2: Áno, pane, inú zatiaľ nemáme.
1: Tak to prečítaj, James.
2: Áno.
1: Som zvedavý, čo zase odo mňa chce tá bledá vosková figurína.
2: Ako rozkážete, pane? Pane,
1: ano.
2: Myslím, že došlo k najhoršiemu. Královna chce, abyste išli na Slovensko.
1: Na Slovensko? A to je čo? Nový klub?
2: Nie, pane, to je taký nový štátik. Priviedni doľava, pane.
1: Tam už nie je Uhorsko?
2: Nie, pane, teraz je to Slovensko. A niekde tam dokonca žijú aj naozajstní Slováci.
1: A na čo tam mám vlastne ísť, James?
2: Nedávno im tam premiér zvolil prezidenta, pane. Královna chce, abyste mu išli zablahoželať.
1: Komu? Premiérovi?
2: Nie, pane. Prezidentovi. Volá sa Michal, pane.
1: Tak teda Michael. Ako Jackson, poznám.
2: A královna ďalej píše, abyste sa slušne obliekli, pane.
1: James.
2: Ano, pane.
1: Ty ukrajinská videohra bez ovládania. A prečo mi to píše?
2: No... Neviem, pane, možno sa jej nepáčilo, že ste na posledný královský ples prišli iba v cylindri, pane.
1: No a? Veď bolo teplo. A čo také si mám obliec, James?
2: Na také príležitosti sa najlepšie hodí frak, pane, ale posledný frak vo vašej rodine mal strýko Albert a ten je už 9 rokov v truhle, pane.
1: No ale nehovor, James. To už je 9 rokov, ako sme ho tam dali. A pamätáš sa, ako sa mu tam nechcelo ísť?
2: Áno, pane. Buchotal tam najmenej 4 noci. Kým si zvykol.
1: A čo keby som sa obliekol po slovensky, James? Aby som si hneď získal. Rozumieš? Počúvaj. A čo sa nosí na Slovensku, James?
2: Ak dovolíte, prinesiem encyklopédiu života, pane. Tam by to malo byť zachytené.
1: Dúfam, že sú tam aj fotografie, James. Vieš, ako nerad pozerám písmena.
2: Áno, tu je to, pane. Všetko o Slovákoch vydané v roku 1990 v Prahe. A hneď na prvej strane je aj fotografia, pane.
1: No, ukáž sem, James. No.
2: Áno, prosím, tu.
1: A to je kto?
2: No, nejaký Slovák, pane. Tu píšu že Jánošik zbojník, alebo čo?
1: A to jsou všetci Slováci taky vykrivení, James?
2: Nevím, pane, ale tu píšu, že vraj tohoto zaveseli na hák.
1: Tak on visí na háku. Zaujímavý šport. A čo to má na sebe?
2: Tu píšu, pane, že najrozšírenější odev na Slovensku je kroj. A Slováci vraj žijú v dreveniciach, ktoré si sami stavajú, najčastejšie z dreva, pane.
1: A tamto v ruke, to čo drží?
2: No to je valaška, pane. S tým zabíjajú ovce a medvede. A potom si z toho urobia kroj.
1: James, ty nedoriešená židovská otázka. Adam si nemyslí, že teraz pôjdem zabíjať medvede, aby som sa mohol obliec.
2: Nie, pane, môžeme zahlušiť nejakú ovcu alebo koňa.
1: James, a ten kroj je prečo taký krátky?
2: No tu píšu, že je to vzor detvanec, pane, takzvaný holý pupok.
1: Holý pupok? To by nemuselo byť zlé, James. Do rána mi taký urobíš. A nezabudni mi pribaliť aj tie bodkované podkolienky. Mám ich rád.
2: Áno, pane. A želáte si je klobúk, alebo pôjdete učesaný ako depešák?
1: No, ešte neviem, ale možno si zoberiem čelenku.
2: No, a tu je veľmi zaujímavá informácia, pane. 80% obyvateľov Slovenska vraj najmenej 7-krát do týždňa pije alkohol. Tu píšu vraj domácu pálenku. Tuhvo.
1: Tuhvo? Nepoznám. A zvyšných 20% sú abstinenti?
2: Nie, pane. Deti do 3 rokov.
1: Zaujímavá krajina, James. Myslím, že tam pôjdem. A toto bolo čo, James?
2: Vrátil sa váš bumerang, pane. Nepomohlo ani zatvorené okno. Zdá sa, že sa vám to nikdy nepodarí zahodiť ho tak, aby sa už nikdy nevrátil.
1: James?
2: Prosím, pane.
1: Dostal som nápad.
2: Blahoželám, pane. Mám to i zapísať do rodinej kroniky.
1: Nemusíš. Aj tak je prázdna. Na Slovensko pôjdeš aj ty, James. Urobím ti kroj. Ja budem mať holý pupok a ty budeš mať to isté vzadu.
2: Rozumiem, pane. Chcete si získať Slovákov, aby som sa od nich veľmi nelíšil.
1: Správne, James. A vezmeme so sebou aj tento sprostý bumerang. Na Slovensku ho zahodíš. Ale to ti hovorím, James. Ak sa táto zakrivená bakula vráti, Slovensko bude mať druhého Jánošika.
3: No nepřeháníte to trochu?
4: Já si chci přisednout.
3: No to prosím, přisedněte a to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
4: No, jak toho přece se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
3: Co mi tykáte?
4: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je pekné.
3: Co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
4: jak
3: ne?
4: Jak to, že ne?
3: To kdybych čekl, když nastali deště, tak se mrak.
4: No jistě. Přísloví nelže
3: přece. No jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu 11, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
4: No jo, ale vy čtete bídáky.
3: Bídníky, bídníky, tak já se jmenuji Bídníci, prosím. Protože no. Jsem přítelem historické beletrie.
4: No.
3: No. No, co vy například čtete?
4: Já?
3: No.
4: Já čtu Bídníky.
3: No, tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Tak no. Jak se vám líbí tak nějak?
4: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
3: No prosím, přeci se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
4: Doma?
3: No doma, co jste četl v poslední době?
4: V poslední době doma, to

0: Pěkně. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho Lomikara,
1: no,
0: kolem toho Kozyny,
1: že? I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No a zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
0: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil. Ale? Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
1: Ne, z historií nemám nic společného.
0: Ne, historie vás zajímá,
1: to,
0: ne?
1: Jo, to ne.
0: Ne? Tak ne. Jo nebo ne?
1: Ne.
0: Tak
1: ne.
0: Jakou máte rád literaturu?
1: Já mám rád krásnou literaturu.
0: Čili vlastně také klasickou beletrii.
1: Ne, to ne.
0: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
1: No krásnou.
0: Jak krásnou?
1: Jak krásnou, hodně krásnou.
0: No, jak hodně co, krásnou.
1: No prostě, že krása, že je to hezký, krásný no, knihy, když
0: no, jak
1: to,
0: hezký?
1: No barevný obrázky, když no, jsou tam a když to má zlatý obřízky.
0: Cože?
1: Obřízky a řízky mám rád. Bramborovou kaší.
0: Vy jste se zbláznil.
1: Bramborov má tolik ne, ale s bramborovou kaší.
0: Nechte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
1: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
0: Meny?
1: Kázalo si dřepnout vedle nějakýho chmatáka.
0: Ale prosím, ale já se vás tady ptám na literaturu.
1: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátil.
0: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
1: Jak?
0: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
1: A matematika ne.
0: Ale tematika.
1: To mě nezajímá, to nemám
0: tematika,
1: rád.
0: Člověče. Co? O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
1: Tematika?
0: No.
1: To nevím.
0: No jak to, že?
1: Mě zajímá celkově tematika akorát železniční.
0: Železniční no, tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
1: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem a když jsou papírky, víte, to mě může čert zvít.
0: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam přeci o železnici není ani zmínka?
1: No pač jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
0: No to jste měl vrátit. To.
1: Teď já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečil, abych se pojal, jestli tam není něco o železnici, no.
0: A pak jste knihu odnesl na ztráty?
1: Ne, pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
0: To je správný, knihu měl podepsanou,
1: no,
0: tak se
1: no,
0: to má
1: ano,
0: dělat.
1: Ano. Patřilo to nějakému Jiráskovi Alojzovi.
0: Prosím vás, Alois Jirásek tu knížku napsal.
1: No tak to vidíte, teda on se s tím píše, jo, a pak to zapomene, jde na nádraží, do Mažlicích, na co ty lidi myslej, já ne.
0: Prosím vás, Alois Jirásek už nežije.
1: No tak na co myslel, když je?
0: Tak znova, Alois Jirásek byl spisovatel, no. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no, ten měl na co myslet.
1: No tak vidíte, a pak se mu zase člověk nemůže divit, že zapomíná, jde na nádraží knihy.
0: No to není jo. Možný, taková ale zabedněnost. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku,
1: ano?
0: Komu byste ji vrátil?
1: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
0: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
1: Já bych se podíval, jestli je podepsaná.
0: Tak se podívejte, prosím.
1: No, naštěstí je.
0: Jo, komu patří?
1: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha, jedna panská osu.
0: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do panský Hugovi.
1: Hugovi do panský.
0: Ano. Tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. S váma já se, pane, nemám o čem bavit, vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
1: Tak a zaplať vám bůh, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.
2: Tak, vítám vás ještě jednou teď načisto v naší manéži. Mám tady spoustu přátel. Tady vidím Jirku Pechu. Já myslím, že ho nemusím představovat. Jirka Pecha, zvaný Peca, patří neodmyslitelně k divadlu Na provázku. Divadlo Na provázku patří neodmyslitelně k Brnu, ke kterému já patřím, pokud možno odmyslitelně. Promiňte. Když se řekne Brno, tak si vždycky vzpomenu na svého švagra, který je Ženevan, který je Švýcar. Který přišel se sestrou, mý ženy přijeli na Vánoce. Na ten předvánoční čas, já jsem ho protáhl po těch hospodách. Byli jsme u Očků a ve Venuši, Jirka tam byl taky. A u Meče jsme byli a mu chutnal moc Bešerovka. Bešerovka a Miklivec. Všichni přátelé si s ním připíjeli s cizincem, napíj se cizinče, ať vidíš cizinček, to tady máme krásný před Vánocema. A to... Jsme. Tak jsme pili, pak jsme přišli domů.

0: Tak jsme přišli domů, tam byli nějací kamarádi, hosté, známí, zase se ještě pil a on najednou škrtl bundou o stěnu, zůstal ležet. My jsme ho se ženou a se švagrovou vzali za nohy, za ruce a dali ho tam, kam opilci patří, do postele. On spal a pak mi ráno říkal větu, která by mě nikdy nenapadlo, Jirku taky ne a možná málo koho z vás. On říkal, člověče, celou noc mi bylo tak špatně, já jsem z té postele musel furt vstávat. Chodil jsem tam, jak tam máte ty noviny místo toho. Ne, tupá satyra. Prostě, já jsem vstál, teď jsem chodil a teď jsem vracel, co jsem vypil a opakoval jsem si celou noc jednu jedinou větu. Říká, pane Bože, jenom abych neumřel v Brně. No, Brno je město, ve kterém žijeme, ke kterému patříme. Máme tady ty porodnice a krematoria a tramvaje a šaliny a děti tady máme a přátelé a ty hospody, o kterých jsem mluvil. Prostě patříme k Brnu a Brno možná ani netuší, že patří nám. A k Brnu neodmyslitelně patří taky lehký humor, co? Brno patří nám. Protože my patříme Brnu, to je vzájemný vztah, jo? No a jiný můj kamarád, který neodmyslitelně patří k Brnu, to vám hned chci představit. Pánové, přineste jeho pomůcky, možná už někteří vytušíte z těch pomůcek, o co půjde. Šutr. Krásný šutr. Není to náhodou základní kámen divadla Na provázku? To by bylo absurdní, poněvadž to už se staví. Jo. Základní kámen nějaké budovy, která se dosud ještě nestaví, by to mohl být. My jsme byli na tom poklepu. Jsme se tam shromáždili. Vy jste tam byli taky, pánovi. Já už bez goril mezi lidi nemůžu se shromažovat. Teď prostě ten pán vzal to kladívko, že bude poklepávat na ten základní kámen, že jo. Dej to prostě, dám to kladívo. Zastavte mě! Krucifix! Mají to těžký ti poklepávači. Jednoduše je to ty s těma nůžkama, že jo? Prostě přijde stuha, šampaňský na provaze a loď pluje dál. Vyplouvá. To je krásný šutr. Do toho by se dalo tesat něco chytrého, co? Třeba. Hej, víš, co myslím? No to by se tesat nedalo. Nebo, to bych ani nepsal. To bych tě ani nevytetoval, nenechal, to bych tě ani na záda netetoval, poněvadž by se v sauně prozradilo, co si myslím. Jemný fór. No, tak nebudeme zdržovat, představíme toho hosta. Pánové, vemte to tam, kam to patří. Naším hostem je básník, herec, uhlař, silák, gladiátor, expert na brněnský argot, Franta Kocourek. Františku. Tak. Franta se svými asistenty, kterých přibývá, předvede v levitační poloze rozmlácení tohoto šutru. Je to ledvinový kámen, už to mohu říct. Ledvinový kámen neznámého obra. Asistent zasloužilý mistr sportu, národní sportovec Krejčí. Druhý asistent Kocman. Neuvěřitelný výkon. Franto. Opravdu klobouk dolů. Klobouk dolů. A pošlapat. Franta bych chtěl, jak jsem říkal, on je expert na brněnskou hantýrku, na ten argot brněnský. Chtěl by vám říct si několik slov na uvítanou v této záhadné řeči.
1: Subetálně vyladěný, že míhám tady s kojálem ty klabí šorvky prokysnu.
0: Jsem velmi šťastný, že mohu zde vystoupit v televizi. Kysne je televize. Tady s kojálem, kojál, to je taková přezdívka, kterou pro mě Franta razil marně. Kojál, víte, to je taková ta vysílačka vysoká, štíhlá. Dobré i špatné zprávy vysílá. To se neujalo. Tak, pokračuj, Franta.
1: Kdo mám špicový hajfy na sicrách?
0: Vidím na židlích krásné dívky, špicový hajfy,
1: krásné. A láčový kalousci, co přištrejchali, no, hodí kalousi, čučku.
0: Já nevím, co je láčový kalousek, ale.
1: No, betálný kořeň.
0: Láčový kalousek je betálný kořeň. Česky je to skvělý chlapík.
1: Co přištrejchali, hodí čučku, jsem na plac.
0: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat, hodit čučku, se podívat. Jsem na plac, jsem k nám. Tak, to je ještě ruka. Je brněnština. Brněnsky, tady ta hantýrka. Vlastně já jsem byl několikrát svědkem, když se ten jazyk vyvíjí. Byl jsem svědkem toho básnivého třesku, kdy třeba, když jsem si v hospodě zapaloval cigaretu, proti mě kluk a říká, týky mu, vím to přes kopírok. Rozumíte, kopírok, vím to přes kopírok, dublovat tu akci, abych mu dal taky cigaretu, prostě, jo. No taky, taky to Brno je vlastně zvláštní v tom, jak se víceméně všichni známe a potkáváme se. To taky mě Boris Hybner říká, jenom to bych ještě chtěl říct třeba o tom Brně, jo. On mě říká, tak konečně jsem pochopil, co je Brno. Poněvadž jsme tě hledali s Kratochvílem, jeli jsme v autě, jsme přijeli a já se ptám, takový kluk prostě vlasatý, já se ho ptám, prosím tě, kde je tady náměstí Družby národů? To se jmenovalo Dominikánské náměstí původně a když se přistěhovala Chantal, tak se to jmenuje Družby národů. A on říká, kdo je tady Družby? A on říká, no tak to musíte tady, tam, tam, tam. A říká, koho tam hledáte? A Boris říká, no Bolka polívku hledáme. A on říká, a co mu chcete? Co jsi takový? No, Franto, zavzpomínejme si spolu činem. My jsme totiž spolu s Frantou hráli v Komedii dell'arte, on hrál kapitána, já jsem hrál
2: Arlecchino.
0: Arlecchino, ano. Doneste ten materiál, pánové, prosím vás. Tady z tohle kusu strašného železa prostě udělal neuvěřitelného kolibříka. Pro anglofily Incredible Hummingbird udělal. Incredible Hummingbirda udělal. Můžete vozkoušet, je to opravdu železo?
1: Kousněte si.
0: Jo, je to opravdu, já to tady takhle můžu. Jak je to?
1: Půl centimetru silné, 8 široké.
0: Jo, a velmi, velmi dlouhé. Já jsem ho tam jako podkuřoval, poněvadž umělec vystupoval v barech. Oh.
2: smrtí, no.
0: Jo, Tana. On vystupoval v rakouských barech pod pseudonymem Tiger Boris, vydával se za Rusa tam. Tak toto je neuvěřitelný kolibrí.
3: Božka! Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila!
4: Emile, hoří nám v pokoji!
3: Ježíš, tak to nekříš, ať nás nerozkecaj! Běž rychle! Hele, holka, vynes sportku děti a zatím na to něčím stříkej, jo? Já zavolám o pomoc! No, kde pak ženská a přírodní katastrofa? Hej, cákej na to nějakou vodu, jo? Nějakou tekutinu! No, zavoláme kohod. Kdo by takhle mohl mít tohleto? Zavoláme Tondu, Tondovi Boučkovi, no jo? Cákáš na to, cákej! No. Těbuk to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No, tak to lehneme popelem, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo? Těbuk. Hele, kdo by to mohl... No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, tak bych toho ta... Hej, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa? A, halo, Soutuško, prosím vás, já, prosím, já nezavěšuju. Co, totiž nám tady hoří, v jakým pořadí? Hej, to nechte si to napřed vysvětlit, jo, podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutne. Ale já pořád nezavěšuju, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná, paní tam zatím se to, jakým Hej! Říkej, a hlavu vzhůru! Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí! No. A ano! No, teď jsem měl smůlu, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Fran, tak prosím, halo! Jak to, že nejste soudružka? Prosím, jo, vy jste soudruh. Ty to bylo nedivný, že máte jako nějaký přiskřípu tady. Nás promiňte, já jsem se chtěl bát nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval, prosím? Co jako to, že co lehne popelem nezhníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihořívá, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeboval bych účastníka Františka Křížalu, jo? Praha 4 Kánovnická, prosím? Křížala, sušená švestka, Kusný Kánovnická, ano, znamenám si, ano. Ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo. Tak no, Olga, stříkej, stříkáš tam? No. Ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to trošku hodně. Tak, no. Kde pak tohleto, hned volat požádá, kde pak to... Halo? Těbu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistolkou? To je fanoušek. Hele, panoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuju ti, počkám, no jo. Co to dělá? Hoří to, jo? No jo, udržuj to. Hele, halo. Hele, Františku, těbu Franto, hele, nemáš známý u hasičů, u požárníků? Ne, já nehledám žádný chvil, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval, to víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš mě? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
4: Prosím tě, dobrý známý.
3: A co?
4: Tady hoří.
3: Ta nevoláš hasiče. Ježíš, to tady
4: požární opravdu... služba? Tady Praha 6, Dejvická
3: 3. Se zblázila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
5: Už jsme tady, je to tady.
3: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tady nemyslel, co?
5: Normálka.
3: Jak to?
5: Dálnopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.
3: Yes.

0: počkat, počkat. To, vemte to fište ještě jednou. A vítám, povítanou. Nahoru.
1: Mistře, nemohl by mě se mít někdo pomoct?
2: Já vám, mně se zdá, pomůžu sám.
1: No, pojďte.
2: Nahoru.
3: Narodil se císař pán.
4: Toníku, pro boha tě prosím, kde seš? Taková paráda a ty nikde, my už tam všetky stojíme a ty pryč.
2: Co se sta...
4: No?
2: Je. Já na to docela zapomněl.
4: Tam musíš, bej. Já ti to nemám říkat, víš? Ale, mezi námi, ty dostaneš dneska medaily.
5: Já vím, Kačavo.
4: Co?
5: Jestli to není pravda.
4: Toníku. Je?
5: Jo.
4: Bylo jich původně navrženo 5.
5: Jo.
4: A ty jsi byl navržený dodatečně jako 6.
5: Co?
6: Lézo. Ty jsi moje žena. Ty jsi moje žena. Nic ti neříkám. Ale až přijdu z ty parády, si všimni mých prsou.
7: Předem oznámenému slavnostnímu dekorování zasloužilých členů gardy ostrostřelecké, nech nastoupí. Sobotka František, Rajs Cyril, Staněk Jan, Cafourek Václav, Kautský Josef.
8: A co bude se mnou? Tak to si to říkal.
7: A Špelec Antonín.
8: Je?
9: Vážený pane velitel, medaile dnešního dne pro mě určená bude ozdobu. Počkat. Srdce moje blaží se, pane veliteli, jsem rád.
10: Co je, prosím vás, co se to vlastně stalo s tou medailí?
11: Pane majore, ten muž byl dodatečně navržen k vyznamenání.
10: No to je možný ovšem, že to tedy letos už nevyřídili.
11: Jo.
10: Tak, pane Špelec, je mi velmi líto, ale až na přes rok.
9: Taková ostuda. Vždyť já jsem nemožnej člověk. Tolik lidí na to koukal.
12: Čuškali po mně sousedky v domě, nedajli medaily, že je po mně. Co jsem se načekal, ona nepřišla, prej na mě náhodou žádná nevyšla. Já jsem se těšil na tu medaili, dajli mě, anebo nedajli. Kdybych se náhodou znova narodil, tak bych se zmačkal a pak zahodil. Anton Špelec, ostrostřelec, toho když to popadne, poručí si Liguer, a to špatně dopadne. Já bych do toho kop, ta medaile bude můj hrob.
1: No tak Toníku, tak buď přece rozumnej, no tak hol dostaneš tu medaili na přes rok, no.
2: Jaký na přes rok? Já jsem tu medaili nedostal dnes. A když mi ji nedali dnes, tak ať
13: A přijďte žerou, že
1: jo? Koníku. No tak nekřič, tak si sednu jako člověk, dám si pivo.
13: No nechci pivo, no. Já nenutně do piva. Liguere!
1: Toníku, nepij tu kořálku. Víš, já tě znám. Jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
13: Zvíře, ty mě moc nevokřikuj, jo? Ale. Ty máš medaily, já ji nemám. No tak, Liguere!
9: Ty dekorovanej.
13: Liguere!
1: Toníku, nepij mi tu kořálku. Víš, že pak děláš psí kusy.
13: Jde na pohled.
1: Ale prosím tě.
13: Ne, nikdy ve společnosti. No. Já jenom věc. Ty nevím, co dělám. Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To je zatraceně posvítě. Jak si dělám splintou věci jako donskej kozák? Prosím tě. Ctěná společnosti. Jina, byl by zde zájem o jeden kvergry? Ano, prosím, taky se na mě dívej. Ale! Indy! Víš? Pane, a musí jen blejsknout.
1: Ježíš, Maria.
9: Tady se bude střílet.
1: Toníčku, promoha tě, prosím mě, rozum.
13: Jaké pak rozum?
1: Co bys si chtěl dělat, prosím tebe?
13: Já si vystřelím. Já si vystřelím.
1: Toníku,
13: jedno ráno.
1: Vidíš, kam vedou ty tvoje likuére?
13: Likuére to nechce, já to chci.
1: Já si vystřelím.
13: Kouchej, nech mě.
1: Tohle si jej.
13: Já do tebe střelím. Jo, Jan Kozáčko, pozor.
1: Pane,
13: nebo kdo? Pane, vystřelím!
1: Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřelím! Pane, vystřel

0: Ale pánové, že to byla šupička? Co?
1: Tady bude požárek!
0: Jaký požárek? Když má být požárek, tak se ať se laskavě postarat a jich měl vedajeli. Až se prominout při
2: to
0: vašem vzdělání.
2: To nikdo nekříč, pan ne, velitel přeci tady no.
0: A pan velitel, sám pan velitel je vůj no.
2: Podívej se, to nikdo měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
0: A kdo by za to mohl?
2: Císař pán!
0: Frantík, Procházka, tak je vůj. No?
2: Ale ne, pánové, on myslí toho sklenáře Procházku. Toník.
0: Nepak, já jeho sklenáře.
2: Myslíš?
0: Mocnáře, císař pán je vůl. A je to.
2: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, tě v obě sejdi.
0: Myslíš?
2: Běž.
0: Jemu se omluvit?
2: Běž.
0: No, já bych to nedělal, ale když to chceš, prosím.
2: Jdi.
0: Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunované. Buď. Tak, tady je to.
1: Vy jste urazil císaře!
3: Františka Josefa I. Soud uváží všechny okolnosti. Rozhodl se k usnesení podle paragrafu 63. odsoudit vás pro tento zločin ke 3 měsícům tuhého vězení jedním postem. Obžalovaný, přijímáte tento trest?
4: Počkat. Hraná soudní budovu. Jak zde můj pan předřečník jasně naznačil, jedná se zřejmě zde o mé žalářování. Tento návrh je zřejmě proti mému přesvědčení.
5: Vážená stolice.
4: Jestliže jsem řekl, že císař pán je vůlí celého národa zvolen.
5: Nechci mě pokračovat.
4: Slavná soudnice. Co kdybychom tu věc vyluštili jinak? Co kdyby zde přítomným pan Kačaba, můj dlouholetý svědek i na svatbě, tato čestný bezvolný člověk, co kdyby on se zaručil svým čestnicovem zde před soudem, aby, že řekněme, u něj toho sedím doma.
6: To já se prosím, slavný soude, zaručit nemůžu. Obžalovaný, táži se vás ještě jednou, za trest přijímáte.
4: Prosím. A nemohl bych to dostat podmínečně?
6: Trest je nepodmínečný.
4: A nešlo by to udělat tak, že bych to eventuálně 100krát opsal a nechal to doma podepsat? Já vím, ne, to nejde. Já vím. A amnestie se na mě nevztahuje.
6: Pane státní zástupče, dopustil jste se urážky jeho veličenstva podle paragrafu 63. Vaše vina je úplně prokázána. Já jako státní zástupce vám radím, abyste trest přijal.
4: Pozorněte, já už vás pozoruju od začátku. Nejste vy nějak proti mě zaujatej? A vůbec slavná soudní společnosti, 3 měsíce za takovéhle slavé přenáhlení je moc. Prosím, já jsem ochoten nastoupit důkaz pravdy. To prosím vás, vy si sedněte, vy kokto, než to vykecáte, tak to budu mít odseděný.
7: No, je to neštěstí, ale 3 měsíce sedět v arestu, no, to ještě není tak nejhorší.
0: Prosím tě, není tak nejhorší. Tak si tam jdi sednout za mě.
7: Víš, Toníčku, já mám nápad. Co kdyby si to za tebe odseděl někdo jiný?
0: Prosím tebe, a kdo?
7: Někdo, kdo umí mlčet.
0: Toho bych rád poznal, prosím tě.
8: To je nápad, to je nápad.
7: Je to nápad, protože když budeš 3 měsíce v arestu, tak můžeme zavřít živnost. Co budeš potom dělat?
0: No jo, to je pravda. Co budeš potom dělat? Já mám nápad. Co kdyby to za mě šel odsedět někdo jiný?
7: No, a co já říkala?
0: No, schválně.
7: Aby si to šel za tebe odsedět někdo jiný.
0: To je nápad. Podívejte se, kukačko, jaký pak rozmýšlení. Jde bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelny, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemou a tím je to vyřešené. Za první, máte to se stravou. To jsem vám ani neříkal, že to je se stravou. Teď ještě co vám v tom a přitom kine za různý věty. Vy se tam naučíte papírnictví. Budete lepit pytlíky. Nebo co ještě? Na housle se naučíte třeba hrát jako Dalibor, že jo? Dalibor se přes naučí. A jak hraje Dalibor? Ba, přeci vy nejste hloupej člověk. Oh.

0: Já mám takový hlas, že ani hoblovat nemůžu. Já ten kriminál nepřežil.
1: Prosím tě, Toničku, co pak tady tak naříkáš? Ty ty přece nejsi zavřený.
0: Že jo? Já taky koukám. Já se tady straším a on vlastně za mě kukačka sedí.
2: Paní Špelcová, vy jste měla muže, že?
1: Mám dosud muže.
2: No totiž to je omyl. To já vás vyvedu. Vy jste měla muže, ale už ho nemáte.
1: Jak to?
2: Protože včera umřel v celé číslo 118. Já vím, ona je to rána, ale to čeká na nás na každýho. Ono to má taky svoje výhody, paní. Právě proto, že umřel, tím se mu zbytek trestu promíjí. Tady máte váš úmrtní list a to znamená, že jste vdova a že se můžete vdát znova. A moje ústa.
1: Toničku, Toničku, co budeš dělat?
0: Co můžu dělat? Nedělat si nic. Nevím, jak mám svýho dělat.
1: Bože, bože. Chudák. Tak ten kukačka je mrtvý. Toničku, musíš se někam schovat. Tady by třeba na tebe přišli. Až se to všechno urovná, tak se vrátíš.
0: Vrátíš? Odkud? Z hrobu?

0: dnešní slavnost zde? Moji soucitnost. Jsem bratr zemřelého. A dlím 25 roku v cizině, tudíž se asi na mě těžko budete pamatovat, švagrová. A včera jsem dostal telegram, švekruše, tak jsem okamžitě přijel, abych vlastními očma, vlastními očomí se na tu věc podíval. Švagrová, no, je to samozřejmě dlouhá doba a vy už se na mě nepamatujete, švagrová.
1: Ty jsi ještě vcházel?
0: Proto jsem přijel. Jsem bratr zemřelého. Teďka.
2: Dovolte vašnosti.
0: Prosím.
2: Ale vyračte být tůze podobnej neboštíku mistrovi.
0: No, je to možné. Jaké ctěné mi, no?
2: Alois, prosím vás.
0: My jsme z dvojčat původně.
3: Totiž dvojče jsem já.
0: Bratr taky?
3: A tak my jsme totiž původně bratr... Počkejte, teď jste mě spletom... Jak mu...
2: Co pak tam děláte, pánové? Co pak jste si tam dali do ty skříně? Co pak?
0: Co pak si, pánové, tady hrajete na molí? Co pak to je? To je moje všecko, to já mám odkázaný. Proč to nezamkneš, milostivá švagrová? Co pak, dejte to tam hezky zase zpátky. Dejte to hezky zpátky. Ne, prosím, pokorná, jen od skříně, prosím.
2: Tak nazdar.
4: Jsem jako skrývačka, nevím, kde jsem. Všude se povídá, že tu nejsem. Ve čtvrtí je všude plno zármutku a každej se nutí honem do smutku.

0: erbou partaje. Anton Špelec, ostrostřelec, toho když to napadne, poručí ty likuére, pak to takhle dopadne. Já bych do toho tenhle fundus je můj hrab.
1: Já bych s tím praštil. Mám já to zapotřebí tohle?
2: Já, mně to jedno, no. Já se je vožením znova se svojí ženou a budu do smrti dělat svýho bratra.
3: Tak to mě říká.
4: Víš, že to mě teď víc líbíš, než jako můj muž?
3: Ale moc mi to neříkej, abych nakonec na sebe nežádil a eventuálně si nikdy nenafackoval.
4: Ale sadičko, ono ti to tak sluší.
3: Teď oni mě taky hned bez debaty přijmuli. No jo, každý mu dělá exaut, mně ne. Takováhle figura jim scházela v řadě.
5: Ale ne, aby si zase v hospodě tento, víš?
3: Ty myslíš jako likvére? Simpio, tohle můžeš říct, co si vím, co by to... Ani do huby, ne? Depa? Já vím, já bych dostal 3 měsíce, ne? Depa? Kam bych se dostal?
6: A pak jsem se dostal do Ruska. V Rusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. I to teda, opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc je přitom špatná, že je tam strašně velká zima, teda tam jsou takový mrazy. Krutý, ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut, takovej mraz, krut, to se říká v Rusku, ona do mě nestrkej. Krut, ruský, víš, to jiný neřekne ti nic jinýho. Krut, taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme voda, tak vám to umrzlo u huby. Hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně jsme. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
7: Nejsi ty Rudolf Špelec?
3: Je?
7: Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívej se, no jen si pak si pamatuješ na mě. Pak víš, kdo jsem. No, tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
8: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
9: A jo?
8: No jo, ono už je to pár let, to se ví, prošle, pane. Přešlo, bude parela to tego času, čo myslím, že by ostatně raz prošle.
3: No je.
8: No. I jak čem panu prošle pana povodživo po celý ten čas, dlouhý čas. My čem povodživo prošle pana dobře.
9: A jak se máš, prad?
8: Bardzo dobře, proszę pana, ja nie mogę sobie skarżyć, bo ja zarobiłem sobie, proszę pana, w Warszawie tyle, że nie muszę do samej śmierci więcej pracować.
3: Prosimcie, inaczej tak nie działasz nic.
8: Proszę pana, nie, ja już nie robię, bo ja sprzedawałem tam, proszę pana, choinki w Warszawie i później, proszę pana, w zimie lody.
3: Lody?
8: Tak.
3: Ty wiedzie.
8: Tak. No i co pan porabiał, proszę pana, niech pan mi coś po sobie opowiada.
3: O! Víš, jestli jsme byli u oběda, se ptá.
7: No to co věnci?
3: Já věnci tak už neměli.
7: No co proše pana, pan do mě po polsku nemluví?
3: Jak to? Co říkáš?
7: No proč nemluvíš polsky?
3: Kdo?
7: Ty?
3: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český to jde ven.
7: Tak potomkej, abychom se napili, ne?
3: Já.
7: Když jsme se zase sešli.
3: Pánové, kolžina. Liguere! Liguere!
10: No, zasluž.
3: Liguere!
10: Rudolfu, nepij to, budeš vidět, bude to tvá smrt.
3: Ale prosím tě, porád smrt.
10: Porád.
3: Aje.
10: No, teď by nic jiného nescházelo, než aby si začal střílet.
3: To je nápad.
10: Co,
6: Pojďte, Flintu.
10: Nebo považuj se.
6: Ale nezdechme, vej, porad. Poradně nemáš chvíli. Já něco řeknu. Já něco řeknu. Mě se chce

0: Vážení přátelé, dobrý večer. Vítám vás na dnešním semináři o životě a díle mistra Járy Cimrmana. Teď vám představím ty, kdo povedou dnešní seminář po odborné stránce. Jsou to profesor Ladislav Smoljak, doktor Zdeněk Svěrák a docent Jaroslav Weigl. Omlouvá se doktor Hedvábný pro zájezd do Prachovských skal a profesor Vondruška pro zánět mozkových plan. Rád bych začal toto sympozion otázkou. Čím vším nás asi ještě pojizerský velikán Jára Cimrman překvapí? Až dosud se veřejnost dověděla, že Cimrman má dodnes světu co říci jako dramatik, jako fyzik, výtvarník, básník i jako technik vynálezce. Mám tu výstřížek z amerického deníku New York Herald Tribune, který pohotově komentuje výsledky dosavadního bádání takto, cituji. Spojené státy by měly ex post děkovat Bohu, že Češi objevili svého Cimrmana teprve nyní. Stačilo, aby si pospíšili jen o nějakých 50-60 let a náš Thomas Alva by se musel spokojit úlohou technika druhé kategorie. Ale pohleďme teď, co nového přinesl výzkum v katastru pojizerské osady Liptákov. Po důkladném překopání zahrady o rozloze zhruba 14 arů jsme s doktorem Hedvábným třetího dne ke svému velkému překvapení konečně zjistili, že do hlíny zahrady, obklopující domek ze dvou stran, Cimrman nezakopal zhola nic. Já sám jsem ještě téhož dne své kolegy v Liptákově opustil pro celkovou tělesnou únavu, ale zůstal doktor Svěrák, bratranec doktora Hedvábného, a stal se hned následujícího dne přímým svědkem takzvaného druhého liptákovského nálezu. Prosím, pane doktore, teď máte slovo.
1: Když jsem to říkal.
0: Ano.
1: Ještě než se posadí, rád bych vám představil profesora Miloně Čepelku. Milí přátelé, na besedách se mě často ptají, jak se to stalo. No tak stalo se to večer. A byl to šťastný večer. Kolikrát si říkám, že si snad tolik štěstí ani nezasloužím. Dvakrát navštívit svého bratrance v Pojizeří a pokaždé se vrátit domů s pocitem člověka, který byl, jak se říká, přímo u toho. Stalo se to tak. Právě jsme s bratrancem dokončili soupis korespondence Járy Cimrmana s Albertem Einsteinem. A doktor Hedvábný, jak to má po práci ve zvyku, volným krokem přecházel po světnici sem a tam. A tu jsem si všiml, že pod ním jedno prkno v podlaze slabě povrzává. Okamžitě jsem ho na to upozornil a vzpomínám si, že doktor Hedvábný, jak zrovna šel směrem ode mne, takhle ano, tak se prudce obrátil a řekl, že to jim mám napsaný, řekl, již zde ničemu nevěřím, tomu prknu Zdeňku, jako já, se podíváme na zoubek. Naštěstí spal hned ve vedlejší místnosti liptákovský předseda MNV, Kučerová. Tu jsme okamžitě probudili, jednak proto, aby byla přítomna jako svědek případného nálezu pod podlahou, ale hlavně proto, aby se vytrháváním prkna z podlahy neprobudila. Já vás, přátelé, nebudu zbytečně napínat. Pod podlahou jsme našli celé Cimrmanovo dílo pedagogické, včetně jeho školské reformy a včetně, bohužel, nedokončeného románu Školník. Všechny rukopisy byly v pytli. Chci říci, že byly zašity v pytli s velmi otráveným obilím. A jedině tím si vysvětlujeme, že nepadly za oběť potkanům, kterých žijí pod chalupou A já myslím, že už to můžeme říct si otevřeně. Celé rodiny. Tak tolik bych tedy řekl na úvod a já se pak ještě několikrát k řečništi vrátím.
0: Děkuji doktoru Svěrákovi za osobní vzpomínku. Přivedla nás k vlastnímu tématu dnešního semináře. Je to téma Cimrman pedagog. Jak se Jara Cimrman vůbec k pedagogice dostal? Došlo k tomu v Rakousko-Uherské Haliči, a to záhy po ztroskotání jeho smělého plánu vybudovat poblíž Lvova mamutí sodovkárnu. Pro odpor CK úřadů, které označili Cimrmana za snílka prchavých nápadů, se projektu sodovkárny vzdal a uchýlil se do kláštera svatého Prochora za Stánce. V kolektivu pravoslavných popů byl velmi oblíben, stal se učitelem tance a zpěvu a při práci s obřím pěveckým sborem, čítajícím v letě o senách 640, v zimě však až 850 kněží, položil základy k dnešní pop music. Mezi popy zůstal však jen krátce. Ona zžíravá myšlenka na zbudování sodovkárny ho hnala do Pešti. Nalezáme ho tam na jaře roku 1903, když pořádá potápěčské produkce v Chladném Dunaji, při nichž vypouští ze skafandru bublinky, aby získal knížete Esterházyho právě pro financování výroby vysněného nápoje. Na podzim téhož roku 1903 je pak již opět zpátky v Haliči a tam na holé pláni za Lvovem začíná sám holýma rukama kopat základy závodu. Ale jak tomu v prohnilé rakouské monarchii ani jinak nemohlo být, je okamžitě v podezření z podzemní činnosti. Marně vysvětluje četníkům princip sifonu. A když se pak při vyšetřování přijde na to, že umí nejen psát, ale i číst, je mu okresním školním radou Cíbrtem za trest uloženo nejméně rok vyučovat na místní schátralé škole v osadě Struk. Tak byl to plodný rok. Cimrman zvelebil nejen školu, celou ji vybílil vápnem. Ze severu ji podepřel smrkovými kmeny. Ale dá se říci, že doslova probudil k životu celé zaostalé haličské školství. No, zavedl například praktické práce v dílně, kterou vybavil nejnutnějšími nástroji, jako jsou hoblík, svěrák. Soustru, že? A vrták. Ještě snad z mimoškolní osvětové činnosti Járy Cimrmana v Haliči si připomeňme ku příkladu jeho originální způsob pěstování pšenice, nazvaný po něm járovizace. Ten se rychle rozšířil a dosáhl uznání i v našich časech, že? Přejdeme však teď k základnímu pedagogickému dílu, které Cimrman ze svého učitelského působení vytěžil. Tady ovšem už musím požádat o výklad pana profesora Smoljaka.
2: Milí přátelé, smělá konstrukce Cimrmanovy pedagogiky spočívá na šesti úhelných pilířích. My pro ně máme pracovní název Cimrmanova šesterka. Já uvedu nejprve všech šest zásad. První zásada – futurismus. Druhá zásada – separace průtokových poznatků. Třetí zásada – trestání učitele učitelem. Čtvrtá zásada – názorné a úlekové fixace. Pátá zásada – mimoverbální komunikace. A šestá zásada – oživlé dřevo. Já bych si všiml teď krátce jenom první zásady, a sice zásady futurismu. Snad každý učitel by se v tak zaostalé oblasti, jakou byla v dobách Rakousko-Uherská Halič, spokojil prostě s tím, že by naučil žáky jenom těm nejnutnějším praktickým dovednostem. Ne tak Cimrman. Cimrman viděl dál. Věděl, že jednou přijde doba, kdy se i v Haliči bude telefonovat. A co potom? A tak učil své žáky nejen tomu, co po nich žádal praktický život, ale připravoval, jak říkal, na světlejší futurum lidstva. Proto tedy futurismus. Zachoval se nám stenografický zápis dcery okresního poštmistra Eriky T. o tom, jak Cimrman učil své žáky telefonovat. My si vám teď dovolíme předvést tento dialog, který Cimrman tlumočil třídě zpravidla v souhře se školníkem. My vám ho předvedeme tady s panem docentem Weiglem.
3: Prosil bych technickou pomůcku, pane asistente.
2: Prosím, pane docente.
3: Hola, hola.
2: Správný začátek, dnes už ovšem říkáme halo, halo, že? Hola, hola.
3: Zde telefonista Weigl.
2: Tak toto je první začátečnická chyba. Můj telepartner používá nadbytečných slov, kterými prodlužuje na tehdejší dobu jistě velice nákladný hovor. Cimrman žáky vždycky připravil na to, že jakmile použijí telefonního aparátu, stávají se automaticky telefonistou. Každý telefonista to ví, čili je zbytečné, aby se to pak ještě jednotliví telefonisté neustále během telefonování do telefonu telefonovali, že? Tak, ohlašte se znovu, pane docente.
3: Hola, hola, zde Weigl.
2: Ano, až na slůvko zde je to už dobré. Totiž podle Cimrmana je třeba mít představu o situaci, ve které se nachází ten, kterému telefonujeme. A když se vžijete do jeho postavení, zjistíte, že je to vlastně on, který je zde, že? Čili my ho ohlášením nesmíme mást. Ano?
3: Hola, hola, tam Weigl.
2: Hola, hola, tam Smoljak.
3: Dobrý den, pane Smoljaku. Máte na skladě procházkové hole?
2: Zatím se vede velmi dobře. Procházkové hole mám. Jak dlouhé si přejete?
3: Potřeboval bych procházkové hole asi takhle dlouhé.
2: Tak to je samozřejmě vyložená chyba, děkuji. To nejde. Cimrman také žáky připravil na to, že jednou přijde doba, kdy budou na ulicích běžným jevem telefonní budky, které budou samozřejmě uzonké. Pro jednoho stojícího telefonistu, čili taková ale široká gesta, bychom tam v žádném případě nemohli provozovat. Tak, opravte se, pane docente.
3: Potřeboval bych procházkové hole asi takhle dlouhé.
2: To je správné. Ano, ty máme. Pošlete si pro ně vosku.
3: Děkuji. Hola, hola.
2: Rádo se stalo. Hola, hola. Tak na závěr k této ukázce jenom takovou historickou podrobnost. Podle vzpomínek Eriky T. vzbudil prý Cimrman ve svých žácích těmito lekcemi takovou vášeň pro telefonování, že když byl potom na poště ve Struku první telefonní automat skutečně instalován, nedalo se prý na úřadě vůbec pracovat. Erika T. o tom doslova píše. Bylo to u nás jako v nějaké herně Monte Carla. Kočí házeli do automatu celé jmění, vytáčeli na zdař bůh čísla a mnohý se pak vypotácel z pošty zcela ožebrače.
0: Děkuji profesoru Smoljakovi. A dostáváme se k druhé zásadě Cimrmanovy šesterky, k separaci průtokových poznatků. Po letech učitelského působení ve Struku udělal Cimrman namátkovou prověrku vědomostí svých bývalých žáků. Výsledek byl skličující. Zjistil, že si všichni pamatují jen asi jednu desetinu toho, čemu je ve škole učil. 9 desetin.

0: němčině Vergesmeinnicht und nicht Vergesmeinnicht. Žáci se pochopitelně učili obojímu. Ovšem, jen poměnku si směli pamatovat. A Zimmermann velice rafinovanými chytáky zkoušel, zda si žáci nepamatují i za poměnku. Snad by bylo dobré všimnout si teď blíže osoby, o které tu už několikrát padla zmínka, totiž té Eriky T. Zimmermann se s touto haličskou sufražetkou seznámil v době, kdy nabídl místnímu poštovnímu úřadu svůj návrh organizace poštovní služby, při níž bylo v dopravě spěšných listovních zásilek do bydliště adresáta důmyslně využito polního dělostřelectva. Výhodou této novinky bylo, že zásilka dopadla vždy během několika vteřin přesně na příslušnou adresu. Nevýhodou této novinky bylo, že adresátů neustále ubýval. Nicméně s Erikou T. se Zimmermann zblížil natrvalo. Mistr neměl totiž, jak známo, příliš dobrou paměť a neobešel se proto bez zapisovatelky, která zaznamenala vše, co toho dne žákům vyložil, aby věděl, kde příští den navázat. A zapisovatelkou se stala právě Erika T. Ona měla takovou svéráznou zvláštnost. Vykládal-li Zimmermann příliš rychle, takže nestačila zapisovat, slabě nad sešitem sténala. Proto jí Zimmermann říkal stenografka. Vůbec pro celý mistrův život je příznačné, že nikdy nebyl ani v nejmenším ženat. Ale vždycky měl u sebe nějakou stenografku. Tak po této víceméně životopisné vložce teď prosím doktora Svěráka, aby objasnil další zásady té pedagogické šesterky.
1: Jak tady kolega Čepelka hovořil, tak jsem si to mezi tím spočítal. Takhle, abyste tomu rozuměli. Před časem jsem se zúčastnil zajímavé konference a jak jsem spočítal, je tomu dnes na den přesně 8 dní. To vyšlo náhodou takhle na den. Ta konference se tam konala pro učitele škol druhého cyklu pod názvem Dědicové Komenského. Já jsem tam tak seděl stranou a během jednotlivých referátů jsem si dělal čárky, kdykoliv se ozvalo jméno Zimmermann. Ani jednou, přátelé. A přece byl-li někdo pravým dědicem Komenského, byl to, myslím, právě náš mistr. Důkazem jsou zejména jeho pedagogické zásady. Co tedy znamenala v praxi ta zásada trestání učitele učitelem? Je to na snadě. Za jakékoliv provinění netrestal Zimmermann jako pedagog nikdy žáky, ale vždycky pouze sám sebe. Vypadá to trochu nezvykle, ale je to logické. On vycházel z předpokladu, který uznává vlastně i dnešní škola, teoreticky, z předpokladu, že žáci by měli mít svého učitele rádi. A tudíž by je mělo mrzet, když učitel trpí. No. Jak to vypadalo v praxi? Když mu třeba žáci nalili do kalamáře místo inkoustu vodu, nepustil se Zimmermann po celý týden na krok z domu. Žáci měli po tu dobu volno a tedy dost času, aby ho mohli litovat. Jindy zase reagoval na nezbednost těmito slovy. Nedám si dnes po obědě viržínko. Neplačte, sami jste si to zavinili. Jako další pilíř systému figuruje v šesterce zásada úlekových a názorných fixací učiva. Proberme nejprve ty fixace úlekové. Spočívaly na principu nečekaného podnětu. Ve chvíli, kdy Zimmermann probíral nějakou zvlášť důležitou látku, třeba v matematice vzorec, v dějepise významné datum, v té chvíli třídu vylekal. A vzniklý stres poznatek v dětské mysli zafixoval. Jak děti lekal? No, buď prostým prásknutím biče, který nosil při

0: Šování v Holínce. A nebo také tím, že si na patřičném místě výkladu z nenadání sejmul paruku. To byl takzvaný úlek oslněním. Rád bych ještě demonstroval Cimrmanovou fixaci názornou. Jistě víte, že v němčině je třeba dobře rozlišovat na jedné straně měkké, přesně řečeno úzké i, a na druhé straně temné, tvrdé ü. Jak jinak zní tato hláska třeba ve slově das Bier, pivo, tam je úzká, Bier, a proti tomu postavme třeba das Büro, úřad, je, tam zní tvrdě temně. Abyste pochopili, jak Cimrman vtipně tyto jemné rozdíly žákům vysvětloval, prosím pana asistenta o ty dvě pomůcky, jak jsme... Ano, ano. Tak, Cimrman měl ve třídě vědro a nějaký nerost. Ve vědru měl dobře uhnětený sklenářský tmel. Důležité je, aby ten tmel byl skutečně doměka zpracován, jinak to totiž nemá smysl. Tenhle mi ale připadá... Zase až příliš měkký. Takový řičký. Podíval byste se na to? Pane asistente, je to tmel? Dejme tomu, že ano. Tak, jeden žák po druhém... Co by to také jiného mohlo být? Jeden žák po druhém přistupovali k vědru. To by si nedovolil. Přistupovali k vědru a ve spojení s hmatovým věmem. To je velice důležité. Bohužel. Ve spojení s hmatovým věmem opakovali. Das Bier, das Büro.
1: Děkuji doktoru Svěrákovi. V poslední zásadě Cimrmanovy šesterky promluví teď docent Weigl.
2: Cimrmanova zásada oživlého dřeva. Je až směšné, jak si tuto zásadu vysvětluje profesor Erich Fiedler z Vídně. V odborářském časopise rakouských loutkářů Österreichischer Puppenmacher jsme si s úžasem přečetli jeho článek končící slovy. Při vyřezávání loutek Cimrman mimochodem vynalezl samorost. A tak je třeba i oživlé dřevo řadit k jeho vynálezům. No to je, přátelé, nedorozumění. Abychom správně pochopili Cimrmanův pojem oživlého dřeva, je třeba zajít až k samým začátkům jeho působení na loutkové scéně. Říše loutek vzbudila jeho zájem někdy v 90. letech minulého století. Pro maňářskou scénu svého přítele Fuchse napsal tehdy dekadentně laděnou hru Hydra a Šmidra, která však pro svou ponurost neměla u dětského publika živější ohlas. K marionetám, tedy k loutkám vedeným zhora, se Cimrman dostal v Paraguaji. Při své osvětové práci mezi paraguajskými bezemky narazil totiž na problém, jak jim vysvětlit pojem loutková vláda. Čistě pro názornost začal tedy vyřezávat loutky. Jeho názorné lekce o loutkové vládě však diváky neuspokojovaly. Naivní peoni vyskakovali na židle a křičeli na něho, tak malí ministři nejsou. A Cimrman trpělivě řezal ministry větší a větší. Nakonec zakoupil v oděvním závodě Perez několik figurín z výkladních skříní. Bezemci přijali tyto mamutí loutky s nadšením. Ale Cimrman brzy poznal úskalí této techniky. Po několika reprízách své hry Loutková chunta měl on sám i jeho pomocní vodiči od těžkých loutek tak vytahané ruce, že jim doslova viseli na scénu. A tehdy se Cimerman rozhodl k zásahu, který otřásl loutkovým divadlem v Základech. Nahradil obří loutky živými herci. A jsme u kořené věci, přátelé. Právě těmto živým loutkám se v paragvajských loutkařských kruzích začalo říkat oživlá dřeva. Tedy žádné samorosty, jak si myslí profesor Fiedler. Byli to prostě bezzemci, bez nejmenší stopy hereckého nadání, což nebylo na závadu, nebo tě nedotažená gesta mohli vodiči motouzem dotáhnout. A co víc, protože se oživlá dřeva pohybovala po scéně přece jen vlastní silou, mohl Cimerman vodiče směle nahradit polovodiči. Těchto zkušeností, a to se vracíme k dnešnímu tématu, využil Jára Cimerman při své činnosti pedagogické, zejména při přednesu básní. Všichni víme, že většina dětí není schopna doprovodit recitaci veršů živější mimikou anebo gesty. Učitelé o takových žácích trefně říkají, že jsou tvrdí, anebo ještě výstižněji, že jsou to dřeva. Svou metodou oživlého dřeva vychoval Cimerman řadu vynikajících recitátorů, kteří dokázali své posluchače strhnout zejména živou a překvapivou gestikulací. My se pokusíme demonstrovat Cimermanův způsob na jeho vlastní básni Školákovo trápení. A nyní si všimněte, jak učitel, kterého budu zastupovat já, může bez dlouhého vysvětlování obohatit recitaci veršů vhodnými živými gesty, která po několika opakování přejdou recitátorovi přímo do krve.
1: No, tak. Školákovo trápení. Ach, co je krásy v přírodě vůkol. A já mám psáti domácí úkol. Ptáček tu... Ptáček tu zpívá. Břízky tu šumí. Šťasten je ten, kdo na zítřek umí. Ach, ty má mysli, ach, ty má hlavu.

0: Netěkej, netoč se vlevo a vpravo. Pravou ruku lež. Pravou ruku nahoru. Pravou ruku. Ten, kdo si pospíší s úkoly, může se proskočit. Po poli.
1: Tím jsme vlastně probrali už celý opěrný systém Cimrmanovy pedagogiky. Pro ilustraci praktické aplikace těchto zásad uvidíte teď, jak vypadal cimrmanovský výklad přímo při vyučování. Dejme tomu v hodině fyziky. Prosím na ní znovu docenta Vajda.
2: Ukažme si, jak například vykládal o světle a zvuku. Nejprve stanovil základní pojmy. Prosil bych zasnout. Toto je světlo, řekl Cimrman. A toto je tma. Prosil bych rozsvítit. Pokus pochopitelně několikrát zopakoval. V tak zaostalé škole, jaká byla v osadě Struk, to bylo bezpodmínečně nutné. Zopakujeme si ještě jednou. Prosil bych zasnout.
3: Co se stalo?
2: Upadly mi sirky.
3: Na zem?
2: No na zem, pane doktore.
3: Ať blikne.
2: Pane inženýre, můžete bliknout, prosím vás, buďte tak laskav. No. Máte je, pane doktore?
0: Nemám, ale viděl jsem je.
2: Prosím vás, rozsvítte nám na vteřinku, ano. No. Toto je světlo, všichni vidíme. Toto je tma, všichni vidíme. Prosil bych rozsvítit. A nyní základní pojmy z akustiky. A tady bych vás rád požádal o spolupráci. Prosil bych vás o naprosté ticho. Toto je ticho, řekl Cimrman, a toto je zvuk. A nyní si předvedeme jeden z Cimrmanových názorných důkazů. Prosil bych pány kolegy, kolegu Čepelku a kolegu Svěráka. Tak, vy dostanete zvoneček, pane Čepelka, a vy dostanete svíčko, pane Svěráka. Připravíme se. Pozor. Teď. Stop. Viděli jste Cimrmanův názorný důkaz, že světlo je rychlejší zvuku.

0: ukázkou vyučovací hodiny jsme uzavřeli praktickou část Cimrmanova pedagogického odkazu. K filozofickému zobecnění svých zásad dospěl Cimrman ve své teorii poznání. S tou vás teď seznámí profesor Smoljak.
1: Teprve nedávno jsem v Einsteinově korespondenci objevil dopis, ve kterém Cimrman svého přítele seznamuje s definitivním náčrtem filozofie externismu. Vysvětluje mu zde, že podle této filozofie se to má s existencí věcí přesně naopak, než jak to odpovídá běžnému názoru. Totiž, že věc je tam, kde se domníváme, že není, a není tam, kde se domníváme, že je. Kdybych to měl objasnit na nějakém názorném příkladě, tak držíme například v ruce tento kousek křídy, pak podle Cimrmana vyplňuje tato křída souvisle celý prostor svého okolí. Pouze v místě, které vidíte, tato křída není. To, co držím v ruce, je podle externismu jenom jakási prázdná bublinka uprostřed souvislého křídového masivu. No, Einsteinovi se takto popsaný svět zdál pozoruhodný. Označil dokonce Cimrmanovy názory v originále jako very crazy. Ale měl i námitky. Cituji. Jako fyzik vás musím upozornit, píše Einstein, že jste na podstatě skutečnosti samé nic nezměnil, jestliže jste prázdno označil jako věc a prázdné okolí... To jsem trošku popletl. Promiňte, já to překládám z originálu. Takhle. Nic nezměnil, jestliže jste věc označil jako prázdno a prázdné okolí jako věc. To je pouhá hra se slovy. V originále je tady the ping-pong with the words. Tak tolik Einstein. Ještě než vás seznámím s odpovědí Jary Cimrmana na tu Einsteinovu námitku, musím se krátce zmínit o filozofu F.C. Bolenovi. Jehož jméno vám patrně dnes už nic neříká. Není divu, on působil ve filozofii vlastně jenom jako diletant. Byl to původním povoláním obchodník, měl velikou drogérii v Essenu, no a proslul snad jenom tím, že byl na své zákazníky hrubý až sprostý. Nuže, a tento vulgární materialista se pletl i do filozofie. Prosím, pomůcku. Cimrman právě použil jeho teorie poznání k tomu, aby na srovnání s ní demonstroval své vlastní gnoseologické principy. Já teď budu citovat volně podle Cimrmanova dopisu Albertu Einsteinovi. Tak podle vulgárního materialisty Volena je základním pojmem našeho poznání pojem pravda. I když Bolen připouští, že je tato pravda zpočátku nepřesná. Cimrman naproti tomu říká, že základním pojmem našeho poznání je omyl. Zpočátku samozřejmě přesný. Jak se naše poznání prohlubuje, dostáváme se do druhé fáze poznávacího procesu, ve které, podle Bolena, zpřesňujeme pravdu. Cimrman zase říká, že v této fázi poznání pouze vyvracíme omyl. Konečným cílem našeho poznání je podle Bolena stav, kdy je pravda už naprosto přesná a my víme vše. Podle Cimrmana je na konci poznávacího procesu omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Ovšem, prosím pozor, já bych nerad, abyste po tom, co jsem řekl, pokládali Cimrmana za nějakého agnostika nebo nihilistu. To on ne. On chápe proces poznání jako proces ve své podstatě pozitivní, protože se při něm vymaňujeme z počátečního omylu, abychom na konci poznání, jak on doslova říká, stanuli před tváří všeho míra s hlavou jasnou a prázdnou. Ono ostatně to, že na konci poznávacího procesu nevíme nic, je vlastně logickým důsledkem jeho filozofie externismu. Protože, jak jsme si prvé řekli, v procesu poznání se blížíme k místu, kde věc není. Čili dostaneme-li se do tohoto bodu, nedostáváme se k jádru věci, nýbrž šlápneme do prázdna. Takže na konci poznávacího procesu nevíme sice nic, ale za to to víme správně. Vyskytuje se tu opět ale jeden častý a v Cimrmanových teoriích neustále se opakující rozpor, takzvaný Cimrmanšil Widerspruch. Oč jde? Totiž o to, že jeho teorii poznání lze aplikovat na celé soucno, ale s jednou jedinou výjimkou. A tou je jeho teorie poznání samotná. Protože aplikována sama na sebe, sebe samu vyvrací. Buď to je omylem, nebo ji nevíme. Podle toho, v které fázi jsme. Ale Cimrman si věděl rady i s tímto problémem a těsně než vyslovil svoji finální větu, učinil jednu filozofickou operaci. Je to jeho slavný krok stranou. Tím stanul na půdě vulgárního materialismu, odkud mohl svoji teorii poznání uznat jako objektivně pravdivou a pak se zase vrátit zpátky. S tím se ovšem nespokojil a spojil obě teorie ještě úžeji, takzvaným dvojtečkovým operátorem, který oběma rozdílným teoriím dává jedno společné vyústění. Zde je dvojtečkový operátor a to vyústění můžeme přečíst větou, slavnou filozofickou větou, víme vše, totiž, že nevíme nic. Děkuji za pozornost.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Huj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
3: Nudle.
2: Jaký nudle? Máme pivo?
3: Pětivaječný. Nemáme.
2: Co nemáme?
3: Pivo.
2: A ty si ho nekoupila?
3: Ne.
2: A prosím tě, co je to s tebou?
3: Nic.
2: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
3: Ale se ti jen zdá.
2: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
3: No jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
2: Co nic? Jaký nic? Na co narážíš?
3: Naše svatba nic. No to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím to, co bych vůbec mluvila?
2: Počkej, moment, moment, dvaj slova. Jak se tvářím?
3: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
2: A co to prosím tě za pitomost? Ty přece dobře víš, že si tě vemu.
3: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, veď, družka.
2: Tak moment, moment, tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím, ale vím, že ti nebylo 18, ale 22
3: no,
2: a měla jsi známo s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
3: O 20, a co jsem taháš Kalába?
2: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
3: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
2: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
3: Čoch, Kalábovi, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
2: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
3: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
2: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
3: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
2: Kdyby byla, kdyby byla. To bych si tě hned vzal.
3: Tak bude. Zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
2: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
3: No tak se ty nátěrové barvy budou muset obejít bez tebe, no.
2: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
3: Si to...
2: Bude tam náš starý lidi z ministerstva, já mám hlavní referát.
3: Hele, Oskare, zítra v 9, a nebo nikdy.
2: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
3: Dopředu, už ti to říkám 20 let. Tak jo, nebo ne?
2: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
3: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
2: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
3: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
2: Co to?
3: No, on byl vždycky gentleman, no.
2: Ale to není možné.
3: Jo, je.
2: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře,
3: no.
2: Jen si vzpomeň, no.
3: No právě.
2: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
3: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
2: Ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
3: Já
2: totiž
3: jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
2: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
3: mě
2: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni poste třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
3: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
2: Bětko, já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
3: On Kaláb neumřel.
2: Já jsem tvůj, Bětoško, já
3: neumřel.
2: Jsem tvůj. Cože?
3: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
2: Ty mě jen tak zkoušíš.
3: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
2: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
3: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
4: Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říká, teď máme za hodinu představení, říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašně, je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle. Jo. A teď všude furt telefonuje, někam furt něco vysílá, dává pokyny. A jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko. Jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... A taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasné. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, ty se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že jo, je Karel Wagner, všichni ho znáte, ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene. Jo? To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říká, jsi normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme, jeď rychlej. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta, říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád. Ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam je, Ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Friedek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl. Žádný turista, klid tam byl. Kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, že jo. To si říkal, co kdyby, no. Co kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně, vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sa zmutěr na mifizmo a na chronizmu zdavtěr jamu na supo. Zavřela dveře a šla tu mladší. Anna nemyslí s to vtěr, já mě chána, nebyla to s to mě. A my jsme pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásné až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byly teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem, jo. Ale hned šla do naha, jo? Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to díval, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo? Já si říkal, je. Tam strašný to je, tam taky, tam byla plážička, nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo? Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný, já jsem potom říkal, pojď Martin, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci. Říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se. A Martin dělal jo. A ona říká, prosím vás, schovejte si toho. Říkám, nenadávejte mu, a když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu. Tady ty Kréťani, oni jsou divocí. A ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4-hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takový jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho. A ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo. Kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel. A on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkóně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pohled. Do divadla budu mostit, kam budu. Říkám, to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. A budu v Butovicích, představte to. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Což mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, čtyři židle tam byly, doprava čtyři židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně troje. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic z toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si tě keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo. A tam vyhládal jim takový voloviny. Říkal, co tady hoši děláte? Chodíte za babama tady jako na hranicách? Jako jo? Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte. V mlází nebo je táhnete do domečku? Víš, já vás tak pozoruju, dověsí tady jsou nějaký babí vůbec, jo? To by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, kluci, to je panečku, s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, prostě už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zase zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, jaký džíny a tohleto. A teď mi říkal, běr tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby a to já taky tam u nás, Franta, víš. My se máme zrovna tak, máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to běr, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keko, za jako, stai vos succede per forza di manere che di sorrato si riesco a nemorarmi quindi che ero questo oltraggio con la gelosia sa che tutto finisce per guarirsi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ti na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

Jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar.

Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu. A no, takový, to dla mě, to tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím. Jo. A on řekl, asi je vous, est-ce que vous voulez? Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl, že jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je vous. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječný a že ho tady máme všichni rádi. A kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se. A on říká, co děláte dneska večer? A víš, co budeme si týkat? Já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo? Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem. A on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je? To bys nenašel, kde bydlíš? Říkám, v tomhle hotelu. Já pro tebe přijedu v 8:30. No. Půl devátý tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil, ten se ukláněl na všechny strany, ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem, já říkám asi 30 minut a on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je secakramensky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším. A já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír. A Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně vedle Donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mě říká, jsi tady člověče slavný? A říkám, nestěžuju si. A on který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset, teď mu to v té holandské makovici šrotoval a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadosti učiněním řekl, yes, I am. V ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože...
už jsem tam neměl co pohledávat.

tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a teď... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle.

0: Předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal naspaměť, jo. To je sláva po česku, no.
1: Počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
2: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
3: Jirkova.
2: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
4: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, jo. To obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
2: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
5: Reportáž z požáru, který dávno vyhasl, sice nenapsal, ale při pohledu na spáleniště přišel na myšlenku, že takový úsporný způsob pohřbívání by se dal uplatnit, i když nehoří. Nápad se zalíbil krajanu Tomáši Beránkovi, majiteli bývalých pekáren, který při požáru století vyvázl s popáleninami druhého stupně. Pekárny mu sice požár zničil, ale jedna pec jako zázrakem vydržela. A tak Beránek spolu s Járou Cimrmanem založili vlastenecký dobročinný spolek Prometheus, sdružující zájemce o pohřeb žehem. Cimrman vypracoval projekt přestavby Beránkovy pekárny na krematorium. Náčrtky projektu se zachovaly v Cimrmanově zápisníku v měřítku 1:171. K realizaci pietní budovy došlo zásluhou stavitele Jimmyho Červenky o 10 let později. Krematorium bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost v listopadu roku 1882 s popelněním svého zakladatele, pekaře Beránka. Splnilo se mu tak poslední přání, aby se stal prvním spopelněným Čechem. Jára Cimrman se kremace nezúčastnil. Byl v té době již zaměstnancem firmy Edison a neměl nárok na volno z rodinných důvodů. Neboštík nebyl jeho příbuzným. Důstojný průběh pietního aktu byl narušen politováníhodným incidentem. Bojůvka irských přistěhovalců, bigotních katoliků a zapřísáhlých odpůrců žehu vnikla během obřadu do krematoria, kde došlo k inzultaci členů Chicagské sokolské jednoty, stojících čestnou stráž u rakve zesnulého. Jen díky včasnému zásahu policejního oddílu 15. okrsku pod velením krajana Jerome Potužníka nedošlo k linčování pozůstalých. Při výslechu zatčených výtržníků vyšlo najevo, že to vůbec nebyli irští katolíci, ale provokatéři rakouského původu. Celou akci zorganizoval majitel největšího vídeňského hřbitova Johann Tacek, zvaný Der Schwarze Vogel. Aby zmazil nástup nové epochy pohřbívání žehem, která by jeho firmu pohřbila, vyslal do zámoří zvláštní komando svých funebráků. Ptacekovi teroristé absolvovali před odjezdem do Chicaga 2měsíční výcvik v tyrolských Alpách. Tato akce Johanu Ptacekovi nevyšla. Aspoň ne v Chicagu. V zájmu objektivity a vyváženosti je však třeba dodat, že zásluhou tohoto podařeného Ptaceka bylo Rakousko vedle Turecka posledním státem na světě, který zakazoval pohřeb žehem. ale tím, kdo se smál nakonec, byl posléze Jára Cimrman. Navzdory mocné funebrácké mafii Johana Ptaceka, alias Černého Fogla, a věren přísloví, že pod svícnem bývá největší tma, založil Jára Cimrman přímo ve Vídni tajné hnutí přátel žehu. A k tomu nyní promluví kolega profesor Čepelka. Prosím.
6: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mě je to naša osobná tragédia.
7: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
6: O noblesu.
7: Prosím?
6: O noblesu.
7: A tak noblesu, to ano, jsme ano. Spomínali. Kedy...
6: V mnohých veciach jsme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadně sa najesť, aj odedza začíná být celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese jsme sa ešte neprepracovali.
7: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už hrútila.
6: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
7: no, chýba
6: tá noblesa.
7: Chýba. Áno, chýba.
6: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje áno. Náš národ, zanedbali... By som povedal inštitúciu sluhov.
7: Tak, tak.
6: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
7: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
6: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý?
7: To je fakt.
6: No, darmo je, teraz nám to chýba.
7: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
6: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
7: Pekný sluha.
6: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
7: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
6: ale
7: niekto
6: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť, neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
7: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
6: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorník, ano? No. Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
7: Manželko.
6: A kde, manžel.
7: Kde sú?
6: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
7: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
6: No. Skúšte to zvyknúť. Na koho? Z vašich osobných známych.
7: Musíte hlavne s noblesou aj oznamovať tých ľudí, viete?
6: No, skúste.
7: Sa postaviť, vytiahnuť navštívenku a ohlásiť. Mudr Grambeliaková so svojím synom, inžinierom Lodringerom. Grambeliaková nie je. Skúste niekoho vy teraz.
6: No teda, máme čo dobiehať ešte. Docent Drapavý!

0: Inženýr Hordoši, doktor Horečný, doktor Horínek, doktorka Hrnešová, inženýr Horňanský, inženýr Horniaček, Horniaček, Horniaček.
1: To Horniaček. No dobré, tak Horníček.
0: No.
2: To je prostředí pro umělce, co?
3: To mám tak rád. Se tady rozdávám lidem. A zade je kráva jak v lišovně.
4: Ježko, tady může být ticho, když hledám závěte z demony.
5: Nápad chorý mysli. Vždyť ta chudělka nestačila ani přeříkat modlitbičku. Na tož se psa testament.
4: No jo, jenomže závěť a modlitbička je rozdíl. Závěť se nepíše v agonii, ale s jasnou myslí za přítomnosti notáře.
5: No tak, i kdyby jí sepsal.
4: Kdyby. Hele, ty bejt ženou Černocha, který táhne proti Turkům, tak taky se píšeš závěť. Notabene, když máš jet za ním.
5: Víš, že je to úžasná myšlenka. Dokonce jedna z mála, co ti závidí.
4: Závidí. Steky pukneš, až tohle padání dovedu do konce.
5: Nebude to zrovna lehký.
4: Tohle je to vědecká práce. Ale až dokončím, budu někdo.
5: A bude fotografování. A články v novinách a recepce.
4: Recepce budou.
5: A blahopřání státníků.
4: Sám Nobel mi zavěsí cenu.
5: Jejda, my budeme slavný, budeme konečně slavný.
4: Slavný budem.
5: Pomalu s taškařicí.
4: Moje záležitost, můj nápad.
5: Nepřeceňuj se, kamaráde. Na jednoho je to moc slávy.
4: Já ji unesu.
5: Dobře, ale budeš sobec.
4: Budu sobec, ale slavnej.
5: Naroste ti na recepcích břicho.
4: Ať auto ho uveze.
5: Stejně to tady nenajdeš.
4: Najdu.
5: Nenajdeš.
4: Najdu.
5: Nenajdeš. Včera jsem to tady prolez, když jsem hledal vajgly.
4: Bože, nebude závěť, tady bude jinde. Nejsme jediný divadlo, který hraje Otela. Nehledě k tomu, že někde možná najdu Desdemonu ještě živou, a moc bych se divil, aby nekápla božskou vaší zmáčkinu.
5: To máš tak vědecky promyšlený. Já ti závidím. Jirko, vem mě taky sebou. Já chci hledat.
4: Ne. Hledej si něco svýho.
5: Co? Mně napadá, že bych mohl hledat jenom závěde z demony.
4: To tě napadá pozdě. Hele, ve vědě má význam přijít s něčím první. Edison s žárovkou, jabločko s žárovkou.
5: Na žárovku byly taky dva.
4: Jo, jenomže jeden na 120 voltů a druhý je jeden.
5: Tak já jsem hledal závěd na 120 voltů.
4: Zakazuju ti jednou pro vždy mluvit o závěd. Pochop, že ty musíš začít s vědou úplně z jiné strany. Jdi hledat třeba Švandovo Dudy.
5: To je provinční záležitost. To se mi Nobel vykašle.
4: Tak hledej Karhanův brus.
5: Ty mi dáváš tipy. S brusem se budu dřít. Ještě mi ho na hranicích proclej.
4: Asi by si s cestou mohl přivydělat, aby Brus nezahálel.
5: Máš představu o věcí. Akademik bude na návsi volat Karhanův brousek za korunu kousek.
4: No, to by to jednak nevadilo, ale spíš se bojím, aby to nebyla Nobelova poslední hodinka. Kolik překvapení najednou, Brus a na něm závěť Desdemony.
5: Já bych mu to servíroval jinak. Napřed závěť a na to položit brus. A kdyby to Nobel považoval za hodně blbý, tak mu namluvíme, že je to těžítko.
4: Ten to nebude považovat za brus. Určitě ne. Zvláště slyšet knihu.
5: Což když ji neče, bude koukat na brus, říkat si s ním, nebo bdím.
4: Tak mu kousek zarecitujeme. To mám v hlavě. A to se nezapomíná, zvlášť, když je to ve verších. Karhan je motýl, karhan je včela, prosto je růž.

0: že hozená do party.
1: A tohle, jestli mu řekneš, tak nečekám na dynamit a letím oknem sám. Ty jsi mu nerecitoval Karhana, ale verše, který napsal, nezval na oslavu Brusičovi ženy Manky.
0: Já vím. Manka je motýl.
1: To právě a Runcajz je včela.
0: Karhan usne, sotva lehne. Sotva lehne, sen se zvedne.
1: Blbost! Ten Ruda Karhan by neusnul, ten dělal plány pro partu na druhý den.
0: To není Faustova jizva a duše zde nevchází v prokletí. To je Karhanův brus s magickou krásou 20. století.
1: Volker, Jiří Volker.
2: To se ta klasika rozplete. Já píši vám, Karhane, nepůjčím. Na sobotu brus. Tak já. A jste ještě brus před okem.
1: Slávi dcera, počkej, já ti to zarecituju.
2: Pojď ještě tři bruse.
1: Jel starý Karhane. Hornické harendě večer se stavil. S rozbitým brusem vyletěl večer. Plakala parta Karhanova.
0: Jak jsi to říkal? Počkej, jak jsi to říkal?
1: Plakala parta Karhanova.
0: Předtím.
1: S rozbitým brusem.
0: S jakým brusem?
1: S rozbitým.
0: On mohl, ale může mít vás s rozbitým brusem k Nobelovi s troskou, ještě jestli si vzpomněl.
1: Je konec vědecké práce, konec naděj. Madonna mia, brus je rozbitej, Madonna mia. Zrovna mě se to musí stát. Ty můžeš vádat dál, závěť Desdemony.
0: Ale co? Já už tu závěť taky nebudu hledat. Vždyť ona ta závěť už tak nějak lidsky patří k tomu brusu.
3: Prosím.
4: Jakus, ojo.
3: Ježiši, co to bylo?
4: Hej, jako hovězí, no, jako ledvinky, u jako undatra.
3: Undatra?
4: No to je jako Ondatra, jenom že má na začátku... Ale,
3: tak se posaďte,
4: děkuju, cíle, safra.
3: No tak, co jste mi přinesl?
4: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
3: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
4: Jo, tak vy jste lékař?
3: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
4: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
3: to víte, Osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
4: A nedali vám umístěnku, že jo?
3: No, umístěnku.
4: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
3: No.
4: A šoupli mi ho na zahradníka.
3: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
4: No voda každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
3: Jaké záležitosti?
4: Výměnička, soudruhu.
3: No výměna. Tak, výměnička, bytečko.
4: Ano, v první poschodíčku.
3: Bydlíte?
4: No, zaplať vám bude to, jde to.
3: No, já myslím, kde?
4: Jo, tak, já myslím zde. Jako bydlím.
3: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasně.
4: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt Polobkovicovi.
3: No, tak adresu.
4: Adresu těch koumáků?
3: Moment. Ale ne, vaší.
4: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
3: No.
4: Joliota Curie.
3: Prosím?
4: Joliota Curie 7.
3: No 7, ale Kiri.
4: Co?
3: Kiri.
4: Těší mě.
3: Co?
4: Jste Kiri.
3: Ale ne.
4: Kikiriki.
3: Joliota Kiri.
4: No. Jo.
3: No, tak jaké máte rozměry?
4: Mírně
3: Ale já mluvím o bytě.
4: Ale jde pak o bytě, žoveče. To mám po tátovi.
3: Ten byt.
4: Ne, tu cejchu.
3: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
4: Jo tak.
3: No.
4: No, jde to.
3: Konkrétně.
4: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
3: No tak, tak jedna plus jedna?
4: Dvě.
3: Dvě plus jedna?
4: Tři. Čtyři.
3: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
4: No, já pak bych to nevěděl.
3: No tak proč to neřeknete?
4: No já myslel, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
3: Dost!
4: Dost všelijaký libůstky.
3: Dost!
4: Dost referentů.
3: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
4: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
3: Ale ne! Kuchyň a pokoj!
4: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
3: No tak dál, příslušenství. Spíš?
4: A jde pak, člověče, špatně, špatně. Já musím brát nepromamát.
3: Nepromamát?
4: No jo, no. Abych spal.
3: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
4: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
3: A tak! No to já mám taky.
4: Jo.
3: To je nevýhoda, že?
4: Proč?
3: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
4: A vy to používáte v obojí najednou?
3: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
4: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
3: Tak s kým jste se dohodl?
4: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
3: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
4: Jo tak, tak to je nějaký zrno zječný.
3: Zrno zječný?
4: Jo.
3: A proč on chce prý zječný?
4: On prý byl zvyklý na žitnou.
3: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
4: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
3: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
4: Jakou drůbežárnu?
3: Vy říkáte kurník.
4: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
3: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaři, že jo?
4: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Z Český Třebový.
3: Tak ono je to s
4: Vratislavem Poušteckým z Chocně.
3: Počkejte, já už ztrácím přehled.
4: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
3: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
4: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že bys si to rozmyslel?
3: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
4: Jo, z Pouštěcký? No. A takhle, helejte, Pouštěcký vdává dceru.
3: Aha, a ta dcera. No,
4: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. To byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
3: No. Ta s kým si chce měnit byt?
4: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
3: Ježíš.
4: Je jeho švagr.
3: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
4: Š jako špindíra, V jako vopice a J jako bagr.
3: Co jako?
4: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
3: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
4: No, ty to je jeho švagr, na mou
3: No, ale mě zajímá jméno.
4: Toho Šnekvencla?
3: No.
4: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
3: No dobře, tak ten se píše?
4: No.
3: No, co je přehlasovaný, no?
4: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
3: Kamanovo jsou mi dobře známy,
4: no. Tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
3: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
4: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavský soboty. A v neděli.
3: To je ten od švagra.
4: Ne, ten je od pošty.
3: A co jezdí do Prahy?
4: Ne, do Černý Pryčope.
3: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
4: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
3: Imre?
4: Hej, hej, Imre.
3: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
4: Proč?
3: No já nevím, já se směju.
4: Vy se nesmíjete.
3: Ale směju.
4: Čemu?
3: No, že se stěhuje na Kamčatku. Kde to? Tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
4: ukázal.
3: Počkejte,
4: okázal. Počkejte, ale není to nějaký omyl?
3: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
4: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Soudruhu inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
3: No.
4: My toho nádi hází Imre, my ho šoupneme do ty Ječný a máme to v oba z krku, ne?
3: Počkejte, a kam se budete stěhovat vy?
4: Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
3: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
4: Ano, přece kvůli ty ledničce.
3: Kvůli jaké ledničce?
4: No co máte nádi hází Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
3: No dovolte, to vám přijde draho.
4: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
3: Ven! Ven!
4: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
5: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
6: Ano.
5: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
6: Ano.
5: A navzájem řekneme své...
6: Ano.
5: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
6: Ano.
5: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
6: I snoubenek.
5: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
6: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
5: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
6: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
5: No a přesto stále dojemná.
6: No, jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte... Víte, mně je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
5: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
6: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
5: A co tedy navrhujete?
6: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji. Mohlo?
5: Prosím.
6: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci. Rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým? Který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku. Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu Jene Vodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
5: Děkuji za ukázku.
7: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
8: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
7: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
8: Dobře.
7: No, jak si jí to řekl?
8: Řekl jsem, krása, krása.
7: Krása. A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
8: No řek, nejsem hloupé.
7: No tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
8: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
7: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
8: No nějaký, ale jaký? No,
7: ten samý.
8: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
7: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
8: A já?
7: No jak asi přemýšlej.
8: A jo, nosil bych bílý plášť.
7: Ale prosím tě.
8: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo. Když jsi doktor, proč myslíš, že na to studujou tolik let?
7: Kvůli plášti. Víš?
8: No jistě, kvůli čemu jinému.
7: Tak kvůli plášti rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
8: Cože?
7: Kvůli titulu ty.
8: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
7: Co?
8: Co? Ty tydly dáte.
7: Ty tydly dáte.
8: No ty tydly, jak jsi říkal teďka.
7: Já jsem o žádných nemluvil.
8: Ne? A proč jsi to teda říkal?
7: Já jsem mluvil o titulu ty.
8: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
7: No, já ti nechci nic zapírat.
8: No to zapírat.
7: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
8: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
7: No 6, správně 6.
8: No. No a mám ho titul nakonec.
7: No. Titul mám.
8: Co?
7: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
8: A ty?
7: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
8: No tak to je teda nejdřív tydli dát a teď jsem doktor. No,
7: že ty jsi doktor bez titulu.
8: A co je to za chlapa?
7: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
8: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
7: Správně.
8: Tak to jsem teda podvodník, to ti
7: no,
8: děkuju.
7: No svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
8: No?
7: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
8: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý fort, třeba o tom chlapu, jak se převlík.
7: No tak ten už vůbec ne, prosím. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
8: Dobře, tak já to tak udělám.
7: No, buď ta hodnej. No,
8: ale co když bude chtít ukázat občanku?
7: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
8: Na první ne.
7: No to bych řekl, že ne.
8: A na kolikátý?
7: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
8: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
7: Cože? Příslušnice?
8: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned ta první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zelené.
7: To je možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
8: A jak to mám poznat asi tak?
7: No měla například uniformu?
8: Neměla.
7: No tak to nebyla příslušnice.
8: No ale a proč teda měla tu pistoli?
7: Počkej.
8: pistoli? Má tu pistoli.
7: Jakou pistoli?
8: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
7: To neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
8: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
7: To je její aktovka?
8: No.
7: A co je v té aktovce?
8: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
7: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
8: No to nezakážu. No,
7: tak vidíš.
8: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý tedy.
7: Tady je zlato, drahý kamení.
8: Zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
7: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
8: Zítra ve 23.
7: A chtěl bys jí vidět už dneska?
8: Chtěl, já už se nemůžu došat, ona je tak hezká.
7: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
8: Jo,
7: no určitě,
8: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
7: co
8: chytrý.
7: To je tohle?
8: Ty
7: jsi
8: chytrý.
7: Tady je i pistole.
8: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
7: A co?
8: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
7: No to se máš, to nemůžeš udělat.
8: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. Protože
7: mi ten chlapa?
8: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk a je to. Ty máš smůlu.
7: Proč bych měl smůlu?
8: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Praha.
7: Blázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
8: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
7: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, viď?
8: Je a hezký.
7: Hezký. Těšíš no, se na ní, viď?
8: Těším, strašně no. Se na ní těším.
7: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
8: jo,
7: dobře dopadne.
8: Jo, slavnější než ten doktor z titulu,
7: no, určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
8: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
9: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí a kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkal o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučel do mě jako beran, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry a ruce má, jako já jsem celý. Je totiž 14, ještě chodím do školy, mám brejle a jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Bylo tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, jo, párkrát už, jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co vydělá, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě a vážně dodal. Žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že má strach. Nemělo smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně a pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan plní lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto bylo jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo jo, úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, Záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili dva světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravej. Všichni jsme to viděli. Jediný, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastili ty řetězy. Principál mával v ruce třema stovkama a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Artur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranu. Stan stichnul. Marina se nárbil, díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: Ty se na to vyparádil, komediante. V prvních řadách to zašufnělo, ale Marina pokračoval: Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistil, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal. Souboj medvěda Artura se zde přítomným atletem prohlašuji za otevřený. Marina vykročil, šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arturovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: Tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se žen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arturem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlapu. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmác. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhl a řekl, tu kůži se mu nemohl za živýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, čověče. Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídá mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma. Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby ses vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda. Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou se mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obličeje. Věděl jsem, kam míří. K Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrový pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Maríny jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval a pak jsem šel domů. Od maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

0: servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vy jezdíte na šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl: "Fermeš." V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas: "Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají?" Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil: "Impregnovali mi chladič." Na jeho otazník v obličeji jsem dodal: "Je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu." Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.
1: Ukážte se.
2: Čo je, nevidíte, že čítam noviny?
1: Víte, že to musím vyskúšať, nie?
2: Čo je to?
1: Kríž na uši.
2: Nič nevidím. A čo je to kríž na uši?
1: Je to taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž.
2: A prečo?
1: Prečo? No aby vám nebola zima. Bože, ja sa o ňo starám celý život a to vypitujete tu. Čo píšu?
2: O futbale.
1: Čo?
2: O futbale.
1: Jaj, aké sú výsledky?
2: 4-3, 2-1, 3-2, 0-0.
1: Tento týždeň je to nejaké slabšie. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy. Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, zoznámenia, to ma baví.
2: Zoznámenia? Aha.
1: No.
2: 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka uvidíš.
1: Tie dnešné maturantky.
2: A nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka pre voľné večery. No? Značka preskoč múr, prestan sa zdráhať.
1: No vidíte? Vidíte? Inžinierka. Človek si myslí vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko.
2: Ha, ale zišiel by sa vám, čo?
1: Ale čo? Ja aj bez diplomu mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno.
2: Čo ste videli?
1: Mŕtve rameno.
2: Mŕtve rameno?
1: Hej.
3: A hlásili jste to na bezpečnosti?
1: Nie, nie, já jsem nikomu nepovedal ani slova. Len jsem se vyzliekol do plaviek a pekne jsem si lahol do trávy vedla toho mrtvého ramena.
3: Vy jste ležali vedla mrtvého ramena a zbytok tam nebol, len to rameno tam...
1: Nie, keď jsem tam prešiel, tak už tam bolo len to mrtvé rameno.
3: Oj.
1: Pohoda bola nádherné počasie, tak si ležím pri tom mrtvom ramene. A zrazu, ako sa tak dívam pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on.
3: Kto?
1: Pán Boh.
3: A čo?
1: Polieval muškáty. A kýval na mňa prstom takto. Tak si hovorím, čo do mňa ateistu chce do Boha?
3: A išli ste potom, alebo ako?
1: No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. No, celá zemegula to počula, no tá blamáž. Takto ma volal. Julo, poď sem, poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi štyrmi očami, poď. Máš čas? No, tak som išiel.
3: A len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam...
1: Tam všetci chodia v plavkách.
3: Aj on?
1: Nie, on v župani.
3: A tak to...
1: On v župani. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed.
3: Ano, a čo ste mali?
1: Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore.
3: Sedeli sme v kabinete. Cíti?
1: Dobre vyzerá. No na tie roky. No. Sedeli sme v kabinete. Výhľad bol rovno na Božie mlyny. Mleli strašne pomaly.
3: Ale nadarmo za to. Ano. No tak to už sa dá.
1: A on, viete čo mi povedal? Že nás pozná.
3: Ale čo?
1: Áno, áno. Díva sa na nás, áno. Áno. Strašne sa mu páčim.
3: A ja?
1: Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne.
3: No to mám z toho, že som luterán. No, vidíte.
1: A viete, čo mi ešte povedal?
3: No.
1: Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor.
3: To vám povedal?
1: Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno, áno. Jemný, inteligentný výzor.
3: Inteligentný, no. Hej. Tak to sa vám snívalo.
1: Prečo?
3: Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo. Vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci.
1: Ale aké?
3: Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa.
1: A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédií ja teraz ani momentálne neviem.
3: No čo, neviem. More!
1: Áno, more!
3: My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more.
1: Áno.
3: Nehovorím veľké, stačilo by malé, maličké.
1: Malé, bez rýb! Alebo
3: to,
1: bez rýb, bez ostrovov.
3: No ešte, s troskotancov budeme živiť.
1: Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú zo sebou z rekreácie aspoň kúsok mora?
3: Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice.
1: Môže, v malom množstve sa môže. V 5-litrových demižónoch.
3: Tak to by šlo. Predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto.
1: Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru. No. Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania.
3: Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky a tam v tej diaľke...
1: nič. Akurát v diaľke by sa rysoval ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more.
3: No.
1: Všetci by hovorili vidieť Trebišova umrieť.
3: Áno. Alebo gondoly v uliciach Michaloviec. Gondolieri by kričali, trimaj ceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy.
1: A musel by vychádzať denník Hlas mora.
3: Áno, Hlas mora by prinášal správy. Trebišov, do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní.
1: Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní.
3: Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie.
1: Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove.
3: Áno, áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie. A to by v tom bol čert, aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku.
1: Chápem vás, Krištof.
4: Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybník a já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili, asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já, že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy, nebo co na to, asi podle toho, jak je který vyspělý, jak který míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefí ho na komoru. Jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi jako když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komor. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal. Teď to bylo... To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. My jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat. Víte, pane hrabě, já ho mám moc rád. No, pan hrabě Kinský to byl, no ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju. To je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím. Ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný. Ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč. A tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit. Jo? Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až... To byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a oni říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkali, se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, se jim to podařilo ulovit a pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. A my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený. A já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost. A oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, až jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval to veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projížděj. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo? On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. A protože mě se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval. Jo. A tak on mě teď osvicuje furt. Jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. On tam má taky Franta různý úlovky, že jo? Třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo? To má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo to byl záběr Franta. Ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, čuči, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak to možný? Jak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola,

přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Linomas, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnicha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Linomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu, Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý v nich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl, tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby. Když já vím hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl se nad hlavou a řekl, tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas

Kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepi Glinovas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice Novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Glinovas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona, lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahleta věta. Pepi tí umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahleta historie se odehrává. A Pepi, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to, vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepi Glinovas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu Glinovas ven, Glinovas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká, to byla pauza, že šli lidi kouřit, a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká, všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi, co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem, veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě, všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinovas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokršpaněli, vlčáky, dogy. Kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovi holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou... Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem, a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loncovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl. A nakonec
Jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, jec, nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, znám mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je PP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladý, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to... Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Je rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec
ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček, on měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejínka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bejvalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodný čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnutý. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl zatrest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 šíp. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá pani, už je presraté, no vidíte, ja už som ťaký v tom.

panu profesoru Goetzovi. Goetz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá: ale Kohout, pravda, tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal: počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá: to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Dobrý den, soudru řediteli. Prý jste mě volal.
1: Snad dobré odpoledne, soudru Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
0: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudru řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
1: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudru Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
0: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
1: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
0: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
1: A vidíte, soudru Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
0: No jo, to je pravda. Ta kravata jaksi barevně neladí, že? Ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
1: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl. Kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
0: Které dodací listy máte na mysli?
1: No které, všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
0: Jo, to bylo Josefa.
1: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě jsou druh Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy, co, kde jsou?
0: Máte úžasný přehled a paměť, soudru řediteli.
1: Podívejte se, soudru Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
0: Prémie. Já vím, důsledky.
1: Uzávěry.
0: Uzávěry.
1: Takhle by to dál nešlo.
0: No, dodací listy, já opravdu, soudru řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo jim musel sebrat cestou, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
1: Já vám řeknu, co by to chtělo a taky to udělám, soudru Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
0: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudru řediteli. Dovolíte, soudru řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený. Jakmile je přesně půl, tak to já musím volat.

0: Haló, to je Helenka. Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmová hvězd. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude jistě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, he, Helenko, jo, a tři kroky vlevo, a tři kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, jsou tu žíteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch bylo půl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
0: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruhu Vánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě... Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj Ludvo, tady je Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody dvě tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý tři metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý. No tak ahoj, nazdar.
2: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to je můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, já, že?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Jo. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudru Přimánku, to bychom si nerozuměli.
0: Jestli dovolíte, abych se zase ještě potřeboval zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
1: No, prosím, to...
0: Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě, soukromá ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla, jo, ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
3: Jednou.
0: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Jo, ty jsi, no jo. Tak dobrý, fajn. Tak tě, měj se, ahoj Rudla. No. Je to 14.30, jo, 14.30 přijede Rudla.
1: Promiňte, soudru Přivánku.
3: Prosím.
1: To byl přímo, to byl...
0: To?
1: To byl. To byl.
0: Rudla. Jež. Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
1: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
4: Prosím, soudru řediteli.
1: Ty napíšeš dekret,
4: ano?
1: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Aksivánka. Jak pak se jmenuje soudru křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
1: Víťa, vybor.

0: znova. Jmenuji. Vedoucím oddělení Sondrova Křivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
1: Josef. Díky.
0: Soudru Křivánku. No. Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudru Rudlovi. Totiž soudru, no.
1: Já vím. Jo. Já vím, koho myslí. Spolehnic se mě.
0: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
2: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale no, zapomněla jsem. Co pak, no. Celý den dnes nejdou telefony.
0: Přineste mě, Křivánka!
3: Ty jsi mě volal, Pepo?
4: Vážení přátelé, Jára Cimrman za svého pobytu v Tibetu nezůstal jen při hudbě. Podrobil se též náročnému jogínskému výcviku a naučil se dokonale znát a ovládat funkce svého těla. To se mu později náramně hodilo. Nejenže se dokázal zbavit různých neduhů ještě dříve, než ho vůbec napadli, ale prokázal neocenitelné služby zejména prostým obyvatelům pojzerských vesnic, kteří se báli podstoupit lékařský zákrok. Cimrman za ně v takových případech zaskakoval jako kaskadér. Činil se o tom záznamy, které se nám podařilo dešifrovat díky panu Padevětovi, žijícímu pamětníku a někdejšímu sousedovi Járy Cimrmana z Liptákova. Ostatně sám pan Padevět byl vlastně prvním případem, na němž Cimrman demonstroval účinnost u nás neznámé a tím i nevyužité praxe orientálního zdravotnictví, spočívající v převtělování zaživa. Pan Padevět se jednoho dne svěřil Cimrmanovi, že trpí bolestí zubu. Bylo to patrné již při pohledu na jeho nesouměrnou tvář a také čelo plné boulí od toho, jak nebožák tloukl bolestí hlavou do zdi. Přesto nechtěl ani slyšet o zubním lékaři. Cimrmanovi se pana Padevěta zželelo a nabídl se, že něco zkusí, jak prý řekl doslova. Nechal si ukázat bolavý zub a vydal se k okresnímu veterináři Bazikovi, který již 19 let zastupoval nemocného dentistu. A ukázal zvěrolékaři přesně tentýž zub, který bolel pana Padevěta. Doktor Bazika poklepem shledal, že zub je zralý k extrakci a pro jistotu vytrhl Cimrmanovi ještě dva sousední zuby a jeden z protější dásně, jak to dělával u dobytka. V Cimrmanových záznamech odpovídá tomuto zákroku zřejmě tato šifra. 6, 5, 4 vpravo dole, 5 vpravo nahoře, je to vůl. Když se Cimrman vrátil od veterináře zpět do Liptákova, čekal na něj před chalupou rozesmátý pan Padevět se zprávou, že je po bolesti. Cimrman pí na to utrousil něco, co se nedá vůbec opakovat, a šel si lehnout. Zpráva o zázračné schopnosti populárního světáka se rozšířila po kraji jako epidemie vztekliny. Z Liptákova se staly Lurdy. Proudili sem davy lidí nejen s bolavými zuby, ale se vším možným, co jen lidské tělo obnáší. Lidomil Jára nedokázal nikomu nic odepřít, a tak postupně přišel slepé střevo, štítnou žlázu, žlučník, ledvinu, játro, plíci a další vnitřnosti. Při 7. operaci žaludku už se ani nenechal uspat a luštil křižovku. Později se i sám zašíval. Ke cti Járy Cimrmana dlužno přečíst, že z celkového počtu 62 pacientů, které při operacích zaskakoval, nepřežil pouze poslední z nich, Alois Kumpošt, chalupník z Bedřichova. Otrávil se houbami. Cimrman sice za něj včas vyhledal lékařskou pomoc, ale když mu chtěl doktor Otto Okoličány vypumpovat žaludek, narazil na hlušinu. Už nebylo z čeho pumpovat. Nechal Cimrmana zrentgenovat, ale při pohledu na snímek ho požádal o autogram. Člověče, já se s váma nebudu pitvat, řekl doktor Cimrmanovi. Seberte si své pozůstatky a hlaste se na prosektuře. No a tím vlastně skončila Cimrmanova kaskadérská činnost na poli zdravotnictví. Zanechal po sobě stovky klientů, kteří se už jeho záskoků nedočkali. Ale na druhé straně využil bohatých zkušeností a zkomponoval cyklus skladeb nazvaný Tělesná schránka. Uvedl jej na koncertě, jehož výtěžek věnoval Červenému kříži ve Vysokém nad Jizerou. Pro nás je zajímavé, že na tomto koncertě vystoupil poprvé a naposled Cimrmanův jazzový kvintet Jizeréré. Karavelný nastudoval několik skladeb z cyklu Tělesná schránka a v průběhu dnešního programu vám je zahraje a zaspívá.
5: Jeníku, bude za 5 minut 7.
6: No a co?
5: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
6: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
5: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
6: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chce ten Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
5: Ano, totiž ne.
6: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
5: Ale to on právě chce.
6: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht.
5: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
6: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
5: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
6: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
5: V tangu.
6: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
5: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
6: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
5: Ano.
6: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
5: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
6: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
5: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
6: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
5: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
6: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
5: No, schválně, proč? Co myslíš?
6: Aby nás otravoval.
5: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
6: To je nějaká básnička nebo co?
5: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
6: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříčů a přestoupil jsem do té jebáně.
5: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
6: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným modíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
5: No, i mě. Mně taky.
6: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
5: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
6: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
7: Dobrý den.
6: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
7: No a jaký na to máte názor?
6: Že je to blbost. Jak jste oba starý.
7: Někdo začíná nový život třeba v 50.
6: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
7: Tandem? Jaký tandem?
5: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
7: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
6: No, no, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
8: Tak co, pane Švejnoha?
9: Dobrý den, pane Velíček.
8: Dneska nenadíráte?
9: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
8: A, něco napínavýho?
9: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
8: Astrologie?
9: Jo.
8: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
9: No tak ten... zrovna takhle to není, víte.
8: Ne?
9: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
8: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
9: No to já vám rád přečtu, pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
10: No jo, by mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
9: Posaďte se tady a já vám
8: samozřejmě, že mě to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo. No jo. Poněvadž lidi se nesnají, víte, ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
7: Myslíte?
8: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
7: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
8: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak nějak.
7: To jste, myslím, bík.
8: Cože jsem?
7: Bík, myslím, že budete.
8: Bík? Jako bejk, já?
7: No.
8: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, pak to už to
7: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
8: Pana, já?
7: No jo. No jo, určitě jste pana.
8: Prosím vás, to už kor, ne. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
7: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
8: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
7: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
8: Ano, jako z dřívějška, že jo?
7: Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
8: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
7: Jo.
8: Smůlu, no podívej se, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
7: No.
8: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
7: No tak to by mohlo být ono.
8: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
7: No tak tohle není zrovna typický příklad.
8: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
7: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
8: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
7: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
8: Půjčovat nic?
7: No.
8: Tak jo, počkejte, no jo. To je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
7: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
8: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
7: No takhle to tu není míněno.
8: No, ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
9: Stojí tady ledacos například.
8: No.
9: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
8: Onemocnění?
9: No jo.
8: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí, onemocnění.
7: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
8: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
7: Dejte pokoj.
8: No jo.
7: Dostal jste rýmu.
8: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
7: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
8: Z rýmy, ano.
7: Jak je to možný?
8: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
7: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
8: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
7: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
8: No vidíte, to, jo, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
7: Taky s onemocněním?
8: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
7: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
8: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
7: No, takovýhle rady jde, pán.
8: No, vidíte, a já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
7: Jej, a co bylo?
8: Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
9: No, no to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést. Velkou nepříjemnost.
8: Špatný pochopení?
7: Jo.
8: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
7: Nějaká nepříjemnost?
8: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
7: A jaká nepříjemnost se vám stala?
8: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
7: Jo.
8: Víte?
7: Jo.
8: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
7: Jo, takový nějaký originální nápad,
8: no,
7: víte?
8: No, originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
7: No.
8: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
9: No. No to je právě to, co jste špatně pochopil.
8: No asi že jo.
9: No.
8: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
9: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
8: No jo, ale počkejte, teď koně moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
7: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
8: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil a tak.
7: A z toho vás bolí břicho?
8: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
7: Prosím vás, kůň záludný?
8: Ano.
7: A co se vám přihodilo?
8: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
7: Jo.
8: No já jsem, já budu muset jít,
9: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
8: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
9: Jak
8: no,
9: je to možný a z čeho?
8: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.
11: Popelník nikde. Nějaká divná porodnice. Oh. Máňo, dělej. Já už tady se s tím. Doma sukničku máš spíchnutou na to tata, vygruntováno za půl hodiny a tady s porodem se hňáňáš půl dne. Tohle už mi vadne celý. Ty mě vzali nahů. Tohle to je za 630 korun, to je materiál. Si uvědomím, že to mohlo být 9 plzeňský, no tak taky. Není to půl dne.
2: Pan Brejla, prosím.
11: Prosím. Ano.
2: To jste vy?
11: Už je to.
2: Blahopřeju.
11: Ano.
2: Máte holčičku.
11: Co mám?
2: Holčičku, jako andělička.
11: To jaký andělička? Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka.
2: No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk.
11: No počkejte, no chcela chyba příště, protože já nemůžu dát furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuji kluka a teď hned.
2: Já to chápu, tak ale...
11: Ne, asi to dost dobře nechápete, jestli to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by měl dědice, teda ne, že bych něco měl, no ale to si tak říkal, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla. Ne, na tom sále je, jo, tohleto fofra tak dál. Ono totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma. Ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrný jistý rozdíl tam je, tak jo. Co?
2: A víte, že mě nemusíte poučovat, já o tom něco vím, já už jsem tu hezkých pár let.
11: No tak ono, tak je to na vás vidět. Teda ne, nic vezlím, koukám. Nějaký ten křížek máte, že jo? Brejle nenosíte, tak přiznejte. Mohla jste se přehlídnout.
2: A víte, že jsem se nepřehlídla? Ne. Jak to? Ono nás u toho bylo víc.
11: Chudák, Máňa, tam
2: no,
11: je to.
2: No, nebylo to tak strašný. Ono se to stejně nakonec musí protokolovat, jestli je to holčička ano. Nebo chlapeček. No prostě v 17.35 se vám narodila holčička.
11: Ano, ano. Prosím vás. No. S tou holčičkou nic vezlím, ale já mám rád jak kluky, tak holky, a když už tě holek mám, já holku nechci, nedalo bys to nějak, nebyl by tam nějaký chlapeček.
2: Ne, nebyl, chlapečkové jsou vyprodáni.
11: No počkejte, vyprodáni, vy mě nerozumíte, sestro. Jestli by to nešlo nějak vyměnit, já to nechci zadarmo, škodná nebudete.
2: Počkejte,
11: to
2: jako, říkám, jako co vyměnit?
11: Jako co vyměnit, jako vyměnit tu moji holku za nějakýho chlapečka. No, někomu možná by přišla vzhodka, holčička zase někdo čeká, najednou, rozumíte, já syna nechci, chce holku, tohle.
2: No, a víte, že to nejde.
11: A proč by to nešlo? Já bych to nechtěl zadarmo.
2: Počkejte, co byste nechtěl zadarmo?
11: Je to velmi jednoduchý, zaplatit vám, podívejte se, jsou to nervy, to já nepodceňuju. Tam spousta lidí, jak jste řekla, protokolujou tohleto, teď tam musíte motat, něco pozvednout, něco upustit, že jo? A koukat až nikdo nekouká, vyměnit a je to. Já zas takovej nejsem, že bych vám to nezacvakal, no.
2: Co to děláte, že okamžitě to schovejte, no to jsem neviděla tohle.
11: Co jste neviděla, počkejte, vy máte za nějakou podvodníka, nebo co? Co to je?
2: No voda.
11: Ukažte, no, ještě nic jiné. Já mám nervy v kýblu, podívejte se. Řekněme si upřímně. Můžu mít chlapce nebo ne. Tady seděl nějaký mužský. Podívejte se, máte syna, druhej, máte syna. Vedli tam 3 rodičky, z nich nejmín 2 už porodili. Aspoň 1 syna, vyměňte mi to.
2: Podívejte se, to nejde. Ať. Nebuďte jako malé dítě, v tom to přece není. To přece není vaše vina nebo zásluhy, jestli máte syna nebo dceru. Nebuďte jako malé dítě.
11: Ale já nejsem jako malé dítě, prosím vás, mě nechlácholte. Pochopte jednu věc. U nás v ulici bývá nějaký vávra. Tindítko, normální, ta semnice. Na to, když skočí blecha, tak mu zlomí 3 žebra. On má 3 syny, no. A já mám 6 dcer a teď tady mám mít 7. Já vím, že to, já to nemyslím na vás rovnou. Já to myslím na celý podnik. Pač on je v balíku, víte, mohl zacvakat. Já toho tolik nemám, ale jsem ochotný to taky něco to. Co? Ale počkejte, proč mě se nebavila. No, já vám říkám, prosím vás, můžete to pro mě udělat pro otce 6 dcer? Že mě vyměníte syna za holku?
2: Ne.
11: Ne? Ještě jednou, ne?
2: Ne.
11: Tak prosím, k němu přání a stížnosti.
2: Tak to nemáme, tady nejste v krámě.
11: Vy máte? To je známá praktika. Jsou 2 ředitele.
2: Tady žádný ředitel není.
11: Ukaž mi váš občanský průkaz.
2: No tady zrovna nemám u sebe, ale můžete mi
11: věřit. Vy nemáte stížnosti? Vy nemáte ředitele?
2: Nemáme ředitele.
11: Vy nemáte chlapičky na skladě? Ne. No tak to nejste, porodnice máte domů, to jste pěkný, vy se do toho neplete.
12: No dovolte, co je, sestro, co je, se? Tady děje?
2: Promiňte, pane primáři, tady... Ježi,
11: promiňte, jste, já jsem si to nasil.
2: Tady pan Brejla má námitky proti práci naší porodnice.
11: No ne, to jsem řekl.
2: Nechce se spokojit s holčičkou.
11: To jsem řekl. Taky se nemůžu spokojit. Já tady courám půl dne, nohy mě bolej, 6 holek už mám a mám mít 7, já chci kluka. Doktore, pochopte mě jako chlap chlapa.
12: Podívejte se, tatínku, za to přece tady sestra nemůže.
11: To je vaše sestra?
12: Co?
11: Jestli to je vaše sestra?
12: Tohle to?
11: No, říkal jste sestra.
12: No ano, to je přece naše sestra.
11: No, já říkám, vaše sestra, no. No nedivte se tak, já do toho vidím. On to byl asi pěkný rodinný podnik, víte? Všecko pod pokličkou, nikdo nezazba. A já na to mám doplatit.
12: Podívejte se, pane. Přece v tom prsty nemáme ani sestra, ani já. Prostě někdy se narodí chlapec, někdy se narodí děvčátko. No to je přece věc přírody, ne?
11: No, všecko se jde na přírodu. A to mě zaujalo, poslíš, tak jste říkal jednou, chlapec jednou děvčátko, že jo? No. Na střídačku. A jak to, že u mě se nestřídalo? A furt holka, holka, holka, holka, holka a sedmá holka. To mi vysvětlete, vy přírodo. Jak to je?
12: No dobře, ale co my s tím můžeme dělat?
11: A teď, ty nevinný poměnkový oči, já, to já vám nezbaštím. Já vás vidím jak dohubený kozy.
2: No dovolte.
11: Vy se toho nechytejte, když se na sebe podívejte. Poslyšte. Já jsem velmi klidný člověk. Ovšem, když se rozčím, doktore, nepřejte si mě. Já vám něco povím. Vy si myslíte, že já tady stojím takhle obyčejný, vy jste si navlíkli tyhle bílý pláštičky, tady poletujete jak lufťáci, já že bílý pláštík nemám, takže před váma padnu na zadek, to ne, proč bych nádemo mít syna?
12: Vám říkám, to přece není naše věc, to je věc přírody.
11: A vy furt tou přírodou, co vás nějaký zoologický zahradě nebo co? Podívejte se upřímně, vy máte děti?
12: Mám.
11: Tak, a teď, bez přemýšlení, holku nebo kluka? Nepočívat se, holku nebo kluka,
12: bez přemýšlení. No já mám náhodou
11: syna. No to jsem chtěl slyšet. Ani jste mi to nemusel říct, kdybyste se zastavili mě, abych řekl, má syna. A ne náhodou, pač u toho sedí, pač si to mohl sám zařídit a potom na mě už se nedostalo.
12: Prosím vás, uklidněte se, jakým právem vůbec si tady otvíráte?
11: No řekněte hubu, jo, víte, že mám trošku náladu, tak si tohle to je. Pozor, já když piju, já myslím, víte? Já můžu vidět, co chci, já vím, co dělám. Já kolikrát se probudím v noci, koukám, já myslím, já furt myslím, pane, tak dají opatrně, pokračujte. No pokračujte.
12: No co chcete ode mě ještě slyšet?
11: No tohleto, že pro mě nemáte odpověď. A tak je to vždycky. Vždycky to vyžere chudák. A já si na vás budu stěžovat. Mě těma pláštičkama neoslníte. Já si na vás budu stěžovat na uličním výboru. Máňo, slyšíš? Ani ty se tam nedej. Nebuď hloupá. Postav se jim. Já si budu stěžovat v novinách. Já mám známého v černý kronice. Míchá černou barvu. Co?
13: Pan Brejla je tady.
11: To jsem já.
13: Blahopřeju, máte kluka.
11: Kde to?
12: Sestra.
11: To je sestra, víte. Opakujte to?
13: Máte kluka.
11: Ajejejej. Vy na mě válíte betle. Jak to, že vy říkáte, že mám syna a tady starší sestra, že mám holku? Vy nejste domluvený.
13: No jo, nejdřív se narodila holčička a pak kluk. Jsou to dvojčátka.
11: Ha! Já! Tohle já vám mám zbodnout! Já vám řeknu, jak to je! Vy jste ze mě dostali strach! V tom to je! Hold, jak si člověk nedupne a nezarve, když by to tak nemělo být, tak nic nedostane! Máňo, vydrž, já si musím jít na prcka!
14: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už v žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
15: Děkuji.
14: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
15: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapce a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
14: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
15: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
14: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
15: Tak, že bych zkusila dát diktát.
14: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
15: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
16: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
15: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
16: Kalhous.
15: Podívej se, Kalhozy, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
16: No a mě by to zajímalo.
15: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhozy, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
16: A co tam šel dělat?
15: To se hned dozvíš, Kalhozy. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
16: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
15: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
14: Počkejte, to řekl syn?
15: Ne, to říkám já.
14: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koksartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do p. No, jděte do p. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
15: Tak p, pilný syn to pílil na lesní pich.
14: No, není, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového, tak jděte do jiné souhlásky, valírujte v těch v, no po, to v.
15: V, vír houkal a víly ve vile byly věnce.
14: Třeba.
15: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
14: Ale kolegyně, vám chybí, vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
15: Pilný syn pílil na lesní pych.
14: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly, to jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno a pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
15: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
14: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlů v našem přírodopisném kabinetě?
15: Ano, všimla.
14: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
15: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
14: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, ta tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prst.

0: Dobré poledne, vážení diváci. Vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Ota Černý. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináři a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, ano, je třeba říct, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad v palici jsem tix. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď o rybičku docela zežral, pane. Teď to byla zakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebudete, na pohádky už jste velký. Houby, jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
0: No tak já musím reagovat. Ne, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Macáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci ČSAD, ne, ČSSR, prostě socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě, prosím, pane Klausi.
2: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne.
3: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
2: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: No, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň je třeba říct si. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
3: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste záky včera asi nakapal do strojku, co?
2: Ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás, jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, jo. Filmové hvězdy, Bardotka,
2: anal de lunge. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládi. Vždyť vy ty bolševiky taháte i do partaje, že jo. Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda. To byl, z toho jsem mi dělal pěkně šloufli, že jo. Dřív dělal poskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spůně vidět, že v naší straně je svoboda.
2: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano? Všech bolševíků velitel, to je teda fakláříc.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
2: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
2: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně je třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je tu, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tří kolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své safačnosti protahla do časných ranných hodin.
2: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledvině. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprotáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
2: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
3: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrapnout profisí a nám nedat nic.
2: Pane Klausi, proč furt kopety pana Želince pod celým?
3: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
2: No tak to prr teda, prr.
3: Ano, málem bych zapomněl, samozřejmě PR na druhou.
2: Ano, tak z toho chápu PRD na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
3: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
2: Aha, takže i pivo?
3: Ano, i pivo.
2: A víno?
3: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
2: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo. A fernit?
3: No taky.
2: Čili všechno, co se dá pít, jo. Hele, a co nájmy, elektrika, voda?
3: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
2: Ale když já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
3: Já nevím, zdám letáčky s obrázky mandalinky s nápisem Mandalinka Bronk Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství. Nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
2: Ale co pak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
3: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po párech.
2: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Jsme krabiny, krabiny, zas jen krabiny. Na rozdíl od balíčku našeho.
2: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofr jak na poště, hli, s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
3: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
3: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností. Hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze dvě výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či támhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopá.
2: U nás zdar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo, to by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithart, on je takový šťavňatoučký, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
3: Prosím vás, zpátky do reality.
2: O, a konec toho Luxe bych taky stláskal, jo, ale takový Ransdorf, ježiš, to bych plil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už těsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pánové, díky, příští týden naslyšenou. Na shledanou.

0: Reklama. Ty motyl, zálog 73, jsme u restaurace, bojíme se jít dovnitř, nějaká strašná rovačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily.
1: Chlapci, nemám ani jeden volný úz.
0: Co máme dělat?
2: Hele, koukej.
0: Oříšková.

0: dál, jdou k vám kužáka.
1: 0609 36 36 00.
0: Splejdo, zavolej nám, Daškalky.
1: 100% živý rozhovor.

V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 pořadu Tanec s vlkem. V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. B21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda!

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým.
1: Vážené poslankyně, vážení
2: poslanci, jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partýny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním ti vidím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
3: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
2: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste ví, prosím, račte, dáte si něco na mě?
3: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou dvojku bílého.
2: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
3: Ne, dvojku bílého rumu.
4: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumo Samtax a pro Uhde Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovi.
3: A přidejte k tomu kapku vitriolu s Gutalaxem.
2: O, a koukám.

0: že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, Dizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíc rozvíjeme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já na žhavým štěnici, tak a hr na ně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 na kvadrační nepřijde. No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselá je. Teď vám děti vaší limonádě něco drsného předcházelo. Uhďáku, vysvětli mu to.
1: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
0: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
2: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipes. Sest. No tak to je dobré.
0: No tak já radši půjdu bodům dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo píší nikdy.
2: Odčenášenci na nebesí.
0: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidný je snad jenom pan Výborný, ale neklidný z něj jsem já, páč má kulomek, maskáče a černý brejle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
3: A ty znáš je tu, Tavaris Čorný, rozcvětala jablona i gruše.
2: Hele, neprovokuj to, fun.
0: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner, na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste pane, to je Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml, Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto, stav 101-99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýny, spláchnu to napětí, celý se klepu, už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdí na dny Wagner, za ním Zeman.
4: Wagner, ty Chris, hnusné Chris.
0: Bitva je vyhraná, válka však ne, tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno, svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavující.
5: No, tak já jsem říkal na konci minulých novot, že bych byl rád, kdyby mi diváci napsali, jak se jim pořád líbil. To byla samozřejmě legrace, ale myslel jsem to vážně. Já už jsem druhý den v 8 hodin ráno stál před Novou na ulici a čekal jsem pošťačku, jestli nenese první ohlasy. Takže já vám každopádně všem, co napsali, děkuju. Já se musím pochlubit aspoň jedním dopisem. To nemůžu vydržet. Mě napsala dívka s velice hezkým jménem dopravní inspektora, dobrý. Dívka s hezkým jménem Linda mi napsala dopis, přečtu vám ho. Praha, 27. srpna 1996. Ona chtěla napsat 97, jo, ale to se takhle splete každý, já bych na to neupozorňoval, ale upozorňuji na to. To není jediná chybička. Tak. Milý pane Nový, náhodou jsem si včera pustila Primu a viděla váš pořad Novotiny. Smála jsem se, jak už dlouho ne. Líbila se mi písnička Honzy Nedvěda a nejvíc ta vaše, co jste zpíval s tučňákama, o tom faráři Bilovi. Kde se dá sehnat? Znám od vás balíček karet, ráda poslouchám, už vyplouvá loď Jambil a jiné. Je mi 17 let a tyhle starší desky má doma táta. Tu, co jste zpíval v Ptákovinách, ale nemá. Dala bych mu ji k Vánocům. On neví, že vám píšu. Zlobil by se, že dělám ostudu a tak dál. Ten dopis pokračuje. Já jsem té dívce odpověděl. Zde je kopie mého dopisu. Milá Lindo, dík za dopis. Jsem rád, že se vám pořád novotiny, líbil. Určitě se vysílal na Nově, ne na Primě. Ale to nevadí, vy si ho příště určitě najdete. Písnička o farmáři Bilovi, ne faráři, o farmáři Bilovi se jmenuje Všechno je OK a zpívám jí s fešáky. Písničky, které si doma posloucháte, jsou hezké, ale žádná není ani ode mě, ani od fešáku. Pokud chcete nahrávku, napište si na adresu a tak dál, dopis pokračuje. Přišla mi odpověď. Ne, pozor, adresa, pan Petr Novotný, televize Nova a tak dál. Milý Pavle, děkuju za dopis. Desku jsem už sehnala. Hrozně se teď stydím za to, že jsem taková popleta. Znám vás dobře, ale jenom jméno jsem si popletla s tím hercem Pavlem Novotným, co hrál v tom seriálu o Přehradě. Ale všechno dobrý. Polepším se, už si dám pozor. Na další Novoty se budu dívat a vaši kapelu si už s fešákama nikdy plíst nebudu.
6: Jak se jim daří, pane Tausík?
7: Jak by se mi asi mělo dařit?
6: A co žena v pořádku?
7: A proč by neměla být?
6: A dětičky zdravé?
7: Měly by snad stonat?
6: Řekněte mi, pane Tausík, proč vy Židi na všechno odpovídáte otázkou?
7: A proč bychom neměli odpovídat otázkou?
6: Sedí dva přátelé v kavárně a čtou noviny.
7: Tady čtu, že Etna už zase soptí.
6: No a?
7: No a? Je to pro nás Židi dobré nebo špatné?
6: Povídá Jankl Jireličkovi. Odkud, že jste z Belcu? Strašné město. Není tam jediný slušný člověk.
7: A to říkají oni mě. Mohu jim obratem ruky vyjmenovat nejmín tucet slušných lidí.
6: No, prosím, já poslouchám.
7: No tak například, to máme, jak on se jmenuje? Poslouchej, musí to být Ausgerechnet někdo z Belcu.
6: Poslyš, Jojne, slyšel jsem, že tě Sářin muž sfackoval.
7: Jo.
6: Ty jsi na to vůbec nereagoval?
7: No dovol. Reagoval.
6: A jak?
7: To jak? Otekl jsem.
6: Leda tak. Sedí dva na lavičce a mlčí. Konečně si jeden dlouze a těžce povzdychne. Ach, jo. Mně to budou povídat, přisvědčí druhý.
7: Tak jsem slyšel, že mají nové zaměstnání.
6: No, ono jde spíš o angažmá.
7: Až tak. A kdo jich angažoval?
6: Cirkus Sarasány.
7: Nevěděl jsem, že Ausgerechnet, oni mají takové sklony.
6: Pracují v manéži.
7: Ne.
6: No, no, no. S lopatkou a smetáčkem. Když se nějaký kůň, vlebloud či slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to.
7: A to jich uspokojuje? Kolik jim za to vlastně platí?
6: Není to pravda zrovna balík, ale to vědí, jak jednou člověk přičichne k umění.
7: Učený rabín ze Lvova má v Izraeli syna. Jak se mu vede, ptá se ho známý, co píše. Nemá to tam chlapec vůbec lehké, pronásleduje ho samá smůla. Jeho žena, matka tří dětí mu vloni zemřela. Syn těžce onemocněl a pořád není z nejhoršího venku. Krám mu vykradli a obchody jdou špatně. Ale řeknu vám, jak on píše krásně hebrejsky, to je radost číst.
6: Fiedler se zamiloval do křesťanské dívky. Chce se ženit. Farář ale trvá na tom, že před svatbou musí chodit na katechismus.
7: A nemohli bychom to vzít zkráceně, pane faráři, nějakou moderní metodu?
6: Farář nechce dělat potíže, tak přinese do první hodiny barevnou reprodukci obrazu svaté rodiny.
7: Proč jsou všichni ve stáji? Ptá se Fiedler.
6: Protože byli velmi chudí a nemohli si pronajmout pokoji.
7: A proč to dítě leží v krmítku pro dobytek?
6: Protože neměli na postýlku.
7: A co tam dělají ta zvířata?
6: Dýchají na Ježíška, aby mu nebylo zima.
7: Echt gojím.